0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Kup mi den, kup mi noc,

Autor Jirka Tieftrung a mistr zvuku Vojtěch Dluhý vás vítají k poslechu pravidelné ostravské hodinky Oldies. Na úvod připomínám, že kromě terestriálního příjmu klasickým rozhlasovým přijímačem můžete tento pořad poslouchat v reálném čase také na internetu, kabelem a dokonce přes družici, kdykoliv později pak také z rozhlasového internetového archivu.

Na úvod to byl pohled do britského singlového žebříčku přesně před 48 lety. Americké trio First Choice zaspívalo svůj hit Ozbrojený a extrémně nebezpečný. Neberte to doslova, je to o muži, který je nebezpečný ženám, protože je dokáže neodolatelně svádět. Před týdnem jsem porovnával předělávku Petra Pospíšila s anglickým originálem, teď tu mám tehdy zmiňovanou francouzskou předlohu.

Ta první píseň má název Udeř ze všech sil, zpíval ji Dick River. Tu druhou zpíval také, to už jsou ale 70. léta a také předělávka, francouzský je to J'aimerais te frapper. Když jsem ji naposlouchával, naskočilo mi v češtině zvukomalebně, že přitom chrápe. To je samozřejmě jen for, určitě se některým z vás vybavilo, že je to původně I hear you knocking Smileyho Louise.

Ve fonotéce jsem náhodou zavadil o výběr britských The Springfields. Řekl jsem si, no proč ne, a vybral píseň Say I Want Me There. Je pod ní sice podepsán Tom Springfield, ale jen jako autor anglického textu. Původně je to totiž stará francouzská lidová Ve svitu měsíce. Tu druhou, Stříbrné nitě a Zlaté jehly, si The Springfields vypůjčili z repertoáru Američanky Wandy Jackson. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tieftrunk.

Do porovnávací rubriky jsem jako prvního vybral Milana Černohouze a jeho píseň Šarm. Doprovázel ho orchestr Gustava Broma, textovala Růžena Sipěnová, rozhlasová nahrávka vznikla před půl stoletím. Americký originál je z roku 1939, pro srovnání jsem vybral vinyl o 20 let mladší. Day in, day out zaspívá ze svého alba Come Dance With Me Mr. Swingu Frank Sinatra.

Snad jste postřehli, že Brňáci se s tím příliš nemazali, rozdíl ve stopáži nahrávek je 1 minuta. Časový rozdíl mezi nahrávkami je 11 let a na aranžmá je to samozřejmě znát. Mám pro vás americké Hollywood Argyles a protože jejich Hollywood znáte, vybral jsem hned 3 jiné kousky. Zkuste si vzpomenout, čím se inspirovali v případě toho třetího, určitě jste tu melodii mnohokrát slyšeli.

top of your foot.

made me feel like a little old crumb. Whoa!

Jsme v roce 1960, název skupiny Hollywood Argyles vznikl podle toho, že nahrávací studio bylo v LA na rohu ulic Hollywood Boulevard a Argyle Street. Slyšeli jste písně The Bug-Eyed Man a You've Been Torturing Me a instrumentálku The Lost Ranger. A právě na toho ztraceného rangera jsem se před chvílí ptal, jistě jste poznali, že inspirací byla klasika Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho.

Pavla Nováka jste určitě také poznali, zaspíval písničku s názvem Bílé sportovní auto. Doprovázeli ho ostravský rozhlasový orchestr a sbor řízení Pavlem Staňkem. Autorem textu je Vladimír Čort, rozhlasová nahrávka je z podzimu 1975. V křestním listu nahrávky není ohledně zahraničního originálu žádný správný údaj, zázrakem se ale identifikace podařila. Zaspívá Australan Robin Jolly. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb Historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tiftrunk.

Dal bych tomu nálepku pochodový bubblegum, píseň má název Marshall's Portable Music Machine. Byl to v roce 1972 hit v Austrálii a jako už mnohokrát mě napadá otázka, jak se tehdy dostal až k nám. A mám otázku také k vám, posluchačům. Vybaví se vám, jestli má tato eurovizní písnička francouzské zpěvačky Marie Myriam také českou verzi? Jestli ano, tak mi to prosím napište.

Ta zmíněná Eurovize byla v roce 1977, píseň má název Pták a dítě. Pomaly hrál a zpíval J.J. Cale svou After Midnight z alba Naturally, to jsem vám tak trochu dlužil. Prosil jsem vás, abyste mi ohledně té první písně napsali, pokud něco víte, tak tady jsou kontakty. E-mailový oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky posílejte na číslo 723 102 513.

Ano, i na tuto nahrávku, kterou všichni znáte, přišla teď v porovnávání řada. Textoval Boris Dropa, jen mě mrzí, že na etiketě suprafonského singlu z roku 1968 není název Massachusetts napsán správně. Někomu v suprafonu bylo zřejmě těžko podívat se na mapu nebo do nějaké encyklopedie. Hrát a zpívat teď budou samozřejmě Bee Gees, single bodoval po obou stranách Atlantiku.

Zakončím pohledem do historického kalendáře a hned dvěma songy. Britský kytarista a zpěvák Chris Spedding se právě dožívá 77 let a mám tu jeho Motorbikin. Johnu Rostillovi, baskytaristovi The Shadows, by právě bylo 79, zemřel bohužel už v roce 1973. Na jeho připomenutí je ten druhý ve dvojici Don't Make My Baby Blue. Další oldies vám nabídneme zase za týden.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Skoro povinně si můžete naordinovat Humoriádu každý všední den po 16. hodině. O víkendu to nahradíte hvězdnými návraty a pokaždé se setkáte s někým, kdo umí vzpomínat, umí komentovat a vybírat i dobré interprety. Dnes si tuhle roli bere na sebe Martina Hudečková. Ahoj, Martino.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Jsi nervózní.
2: Ale no tak trošku jo, přece jenom veřejně mluvit není jen tak úplně tak.
1: Budeme spíš veřejně vzpomínat.
2: Tak to jo, vzpomínat to já už můžu.
1: A taky budeme soutěžit o knížky z Humoriády.
0: Humoriáda.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: My jsme to slíbili, že si budeme vyprávět. Tady Michal Hruza bude ti vyprávět. Tak teď chci slyšet rozhodnutí nad první ukázkou. Martina Hudečková vybírá ze seznamu o Moriádě.
1: Tak jestli si mohu vybrat, tak já bych šla po Miloši Kopeckém, panu Lasicovi a panu Satinském.
0: Dobře, jejich ukázka z pořadu Za dveřmi, tak si dáme kousek, posluchači pak rozhodnou.
2: No dobré, prostředí a nemocnica, tam se větě zpráva, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom jiného charakteru. Prostředí je, kde se objavují však děvčata a...
3: Je, s vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
2: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližšie však.
3: Plavárny. Bar! Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu.
2: Županu.
3: V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě, jo. Mě si všimnou právě. Normálně, že jo. Župan.
2: A keď si vás nevšimnu?
3: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
2: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, župan dole, nafackat ho, vytáhnout zapače si na breh a jste hrdina.
3: Celá plovárna je vaše!
2: Ano,
3: to samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
2: Snad zpěváčky, ale to je vlastně...
3: Ano, zpěváce, že musíte to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně oblečený vypadá.
2: Samý šper.
3: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu.
2: Co je to?
3: Tak to ne, asi, to není ono, ne, no. Dávno. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
2: Obsah se ztrácí.
3: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
2: Nepodstatné.
3: Nepodstatné, tak se řekněme chodidla a nohy řekněme po kolena, jo?
2: Nohy samozřejmě u mužů, však?
3: Ano, no u žen hlavu. Já mám vizi, že k tomu televize jednou dospěje.
2: Ano. To znamená, že ak by mal vyniknout obsah písně, zpěvák by mal být vlastně fádný, nevýrazný.
3: Já rád vidím to.
2: Škaredý. No, ano, tak to jako postavou skôr invalid však.
3: Proč se koukáte na mě přitom?
2: Jedným slovom, nevýrazný typ, aby mohl vyniknout obsah té písně.
3: Měli se správně. Řekněte mě, ale prosím vás, kdo podle vás by měl tedy zpívat?
2: No, přece my!
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ústřední dvojice toho pořadu, tedy Milan Lasica a Julius Satinský, tak s někým z nich potkala ses, Martino? Viděla jsi se?
1: Potkala jsem se s panem Lasicou, když jsme s Jurajem byli na filmovém festivalu v Trenčanských Teplicích a tam pan Lasica tomu šéfoval, tomu festivalu, a měl vždycky jako v pracovní náplni večírek, vlastně večeři s hlavním hostem, a to byl tehdy Juraj.
0: Aha.
1: Byl hlavní host. A takže jsem se octla na takový večeři s panem Lasicou, paní Vašáriovou, Juraj a já. A ze začátku to bylo, ano, pane režisére, ne, paní Vašáriová, děkuji, paní Hudečková. A takové jako, inu jako na festivalu, takové strojenější, takové královské. No a potom byla jedna sedmička velmi dobrého vína, druhá sedmička, pánové pak přešli, myslím, na nějaký panáčky. A končilo to strašně veselým večírkem, kdy jsme se všichni hyňali, opravdu hyňali jak malé děti, a s paní Vašáriovou jsme si vyprávěli o sestrách.
0: Ano.
1: Ona tedy mluvila o Milce, že jo, já o svý, o Lince, o svý sestře, a vyprávěli jsme si, jo, a to bylo tehdy u babičky a dědečka, když jí spadla panenka do senkrůvny, no a Milka a senkrůvna, to je taky. A teď prostě začínalo to u upjatě, ano pane režisére, ne ano. Pane režisére. A končilo to takovým rozhyňaným, veselým večírkem, ale protože to jsou noblesní lidi, tak to bylo stále na úrovni.
0: Ano, ano, takže čas a vínko pomohlo takhle ano, zbořit ano. Některé ty společenské bariéry a zafungovalo to. A to jste byli jenom sami takhle večeře, nebo jako ještě to jsme byli další? Jenom?
1: Ne, to právě bylo takhle ve čtyřech.
0: Jo.
1: A proto to, ten začátek je takový jako...
0: Takže salonek nějaký?
1: Salonek, prostě high life. Bylo to všechno velmi high life, ale končilo to těma veselýma historkama o těch dědečkách a babičkách na vsi a co z toho vyplývalo. A
0: nějaké společenské fópa neproběhlo? Že se někdo pokecal?
1: Jsme byli velmi všichni distingovaní. Já jsem se teda klepala jak ratlík, protože já jako jsem schopná, moje práce s příborem je slavná.
0: Jo.
1: To já dokážu katapultovat o kyselé okurky nožem a tak. Takže jako já jsem se přesně bála, já jsem skutečně, ač mi to málo kdo uvěří, jenom dobala, protože jsem si říkala, aby prostě neskončil nějaký knedlík nebo něco u pana Lasici na klíně, že jo.
0: Martina Hudečková je naším hostem. Vybrala na úvod Milana Lasicu, Julia Satinského a taky Miloše Kopeckého. Můžeme pokračovat s Lasicou a Satinským, když to zkrátím, anebo vám můžu nabídnout anekdoty z kabaretu pro pamětníky. Vy si je teď vyberte na telefonním čísle 731 809. Nebo hlasujte SMS-kou, pak je ale posílejte na jiné číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B nám stačí, ať víme, do které kolonky to padá. Tak to je náš pořad.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: První dnešní souboj vyhlásili jsme už před písničkou, pokračujeme dál, takže Milan Nasica, Julius Satinský, varianta A, varianta B jsou anekdoty. Komu dáváte hlas? Ptáme se s Martinou Hudečkovou. Vás co voláte? Dej tu telefon.
4: Dobré odpoledne, vám oběma přeje Vláďa z Mladovic a ptal bych si anekdoty. Bčko, díky.
3: Vláďo, my děkujeme vám za volání do Humoriády na číslo 731 800 900. Kdo tam je?
5: Dobrý den, tady je Martin ze Přehozdí. Zdravím vás i vašeho milýho hosta.
6: Děkuju.
5: A dal bych si Bčko.
3: Anekdoty, opět další bod. Děkujeme za to. Kdo další?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den pro oba a volím anekdoty.
3: Taky volíte anekdoty. Děkujeme za zavolání.
6: Děkujem.
3: Tak přepojeme samozřejmě na dalšího, kdo využil našeho spojení. Kdo pak to je? Vítejte u nás.
8: Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím paní Martinu a Patrika Rozehnala.
6: Děkujem.
8: A dáme si anekdoty.
3: Dobře, tak jo, rozhodnuto, budou to. Na začátku to vypadalo spíš na pokračování, ale nakonec jste udělali změnu, vybrali jste anekdoty, ty zvítězili a my je tedy pouštíme.
9: Tady v tom paneláku máte takový krásný skříně ve zdi.
10: Jaký skříně? To jsou přece pokoje.
11: Obžalovaný, chcete ještě něco dodat?
10: Ani ne. Mně už těch 5 let stačí.
12: Člověče, mý dceři je zítra 15 let, tak no. Si myslím, že si s ní asi budu muset promluvit o těch choulostivých věcech.
13: Kamaráde, to budeš koukat, co se dovíš zajímavých věcí.
14: Pojďte sem, Přesličková.
15: Ano, prosím.
14: Jako ředitel vám musím říct, že tohle to není továrna, to je blázinec.
15: Kde pak blázinec? Tam je aspoň ředitel normální. Nerada mluvím, Žán. Poknuli takto hlavou, znamená to, že přijdete. Rozumíte?
12: Ano, úplně. Taky nerad mluvím. Zakroutím-li takto hlavou, tak to znamená, že nepřijdu.
16: Poslední, nechodili my jsme spolu do obecné školy?
11: Se mnou žádnej plešatej do obecné školy nechodil.
16: Studentko Kájo, musím se vám přiznat, že je mi 8 studentů milejších než vy.
9: Mě taky, soudruhu profesore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Kabaret pro pamětníky a tedy série anekdot. Možná ještě přijdou další, až vám nabídnu další ukázku, budete přemýšlet. Tak vypráví se ještě anekdoty mezi herci, když jedu na zájezd? Nebo to
17: zcela jistě, ale můj život je tak pohnutý, že já dávám přednost historkám ze životu.
3: Ty jsou taky vtipné.
17: Ty jsou velmi vtipné.
3: To tak jako přichází samo za tebou, nebo spíš jako to nasáváš od ostatních, že si necháš vyprávět, co si jim stalo?
17: Ale ono je to takový inspirativní, že jo? Protože to je takzvaný to štengrování, že někdo řekne, no představte si, co mně se stalo. No to nic není, to já teda moje, a víte, moje sestra mi řekla, no ale to nic není, protože moje sestra mi řekla. A to potom jako, a ty historky ze života já mám tak nějak radši.
3: Jo, to mi připomnělo toho menšíka, který tady byl, slyšet, ten taky tímhletím stylem trošku vyprávěl.
17: Ano.
3: Potkala se s Menšíkem nebo ne?
17: Potkala jsem se s panem Menšíkem a pan Menšík byl shodou okolností tatínkem mé spolužačky Martiny Menšíkové a když jsem jí přenechávala o maturitě svoje taháky na maturitu...
3: A... To se jako dědí takhle? Jako...
17: To se dědí.
3: Nebo to si vyžádala?
17: Já měla velmi žádané taháky, protože já jsem to napsala maličkýma písmenkama a byly naprosto geniální. Kolovali po celé konzervatoři a s mýma tahákama maturovalo normálně několik jako ročníků. A
3: myslíš, Martina, že tam ještě jsou?
17: Myslím, že ne, to už nepřežili. Ale Martina byla jedna z těch, která právě jako ty taháky ode mě dostala a pan Menšík mi následně napsal, jen ať se to naučí sama.
3: Takže to bylo takovéhle setkání vlastně soukromé, nikoli herecké.
17: Ne, herecké jo. Ne, bohužel jsem s panem Menšíkem.
3: S Martinou se vídá?
17: S Martinou se nevídám a to je mi taky líto, protože ta je taky strašně vtipná. To má po tatínkovi.
3: Jo, podědila to. Vážení, čím budeme pokračovat? Další várku anekdot, tedy tentokrát hospodský mezi Zlatém říže, nebo nám něco povypráví. Přečte kousek povídky Jirka Krampol. Vybíráte si vy. 731 800 900, naše telefonní číslo sem do studia a SMS-kové 90 011 04. Stačí heslo, nemusíte se rozepisovat, pokud píšete Humor Mezera A, hlasujete pro anekdoty, když Humor Mezera B je to hlas pro Jiřího Krampola. Tak do toho, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme s humoriádou a ještě s druhým soubojem. Ve hře jsou anekdoty a nebo povídka, část povídky v podání Jiřího Krampola. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 a naslouchá vám Patrik Rozehnal a Martina Hudečková. Kdo je tam na telefonu ukryt v téhleté chvíli? Dovolal se.
2: Haló.
1: Ano, jste to vy. Povídejte.
2: Haló.
1: Musíte si vypnout rádio, protože vás to mate, slyšíte ozvěnu. Tak když se nám rozhodne kdokoliv zavolat, prosím, zapomeňte na rádio a mluvte jenom s telefonem. Tak povídejte, Ačko nebo Bčko?
2: Já jsem neslyšela pořádně to, co tam je to A to nebo B.
1: Ačko jsou anekdoty, no. Bčko Jiří Krampol.
2: Tak Jiří Krampol, Bčko.
1: Dobře, zapisuju a děkuju zároveň. Kdo další? Kdo pak tam je? Jde nám to stěží teď nějak.
3: Jak se to zadrhlo.
1: Prosím, nejenom, že si stěžte rádio, ale taky poslouchejte telefon. Tak do třetice, snad to vyjde.
2: No, vyjde. Dobrý den. Dobrý tady posluchačka Eva a já bych chtěla pana Krampola.
1: Dobrá, dáváme mu bod od vás.
2: Já vím, mějte se hezky.
1: Vy taky, hezký poslech zbytku humoriády a dalších pořadů. Telefon opět obsazen.
4: Haló.
1: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Edvard. A chtěl bych pana Krampola.
1: Taky byste chtěl Krampola. Dobře, tak zase Krampola nebo anekdoty. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Roman Prostějov a přál bych si pana Krampola.
1: Taky, výborně. Tak jo, děkujeme, zdravíme do Prostějova. Mějte se pěkně a s někým to ještě uzavřeme v téhleté chvíli. Kdo se dovolal, vítejte u nás.
2: Haló, tady je to Strážnice.
1: Ano, a...
2: Bečko bych prosila.
1: Tak jo, na plné čáře v podstatě Jirka Krampol, takže část tedy povídky, jak jsem řekl, z Šimka a Grossmana, jak jsme se věnovali umění.
6: Láska k divadlu však zvítězila, i když musím konstatovat, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli na herce padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektřinu vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a deduch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout, přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr kozího mlíka s rumem a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozinka, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí Hradec Praha a šlápl jsem na to. Zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem přitom stále křičel text do role. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Strci svou ebenovku někam, volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný par. V tom mě režisér srazil zákrně k zemi, podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. Já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či...
0: Humoriáda.
1: Tak Než se rozhodnete psát rozhořčené dopisy a k tomu malovat fousaté obličeje, jak říkával náš chemikář, tak jde to na mou hlavu, že jsem vám pustil Miloslava Šimka, protože máme dvě varianty, ještě i s Jirkou Krampolem a mně se podařilo vytáhnout Šimka, snad nám to nebudete brát takhle za zlé a snad to vememe Krampola ještě nabídneme a můžeme si o něm aspoň popovídat.
3: Ano, o Jirkovi Krampolovi já velmi ráda mluvím, protože se mi povedlo, že jsem byla třikrát jeho hostem v pořadu Nikdo není dokonalý a třikrát jsem zvítězila.
1: Třikrát mozek?
3: Třikrát skleněný mozek, tehdy ještě, takže já mám doma tři skleněné mozky. A, no tak aspoň něco, že jo, když tu a tam člověk o svém vlastním uvažuje, tak já mám ale tři skleněné.
1: Jak je těžký?
3: No, ono tu zas toho skla není tolik.
1: Je to dutý nebo plný?
3: Je to dutý.
1: Je to dutý, aha.
3: Je to dutý mozek, je to dutý mozek. Takže mám celkem čtyři duté mozky, tři skleněné, jeden vlastní, ale je to takové dekorativní.
1: Jo.
3: Ano,
1: jo.
3: Já jsem to postavila vedle Jurajova českého lva a vypadal tam mozek velmi důstojně.
1: Mm-hmm. Tři mozky, jeden lev?
3: Jeden nebo... lev.
1: Lev hlídá mozky.
3: No, ano.
1: A práší se na to.
3: Práší se na to samozřejmě jako na všechny ceny, které kdy kde
1: člověk
3: dostane.
1: Jakou taktiku jsi zvolila, když jsi takhle třikrát vyhrála?
3: Taktiku absolutní skepse, protože tam, že jo, hádáte, kolik lidí z deseti to ví.
1: Ano.
3: No a teď vždycky ti lidé kolem mě, ty kolegové hádali, říkali, no tak tohle je tak lehká otázka, to bude vědět nejméně 8 nebo 7 Čechů. A já řekla 2. Zvítězila jsem. Další otázka. No to bude vědět nejméně 5 nebo 6, já žádnej. Zase jsem zvítězila. Prostě jsem šla cestou největší skepse, ano. Toto neví nikdo a měla jsem pravdu.
1: Teď už chápu, proč ty mozky skleněné jsou duté. Vážení, tak nabízím teď skutečně Jiřího Krampola.
3: No a, tak schválně.
1: A proti co, kdybychom dali proti Sandru Pogodovou?
3: Dáme.
1: Dobře, tak dáme, to je varianta Sandru. Druhá, Bčko. Tak Krampol nebo Pogodová, Ačko nebo Bčko, humor, mezera, příslušné písmenko na číslo 90 011 04. Posílejte jako SMSku a nebo volejte přímo do studia 731 800 900. Jdeme na to, je to na vás.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Patrik Rozehnal, Martina Hudečková na telefonu v této chvíli s námi. Kdo si vybírá a hlasuje v Humoriádě?
4: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás tam oba a prosila bych Krampola, děkuju.
3: My taky děkujeme za to hlasování. Dobrý den dalšímu.
5: Tady zase to strašidýlko ze Dvora Králové nad Labem.
3: Ano.
5: Zdravím paní Martinu a Patrika.
6: Děkuju.
3: Snad se nebudeme bát.
5: Co bylo jako druhá možnost?
3: Sandra Pogodová.
5: No tak si dáme Krampoula.
3: Dobře, ano, tak jenom to shrnu. Jiří Krampoul, Sandra Pogodová. Z těchto dvou ukázek si vybíráte, hlasujete pro některou z nich. Kdo teď třeba?
7: Dobrý den, tady je Marie Sujezalizovic. Já vás všechny zdravím.
6: Děkujem.
7: A zdravím paní... Zdravím Karinko Flerovouský z Bílu.
6: No to je starý hřích.
7: Ale krásný, já se na to dívám pořád, každý den při obědě je to nádherné. Ale chtěla bych, když máme hlasovat, tak bych chtěla pana Krampola. A moc vás tam všechny pozdravuju, krásné léto.
6: Děkujeme vám taky.
3: Děkujeme moc za to přání. Ještě se někdo přidá? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady opět Martin ze Převozdí.
3: A?
8: Dal bych si pana Krampola.
3: Dobře, tak jo, tak já si držím palce. Snad je to teď
6: Tak schválně.
9: Tak Jirko, všichni vědí, že ty pořád nikdo není dokonalý, děláš už
10: září, to bylo 10 let.
9: To je neuvěřitelný. Těch hlášek, jak lidi odpovídají, perly.
10: Za těch 10 let. Já jsem myslel, že když přijedem do nějakého jiného města třeba, že to bude jinak. To je všude stejný. Ty kraviny, co ty lidi říkají, to vůbec si ani ve snu nikdo z vás nedovede představit, to tam nemůžem dát prostě. To je takový torzo, co tam je, jo. Já jsem to dřív dělal, jezdili jsme a teďka už asi 3 roky nebo 4 roky dokonce to nedělám, se neptám na té ulici, protože mě nikdo nic neřekl už. My jsme přijeli do nějakého malého městečka, tam si hráli děti, důchodci krmili ptáky, já přišel do parku, to bylo jak když přijelo gestapo a všichni zdrhli. A nikdo nic neřekl prostě, jo. Tak to museli změnit, tak tam museli nasadit nějakou holku. A to jsou kraviny, které, kdybych to nezažil na vlastní kůži, tak bych myslel, že se točí spíš science fiction a ne zábavný pořad. Já vám řeknu takový perly, jo. Tak třeba, jak se jmenoval slovenský zbojník Jánošík křestním jménem? Tak bylo Zdeněk, Evžen, asi 8 lidí říkalo Laďa, to se mi hrozně líbilo, že se Jánošík jmenoval Laďa a nějaká baba povídá Žebirené. Potom, to jsme točili v Praze u Vinohradské tržnice, my jsme to nemohli natočit, protože jsme se smáli jako debilové. Ten kameraman, ten se takhle klepal s tou kamerou, já jsem se smál jako vůl. Ten režisér taky, to nešlo vydržet. Takovej prapodivnej chlap a já povídám, prosím vás, vy chcete, já bych rád odpovídal. Já jsem říkal, no prosím.

0: Píše, četl jste Bibli? Ano, ano, mám Bibli doma. Tak když máte Bibli doma, tak byste mohl vědět, kdo zradil Ježíše Krista. Agent 007.
1: Humoriáda. Takové nějaké otázky tam byly, Martino, to si taky takhle pamatuješ? Nebo?
2: Ano, ano, ano, já vím, že tam bylo jako otázka, kdo tvoří svatou rodinu. Hmm. A to byl teda nesmírně, to byl velký úkot, co všechno, kdo všechno tvoří svatou rodinu, tak to bylo velmi vtipný.
1: Domlouvali jste se dopředu s Jirkou, o čem budete mluvit v těch vstupech mezi tím, než se bude hlasovat a typovat?
2: Velmi rámcově, protože Jirka Krampol má tyhle věci hodně v rukou a hodně tím vládne dobře a rychle a umí přešaltovat a zapojit své historky do toho, takže vás nikdy v režii nenechá.
1: Nikdy, prostě zachránil to nějakým vtipem.
2: Zachránil to vždycky. Kromě jednoho případu, kdy jsem svůj vtipný vstup založila na tom, že jsem měla takovou strašnou historku z finančního úřadu. No a ta historka šla úplně do ticha. Nezasmál se vůbec nikdo. No a pak jsem pochopila, že první čtyři řady si koupil finanční úřad z toho města, kde jsme to točili.
1: Jo, tak to se nepovedlo. To jsou tak jako Holanděni.
2: To se někdy stane, ano.
1: To je taková varianta. Vážení, na ty natáčení právě toho Nikdo není dokonalý vzpomínal Jirka Krampol i v té knižce, tedy Vylomeniny Jiřího Krampola, je tam tomu věnována jedna celá kapitola, kdy tedy vzpomíná, co všechno, kromě toho, co jste třeba teď slyšeli, zažil, co se provádělo a jací byli hosté a jaké otázky a odpovědi zazněly. Tak pokud ji nemáte, můžete si ji pořídit přes stránky humoriada.cz a nebo ji můžete dnes třeba taky vyhrát. Ale ve hře jsou i jiné knížky, jako jsou Kulešárny, tedy Uršuly Klukové, tedy Kulešárny Josefa Dvořáka, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové a děkovačky Libuše Švormové. Pětice knížek z edice Humoriáda a soutěž právě teď, ta červnová, bude na telefonu 731 800 900, zatím je zavřený, aby startovací podmínky byly pro všechny stejné. Tak otevírám telefon a první, ten nejrychlejší, kdo se dovolá, tak má šanci odpovídat. Kdo je na telefonu? Vítáme vás v Humoriádě.
3: Eduarde,
1: já vás zdravím a vy asi tušíte, že otázka se bude týkat hosta. Dnes je to Martina Hudečková. Můžu se ptát?
3: No můžete.
1: Když budu vědět, odpovím, že jo. Koho namluvila v dabingu Martina Hudečková, s kým je spojována? Se Sophie Loren nebo s Bridget Jonesovou?
3: No. Přemýšlím.
1: Co myslíte?
3: Sophie
1: Loren, myslíte? Zůstáváte u toho? Mm. Jo? Martino?
3: Zůstávám.
1: Martino?
2: Ježiš, to by mi tak lichotilo takovou krásnou babu namluvit, ale bohužel.
1: Ajajaj, to mě mrzí. Tak snad příště bude možné vybírat některou knížek. Ale držím palce a jsem rád, že jste volal, že jsme vás slyšeli a zase se těším u dalšího třeba hlasování. Mějte se pěkně, ať se daří.
3: Naschle.
1: Tak číslo, řekněme 3, pro tento týden vyřazujeme z toho osudí na pátek, protože dobře víte, že ze všech výherců toho týdne pak ještě v pátek losujeme někoho, komu pošleme digitální rádio. To samozřejmě je stále ve hře. Další kole ještě zítra a pozítří a vůbec do konce června prostě takto jedeme v Humoriádě. Tak na to nezapomeňte a tužte znalosti o našich humoriádnících. Teď si pustíme další písničku a pak budeme s Martinou Hudečkovou vybírat další ukázku.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tak mrzí mě, že jsme Eduardovi nepředali knížku, neměl šanci si vybrat.
4: Škoda.
3: Měli bychom možná ale prozradit, že ta Sophia Loren nebyla úplně tak od věci, že k tomu mohlo i dojít, že to mohla dabovat.
4: Dojít k tomu mohlo, ale já jsem si netroufala, protože jsem do toho rybníčka kolegyň, jako je Růženka Merunková, paní Hlaváčová a Valerie Zavadská, které dabují pravidelně, ano, dabovávali Sophie Loren. Já jsem se bála, že nebudu umět takový ty italský kadence, takový to dottore, valore, a to, že nebudu dostatečně dryháčnická.
3: Ale nabídka, jo, byla.
4: Nabídka byla, ale
3: bála ses.
4: Nějak to, prostě jsem se bála, neprošlo.
3: Radši ta angličtina. Dobře. Co vybereš teď jako poslední ukázku, Martina?
4: Vybrala bych pana Řehoře a Jaroslava Kepku.
3: Abiturientský večírek, dobře.
5: No, rádi, pšenička, ten váš pšenička, ano. Lotr a rváč, všem sportovně nadaný, pozor.
6: Ano,
5: ano. No, přírodopis ho vůbec nezajímá. Ale myslím, že se chtěl dát na box.
6: Velice správně jste si to zapamatoval, pane profesore. Boxoval celý jeden rok, potom mu vyrazili přední zuby, natrhli levé obočí a pravé ucho, takže toho nechal. No a teď je vynikající botanik a přednáší na univerzitě.
5: Pšenička?
6: Ano.
5: Podívejte. Přednáší na univerzitě, pšeničko, pšeničko. No, člověk se nepřestává divit. Pšenička, no tak. A Jelínek, to byl zvláštní chlapec. Na maturitním plese nejedl párky a na školních výletech odmítal řízky. Přísný vegetarián.
6: Ano, ano. Vede městská jatka.
5: Podívejte, to je zajímavé. Víte, já jsem byl vždycky přesvědčen, že dokážu odhadnout budoucnost každého mladého člověka podle jeho schopnosti a nátury.
6: Ano.
5: Podívejte, to je zajímavé. Mohu vám něco nabídnout?
6: No, děkuji, profesore.
5: Já se teďka skoro bojím zeptat se vás, co děláte vy, milí příteli Koukole. Pokud si vzpomínám, tak jste se chtěl stát kriminalistou.
6: Máte pravdu, pane profesore, to jsem opravdu chtěl, ale nakonec jsem se stal archivářem.
5: No, to tak. Taky jsem to pochopil, že jo. A prosím vás, kdy bude ta naše slavnost?
6: Tak bude příští sobotu.
5: Příští sobotu.
6: V restauránu u Modrého Bažanta.
5: Ale proč zrovna tam, to jste si nevybrali dobré místo. Jestli bych vám chtěl doporučit něco, tak jedině restaurace u Zelené Šišky. Je to blízko a mohu vám zaručit, že strava i obsluha budou prvotřídní.
6: No tak nám je to celkem jedno, pane profesore, ale dovolte otázku, proč zrovna u Zelené Šišky?
5: No, jaksi nejsou lidi a já tam jako důchodce dělám výčepního.
3: Poslední dnešní ukázka, děkujeme za pomoc, omlouvám se ještě za krampula, ano, to na to se bude jednou vzpomínat. A Martině Hudečkové děkuji za návštěvu, těším se na tu další, zase u nás v Moriádě.
4: Já se těším taky, všechny zdravím a nashledanou, krásné léto přeju.
3: Ano, užijte si ten čas i s Českým rozhlasem, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a pokud je nevyhrajete, pokud se to podaří, jako dnes třeba Eduardovi, můžete si je v klidu objednat i přes naše stránky toho pořadu humoriada.cz, knížky vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Posíláme ještě písničky, které půjdou před zprávama a vy poslouchejte dál.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Stavba obchvatu Bučovic má podle silničářů začít koncem letošního roku. Eva Kostolanská dnes nastoupí do funkce ombudsmana. V kryptě brněnské katedrály je vystavená vzácná relikvie pláště jednoho z patronů města. A dnes čekáme oblačno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Ředitelství silnice dálnice hledá firmu, která postaví obchvat Bučovic. Firmy se o zakázku za asi 3 miliardy korun můžou hlásit do druhé poloviny srpna. Dělníci mají postavit 5,5 kilometru nové silnice jižně od města se sjezdy na Marefy, Kloboučky a Vícemilice. Letos v létě se má na trase začít archeologický průzkum. Hlavní stavbu chtějí silničáři spustit koncem roku, upřesňuje šéf brněnského závodu ŘSD David Fiala.
2: Ten zájem těch zhotovitelů o ty stavby v Jihomoravském kraji, které jsou těžmi enormní, je tady obrovská, trochu si říct, skoro cenová válka. Ty nabídky, které se odevzdávají, jsou v řádech desítek procent pod předpokládanou hodnotou. Takže opět myslím si, že nás čeká velký zájem a z toho důvodu je obtížné predikovat, kdy to zadávací řízení skončí.
0: Do funkce ombudsmana dnes nastoupí dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Poslanci ji zvolili 5. června. Kostolanská ve volbě získala 93 hlasů, zatímco pro její protikandidátku Kláru Šimáčkovou-Laurenčíkovou hlasovalo 58 poslanců. Po zvolení řekla, že v úřadu se nejdřív sejde s dětským ombudsmanem a zástupcem ombudsmana kvůli rozdělení rolí. Ve funkci potom chce navázat na práci jejího předchůdce Stanislava Křečka. Zlepšit chce naopak komunikaci.
3: Komunikovat intenzivně s institucemi veřejné správy, s tiskem, přes média. To znamená, že si představuji větší otevřenost vůči veřejnosti, seznamování s výsledky činnosti veřejného ochránce práv.
0: Více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána je od dneška k vidění v kryptě katedrály svatých Petra a Pavla v Brně. Italský kazatel a františkán, který město v 15. století několikrát navštívil, je jedním z patronů Brna. Plášť je součástí výstavy o stopách františkánských řádů v Brně. Upřesňuje kurátorka výstavy Kristýna Kurian z diecézního muzea.
4: Plášť je docela malý, protože i svatý Jan Kapistrán nebyl velké postavy. Plášť je v některých místech značně poškozený, hlavně v té dolní části, protože se z něj věřící kousky odstřihávaly jako relikvie na památku. Sport.
0: České fotbalisty čeká druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla domácímu Mexiku. Pro úspěch v klíčovém utkání bude důležité dostat víc do hry ofenzivní hráče v čele s Patrikem Šikem. Myslí si to i kapitán Ladislav Krejčí.
5: Bude klíčem, aby náš styl hry, co se týče dopředu, byl více sebevědomý, více v pohybu a v prostorech, ve kterých jsme nejsilnější, dostali ty správní hráči a samozřejmě si uvědomuje, jaké má Patrik sílu a musíme dostat se do těch nejvíc výhodných pozic pro nás, aby jsme mohli být nebezpeční.
0: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v 18 hodin našeho času.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. K večeru se oblačnost začne rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice a hlavní tahy v regionu teď ráno průjezdné bez výrazných komplikací a hlášených nehod. Problémy nehlásí ani linky IDS Jihomoravského kraje. Tak ať to vydrží. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, milí posluchači, Zdeněk Truhlář vás zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Brno, no a čeká nás ráno plné písniček, které nestárnou a spousta informací a zajímavostí. Už za chvíli nabídnu Polibek, Ovšem nikoli, že bych tu někoho líbal, ale mám pro vás připravenou písničku toho názvu od Hany Zagorové a také Standy Hloška a Petra Kotvalda. Maria Rotrová zase přijde s Řekou lásky, no tak bude to zkrátka takové zamilované hned takhle ze startu. No a potom už otevřeme kalendárium pro dnešní den, tedy 18. červen, tak ať se vám příjemně vstává, případně i usíná, pokud si nás pouštíte třeba po noční a jdete spát.
1: Český rozhlas Brno.

jsme překročili řeku lásky s Marií Rotrovou a teď už na vlnách Českého rozhlasu Brno otevřeme kalendárium pro dnešní den, tedy 18. červen. Právě v tento den roku 1828 byla ve Špilberské trestnici v Brně provedena amputace levé nohy italského karbonáře Pietra Maroncelliho. Amputace je považována za jeden z prvních odborně provedených zákroků tohoto typu, popsal ji Silvio Pellico ve své knize Mé žaláře, která poprvé vyšla v roce 1832. 18. června roku 1914 se narodil Václav Zikmund. Malíř, grafik, fotograf, básník, překladatel, výtvarný teoretik a kritik. Byl významným představitelem druhé vlny českého surrealismu. Zařadil se mezi rozhodující zakladatele legendární skupiny RA spolu s Bohdanem Lacinou, Vilémem Reichmanem a Ludvíkem Kunderou. Přednášel na univerzitách v Brně, Bratislavě a Olomouci. Dnešek připomíná také hrůzný masakr v Horních Moštěnicích u Přerova. Došlo k němu v noci z 18. na 19. června roku 1945. Zavražděno bylo tehdy 265 lidí. Jednalo se hlavně o karpatské Němce, ale také Maďary a Slováky, kteří se vraceli domů z války. Vlaku, v němž cestovali, si všimli českoslovenští vojáci. Všechny je nechali vyvléct z vagónů a na kopci nad Přerovem je popravili. Hromadný hrob museli vykopat místní lidé. Nejmladším obětem bylo pouze několik měsíců. Dále je dnešek narozeninovým dnem archiváře a historika Davida Valůška. Narodil se ve Vsetíně 18. června roku 1974. Absolvoval Brněnskou filozofickou fakultu. Je autorem několika historických publikací, například publikace Evangelický kostel ve Zlíně 1937 až 2007 nebo publikace Školy v Jasené. Rovných 35 let uplyne dnes od úmrtí brněnského rodáka, spisovatele Zdeňka Pluhaře. Za druhé světové války byl vězněn nejprve v Brně, poté v Terezíně a nakonec na Pankráci. Od 50. let působil jako spisovatel z povolání a následně se stal dramaturgem filmového studia Barrandov. A v Brně zemřel v roce 2004 právě 18. června literární vědec, divadelní historik a kritik Dušan Jeřábek. Působil na brněnské filozofické fakultě a také jako editor pražského nakladatelství Odeon. Kromě jiného napsal například první monografii o Arne Novákovi. Tolik kalendárium pro dnešní den. Máme za chviličku 17:45. Teď si pustíme Erosa Ramazzottiho a pak se podíváme na počasí. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: Nejprve se podíváme na aktuální teploty, které panují v Jihomoravském kraji. Nejtepleji máme teď v Troubsku a v Brně. Teplota je tam na 18 stupních Celsia. Naopak nejchladněji je v Nemochovicích 13 stupňů. Jinak se ty teploty většinou pohybují v Jihomoravském kraji okolo 16-17 stupňů Celsia, ale budou značně stoupat, protože jsme na počátku té tropické epizody, kterou si pro nás počasí připravilo. Dnes tedy bude převládat oblačno, hlavně dopoledne a později odpoledne na některých místech může být přechodně i polojasno. K večeru se oblačnost začne rozpouštět, večer a v noci čekáme skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty dnes 27 až 30 stupňů Celsia. Povane nám slabý proměnlivý nebo severní vítr. Rozptylové podmínky převážně dobré, v noci na řadě míst i mírně nepříznivé. No a co se týče biozátěže, tak ta už nám také stoupá dnes na stupni číslo 2, tedy střední zátěž, protože velmi teplé počasí může zatěžovat osoby s méně přizpůsobivým termoregulačním systémem organismu. No a co se týče slunce, tak to už nám dnes vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne 4 minuty po 21. hodině. Tolik počasí. No a teď už Karel Zich, který bude halekat na průvočího. Hej, pane průvočí, pěkné ráno.

Tak, průvodčího i vlaku jsme popohnali, no a v tradičním čase je tu nahlédnutí do dnešní černé kroniky. Nehoda nákladního auta a dodávky včera po půl jedné odpoledne zastavila na 2 hodiny provoz na dálnici D1 ve směru na Prahu mezi exity Brno-Západ a Kývalka. Do stojícího nákladního auta, pod kterým ležel řidič a věnoval se opravě, narazila dodávka. Její řidič utrpěl středně těžké zranění. Zraněného řidiče dodávky přepravil vrtulník do fakultní nemocnice Brno. Druhého muže záchranáři sanitkou převezli do nemocnice k vyloučení vážnějších zranění. Dálnice zůstala uzavřená do 14.30, kdy policisté otevřeli levý jízdní pruh. O hodinu později už byla průjezdná kompletně. Před místem nehody se ale vytvořila 25 kilometrů dlouhá kolona. Stěží pochopitelné chování ženy v Brně Komíně přimělo kolem jdoucí vytočit linku 156. Strážníkům v úterý odpoledne do telefonu vylíčili, že neznámá přišla k řece společně se svým psem. Toho uvázala u stromu, poté údajně oblečená a obutá vstoupila do řeky a přeplavala na druhý břeh. Když se jí tam svědek zeptal, co bude se jím psem, odvětila mu, že má namířeno ke sportovnímu areálu káčata a odešla. Díky informacím z telefonátu se strážníci k uvázanému zvířeti poměrně brzy dostali. Ženu odpovídající popisu ale nenašli. Strážník od chytové služby proto převezl osamocené zvíře do útulku. 48letá majitelka se tu po nějaké době po svém psovi sháněla. Strážníci jí vysvětlili, že svým jednáním porušila městskou vyhlášku o pravidlech pro pohyb psů a vysloužila si od nich pokutu. Žena s postihem souhlasila a dokonce hlídku za její přístup pochválila. Tak tolik černá kronika, teď už další muzika.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Novou přístavbu získá základní škola Bednářova v brněnských Horních Heršpicích. Zvýší se tím její kapacita ze 300 míst na 450. Přístavba bude napojená na současnou školu. Pojme 9 učeben, kabinety i 3 třídy pro školní družinu. Vzniknou také nové cesty, chodníky a parkoviště pro personál a obsluhu školy. Výše investice je zhruba 100 milionů korun a stavět by se mělo začít do 2 let. Mariánský sloup na Masarykově náměstí ve Znojmě se dočká opravy. Město vybralo firmu, která ho opraví. Restaurátoři začnou pracovat v nejbližších dnech. Radnice firmu vybírala podruhé. Předchozí zadání zakázky loni na doporučení odborníků přepracovala. Znojmo za restaurátorské práce zaplatí 8 milionů korun. Jedinečné pracoviště pro výzkum a testování dronů v Moravských Budějovicích se má dále rozrůstat. V plánu je například výstavba haly o výměře 12 000 metrů čtverečních. Budování polygonu začalo před 4 lety. Využívají její různé vývojářské společnosti z civilní i armádní sféry. Pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče budou dnes naposledy jednat o úhradách pro příští rok. Většina už se předběžně dohodla. Shoda ale stále chybí u nemocnic nebo ambulantních specialistů. Pokud kompromis nenajdou, o platbách definitivně rozhodne ministerstvo zdravotnictví. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. K večeru se oblačnost začne rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem na Vyškov už se tvoří fronta kamionů před omezením u D2. Zatím kratší v pravém pruhu od sjezdu na Vídeň, exit 194. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Hrála nám kapela Katapult, Hlupák váha, máme 5 hodin 38 minut, no a podíváme se do Slavkova u Brna. Ten musel do ulic vrátit kontejnery na tříděný odpad. Vyžádali si to obyvatelé 3 tamních sídlišť. Od června měla přitom většina kontejnerových hnízd zmizet, protože v celém městě začal fungovat nový systém

0: což samozřejmě nechceme a nechtěli jsme si i ubírat ze zeleně před domem a tvořit smetiště.
1: Takže jsme si ty popelnice jednoduše nevyzvedli.
2: Říká Miroslav Kupčík, který bydlí na sídlišti Nádražní.
1: Tam je problém s parkováním, je tam pár zelených ploch, kde si můžou děti hrát a představa toho, že by nám stály u každého vchodu dva kontejnery, žlutý a modrý, nedovedu si ani představit. Žít mezi popelnicami, to jako mě připadne v 3000 letech jako krok hodně zpátky.
2: Zástupci bytovek požadovali po městě návrat k původnímu stavu, jak co do počtu kontejnerových hnízd, tak co do frekvence svozu. Místo jednou měsíčně na jednou týdně. A uspěli. S nezávislým starostou města Michalem Boudným jsme se sešli na třetím ze slavkovských sídlišť Zlaté hoře.
3: Přiznávám, byla to chyba. Ten svoz je potřeba udělat častěji. Ty domy nemají kam to dávat, takže jsme byli donuceni zanechat takzvaná vozovka veřejná místa a ten svoz bude nyní probíhat jednou týdně.
2: Takzvaný systém door to door funguje od loňského podzimu v 18 obcích a městech na Vyškovsku. Proč se problémy u bytovek projevily jen ve Slavkově, je podle Michala Boudného dáno velikostí sídlišť.
3: Třeba v sousedních Bučovicích ty sídliště mají menší než ve Slavkově, proto tam těch problémů měli méně.
2: Cílem změny systému svozu je podle starosty dosáhnout většího třídění, aby na skládkách nebo ve spalovně končilo méně komunálního odpadu. Jeho likvidace totiž bude kvůli ekologii čím dál dražší.
3: Také byl cíl to, aby zmizly z ulic ty veřejná hnízda, které byly často terčem různých nočních tvorů a všeobecně, aby tady bylo uklizeno a nehyzdilo to tady. Jenomže ta realita je taková, že opravdu na těch sídlištích jsme ty hnízda museli ponechat veřejně, takže kdokoliv přijede, může tam ten odpad odložit.
2: Na estetickou stránku celé věci upozorňuje i Michaela Kratochvílová.
0: Město tady řeší vizuální identitu a čistotu toho veřejného prostoru a pak v podstatě každý bytový dům by měl mít velkoumový kontejner před domem.
2: Každotýdenní svoz kontejnerů na tříděný odpad bude na sídlištích každý pátek a popeláři s ním začnou zítra. Ze Slavkova u Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.

0: Nebojte se, nebe nám nevzali, to o něm zpívala jenom Anaka, my se na nebe podíváme a to v předpovědi počasí. Nejprve ale aktuální teploty v Jihomoravském kraji, které se pohybují nejčastěji okolo 17 stupňů Celsia. Nicméně, co se týče nejchladnějšího místa, to je aktuálně v Nemochovicích, tam mají pouze 13 stupňů. Naopak nejvyšší hodnotu teď zaznamenávají meteorologické stanice v Troubsku a také v Brně 18 stupňů Celsia. A ty teploty porostou. Před chvílí dorazila aktualizace z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a počítá ještě s o stupínek teplejším dnem. Tak jak to tedy bude vypadat? Ráno bude převládat velká oblačnost, dopoledne však bude převážně polojasné. Během pozdějšího dopoledne bude oblačnost opět přibývat a postupně se na většině míst vytvoří oblačno. K večeru se ale začne oblačnost rozpouštět a večer pak bude skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty dnes 28 až 31 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr, rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne přechodně dobré. No a biozátěž na dnešek už udává stupeň číslo 2, tedy zátěž střední kvůli tomu velmi teplému počasí. Slunce dnes v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne 4 minuty po 21. hodině. Tak toliko počasí a teď pozvánka na strážnici.
1: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
2: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
3: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
4: Nechte si zahrát přímo z festivalu blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
3: Žijeme tu s vámi.
1: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Máte naladěno ranní vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem, no a možná už jenom pár hodin nás dělí od toho, než začneme sahat po těch osvěžujících nápojích s ledovou kostkou a začneme se trošičku ochlazovat, protože teploty nám budou během dne už stoupat k těm letním. No a nejeden z nás možná se bude v myšlenkách také ztrácet v zasněžených krajinách. No a tak mě tak napadlo, zkoumali jste někdy sněhovou vločku? Jejich tajemství odhalí právě teď v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Mimochodem, věděli jste, že v létě může také sněžit? Ano, ano, je to tak, ale ty sněhové vločky jsou zkrátka tak vysoko v atmosféře, že než se dostanou dolů, tak je z toho déšť. No a teď už další muzika.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Brně má vzniknout největší hala na curling v Česku. Zastupitelé Břeclavy schválili záměr koupit bývalý areál České pošty. Česká národní banka dnes oznámí novou výši základní úrokové sazby. Po dlouhé době je ve hře její zvýšení. A počasí dnes čekáme oblačno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Největší curlingová hala v Česku má vzniknout v Brně Černovicích. Vedení města schválilo plánovací smlouvu se soukromým investorem, který ji postaví. Magistrát mu za to prodá pozemky u křížení Olomoucké a Černovické ulice. Předseda klubu curling Brno Lukáš Merta věří, že halu dostaví do roku 2028.
2: Ona je poměrně podobná pražské svazové hale, která má 4 dráhy, ale naše hala bude mít drah 5, čímž se vlastně stane možná největší specializovanou halou ve střední Evropě, ale je podobná poměrně té pražské hale na rozptylech.
0: Břeclav má zájem o bývalé depo České pošty. Tamní zastupitelé schválili záměr odkoupit areál, který vlastní právě Česká pošta. Podle radnice by objekt s dílnami, administrativní budovou a navazujícími pozemky mohl v budoucnu sloužit jako nové zázemí pro technické služby. Česká pošta za něj požaduje zhruba 14 milionů korun. Město ale zatím o nabízené ceně nerozhodlo. Upřesňuje místo starosta Břeclavy Milan Klim z Hnutí ANO.
3: Tak je to záměr, takže budeme určitě si zpracovávat znalecký posudek a na základě toho znaleckého posudku budeme jednat s poštou o ceně toho pozemku. Myslíme si, že ta cena toho pozemku by mohla být nižší.
0: V Uherském Brodě vznikne tréninkové centrum průmyslové robotiky zaměřené na výuku, testování a vývoj nových technologií v automatizaci, robotizaci a umělé inteligenci. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou 42,5 milionů korun. Téměř polovinu má pokrýt dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o nové výši základní úrokové sazby. Poprvé po 4 letech by mohlo dojít k jejímu zvýšení. Možné je ale i ponechání sazby na dosavadní úrovni 3,5%.
4: Podle komentářů členů bankovní rady centrální banky se zdá, že jsou obě varianty zhruba stejně pravděpodobné a rozhodne se až přímo při dnešním hlasování. Ve prospěch zvýšení základní sazby o 0,25% bodu mluví pokračující zvýšená inflace ve službách, rychlejší růst mezd a hlavně geopolitická rizika, tedy války na Ukrajině a Blízkém východě, případně obchodní politika Spojených států. Naopak celkově nižší květnová inflace by spíš podporovala ponechání sazeb na stejné úrovni, která platí už víc než rok. Rozhodnutí o nové výši úrokové sazby zveřejní centrální banka ve 14.30. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. K večeru se oblačnost začne rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Vád bude slabý, proměnlivý nebo vítr severních směrů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy vás zdrží kolona. Auta zastavují u exitu 182 Popůvky. Na zhruba s tém 84. se potom osobní auta v levém pruhu rozjíždějí a dál pokračuje pravým pruhem ještě místy roztržená fronta kamionů do omezení u D2. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Šest hodin, 4,5 minuty, 18. června roku 2026, Český rozhlas Brno a Zdeněk Truhlář. Zásadní informace a další ještě přidáme, protože už za chvíli vám pustím další písničky, které nestárnou, třeba v podání Rangers, Ruce bílé, anebo UB40, no a také se podíváme třeba na domácí Grand Prix silničních motocyklů už za malou chvíli, tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Brno.

0: Lucie Bílá, láska je láska, no láska může být také to, když někdo třeba osedlá motocykl. Na roli jediného domácího závodníka při motocyklové velké ceně České republiky je už Filip Salače zvyklý. Letos se od něj ale očekává víc než dřív. Ve třídě Moto2 se mu totiž v minulých závodech podařilo dojíždět v elitní desítce a před dvěma týdny v Maďarsku byl dokonce druhý, čímž vyrovnal svůj životní výsledek. Před víkendem v Brně tak všude možně slyší, že je čas se posunout ještě o příčku výš.
1: Já vím, že tu formulu teďka dobrou a vím, že je to reálný vyhrát a je to pódium. To není, že bych na sebe dával nějaký velký tlak, ale je to prostě realita, kterou cítím.
2: Reaguje motocyklový závodník Filip Salač před víkendovou velkou cenou České republiky na to, že dobrými výsledky zvýšil očekávání fanoušků. Nejvíce navnadil druhým místem v minulém závodě v Maďarsku. Sám sebe tím ale prý před brněnskou Grand Prix uklidnil.
1: Sice jsem pod tlakem od ostatních lidí, ale ten největší tlak, který jsem na sebe dával, já sám, tím, že se mi poslední dva roky moc nedařilo, tak ten před 14 dny odešel. Přijel jsem si to užít a dělat to, co mám nejlíp, a to jezdit na motorce, takže já věřím, že to bude dobrý.
2: Vyhrát závod mistrovství světa na Masarykově okruhu se dosud žádnému českému jezdci nepovedlo. Poslední pódiové umístění ale není nějaká dávná historie. V roce 2018 skončil ve třídě Moto3 na třetím místě Jakub Kornfail. Salač tehdy jako nováček dojel do cíle stejného závodu poslední.
1: Samozřejmě, že to pamatuju, viděl jsem to a je to na mém bucket listu mých snů, to znamená, jestli se to splní letos, já doufám, že jo, budu o to bojovat a jestli tam bude ta šance, tak ji budu brát všema deseti. Chtěl bych to určitě zažít taky a závidím jim, že oni už to zažili.
2: Připomíná Salač i předchozí Čechy, kteří v Brně dojeli mezi elitní trojicí. I případný úspěch na domácí Grand Prix taky může přispět k tomu, že třeba už za rok bude mít Česká republika zastoupení opět taky v královské třídě MotoGP.
1: Rád bych se tam podíval, je to můj sen, je to důvod, proč závodím, abych se dostal do té královské kubatury. Spoustu lidí bude odcházet, takže třeba kdyby se hodně začalo dařit, tak třeba tam i nějaká nabídka bude, ale momentálně nic na stole nemáme.
2: Říká Filip Salač s tím, že víc ho teď tedy zajímá bližší budoucnost a domácí Grand Prix, kterou brněnský autodrom přivítá od pátku do neděle. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Teploty v Jihomoravském kraji se aktuálně pohybují nejčastěji okolo 17 až 18 stupňů Celsia, přičemž nejchladněji zůstává v Nemochovicích, tam je teplota stále ještě na 14 stupních. Naopak nejtepleji je teď aktuálně v Lednici 19 stupňů Celsia. No a ty teploty všude dnes docela značně porostou. Ráno bude převládat velká oblačnost, dopoledne však bude převážně polojasné. Během pozdějšího dopoledne bude oblačnost opět přibývat a postupně se na většině míst vytvoří oblačno. K večeru se začne oblačnost rozpouštět a večer pak bude skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia. Povane nám jen slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne přechodně dobré. No a biozátěž kvůli těm vysokým teplotám už bude na stupni číslo 2, tedy zátěž střední. Slunce nám v Brně dnes vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne 4 minuty po 21. hodině.
2: Verbuňk, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. V pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Plasta Redl zpíval píseň s názvem Rehradice ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Jehož ranním vysíláním a proudem vás provází Zdeněk Truhlář, který pro vás ale také točí třeba cyklus Modré majáky. Včera jste mohli v premiéře slyšet další reportáž, kterou jsem si pro vás připravil. Tentokrát jsem natáčel s policií České republiky a věnovali jsme se zápisům dopravních nehod. Vždy je potřeba provést záznam o dopravní nehodě, i když se jedná o drobnější dopravní nehody, ke kterým není nutno volat policii, tak ale vždy je potřeba, aby si řidiči vzájemně sdělili své kontaktní údaje, svoji totožnost a samozřejmě vyplnili záznam o nehodě. Co mě ale také zaujalo z vyprávění policie, bylo to, že zkrátka, když se vám stane taková drobná nehoda, typicky při výjíždění z parkoviště, někomu tak trošku vezmete auto, odřete mu kapotu nebo zkrátka nějakou část vozidla, tak necháte lísteček se svým kontaktem a odjedete. No, přátelé, nedělejte to. To není dobrý nápad, protože byl jsem upozorněn vedoucím dopravních policistů Jihomoravské policie, že v tomto případě by se mohlo jednat od ujetí od dopravní nehody a mohli byste si odnést tučnou pokutu. Více se dozvíte na stránkách brno.rozhlas.cz, kde si můžete poslechnout celou moji reportáž. No a také vás tam upozorní právě na tuto záležitost. Brno.rozhlas.cz, cyklus Modré majáky. No a teď už Karel Gott.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: 7 ulic v centru Brna čeká v následujících letech rekonstrukce. Město vybralo firmu na zpracování projektové dokumentace. V plánu je oprava vodovodů a kanalizace například v Jezuitské, Kozí a nebo Rooseveltově ulici. Práce chce Brno rozdělit do 5 etap. První chce Brno zahájit v příštím roce. Součástí budou i opravy silnic v ulicích. Slavkov u Brna vrátí na sídliště většinu sběrných míst na tříděný odpad. Ta měla původně z města úplně zmizet potom, co tam začal fungovat nový systém svozu tříděného odpadu přímo od domů. U rodinných domů to fungovalo a lidé si vyzvedli městem nabízené modré a žluté popelnice na papír a plasty. V případě obyvatel bytovek ale narazil tento plán na odpor. V Rožnově pod Radhoštěm a ve Valašském Meziříčí dnes pokračuje celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů. Školáci z celé republiky v něm měří své síly v teoretických znalostech, první pomoci, ale hlavně v praktických disciplínách, které napodobují nástrahy silničního provozu. Dnes uplyne 84 let od boje československých parašutistů v chrámu Cyrila a Metoděje v Praze. 7 vojáků se tehdy několik hodin bránilo 100násobné přesile jen s pistolemi a nevzdali se. Nacistickým vojákům nakonec podlehli. Jeden z nich zemřel v boji a ostatních 6 nakonec obrátilo zbraň proti sobě. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. K večeru se oblačno začne rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy za sjezdem na Domašov vzniká kolona kamionů v pravém pruhu už z kilometru 173 do omezení u D2. Místy ještě roztržená. Osobní auta brzdí chvílemi kolem exitu 182 Popůvky. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

Na vlnách Českého rozhlasu Brno hráli a zpívali Beatles, teď už se ale vydáme do světa vědy a vesmíru. V Brně vzniklo nové centrum pro testování kosmických technologií. Zařízení společnosti TRL Space má pomoci českým firmám a vědcům vyvíjet technologie nejen pro vesmír, ale i pro další průmyslová odvětví. Umí totiž napodobit vibrace při startu rakety, extrémní teploty nebo vákuum na objektu.

0: vyrobený, tak my toto simulujeme pomocí termovlákové komory.
1: Teď jsem vlastně stisknul, aby se ta komora vyčerpala a začala nám ta spodní hrubovací výbava tahat vzduch ven.
0: Vyčerpáme vzduch, vyčerpáváme ho tak moc, že na tu komoru, na ty stěny působí, jako by na nich bylo 10 tun váhy a tím právě simulujeme tu situaci ve vesmíru.
2: A nyní se přesouváme k vibrační stolici, takzvanému shakeru, a ten má teda simulovat start rakety.
0: Vibrační stolice je vlastně takový velký reproduktor, máme tam cívky a uvnitř elektromagnet a díky tomu rozvibrujeme, jako bychom pouštěli nějakou písničku, ten objekt a tím vlastně testujeme, jestli přežije ten start rakety.
2: Když začínají ty vibrace, tak je vidět, že se ta platforma trošičku hýbe, že vibruje.
1: Dejme tomu, jak to přejde, ta frekvence 100 Hz, tak už to nejde vidět.
2: Popisuje mi Michal Mičola okamžik, kdy se plošina rozkmitá tak rychle, že vibrace už lidské oko nepostřehne. Testuje se na ní, zda technologie vůbec vydrží start vesmírné rakety.
1: A jakmile ten výrobek přežije, tak můžeme s ním letět.
2: V budoucnu bude v centru možné technologie od vesmíru přes letectví po automobilový průmysl na jednom místě nejen otestovat, ale také navrhnout, vyrobit a připravit na ostrý provoz, říká ředitel společnosti Petr Kapoun.
3: To testovací centrum zakončuje naši dlouhodobou strategii vytvořit technologickou budovu, ve které opravdu pod jednou střechou jsme schopni zrealizovat celou vesmírnou misi.
2: Část testování, kvůli kterému vědci i firmy dosud často mířili do zahraničí, teď nově zvládnou i v Brně. Marek Gencl, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za pár sekund bude 6:45, mám tu pro vás aktuální teploty, které teď panují v Jihomoravském kraji. Nejchladněji je zatím v Nemochovicích 14 stupňů Celsia, nejtepleji naopak v Lednici 19 stupňů, jinak se nám ty teploty pohybují zhruba okolo 18-17 stupňů a budou nadále stoupat. Dnes nás čeká letní den. Ráno bude převládat velká oblačnost, dopoledne však bude převážně polojasné, během pozdějšího dopoledne bude oblačnosti opět přibývat a postupně se na většině míst vytvoří oblačno. K večeru se začne oblačnost rozpouštět a večer pak bude skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty dnes 28

0: až 31 stupňů Celsia. Povolenám slabý proměnlivý anebo severozápadní vítr, rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne přechodně dobré. No a biozátěž na dnešek už počítá s dvojkou, tedy střední zátěží, protože přichází to velmi teplé počasí, které může zatěžovat osoby s méně přizpůsobivým termoregulačním systémem organismu. V Brně nám dnes vyšlo slunce ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne 4 minuty po 21. hodině.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Nemohli jsme se nad ředitele a dramaturg rozhlasových her říká, co takový Ivan Kříž, to je takový starý praktik, ten prostě už velel kde čemu v životě, ten na to bude dobrý. Já jsem zavolal Ivanu Křížovi, jsem sehnal číslo, no tak jsem to celý vylíčil a mu říkal, no tak jo, Ludvíku, já to vezmu, ale vezmu to jenom na rok nebo na dva. A to je to, na čem já na něho vzpomínám, na někoho, kdo v těžkých dobách ten rozhlas opravdu zachránil.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Krátce před 7 hodinou tu je stručný přehled důležitých a zajímavých událostí spojených s dnešním dnem, tedy čtvrtkem 18. června 2026. Zvolená ombudsmanka Eva Kostolanská se dnes složením slibu ujme funkce. V brněnském sídle nahradí dosavadního ochránce práv Stanislava Křečka. Na náměstí Svobody v Brně se dnes na večer uskuteční s 6 jezdců v čele s Filipem Salačem před Grand Prix České republiky. Muzea Blanenska dnes otevře výstavu Objevem to začíná, která odhalí detaily zkoumání pokladu z Bořitova. V Mikulovském muzeu začíná dnes výstava Víříme prach, která připomene 100 let regionálního muzea v Mikulově. A do Brna se dnes symbolicky vrací odkaz jednoho z patronů města. V kryptě katedrály na Petrově bude vystaven více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána. Tolik očekávané události a za chvíli už zprávy v 7 hodin.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Brněnský dopravní podnik kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů výrazně posílí spoje. Hrušovany nad Jevišovkou chtějí změnit pozemky s vlastníkem tamního cukrovaru. Vláda rozhodla o zrušení zhruba 20 usnesení předešlé vlády. A dnes čekáme oblačno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Brně zítra startuje mistrovství světa silničních motocyklů a do města přijíždějí první fanoušci. Na velký nápor se připravuje dopravní podnik. Nasadí mimořádné tramvajové linky a k závodnímu okruhu lidi bezplatně sveze kyvadlová autobusová doprava. Navíc proto bude o víkendu v práci asi stovka řidičů a dispečerů. Dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl vyzývá návštěvníky, aby pokud možno využili k cestě na okruh veřejnou dopravu.
5: Kdo nemusí vzít auto, ať ho nechají doma nebo někde v Brně a využijí veřejnou dopravu, protože ulehčí to práci policistům, organizátorům, ale zrychlí to cestu na okruh nám i těm dalším divákům, protože se tam nebudeme vzájemně pasírovat s množstvím osobních vozidel, které třeba budou někde problematicky parkovat.
3: Hrušovany nad Jevišovkou na Znojemsku chtějí změnit pozemky s vlastníkem tamního zavřeného cukrovaru. Záměr schválili zastupitelé. V areálu cukrovaru, který v loni ukončil výrobu a čeká ho prodej, město vlastní několik parcel. Ty chce radnice vyměnit za pozemky, které cukrovar vlastní ve městě. Například v okolí bytových domů, vysvětluje nezávislá starostka Eliška Volná.
6: A pak nám jde taky o pozemky u jejich vodární a u vrtu, protože o to nám jde. Voda je důležitá, aby byla pro město a nám to pomůže, když budeme dělat vrty. Elektrika už je tam dotažená, takže už to budeme mít k tomu takový jako lepší přístup.
3: Radnice počítá s tím, že rozdíl cukrovaru doplatí. Jeho majitel, firma Moravskoslezské cukrovary, se teď s návrhem města seznamuje. Přijetím Istanbulské úmluvy se v tomto volebním období nebude zabývat žádný veřejný orgán. Rozhodla o tom vláda. Jde o mezinárodní smlouvu Rady Evropy, který má za cíl zvýšit prevenci a potírání domácího násilí a násilí na ženách. Upozornil na to náš zpravodajský server i rozhlas, který zatím neveřejně usnesení kabinetu získal. Předchozí Fialova vláda doporučila úmluvu ratifikovat. Návrh ale tehdy neprošel přes Senát. Babišův kabinet teď doporučení předchozí vlády zrušil. Podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové to ukazuje, že ochrana lidí před násilím není pro vládu prioritou.
7: Je to velmi smutné a alarmující, obzvlášť ve chvíli, kdy víme, že dochází k nárůstu násilí. A násilí partnerského, násilí páchaného v rodinách, ale třeba také násilí páchaného na seniorech a předsudečně motivovaného násilí.
4: Sport.
3: České fotbalisty čeká druhý zápas ve skupině mistrovství světa. V 18 hodin našeho času nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice. Anglie zvítězila nad Chorvatskem 4-2, Ghana nad Panamou 1-0. Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1 a Kolumbie vyhrála nad Uzbekistánem 3-1.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. K večeru se oblačnost začne rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Biozátěž střední.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy vás zdrží kolona kamionů. Začíná už u exitu 168 do Mašov. Osobní auta v levém pruhu čeká kolona kolem exitu 182 Popůvky. Pro ně je to asi na 10 až 15 minut. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dobré ráno, milí posluchači, Zdeněk Truhlář vás zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Posloucháte ranní vysílání, teď máme 7 hodin 4 a 3 čtvrtě minuty 18. června roku 2026. No a před námi další hodinka plná písniček, které nestárnou, třeba v podání kapel Turbo, Brontosauři nebo Smuky. No a taky pro vás budu mít soutěž a předpověď počasí, tak vám přeji ničím nerušený poslech.
8: Český rozhlas Brno.

0: Rychlá doba bláznivá, no tak ta nám může v konečném důsledku třeba způsobit i potíže s krční páteří a pak krk bolí a já tady mám v rukou teď řešení knihu, která píše o účinné pomoci při bolesti krční páteře a to je výhra v naší soutěži, jak se u nás mluví 7264652000, telefon, který byste právě teď měli vyťukávat, ono už v dnešní době říct vytáčet je asi trošku přežitek. Každopádně, když zavoláte k nám do studia, tak se můžete zúčastnit naší soutěže, tedy hry se slovy. No a já vidím, že už se nám telefonní linka plní, takže se zeptám, kdo pak se dovolal. Pěkné ráno.
1: Dobrý den, tady Pepa z Březníka.
0: Já vás zdravím, pane Pepo.
1: Tak, taky buďte zdrav.
0: Dnes nás naše soutěž zavede na Hustopečsko do Krumvíře. Byl jste tam někdy?
1: Jo, byl taky, na to jezdíme tam na kole taky.
0: Jezdíte tam na kole. No tak to jste možná při jízdě na kole zaslechl slůvko náspia. Víte, co to je? Víte, co to je náspia?
1: Náspia. Nerozumím tomu, jak ještě jednou?
0: No, tak ještě jednou náspia.
1: Náspěch. Tak to jsem tam nezaslechl.
0: To jste nezaslechl, no ale mohl jste. Mohl jste. No a slovo náspěch, co by tak mohlo znamenat? Zkusíte si tipnout sám, nebo budeme tipovat s možností?
1: To asi potřebuju nápovědu.
0: Asi nápověda by to chtělo nápovědu, dobře. Tak náspěch může být za A zápraží, nebo za B sýpka, anebo za C rukojeď.
1: To jsou sami zapeklitý teda věci.
0: Tak to vám asi moc nepomohlo, že?
1: Ne.
0: No tak už máte jenom tři možnosti, tak si můžete některou z nich vybrat.
1: Tak ještě jednou, jak je to?
0: Tak slovo náspia může být za A zápraží, za B sýpka, anebo za C rukojeď.
1: No, ne, já to zkusím to Ačko. No.
0: Zkusíte to Ačko, to... jo, dobře, no. Bolí vás občas krční páteř?
1: Tak bolí, no.
0: Občas, jo. No tak
1: taky, no.
0: Díky tomu, že jste tipnul Ačko, teď budete mít v rukou řešení, protože vy jste vítězem a výhercem knihy Krční páteř, účinná pomoc při bolesti.
1: Výborně.
0: Bylo to správně. Tak gratuluju. No, tak vidíte, to jste ten čtvrtek začal docela pěkně, hned výhrou, úspěchem. Tak výborně, tak já vám gratuluju. Ano, skutečně v Krumvíři na Hustopečsku slovo náspia znamená zápraží. Tak teď už to vědět budete, až se tam budete toulat na kole, tak už budete se orientovat v tom, co na vás třeba, co říkají Krumvířané. Vydržte mi na telefonu, prosím, jinak přeji pěkné ráno. No a milí posluchači, díky. Teď mám pro vás kapelu Smokey a písničku Mexican Girl, no a potom se podíváme na to, jaké nás dnes čeká počasí. Už teď můžu předeslat, že bude teplo. Juanita came to me last night.

0: počasí.
1: Teploty v Jihomoravském kraji nám už pozvolna stoupají, na většině míst se dostávají na 19 stupňů Celsia, což je zatím maximální hodnota, nicméně nejchladněji teď aktuálně v Nemochovicích a ve Strážnici, tam 16 stupňů na obou místech, ale i ty Nemochovice už se nám trošku ohřívají. No, budeme se dnes ohřívat docela vydatně. Dnešní počasí bude zpočátku s velkou oblačností, dopoledne však bude převážně polojasno, během pozdějšího dopoledne ale bude oblačnost opět přibývat a postupně se na většině míst vytvoří oblačno. K večeru se začne oblačnost rozpouštět a večer pak bude skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr, rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne přechodně dobré a biozátěž na dnešek udává dvojku, tedy střední zátěž, to kvůli tomu očekávanému velmi teplému počasí. Slunce dnes v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut a zapadne nám 4 minuty po 21. hodině. To bylo počasí, teď pozvánky.
2: V dobrém dopoledni ve čtvrtek 18. června připomeneme oslavu B-side bandu. Ten totiž slaví 20 let. Založil ho trumpetista Josef Buchta a právě ho se zeptám, jak se pracuje s kolektivem špičkových muzikantů. Kdo vybírá hostující umělce a s kým bude orchestr slavit své kulatiny? Je swing přitažlivý pro všechny generace posluchačů? A jaké přání má on sám do dalších let pro svůj orchestr? Určitě si nenechte ujít narozeninové vysílání. K poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tak to byla jedna z písní, které nestárnou. Kam zmizel ten starý song v podání Heleny Vondráčkové ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Teď už mám před sebou pozvánky, takže pokud ještě váháte, kam třeba vyrazit za kulturou nebo zkrátka se jenom příjemně strávit volný čas, tak teď dobře poslouchejte, hned několik tipů pro vás mám. 18. červen mimo jiné nabízí vernisáž výstavy Víříme prach na zámku Mikulov. Výstava vznikla při příležitosti stých narozenin regionálního muzea v Mikulově a cílem je představit samotnou podstatu existence a smyslu muzejní činnosti i to, jak se s tímto úkolem muzejní pracovníci v průběhu století vypořádávali. Výstava je vhodná pro rodiny s dětmi, její součástí je i edukační místnost pro děti všech věkových kategorií. To vše tedy dnes na zámku Mikulov. No a také se můžete v Brně vydat na zajímavou komentovanou procházku. Dnes se koná procházka textilky na Cejlu a v Zábrdovicích. Cílem je lepší poznání legendárních brněnských továren. Sraz je před brněnským domem umění na Malinovského náměstí a to v 16 hodin. Taky tam můžete třeba vyrazit. Edvard Beneš, Padouch nebo hrdina? Tak zní poněkud provokativní název besedy s Pavlem Kosatíkem nad jeho knihou právě o Benešovi. Koná se v městské knihovně Břeclav od 18 hodin. No a pokud byste nevěděli, co s načatým večerem, můžete se vydat do Tišnova koncertem Davida Kollera a kapely Koller Band, která letos slaví 20 let, dnes pokračuje tišnovské kulturní léto. Koncert se koná od 20 hodin a 30 minut v areálu tišnovského letního kina. No a můžete tam také pozorovat hvězdy nad hlavou.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Břeclav má zájem o bývalé depo České pošty. Tamní zastupitelé schválili záměr odkoupit areál, který vlastní právě Česká pošta. Podle radnice by objekt s dílnami, administrativní budovou a navazujícími pozemky mohl v budoucnu sloužit jako nové zázemí pro technické služby. Česká pošta za něj požaduje zhruba 14 milionů korun. Město ale zatím o nabízené ceně nerozhodlo. Mariánský sloup na Masarykově náměstí ve Znojmě se dočká opravy. Město vybralo firmu, která ho opraví. Restaurátoři začnou pracovat v nejbližších dnech. Radnice firmu vybírala podruhé. Předchozí zadání zakázky loni na doporučení odborníků přepracovala. Znojmo za restaurátorské práce zaplatí 8 milionů korun. Zlínský kraj letos rozdělí mezi vlastníky, nájemce pozemků a organizace pečující o cenné přírodní lokality skoro 1,5 milionu korun. Příspěvek získá 39 projektů zaměřených na údržbu zvlášť chráněných území napříč regionem. Peníze podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové pomohou zajistit pravidelnou péči o louky, mokřady i další přírodně hodnotná stanoviště. Senátoři upravili změny rozpočtových pravidel. Chtějí zpřísnit podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje nad schválený rámec. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se senátními úpravami nesouhlasí. Podle ní připravila minulá vláda rozpočtovou past pro tu současnou. Novelu zákona tak bude muset znovu projednat poslanecká sněmovna. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. K večeru se oblačnost může rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 před Brnem směrem z Prahy je plná kamionů už od exitu 162 Velká Bíteš. Roztrhaná kolona pravým pruhem až do Brna. V levém pruhu fronta hlavně za sjezdem 178 Ostrovačice a je to až k popůvkám na 184. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno a ranní vysílání se Zdeňkem Truhlářem. No a teď už se vydáváme do Slavkova u Brna. Ten musel do ulic vrátit kontejnery na tříděný odpad. Vyžádali si to obyvatelé tří tamních sídlišť. Od června měla přitom většina kontejnerových hnízd zmizet, protože v celém městě začal fungovat nový systém svozu papíru a plastů přímo od domů. Sběrná místa neměla nikomu chybět, protože každá domácnost si od města mohla zdarma vyzvednout barevné plastové popelnice. Zatímco u rodinných domů to fungovalo, v případě bytovek narazil tento plán na odpor.
1: Konkrétně tady na Zelnici, na tom sběrném místě, které zůstalo, byly obrovské hromady, ať už plastu, tak papíru.
2: Vypráví Michála Kratochvílová, předsedkyně společenství vlastníků jednotek v jedné z bytovek na sídlišti Zelnice.
1: Naše rodina třídí, tak já osobně jsem zase musela vzít auto a jet přes celý Slavkov do sběrného dvora to odevzdat.
2: Na rozdíl od lidí z rodinných domů, obyvatelé bytovek město o barevné popelnice nepožádali, vysvětluje Michála Kratochvílová.
1: Nemáte na to místo vybudované. To by si musel zřídit každý sám na svoje náklady, což samozřejmě nechceme a nechtěli jsme si i ubírat ze zeleně před domem a tvořit smetiště.
3: Takže jsme si ty popelnice jednoduše nevyzvedli.
2: Říká Miroslav Kupčík, který bydlí na sídlišti Nádražní.
3: Tam je problém s parkováním, je tam pár zelených ploch, kde si můžou děti hrát a představa toho, že by nám stály u každého vchodu dva kontejnery, žlutý a modrý. Nedovedu si to ani představit. Žít mezi popelnicami, to jako mě připadne v třetím tisíciletí jako krok hodně zpátky.
2: Zástupci bytovek požadovali po městě návrat k původnímu stavu, jak co do počtu kontejnerových hnízd, tak co do frekvence svozu. Místo jednou měsíčně na jednou týdně. A uspěli. S nezávislým starostou města Michalem Boudným jsme se sešli na třetím ze slavkovských sídlišť Zlaté hoře.
4: Přiznávám, byla to chyba. Ten svoz je potřeba udělat častěji. Ty domy nemají kam to dávat, takže jsme byli donuceni zanechat takzvaná vozovka veřejná místa. A ten svoz bude nyní probíhat jednou týdně.
2: Takzvaný systém door to door funguje od loňského

0: vložit.
1: Na estetickou stránku celé věci upozorňuje i Michaela Kratochvílová.
2: Město tady řeší vizuální identitu a čistotu toho veřejného prostoru a pak v podstatě každý bytový dům by měl mít velkoobjemový kontejner před domem.
1: Každotýdenní svoz kontejnerů na tříděný odpad bude na sídlištích každý pátek a popeláři s ním začnou zítra. Ze Slavkova u Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 7:45 a teď se podíváme, jaké teploty panují v Jihomoravském kraji. Pozvolna nám stoupají, většinou už se pohybují okolo 19 stupňů Celsia, to na většině míst, je to také zatím maximální hodnota. Nejchladněji naopak teď aktuálně v Nemochovicích a ve Strážnici, kde je 16 stupňů, ale i tam dnes bude pěkně teplo. Ráno bude převládat velká oblačnost, dopoledne však bude převážně polojasné. Během pozdějšího dopoledne bude oblačnost opět přibývat a postupně se na většině míst vytvoří oblačno. K večeru se začne oblačnost rozpouštět a večer pak bude skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty dnes 28 až 31 stupňů Celsia, povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré. No a co se týče biozátěže, tak pozor, zátěž na stupni číslo 2, tedy střední, kvůli tomu velmi teplému počasí, které nás čeká.

0: Slunce dnes v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut a zapadne 4 minuty po 21. hodině. Teď mám pro vás pozvánky a pak nám zaspívá David Dale.
1: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
2: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
3: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
4: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
3: Žijeme tu s vámi.
1: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: zpíval a hrál nám David Dale ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Už za týden se do Strážnice vrátí Mezinárodní folklorní festival. Jeho 81. ročník nabídne širokou škálu pořadů. Vystoupí více jak 3000 účinkujících a nebudou chybět ani soubory ze zahraničí. Podrobnosti nám přináší kolegyně Andrea Němcová, kterou vítám u mikrofonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co letos nabídne festival ve Strážnici?
1: Tento ročník se na festivalu objeví 40 festivalových pořadů, což je o něco méně než na loňském výročním festivalu. Od roku 2009 je součástí velkého festivalu také malý, dětská Strážnice. Proto bude 7 pořadů věnováno právě dětem. Do Strážnice se sjede 3200 účinkujících, sólistů, tanečníků, řemeslníků a souborů. Těch souborů bude dohromady více než 100. Většina z České republiky, ale přijedou i soubory z větší dálky.
0: Kteří zahraniční hosté tedy letos dorazí?
1: Z té 100 souborů, které na festivalu vystoupí, jich bude konkrétně 6 ze zahraničí. Přijede například soubor ze severního Kypru či Peru. Nesmíme opomenout lidový soubor Kazina z Kazachstánu a nebude chybět ani soubor Vršatec ze Slovenska. Ze Spojených států amerických přicestuje také malá skupina potomků původních obyvatel, tedy indiánů. Kdy se soubory představí, říká delegátka Mezinárodní rady organizátorů folklorní festivalu a lidového umění Markéta Vašulková.
2: Soubory se nám samozřejmě představí jako každoročně už ve čtvrtek dopoledne programem pro školy. Zahraniční soubory vidíte i v posledním festivalovém pořadu To nejlepší nakonec a ve festivalovém průvodu. No a co je také velkým lákadlem je, že se naše zahraniční soubory představí už ve čtvrtek odpoledne v Brně na náměstí Svobody.
1: Takže kdo se chce naladit na festivalovou atmosféru, může zahraniční soubory vidět s předstihem v Brně.
0: Na co by se měli návštěvníci příští týden připravit v té neprogramové oblasti?
1: Dá se předpokládat, že vzhledem k současnému počasí budou i o festivalovém víkendu panovat velká vedra. Takže je potřeba to nepodcenit, ideálně se chránit před sluncem pokrývkou hlavy a pít dostatek vody. Návštěvníci se ale vodou nemusí zásobovat. Na místě budou připravené cisterny s pitnou vodou. Do areálu je zakázáno nosit jakékoliv nebezpečné předměty, tedy zbraně, nože, pepřové spreje, takže ty by měli návštěvníci nechat doma. Také by se měli připravit na kontrolu osobních věcí u vstupu.
0: O tom, na co se mají návštěvníci festivalu připravit a jaký na ně čeká program, nás informovala redaktorka Andrea Němcová. Díky a pěkný den.
1: Vám taky pěkný den.
0: No a já dodám, že malou předehrou festivalu bude i zítřejší ranní vysílání Českého rozhlasu Brno. Jeho speciál věnujeme soutěži ve Verbuňku, která bude příští týden součástí Strážnického festivalu.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český génius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Brno plánuje rekonstrukci několika ulic v centru města. Právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská dnes nastoupí do funkce ombudsmanky. V nemocnici ve Lvově oficiálně spouští novou solární elektrárnu za peníze českých dárců. A dnes čekáme oblačno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. 7 ulic v centru Brna čeká v následujících letech rekonstrukce. Město vybralo firmu na zpracování projektové dokumentace. V plánu je oprava vodovodu a kanalizace například Vězuické, Kozí nebo Rooseveltovy ulici. Práce chce Brno rozdělit do 5 etap. Součástí budou i opravy silnic v ulicích.
5: První etapu chce Brno zahájit v příštím roce v Jezuitské ulici. Na tamním vodovodu z 19. století město eviduje časté havárie, které často zasáhnou i sklepy okolních domů. Část kanalizací dělníci opraví pomocí štoly, kterou pod ulicemi prorazí. Ulice potom opraví podle studie z kanceláře architekta města Brna. Kromě oprav chodníků v ulicích vzniknou i nová stromořadí. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Do funkce ombudsmanky dnes nastoupí Eva Kostolanská, dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv. Poslanci zvolili už 5. června. Na postu nahradí Stanislava Křečka, který byl ombudsmanem od roku 2020. Kostolanská řekla, že jednou z jejich priorit je i oblast duševního zdraví. Zároveň zkritizovala přesun této agendy z úřadu vlády pod ministerstva.
6: Jsem připravená po složení slibu požádat o schůzku jednak zmocněnkyni vlády, paní pro lidská práva, paní Taťánu Malou, ale případně i pana premiéra a dále se pobavit a nastavit funkčnost celého tohoto systému těch lidských práv agent, tak aby nám fungovaly, aby zajištěna ta nadrezortnost.
3: Kostolanská dostala v druhém kole volby 93 hlasů. Její protikandidátkou byla Klára Šimáčková-Laurenčíková, kterou volilo 58 poslanců. Češi pomohli vybudovat další solární elektrárnu na Ukrajině. Dnes ji slavnostně otevřou na střeše nemocnice svatého Lukáše ve Lvově. Nová fotovoltaika má zajistit stabilnější dodávky elektřiny pro oddělení mikrochirurgie oka, kde zdravotníci léčí civilisty i vojáky. Celou akci zorganizoval brněnský spolek Nesehnutí v projektu Slunce pro Ukrajinu. Podle jeho koordinátorky Alžběty Kofránkové několik set českých dárců přispělo částkou dohromady 450 tisíc korun.
7: Ta solární elektrárna bude pomáhat v dobách výpadku proudu. Jedná se o oddělení, který je vlastně docela unikátní pro celou Ukrajinu. Věnují se tam novým implantátům, nahrazují oči buď to civilním obětem nebo vojákům, voječkám.
3: Lidé se dnes v Olomouci naposledy rozloučí se Zdenou Mašínovou. Obřad v kostele Českobratrské církve evangelické začne ve 13 hodin. Sestra protikomunistických odbojářů ctiradá Josefa Mašínových a dcera generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji, zemřela minulý týden ve středu. Bylo jí 92 let.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. K večeru se oblačnost začne rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Biozátěž střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: D1 před Brnem kolony z obou stran. Ve směru z Prahy kamiony v pravém pruhu zabíjí 6 km 166, osobní auta v levém popojíždí mezi sjezdy 178 Ostrovačice a 182 Popůvky. A ve směru z Vyškova se brzdí do zastavení u Holubic kolem 211. kilometru a pomalu se jede za Rohlenku. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Máte naladěno ranní vysílání Českého rozhlasu Brno, za mikrofonem Zdeněk Truhlář, který vám přeje příjemné a krásné ráno. Vstáváme do 18. června roku 2026. No a před námi je spousta písniček, které nestárnou, ale také se propojíme s brněnskými meteorology a podíváme se podrobněji na to počasí, i když, jak už předesíláme, celé ráno čeká nás opravdu horký den a nebude z těch nejteplejších, ještě se bude oteplovat během víkendu, jak uvidíme, kam až ty teploty porostou. No a také se potom zaměříme s naším kolegou Tomášem Kremrem na Brno a curlingovou halu. To vše uslyšíte v následující půlhodince. Tak příjemný poslech. Český rozhlas.

0: počasí.
1: Teď už jsme ve spojení s brněnskou pobočkou Českého hydrometeorologického ústavu, kde nad počasím bdí Petr Hruška, kterého zdravím ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaké to ráno máme? Asi už docela teplé?
2: Ano, teploty sú väčšinou od 19 do 21 stupňov Celzia. K tomu nám ale prevažuje veľká oblačnosť, aj keď na niektorých miestach od severozápadu sa už začína zmenšovať, ale celkovo ešte na mnohých miestach v kraji prevažuje teda veľká oblačnosť a fúka nám slabý premenlivý vietor.
1: Jak to bude vypadat v průběhu dne? S tou oblačností to bude takové všelijaké, že?
2: Ano, ano, bude sa to tak striedať, do poludnia by sa mala zmenšiť a malo by byť prevažne polojasné počasie. Potom okolo poludnia zase začne oblačnosť čiastočne pribúdať, bude sa vytvárať hlavne kupovitá oblačnosť, takže na viacerých miestach zase bude potom oblačno popoludní a k večeru by sa mala znovu rozpúšťať a potom skoro jasno alebo i jasno. Bude teplo, maxima 28 až 31 stupňov Celzia a vietor slabý premenlivý alebo slabý severozápadný.
1: Dnes se tedy pěkně zahřejeme, ale ono, jedna věc je teplota a druhá věc je takový ten pocit dusna. Jak to tedy bude dnes?
2: Dnes ešte ten vzduch nie je nejaký príliš vlhký, takže dusno by príliš nemuselo nastávať. Potom možno v tých ďalších dňoch, ale už sa môže objaviť.
1: Jak to bude s vietrem a rozptylovými podmínkami?
2: Dneska vietor len slabý, takže rozptylové podmienky hlavne ráno a večer mierne nepriaznivé, priebehu dňa prechodne dobré.
1: No a biozátež, to teplo na ni určite má vliv?
2: Áno, áno, na dnes je to stupeň číslo 2, takže stredná záťaž.
1: Tolik tedy k dnešku, jak sa nám počasí bude vyvíjet dále v noci a zítra?
2: V noci bude prevažovať skoro jasná alebo jasná obloha, minima 18 až 15 stupňov Celzia a vietor slabý premenlivý alebo bude bez vetrie. No a zajtra čakáme slnečné počasie, obloha skoro jasná alebo jasná, potom cez deň môže byť trochu kupovitej oblačnosti, takže polojasno. Teploty veľmi vysoké, 31 až 34 stupňov Celzia a vietor slabý premenlivý zo začiatku, potom cez deň postupne mierny, juhovýchodný, no a ešte teplejšie by malo byť v sobotu, tam maximá 32 až 36 stupňov Celzia.
1: Fíha, tak to sa máme na co tešiť. Petr Hruška, meteorolog brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme za informace a pekný deň.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
5: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
4: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
5: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
4: Nevěřím, kdy, kde, jak?
5: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
4: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala nám Hana Zagorová, máme 8 hodin a 20 minut a v tuto chvíli pro vás další téma. V Brně má do 3 let stát největší tuzemská hala na curling. Postavit ji plánuje soukromý investor na volných pozemcích v Černovicích. Ty zatím patří městu. Radní včera souhlasili s tím, že je prodají. Na podrobnosti se teď zeptám reportéra Tomáše Kremra, kterého vítám u mikrofonu. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Kde přesně má curlingová hala vzniknout?
1: Je to poblíž sídliště Turgeněvova, konkrétně tedy na poli v místě, kde přes Olomouckou ulici vede po mostě Černovická ulice. Právě z Olomoucké dělnici postaví odbočku k parkovišti u nové haly, která má být největší v Česku, tedy větší než v Praze. Ta pražská v Rostylech má 4 curlingové dráhy, ta brněnská jich má mít 5.
0: Kdo ji v Brně chce postavit a provozovat?
1: Klub Curling Brno, který existuje přes 6 let. Jeho předseda Lukáš Merta říká, že je to největší klub v Česku co do počtu členů, těch je asi 130, mezi ně patří i extraligoví hráči. Klub provozuje i dětskou akademii, do 3 let v ní chce mít 130 dětí. Plánuje taky pořádat univerzitní souboje v curlingu mezi Vysokým učením technickým a Masarykovou univerzitou. No a dráhy pronajímá i veřejnosti. Lidé si chodí zahrát do provizorních prostor v halách v Nové Zborojovce. Ty curleři opustí, až budou mít náhradu v Černově. Dodává Lukáš Merta.
2: Já jsem optimisticky přesvědčen a ve čtvrtek zase máme další sezení s architekty, že bychom chtěli na jaře roku 2027 získat povolení záměru, v létě 2027 vybrat zhotovitele a zahájit následně stavbu a někdy v roce 2028, spíše tedy v řekněme třetím kvartálu, nejlépe kolaudovat a sportoviště spouštět.
1: Klub plánuje vše platit ze svého, ale obrátí se i s žádostí o podporu třeba na Národní sportovní agenturu. Na stavbu můžou přispět taky lidé. Klub si pro tyto účely zřídil transparentní účet. Teď je na něm skoro 350 tisíc korun. Na webu nové haly se píše, že celkově je na její stavbu zajištěných přes 25 milionů z 100 milionů korun.
0: Kolik klub zaplatí za pozemky Brnu?
1: Podle radního Tomáša Berla z TOP 09 půjde o desítky milionů korun. Politik připomněl, že je pro stavbu haly v Černovicích už schválený územní plán. Radní včera potvrdili plánovací smlouvu s investorem, kterou ještě mají příští týden schválit zastupitelé, a v září by podle Berla měli zástupci města podepisovat kupní smlouvu s konkrétní částkou. On sám projekt podporuje.
3: Za prvé zde vznikne jako hala nebo prostě sportoviště pro velice se dobře rozvíjející olympijský sport, který má velký potenciál přitáhnout spoustu nových zájemců o sport, že ten curling je opravdu zajímavý. A takže to je ten jeden aspekt. No a ten druhý, tak je samozřejmě ta věc, že to nemusí vlastně město Brno stavět čistě za svoje náklady, ale že právě jsem našel takový soukromý investor, který vlastně hodlá takové sportoviště jako vystavit.
1: K výstavbě haly je naopak spíš skeptická třeba opozice v Brně Černovicích. Zastupitel Ladislav Kotík z uskupení Společně pro Černovice dlouhodobě říká, že pozemky, kterých se to týká, by bylo možné využít jinak, třeba pro služby přímo pro obyvatele Černovic.
0: O nové plánované hale na curling v Brně jsme mluvili s reportérem Tomášem Kremrem. Díky a pěkný den.
1: Pěkný den.

Další z písní, které nestárnou v podání Louis Armstronga, Blueberry Hill. No a já bych vás teď rád pozval k nám do rozhlasu na Beethovenovu číslo 4, protože tady dnes večer rozjedeme další díl cyklu Feinschmeckři v sedmičce. Naším hostem bude Eva Suková, písničkářka, která si říká Blondýna. No a dnes večer od 19 hodin vystoupí právě u nás v Českém rozhlase Brno, takže můžete přijít také samozřejmě. Více informací najdete na našich internetových stránkách brno.rozhlas.cz. Abyste věděli, co vás čeká, tady písnička od ní s názvem Diskotéka.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Brno. Krátké zprávy.
2: Ředitelství silnice dálnic hledá firmu, která postaví obchvat Bučovic. Firmy se o zakázku za asi 3 miliardy korun můžou hlásit do druhé poloviny srpna. Dělníci mají postavit 5,5 kilometrovou nové silnice jižně od města se sjezdy na Marefy, Kloboučky a více Milice. Letos v létě má na trase začít archeologický průzkum. Hlavní stavbu chtějí silničáři spustit koncem roku. Novou přístavbu získá základní škola Bednářova v brněnských Horních Heršpicích. Zvýší se tím její kapacita ze 300 míst na 450. Přístavba bude napojená na současnou školu. Pojme 9 učeben, kabinety a 3 třídy pro školní družinu. Vzniknou také nové cesty, chodníky a parkoviště pro personál a obsluhu školy. Výše investice je zhruba 100 milionů korun a stavět by se mělo začít do 2 let. V Uherském Brodě vznikne tréninkové centrum průmyslové robotiky zaměřené na výuku, testování a vývoj nových technologií v automatizaci, robotice a umělé inteligenci. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou 42,5 milionů korun. Téměř polovinu má pokrýt dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Ministry obrany zemí a ve Severoatlantické aliance čeká poslední jednání před červencovým summitem v Ankaře. Tématem schůzky bude navyšování obranných výdajů. Generální tajemník NATO Mark Rutte oznámil, že Česko, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat na obranu 2% HDP. Celkově ale podle něj výdaje spojenců na obranu rekordně rostly. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. K večeru se oblačno začne rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dálnice D1 před Brnem z Prahy se poprvé brzdí za Velkou Býteší. Na kilometru 164 kamiony se sunou v roztrhané koloně pravým pruhem až do Brna. Osobní auta v levém se v zápětí rozjedou a kolona je potom čeká od exitu 182 popůvky až do Brna. Je to pro osobní auta asi na 40 minut k D2. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno a teď už se budeme věnovat motocyklovému sportu. Na roli jediného domácího závodníka při motocyklové velké ceně České republiky je už Filip Salač zvyklý. Letos se od něj ale očekává víc než dřív. Ve třídě Moto 2 se mu totiž v minulých závodech dařilo dojíždět v elitní desítce a před dvěma týdny v Maďarsku byl dokonce druhý, čímž vyrovnal svůj životní výsledek. Před víkendem v Brně tak všude možně slyší, že je čas se posunout ještě o příčku výš.
1: Já vím, že tu formu mám teďka dobrou a vím, že je to reálný vyhrát a je to pódium. To není, že bych na sebe dával nějaký velký tlak, ale je to prostě realita, kterou cítím.
2: Reaguje motocyklový závodník Filip Salač před víkendovou velkou cenou České republiky na to, že dobrými výsledky zvýšil očekávání fanoušků. Nejvíce navnadil druhým místem v minulém závodě v Maďarsku. Sám sebe tím ale prý před brněnskou Grand Prix uklidnil.
1: Sice jsem pod tlakem od ostatních lidí, ale ten největší tlak, který jsem na sebe dával já sám, tím, že se mi poslední dva roky moc nedařilo, tak ten před 14 dny odešel. Přijel jsem si to užít a dělat to, co mám nejlíp, a to jezdit na motorce, takže já věřím, že to bude dobrý.
2: Vyhrát závod mistrovství světa na Masarykově okruhu se dosud žádnému českému jezdci nepovedlo. Poslední pódiové umístění ale není nějaká dávná historie. V roce 2018 skončil ve třídě Moto 3 na třetím místě Jakub Kornfail. Salač tehdy jako nováček dojel do cíle stejného závodu poslední.
1: Samozřejmě, že to pamatuju, viděl jsem to a je to na mě.

0: počasí.
1: Podíváme se na aktuální teploty v Jihomoravském kraji, ty nám pozvolna stoupají, už nám překročili 19 stupňů Celsia a nejčastěji se pohybují kolem 20. V Lednici máme nejtepleji 21 stupňů Celsia. Trošičku v závěsu stále zůstávají Nemochovice a Strážnice, tam zatím nejnižší hodnoty 18 stupňů. No a jak se nám to počasí dnes bude vyvíjet? Ráno bude převládat velká oblačnost, dopoledne však bude převážně polojasné. Během pozdějšího dopoledne bude oblačnost opět přibývat a postupně se na většině míst vytvoří oblačno. K večeru se začne oblačnost zase rozpouštět a večer pak bude skoro jasno nebo i jasno a to vydrží i přes noc. Nejvyšší teploty dnes 28 až 31 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne přechodně dobré. No a biozátěž kvůli těm vysokým teplotám už poskočila na dvojku, to znamená střední zátěž. Slunce se nám v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut a zapadne 4 minuty po 21. hodině. Toliko počasí, teď pozvánky a pak zaspívá, zahraje Michal Hrůza.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák Marian Vojtko.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsou.

0: nás na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Máme 8 hodin a skoro 51 minut, no a teď už se vypravíme do Zbíšova. Okénko do historie četnictva. I tak by se dalo nazvat Četnické minimuzeum ve Zbíšově na Rosicku. Já jsem se tam vypravil k městskému kulturnímu centru i s mikrofonem, protože právě tam toto minimuzeum sídlí.
1: Přijíždím do Zbíšova a vidím, že teď mě staví četník.
2: Dobrý den, pane řidiči, tak si tady zaparkujte a pojďte, půjdeme na četnickou stanici, jo?
1: Do Zbíšovské četnické stanice jsem odváděn velitelem Václavem Čiháčkem. Pane Čiháčku, jsem zvědavý, co mě čeká.
2: Uvidíte, nechte se překvapit.
1: Vstupujeme do minimuzea, které je vlastně v rámci jedné místnosti a hned se ocitám v období četnictva. Jakou dobu tady v minimuzeu sledujete?
2: Takže tady já sleduju vlastně průřez četnictva od vzniku do zániku. Od roku 1850 do roku 1945, kdy četnictvo zaniká.
1: I když jsme v minimuzeu, tak těch artefaktů, které tady vystavujete, je celá řada. Samozřejmě nechybí uniformy.
2: Ano, mám tady vlastně uniformy z dob Rakouska, Uherska samozřejmě. Pak tady mám nějakou uniformu přechodovou, která vlastně přechází z dob Rakouska, Uherska do Československé republiky. Mám tady i uniformovanou stráž bezpečnosti, protože byla to složka, která měla na starosti chránit veřejný pořádek a bezpečnost tak, jak i četnictvo.
1: I vy sám jste oděn do uniformy. Jaká přesně to je uniforma?
2: Já mám na sobě uniformu četnického strážmistra od poloviny roku 37 do roku 45, kdy vlastně četnictvo zaniká.
1: Na zdech je spousta obrazů a fotografií. Mě zaujalo jméno Josef Arazim. Vzpomínám na četnické humoresky, na slavný seriál pana Moskalika. Tam ale tuším byl Arazim Karel.
2: Ano, samozřejmě. Skutečný Arazim se jmenoval Josef. Ve filmu vlastně mu dali jméno Karel. Byli to skuteční četníci, ale ne z brněnské pátračky, ale ve skutečnosti sloužili na Hradec Králové, kde vlastně sloužil i jak pan Arazim, pan Šiktánc, Jarý a různí ti četníci, co je známe z těch četnických humoresek.
1: Ano, těch předobrazů je tady celá řada, které souvisejí právě s četnickými humoreskami. Já tady poznávám také na malbách jednotlivé aktéry, třeba našeho dobře známého Zdeňka Junáka.
2: Ano, ano. Toto jsou moje malby, co jsem sám namaloval, aby byla i vzpomínka na ty naše herce, co krásně natočili a hráli ty slavný četníky z pátračky.
1: A ve vitrínce tady vidím různé dokumenty a knihy.
2: Tady je u mě vidění i originály četnických příruček, instrukcí i učebnic, čeho se četníci učili. Tady vlastně v té vitríně máme po panu Janu Hladkým, který byl četník v okolí tady Zbíšova, a jeho pravnučka nevěděla, co to nese, chtěla to vyhodit a lidé mě donesli, že našli starý učebnice četnického sboru a ví, že já vlastně dělám tu historii, tak mě to donesli a jsem velmi rád, protože jsou tady i prozatímní instrukce pro pátrací službu, jsou tady i rozkazy z roku 1938, jak se mělo bezpečnost zachovat při obraně republiky.
0: Říká velitel četnické stanice ve Zbíšově Václav Čiháček. Minimuzeum můžete navštívit pouze po předchozí domluvě, kontakt najdete třeba na facebookových stránkách Minimuzea. No a řeč byla o Zdeňku Junákovi, kterého tady nemám na obrázku, ale je jako obrázek, ovšem úplně zcela naživo. Ahoj Zdeňku.
3: Ahoj Zdeňku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. A pokud bude poslouchat, tak zdravím taky Vaška Čiháčka.
1: Ano, ano, vzpomínal na tebe, pozdravuje tě, takže můžeš pozdravovat zase zpátky. Krásný portrét tam máš tedy.
3: Musím říct, že když jsem tam byl, to je tak asi 3-4 měsíce, my jsme tam hráli se skupinou Bokomara, tak Vašek si na mě počkal v uniformě strážmistra a pozval mě do toho svého minimuzea a musím říct, že tam vejdeš a zavřeš za sebou dveře a propadneš se opravdu do té prvorepublikové policejní stanice. Vašek je obdivuhodný, co tam všechno má. A opravdu ten má artefakt, který někde jinde asi možná nejsou, a teď, když se tam ještě uviděl ten svůj portrétík, tak říkám, Vašku, to jsi mě prostě dostal do kolena, ale protože ty jsi strážmistr, já jsem praporčík, že jo, a neměl jsem uniformu. A to s tím Karlem Arazimem, to bylo to, že vlastně ta moje postava se jmenovala Josef Ambrož. Josef Ambrož, ano, říkám to dobře, tak Tomáš dostal jméno Karel Arazim.
1: Teda. Ano, ano, tak to máme vysvětleno i proč se tam změnila ta křestní jména v četnických humoreskách. No, ale
0: Nejenom četnické humoresky jsou pro tebe srdcovkou, ale také srdcovky jsou srdcovkou.
3: Ano, ano.
0: Jsou připraveny, všechno máš nachystáno.
3: Jsou připraveny, protože už nám tady opravdu léto tluče na okno, tak leto, tento díl se bude trošku věnovat létu, budeme vzpomínat třeba na své prázdniny, jak jsme prožívali u babiček a dědečků a chodili jsme do lesa na jahody a podobně.
0: Panečku. No tak to léto opravdu klepe dost vydatně, protože už dnes bude poměrně horko. Zdeněk Junák už za pár chvil a začnou srdcovky Zdeňka Junáka. Zdeněk Truhlář, který tady společně se Zdeňkem Junákem zazdenčuje rozhlas, jak
3: ano.
0: Si říkal, tak je tvůj krásný výraz, tak budeme zdenčit i nadále až do 10. hodiny, ale já už pouze co by ovládající tady tu techniku. Takže se s vámi teď z vysílání rozloučím, no a uslyšíme zase někdy příště, teď vám posílám další muziku.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Policie v Brně chystá bezpečnostní opatření v souvislosti s víkendovou motocyklovou Grand Prix. Zastupitelé Břeclavy schválili záměr koupit bývalý areál České pošty. Vláda ruší agendu revize výdajů. Ministryně financí v ní nevidí smysl. A počasí dnes čekáme oblačno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Do Brna přijíždějí první fanoušci na víkendové mistrovství světa silničních motocyklů. Na Masarykově okruhu budou závody sledovat desítky tisíc lidí. Policie chystá rozsáhlá bezpečnostní i dopravní opatření. V plánu má ranní pyrotechnické prohlídky tribuna dalších míst pro veřejnost. U vchodu do areálu budou kontroly věcí, které si návštěvníci nesou sebou. Zakázané jsou také drony, upozorňuje jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil.
2: Nad okruhem je vyhlášena bezletová zóna pro bezpilotní letecké prostředky. Používání dronů kromě policie a dronů, které jsou povoleny, je zakázáno a k tomu budeme využívat i technické prostředky z hlediska jejich detekce a případného řešení.
0: Břeclav má zájem o bývalé depo České pošty. Tamní zastupitelé schválili záměr odkoupit areál, který vlastní právě Česká pošta. Podle radnice by objekt s dílnami, administrativní budovou a navazujícími pozemky mohl v budoucnu sloužit jako nové zázemí pro technické služby. Česká pošta za něj požaduje zhruba 14 milionů korun. Město ale zatím o nabízené ceně nerozhodlo. Upřesňuje místo starosta Břeclavy Milan Klim z Hnutí ANO.
3: Tak je to záměr, takže budeme určitě si zpracovávat znalecký posudek a na základě toho znaleckého posudku budeme jednat s poštou o ceně toho pozemku. Myslíme si, že ta cena toho pozemku by mohla být nižší.
0: V areálu Olomoucké fakultní nemocnice pokračuje stavba nového centrálního pavilonu za 3,5 miliardy korun. Dělníci už dokončili hrubou stavbu. Kompletně hotová by budova měla být na jaře roku 2028, pokračuje vedoucí nemocničního odboru investic František Valíček.
4: Probíhá instalace oken, probíhá příprava už na provětrávanou část fasády, to znamená, že to je od toho druhého podlaží výše, kde máme provětrávanou fasádu z bondu. Barva bude taková měděnka, takže do zelená bude tato část a ten sokl objektu bude z kamene.
0: Vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO už nebude vyhodnocovat veřejné výdaje. Zjistil to náš zpravodajský server i rozhlas.cz. Na ministerstvu financí poslední 3 roky fungovalo oddělení, které sestavovalo střednědobé rozpočtové výhledy. Hledalo taky způsoby, jak peníze ve státním rozpočtu rozdělit co nejefektivněji. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z Hnutí ANO pokračování agendy na ministerstvu nemá smysl.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. K večeru se oblačno začne rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Brně v Kninické ulici. Srazila se tam 2 osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Představte si, že jsou tací, co pohrdnou gratulací. Vlastní svátek pro svůj klid chtějí klidně přeskočit. Spolehy však na okolí toto nikdy nedovolí. Dneska není obrana pro žádného Milana. Darmu stylem zběsilým, vnutím třeba násilím. Po ruce mám argumenty, je to dárek nad prezenty. Hned oceňte jeho krásu, nesu píseň od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.

jsem tři trubky, jeden

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 18. června roku 2026 a při pohledu do kalendáře svátek dneska slaví chlapci, hoši, muži, pánové, kteří se honosí křestním jménem Milan. A já, když se rozhlédnu, tak ve svém zorném úhlu mám dva Milany. Ten první to je Milan Karáse, kterému my v partičce říkáme Kary, takže Kary, pokud mě posloucháš, všecko nejlepší k tvému dnešnímu svátku. A pak druhý je můj kolega herec Milan Němec. Takže Mildo, pokud i ty posloucháš, všecko nejlepší. Doufám, že už se zotavuješ, měl totiž takovou malou nehodu na kole. Doufám, že už je všechno v pořádku. A já už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Po delší době objednávám písničku pro paní Mary Kittnerovou jen tak pro radost. Ráda bych poslala píseň Očima sněhem zaváté od Karla Gotta. Doufám, že udělá radost i ostatním posluchačům. Děkuji srdečně a moc vás zdravím. Hana Vaňková. Tož, milá paní Hano, to víte, že rád splním vaše přáníčko. Vybrala jste si písničku, takže už je tady Karel Gott.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Oči sněhem zaváté. Písnička nádherná, teda, která trošku nám evokuje tu zimu, ale my tady máme léto. Takže, moji milí posluchači, meteorologové nám slibují další pořádnou dávku letních veder. A já nevím, jak vy, ale já mám pocit, že člověk s přibývajícími roky sleduje předpověď počasí skoro stejně pozorně, jako kdysi sportovní výsledky. Když mi ale bylo 10 let, vedro mi vůbec nevadilo. Naopak, čím víc svítilo sluníčko, tím déle jsme byli venku. Domů jsme chodili až večer a celý den jsme vlastně ani nevěděli, kolik je hodin. A víte, na co jsem si v souvislosti s létem nedávno vzpomněl? Na lesní jahody. A hlavně na dobroty, které z nich doma vznikaly. Dnes máme mrazáky plné zmrzlin a obchody plné všeho možného, ale některé chutě dětství se zkrátka koupit nedají. Možná proto, že v nich nebyly jen jahody. Byly v nich prázdniny, kamarádi, vůně lesa a pocit, že celé to léto teprve začíná. A když už jsme u těch lesních jahod a letních vzpomínek, tak já se musím přiznat, že léto a prázdniny jsem vždycky měl moc rád. A hlavně, když nás rodiče odvezli k babičce. Babička bydlela na takové polosamotě, říkalo se tomu domu, kde bydlela, pastvisko. Pastvisko asi proto, že kolem dokola byly rozsáhlé pastviny. Onehdá jsem tudy projížděl, ale tak obrovské pastviny to zas nejsou. Ale to víte, tenkrát pohledem 8- až 10-letého kloučka, to byly pastviny obrovské, jak na dávném dalekém západě. A oni byly děleny takovými hlubokými příkopy. Proč? To už nevím. A na bocích těch příkopů rostly ty malé, jako nechtík velikosti, jahůdky. A my jsme měli plechové hrníčky, které jsme nazbírali až po okraji, a babička je přesypala do větší misky, přidala mléko a trochu cukru, rozšlehala to, řeknu vám, to byla dobrota. Ale největší radost jsme měli, když babička přidala bílky a vyšlehala úžasnou jahodovou pěnu. Ovšem, nejvíce mě s létem pojí rebarborový koláč mojí maminky. My jsme měli velkou zahradu a tam rostla rebarbora, bylo jí hodně. A maminka vyšla ven, uřízla pár těch šlahounů a upekla rebarborový koláč. Co maminka zemřela, jsem rebarborový koláč nejedl. Dodnes cítím jeho chuť v ústech. Takže, moji milí, užijte si krásné léto a hlavně dávejte na sebe pozor.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Obyčejný kluk, tak se jmenovala písnička, Petr Rezek, a já už tady mám další přáníčko, moji milí. To první je z mailové adresy a zní takto. Prosím o hudební pozdrav pro radost a potěšení všem spolužačkám a spolužákům, kteří společně se mnou složili zkoušku dospělosti na 11letce v zastávce u Brna v roce 1962. A taky spolužákovi Josefu Šťastnému z Bratislavy i jeho přítelkyni Ivě Novotné z Uherského Hradiště. Výběr hudby nechávám na vás a srdečně děkuji. Václav Patera. Milý Václave, to víte, že rád splním vaše přáníčko, ale mám tu ještě jedno ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Zdravím, pane Junák, a prosím zahrát 18. června ve čtvrtek mé věrné kamarádce Milušce Čaklošové a všem v klubu důchodců ve Šlapanicích. Písničku prosím od Hradišťanů, jestli to půjde, když tak nějakou jinou. Děkuji vám moc. Zdraví vaše věrná posluchačka Benešová. Nashledanou.
0: Milá paní Benešová, to víte, že to půjde. A to víte, že to jde. Samozřejmě splním vaše přáníčka, moji milí paní Benešová si přeje Hradišťan a já k tomu dodávám písničku Krátký popis léta. Požal!

0: Písnička dozněla, to byl Engelbert. A já už tady pro vás mám čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3, na které je audiokniha s názvem Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, dnešní indicie zní takto. Taky byste rádi bydleli v podnájmu v Pekařské ulici? Není to s tím tak jednoduché. Opakuji čtvrteční indicii. Taky byste rádi bydleli v podnájmu v Pekařské ulici? Není to s tím tak jednoduché. Tak to byla čtvrteční indicie a už vám pouštím Pavla Nováka.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Bílá královna pánů Kotvalda a Hloška, já se dívám na hodiny, za 2 minutky bude 9:45 a já tady mám ještě ke splnění jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosíme o písničku 1000 mil v podání Valdemara Matušky pro paní Irenku Teperovou do Zlína, jen tak pro radost. Děkuji, Ivana Divínová. Milá paní Ivanko, to víte, že rád splním vaše přáníčko, vybrala jste si písničku, takže už přichází Valdemar Matuška, Helena Vondráčková a 1000 mil.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 18. června pomaly linku končí. Ale jakým je dobrým zvykem, a vy to víte, ještě vám zopakuji čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Taky byste rádi bydleli v podnájmu v Pekařské ulici? Není to s tím tak jednoduché. Tak to byla čtvrteční indicie. Nebojte se, ještě bude páteční a tam už vždycky pan Šenkýř, Miloš Šenkýř dá nějakou malou nápovědičku a to už nám všem dojde. A já ještě než se s vámi rozloučím, tak bych i připomněl, protože se mi to množí, když budete chtít, abych vám zahrál na přání písničku, prosím pěkně, musíte mi to dát vědět. Nejlépe, když mi to namluvíte svým vlastním hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamníky vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete přání v konkrétní den, prosím pěkně, musíte mi to napsat v dostatečném předstihu, abychom to stačili zařadit do toho našeho dramaturgického plánu a jak já říkám, do toho playlistu. Mějte se moc a moc hezky a zítra po 9. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V brněnských Černovicích má stát největší curlingová hala v Česku. Podle prezidenta musí obce z okolí Dukovan dostat náležitou pomoc. S oteplením strážníci upozorňují řidiče na rizika spojená s necháváním dětí a zvířat v rozpálených autech. A dnes čekáme oblačno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Největší curlingová hala v Česku má vzniknout v Brně Černovicích. Radní města schválili plánovací smlouvu se soukromým investorem, který ji postaví. Magistrát mu na to chce prodat pozemky v místě, kde se kříží Černovická a Olomoucká ulice. Schvalovat to ještě budou zastupitelé.
4: Předseda klubu curling Brno Lukáš Merta chce, aby hala s pěti drahami mohla hostit i šampionáty.
5: My bychom do Brna chtěli přivést soutěže World Curling Tour, což je takové období jako tenisových Grand Slamů, dejme tomu, kde hraje vlastně světová špička curling.
4: Hala má být hotová v roce 2028. Radní Tomáš Aberl z TOP 09 považuje curling za dobrou volbu.
6: Velice se dobře rozvíjící olympijský sport, který má velký potenciál přitáhnout spoustu nových zájemců o sport, že ten curling je opravdu zajímavý.
4: Záměr naopak rozporuje opozice v městské části. Podle zastupitelů z uskupení Společně pro Černovice by v místě mělo vzniknout něco pro místní obyvatele. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Obce v okolí Dukovan nepotřebují jen nezbytnou infrastrukturu pro dostavbu elektrárny, jako jsou silnice nebo ubytovací kapacity. Starostům dotčených sídel to na své návštěvě kraje Vysočina řekl při společném setkání prezident republiky Petr Pavel. Důležité je podle něj se při přípravách výstavby zaměřit i na oblast vzdělávání nebo zdravotnictví.
7: Starostové naprosto přirozeně mají starost o to, aby jejich obce nenesly břímě zastávajících podmínek, ale aby ten nárůst služeb, nároků, kterému budou muset čelit, byl patřičně kompenzován.
2: Teploty na jižní Moravě dnes překročí 25 stupňů Celsia. Brněnští strážníci kvůli tomu upozorňují řidiče, aby nenechávali v rozpálených autech děti nebo zvířata. Jeden takový případ řešili koncem května. Pes strávil několik hodin v autě u brněnské zoo. Rizika popisuje mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
8: Lidé si někdy bohužel neuvědomují, že teplota ve vozidle narůstá především na přímém slunci velmi dramaticky. Někdy skutečně stačí o trochu teplejší den, třeba okolo 27 stupňů a ve vozidle už může být okolo 40 nebo 50 stupňů. Pro dítě, které nemá vyvinutou termoregulaci, to může mít fatální následky.
2: V Rožnově pod Radhoštěm a ve Valašském Mezříčí dnes pokračuje celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů. Školáci z celé republiky v něm měří své síly v teoretických znalostech, první pomoci, ale hlavně v praktických disciplínách, které napodobují nástrahy silničního provozu.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. K večeru se oblačnost bude rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Vád bude slabý, proměnlivý nebo vítr severních směrů. Biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda omezuje provoz v Brně v Merhoutově ulici. Srazila se tam tramvaj s nákladním a osobním vozidlem. Místem s opatrností projedete. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. Ano, dnes máme 18. června, je to 169. den letošního roku a do konce roku zbývá, a je to krásná číselná přesmyčka, 196 dní. No a dnes si připomínáme i sympatický Mezinárodní den pikniku, takže vezměte deku, najděte příjemný stín, něco dobrého s sebou a ideálně u toho poslouchejte Dobré dopoledne a Český rozhlas Brno. No a co vás čeká a nemine? Recept na bylinkové máslo, pozvání na Den otců i sběr jahod. Nevynecháme ani babské rady, proto určitě zůstaňte s námi. Pohodu, den bez stresu a s úsměvem vám srdečně přeje Jarka Vykoupilová.

0: Příjemné dopoledne, posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, ručičky hodin se posunuly na 11 minut po 10. A já už jsem ve studiu, tedy s milou návštěvou, která přinesla také recept, je to náš folklorní redaktor, Jarda Knajzl, vítej, ahoj.
1: Jarko, i všichni naši posluchači, krásné dopoledne. No nepřinesl jsem nic, mám ho v hlavě.
0: V hlavě je recept a ještě předtím bychom měli připomenout, že folklorní bude také páteční ráno, zítra. Co se bude dít?
1: Přátelé, poslouchejte, přistaňte si, jestli nestáváte normálně, protože verbuň, to je fenomén, mužský solový tanec, který je prostě clouma nejen Moravou, ale určitě celým světem.
0: Protože a city,
1: tak je, jak já trošku nadneseně říkám, že to je takový zhmotnělý testosteron. A představte si, že zítra celé ráno od 6 do 9 bude Janis Moraz vysílat o verbuňku a budeme mít dva lidi spojené s verbuňkem, Marek Salaj, několika byl vítěz, pak na druhém místě na mistrovství světa na soutěži finále verbířů na strážnických slavnostech a taky Laďa Šimeček, což je moderátor, který mnoho let už moderuje to odklání ve verbuňku. Přátelé, přistaňte si, bude to stát za to.
0: Výborně, tak jsme zároveň pozvali, ostatně blíží se i strážnice Velký svátek folkloru i u ní, nebo na ní bude tady Český rozhlas Brno. Budeme vám ty informace servírovat aktuální. Každopádně jdeme na recept, to je náš úkol. Bylinkové máslo zní lákavě, já máslo samo o sobě miluju. Můžu se přiznat, že jsem tam jako si třeba jen tak ukrojím?
1: Ty si to teďka proflákla, co
0: je to?
1: Já jsem chtěl napínat trošku posluchače, co udělám. Jarka mě totiž neustále bombarduje, že mám přijít s nějakým receptem a já nejsem receptový typ, já prostě vařím, co zrovna buď je, nebo na co mám chuť a
0: z
1: tak
0: hlavy.
1: Jako tvořím. Ale přátelé, je to opět jednoduchý recept, ale já se po něm vždycky můžu umlátit a bylinkové máslo má jedinou nevýhodu, že ať ho udělám jako jakékoliv množství, tak vždycky rychle zmizí. Vždycky si řeknu, to vydrží aspoň 14 dní, měsíc, ale pak člověk maže. Je to naprosto jednoduché, protože teď jsme v období, což mám taky rád, když člověk už jde na zahradu a už může rovnou jíst. Jako jo, ještě začnou cukety dozrávat, bude ta první 14 dní, kdy budou mít cukety všichni rádi, pak dalších 6 měsíců je budou nesnášet, budou rajčata, budou okurky, ale bylinky, přátelé, bylinky už jsou všude možné, takže klasika, nechat změknout máslo. Samozřejmě dbejte na to, aby to máslo mělo nějakou kvalitu, aby to mělo aspoň těch 2,80% tuku, aby to bylo opravdu to máslo. No a potom zvlášť v mixérku rozmixuju, možná by mi mohli říct nějací autentici, že bych to měl krát rukou, ale nožem, ale to nedělám. A dávám, na co mě přijde chuť. Tymiány, teďka takový pažitka, libečku kousek, některé musíme dát pozor, některé ty bylinky jsou hodně výrazné, tak opatrně. Určitě neuškodí taky tam dát kousek česneku, nebo třeba teďka někomu vyrůstá česneku na ty výhony, tak ono vlastně ten mixer to rozmixuje. Jenom takové jako zvednutý prst, dejte pozor, když to opláchujete ty bylinky, aby tam nebyla žádná voda, protože by nám potom dělalo neplechu v tom másle, tak opláchnout,
0: usušit papírovou úterčkou.
1: Pak rozmixovat a co máte, lístek bazalky, anebo třeba jenom jedno druhové bylinkové máslo, a já vždycky tam narvu všechno možné. Pak tam trošku samozřejmě sůl je vždycky potřeba, tak mám takovou hrubozrnější, nějakou mořskou, aby to taky trošku křuplo, ale to už přidám, až když do toho másla pěkně tu hmotu byli.
0: Už to cítíš,
1: jak to voní. Zapracuješ, zaděláš, nechá se to stuhnout. A teďka prosím zlepšovák, ještě můj jeden.
0: Ano.
1: Protože mám velice rád takovou jako nějakou oříškovou vůni. Objevil jsem nedávno sezamový olej. Tak do toho másla s těma bylinkama, s tou solí, kterou už než to smícháte, tak tam kapnete, ne moc, protože ono by to se nespojilo, ale navoní trochu sezamového oleje a chytne to takovou oříškovou chuť. Přátelé, necháte stuhnout, nebo nemusíte, čerstvý chleba, čerstvé rohlíky a půl kila másla je za půl dne pryč.
0: Děkujeme, že jsi nám tak pěkně promáznul vysílání dopolední. Můžeme se tady pomlaskat, přesně tak. Já jsem moc ráda, že Jarda Knajzl přišel s takovým gastronomickým zážitkem do dnešního čtvrtečního dopoledne. Tak přeji hezký zbytek dne a díky za tuhle inspiraci. Těšíme se zítra na verbuňku.
1: Děkuju a asi by jsem si šel namazat kousek másla, ale nemám tady bylinkové. Pěkný den vám přeju a ráno zítra s verbuňkem.
0: Výborně, tak co k tomu dodat? Snad jen, ať nějaké příjemné chutě přijdou během celého dnešního dne i k vám, že je najdete, užijete si je spolu i s tím krásným letním počasím, které nás dnes čeká.
2: Český rozhlas Brno.

0: Verbuň, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. V pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Sezóna mých oblíbených jahod vrcholí. Přesto je stále možné si je nazbírat i při samozběru. Na jeden z nich se vypravil náš regionální stopař Vojtěch Halaš, a to do moravského Žižkova. A já jsem moc a moc zvědavá, jak to na místě vypadá, kolik lidí dnes s tebou jahody sbírá a kde všude mohou zájemci samozběr jahod využít. Zdravím do terénu.
2: Ahoj Jarko, hezké dopoledne tobě i posluchačům. No asi nejoblíbenějším letním ovocem jsou v Česku žradolet jahody, jak si řekla. Jejich cena a chuť, ale i kvalita se mohou ale výrazně lišit podle toho, kde si je lidé kupují, nebo zda si je nazbírají právě sami při samozběru. Právě na jednom z jahodových polí v moravském Žižkově se teď nacházím i já. Sbírá tu momentálně se mnou asi 20 lidí a další průběžně přicházejí. Ale největší nával tady prý byl už v 6 ráno a od té doby přišlo určitě přes 100 lidí. Ta dřívější návštěva byl určitě chytrý nápad, protože teď už tu hodně žhne slunce a začíná být docela velké vedro. Většina z návštěvníků má sebou vlastní nádoby a během několika desítek minut, možná i třeba hodinku, ale odváží si kilogramy čerstvě nazbíraných jahod. Vyspovídal jsem sběrače a řada z nich mi řekla, že kromě té nižší ceny je jaká také možnost vybrat si plody přímo na poli. Bavil jsem se s maminkou a přibližně 5letou dcerou, které přijeli z Mikulčic a během hodiny a 10 minut nazbírali 9 kilo jahod. Ale potkal jsem také sběrače od Hodonína a také třeba až ze Slovenska. Kdo by si chtěl ještě jahody nazbírat, má stále několik možností, nejenom tady v moravském Žižkově, ale otevřené jsou například samozběry v Ivanovicích na Hané, v brněnské Slatině, v Pasohlávkách, Šakvicích nebo ve Velkých Pílovicích. Aktuální otevírací dobu si ale lidé musí většinou zjistit předem, protože závisí na množství dozrálých jahod, ale třeba také počasí.
1: Jak rozdílné ceny jsou při samozběru nebo pak na trzích či v supermarketech? Vyplatí se ta námaha?
2: To je asi složitá otázka, ale myslím si, že kvůli té chuti vyplatí. Cena jahod za samozběr je 80 korun za kilogram. Já jsem se byl dívat i na zeleném trhu v Brně. Tam byla ta cena kolem 110-120 korun za kilogram. A v supermarketech se prodávají jahody po menších baleních, ale při přepočítání na kilogram vycházela cena kolem 170 korun za kilo. Každopádně, jak se dívám na ty plné kbelíky krásných jahod, tak jsem na ně dostal chuť a jdu si jich pár natrhat také.
1: Malinko ti závidím, musím říct, že kdybys náhodou přivezl něco i do studia, budeme rádi. Tak tolik tedy.
2: Udělám zásobu pro celý český.
1: Udělaj zásobu, kdybychom si dali svačinku zdravou. Děkujeme. Tolik tedy regionální stopař Vojtěch Halaš, kterého jsem tímto zaměstnala. On vyrazil na samozběr jeho do moravského Žižkova. Vojto, já ti moc díky předem i za ten sběr a měj se hezky, naslyšenou.
2: Naschledanou a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a já jsem moc ráda, že teď ve studiu za okamžik, tedy přivítám hosta, který se zastavil na malý okamžik, ale je to důležité. Den otců ve Strážnici neb Kejkle v parku, tak to je název akce, která se koná už v neděli 21. června od 15. odpolední. Podtitul vystihuje vše. Zapomeňte na bačkory a kravaty. Den otců ve Strážnici bude totiž ve znamení smíchu, žonglování, rodinné pohody pod čirým nebem v letním kině. No a já už teď přímo u nás, u protějšího mikrofonu, vítám ředitelku kulturního domu Strážničan, Anu Habancovou. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, moc zdravím všechny posluchače, děkuju za pozvání.
0: Den otců se ve Strážnici neslaví prvně. Kdo a kdy s tím začal?
1: To nevíme, tato otázka mě už v úvodu zaskočila, protože já osobně ani mý kolegové jsme nedohledali, že by nějaký takový vstup byl vlastně věnován přímo Dní otců, ale my jsme se rozhodli, protože ta akce vlastně vychází přímo na Den otců a samozřejmě tak jako vnášíme téma, že i tatínkové dnešní se zapojují rovnoměrnými díly do péče o děti a my je samozřejmě chceme v tom podpořit a taky chceme tímto, touto akcí samozřejmě vyzvat, aby přišli a vytvořit maminkám prostor pro odpočinek. Takže to je oslava Dne otců.
0: Možná začínáte novou tradici.
1: Možná ano, je to tak.
0: Držíme palce, těšíme se. Co tedy nabídne konkrétně ten letošní ročník?
1: Tak kromě krásného areálu letního kina, kam teda všechny srdečně zvu, budou přítomní hned dva herci, dva divadelní takové jako útvary. Jeden se jmenuje Ústav úžasu a představí nám divadelní představení s názvem Cirkus Prdítko.
0: To zní dobře.
1: Ano, přemýšleli jsme, kde najít tu hranici té propagace, aby to pořád ještě bylo veřejností schrousnutelné. A druhý vstup se jmenuje Velký fuk v podání útvaru Diva živa. Následovat budou žonglérské dílny a dílničky pro děti ve spolupráci se střediskem volného času Slovácko.
0: Tam máte i pěkné překvapení v podobě vstupného, nevstupného pro tatínky, je to tak?
1: Ano, je to tak. Tatínci mají vstup zdarma, akorát mý kolegové se mě teda ptali, jestli bude potřeba dokládat testy DNA pro to, aby bylo zřetelné, že tatínci jsou opravdu tatínky. Tak toto, vážení přátelé, nebude, budeme vám věřit.
0: Ano, tátové srdečně zváni, samozřejmě i s maminkami a hlavně s dětmi. Jste také pořadatelé Strážnického kulturního léta, tak na co letos lákáte diváky v rámci této akce?
1: Strážnické kulturní léto letos se zaměřuje na žánrovou pestrost. Máme tam od dechovky přes folklor až po indie pop český. Také máme kapely, které budou křtít svoje CD. Máme přeshraniční slovenskou kapelu Funny Fellows. Podrobný program určitě najdete na webu a přijďte se podívat do Strážnice. Na náměstí, na přístav, do synagogy.
0: Je tam krásně, máte pravdu. Tak já moc děkuji za pozvání, za takové osobní pozvání Aně Habancové, ředitelce kulturního domu Strážničan. No a přeji, ať vše dopadne ke spokojenosti návštěvníků a budu se těšit zase někdy na viděnou, naslyšenou.
1: Díky moc, naslyšenou.
0: A vy stále posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a od mikrofonu vás zdraví Jarka Vykoupilová.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
1: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
2: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
3: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
2: Žijeme tu s vámi.
0: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
4: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Letní měsíce jsou plné různých nástrah, kromě radostí. O jedné, konkrétně o štípnutí od komára, si budeme povídat i v dnešních babských radách. Věřím, že zazní dobré rady v rámci té první pomoci, když se to stane, případně i nějaké té prevence, aby se to nestalo. Každopádně já osobně vám přeji, ať se tímhletím drobným nepohodovým zážitkem nenecháte zkazit období prázdnina dovolených, které se skutečně rychlým tempem blíží. Hned poté zaspívá Jana Kirchner, Michal Tuční nebo Činasky a potom tady budou aktuální a čerstvé zprávy.
1: Babské rady.
0: Reakce pokožky na komáří štípnutí je reakcí organismu na látky obsažené ve slinách komára. Typickými projevy jsou svědění, zarudnutí a menší otok. První pomocí bývá ochlazení postiženého místa. Chlad totiž snižuje průtok krve v okolí a pomáhá zmírnit svědění i otok. Vhodný je studený obklad nebo chladící gel. Velmi oblíbené jsou přípravky z aloe vera, které pokožku hydratují a sklidňují. Ideální je gel z čerstvě utrženého listu aloe, který se na místo nanese. Z přírodních prostředků můžete vyzkoušet také rozmačkaný list jitrocele, který používali už naše babičky. První pomocí se může stát také plátek cibule, který má mírně protizánětlivé vlastnosti. Zastavit svědění může i pár kapek tea tree oleje. Důležité je štípanec neškrábat kvůli případnému zanesení infekce. Komáry obecně přitahuje tmavá barva, proto v letních měsících noste volné světlé oblečení, které budavý hmyz odradí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Obyvatelé sídliště ve Slavkově u Brna si prosadili návrat kontejnerů na tříděný odpad a častější svoz. Zaměstnanci úřadu vlády se dál obávají přesunu agend pod jednotlivá ministerstva. V kryptě brněnské katedrály je vystavená vzácná relikvie pláště jednoho z patronů města. A dnes čekáme oblačno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Slavkov u Brna vrátí na sídliště většinu sběrných míst na tříděný odpad. Ta měla původně z města úplně zmizet po tom, co tam začal fungovat nový systém svozu tříděného odpadu přímo od domů. U rodinných domů to fungovalo a lidé si vyzvedli městem nabízené modré a žluté popelnice na papír a plasty. V případě obyvatel bytovek to ale narazilo na velký problém a plán na odpor.
2: Nemáte na to místo vybudované. To by si musel zřídit každý sám na svoje náklady, což samozřejmě nechceme a nechtěli jsme si i ubírat ze zeleně před domem a tvořit smetiště.
3: Vysvětluje Michála Kratochvílová, předsedkyně společenství vlastníků jednotek v jedné z bytovek na sídlišti Zelnice. Vedení města jejich požadavkům vyhovělo. Kontejnerová hnízda zůstanou a svozy budou jednou týdně místo jednou za měsíc, říká nezávislý starosta Michal Boudný.
4: Přiznávám, byla to chyba, takže jsme byli donuceni zanechat takzvaná vozovka veřejná místa a ten svoz je potřeba udělat častěji.
3: Svoz tříděného odpadu bude na sídlištích Zelnice, Nádražní a Zlatá hora každý pátek. Poprvé zítra. Vlasta Gajdušíková, Český rozhlas.
0: Přesun protidrogové agendy na ministerstvo zdravotnictví dál zůstává nevyjasněný. Po dnešní schůzce s vedením rezortu a úřadu vlády to řekla šéfka Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chominová. Změny mají platit od července. Na ministerstvu vznikne zvláštní sekce. Podle Chominové ale není jasné, kdo ji povede ani kdy se k tomu vypíše výběrové řízení. Zaměstnanci přesun agendy kritizují. Obavy mají třeba z omezení služeb nebo odchodu odborníků. Podle vlády ale změny přinesou úspory a větší efektivitu. Více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána je od dneška k vidění v kryptě katedrály svatých Petra a Pavla v Brně. Italský kazatel a františkán, který město v 15. století několikrát navštívil, je jedním z patronů Brna. Plášť je součástí výstavy o stopách františkánských řádů v Brně. Upřesňuje kurátorka výstavy Kristýna Kurian z diecézního muzea.
5: Plášť je docela malý, protože i svatý Jan Kapistrán nebyl velké postavy. Plášť je v některých místech značně poškozený, hlavně v té dolní části, protože se z něj věřící kousky odstřihávaly jako relikvie na památku.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, přechodně i polojasno. K večeru se oblačno začne rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 31 stupňů. Biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda komplikuje provoz na D1 na kilometru 194 ve směru na Vyškov. Srazilo se tam nákladně auto s osobním. Počítejte se silným provozem. A nehoda omezuje provoz v Břeclavi ve Valtické ulici. Srazila se tam dvě osobní vozidla. Místem projedete kivadlově jedním pruhem. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dvacet let spolu, to mohou jedním hlasem říct členové orchestru B-Side Band. Část oslav je za nimi, velká část před nimi. Pro Josefa Buchtu, který za okamžik usedne u protějšího mikrofonu, je to splněný sen. Jaké vlastnosti se hodí pro toho, kdo hudebnímu tělesu šéfuje? Traduje se, že co nástroj, to jiná povaha hudebníka. Ověříme, jestli je to pravda. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno bude v následující hodince opět jedinečným zážitkem. Dobrý poslech i náladu přeje Jarka Vykoupilová.

0: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Máme 8 minut po 11. Já jsem moc ráda, že u protějšího mikrofonu můžu říct, sedí 20-letý oslavenec, tedy v uvozovkách. Josef Buchta se směje teď. No 20 let má váš orchestr, samozřejmě B-side band, ale člověk, když slaví s něčím, co má od srdce rád, tak se může cítit na 20, ne?
1: Já jenom pozdravím, krásný, dobrý den, přátelé. Já se cítím na 20.
0: Že?
1: Já se právě teď jsem o tom mluvil, já se cítím normálně, sice mě bude za rok 50, ale cítím se líp než před 20 lety, takže nejhůř se cítím na 30.
0: Fajn, tak jsme si to vyjasnili, na co se cítíme, to je dobrá zpráva. Já začnu snem, protože vy jste prý vždycky snil o tom mít takhle velký big band. Myslíte, že i ten samotný sen a nějaká ta touha pomohla k tomu, že se vám to skutečně splnilo, podařilo?
1: Já si myslím, že to bez toho vůbec nejde. Já když na to tak zpětně vzpomínám, protože teď vlastně Hanka Mikolášková píše knihu B-side story, která bude zachycovat spoustu příběhů, které se odehrály, a Jiří Vondrák točí celovečerní film o B-side bandu, takže se prodírám různýma archivama a vším možnýma vzpomínkama. A vlastně se občas, když si vzpomínám na to období, když jsem s tím začínal, tak já jsem byl vlastně nesnesitelný, protože mě to tak ovládalo, že kam jsem vlezl, tak tam jsem mluvil jenom o tom svým big bandu. A všichni mý kamarádi, když už to slyšeli po pátý, tak dobrý, ale když už to poslouchali třeba rov kuse, tak už si ťukali všichni na čelo. A já se dneska zpětně fakt, když se na to podívám, tak já jsem byl jak začarovaný. Jako, ale myslím si, že kdyby to tak nebylo, tak by se to nikdy nepovedlo.
0: Tak říká se, že svášní věci dělané mají vždycky úspěch a podaří se. Ale vy tak trošku přiznáváte, že to není úplně jednoduché. Já tady mám i citaci vaši. Na začátku jsem si myslel, že vím, do čeho jdu, ale 20 let ukázalo, že hudba je ta lehčí část, ale nejtěžší jsou vztahy, pády, změny a schopnost vydržet, když věci nejdou tak, jak si to člověk možná naplánoval. Takže jste se i naučil zvládat, možná i trošku improvizovat, když ty situace se mění.
1: Já bych dodal, že vždycky si všichni okolo mě mysleli a celý to okolí, jak vlastně na co šáhnu a mě jde a všechno se podaří a všechno udělám, ale to je vždycky, ty lidi vidí ten výsledek. Oni nevidí tu obrovskou práci a to odříkání okolo toho a vlastně zdolávání těch překážek. Ale, a co jsem se hlavně teda za tu dobu naučil, tak je ty věci nevzdávat, a i když jako člověk už má pocit, že fakt toho má všeho plný zuby, a to jsem měl opravdu mockrát, jako tady přiznám, že byly období, kdy jsem s tím chtěl úplně seknout, jako jo. Ale pak jsem si vždycky přišel nějaký moment z hůry, kdy prostě nějaký buď hezký koncert, hezká reakce, něco se povedlo a tak jsem si vždycky řekl, přece nezahodíš takovou prostě tvoji srdeční věc s tím, že měl bys s tím asi už prostě nějak tak umřít, no.
0: Takže dvacetiny jsou teprve začátek, pojďme si to říct otevřeně. Pojede B-side band samozřejmě dál, kterým směrem i o tom si budeme povídat. Vy jste obklopen kolektivem špičkových muzikantů. Není jich málo, taky co kus to originál, co si budeme říkat. Říká se, že co nástroj, to jiná povaha. Souhlasíte s tím?
1: Je to tak, mám to rozdělený. Popište. A musím teda říct, že to vlastně sedí. Já teda jsem trumpetista, ale já jsem se musel naučit každý muzikant je v té kapele a vnímá sám sebe a vnímá hlavně svoje požadavky a vlastně to hraje, snaží se to hrát hodně na sebe, i když vlastně to je týmová věc a když se člověku povede, což nám se povedlo udělat takovou to týmovou kapelu, tak to potom jako funguje. Nicméně já jsem se musel naučit vlastně vnímat všechny, vnímat z basu, vnímat bicí, vnímat trombony, vnímat saxofony a vlastně jsem takový to svoje ego v tomto trumpetistické musel potlačit, tak, abych byl schopný tu kapelu kontrolovat, protože my hrajeme bez dirigenta a já i když hraju, tak zároveň musím poslouchám celou to kapelu, poslouchám celé to dění okolo sebe. Ale kdybych měl jenom vypíchnout, s kým je vlastně to nejsložitější a sedí to a vždycky s tím byli vlastně takový, dá se říct, jedním z největších problémů, tak jsou trumpetisti.
0: Tak zdravíme všechny dechaře tímto a my si dáme první píseň v rámci toho našeho hodinového povídání. Můžete i nějak uvést, no, jmenuje se Tak vidíš?
1: Píseň Tak vidíš, je to moje jedna z nejoblíbenějších, je to z alba Folk Swings, je to píseň Vlasty Redla, kterou sám naspíval, mimo jiné teda je to duet, naspívali s Vojtou Dykem A já se teda těším a musím říct, že z toho alba, a to alba doporučuju celé, tak je to moje nejoblíbenější píseň.
0: No tak pojďme si ji dát. Když jsme mluvili o věcech srdečních, tak se hodí taková srdeční píseň. V úvodu setkání s Josefem Buchtou, kdy si povídáme o 20 letech orchestru B-Side Band. Tak vidím.

0: Krásné dechy, nádherný zvuk. Myslím, že k 20. B-side bandu se hodí připomenout takové perličky, nahrávky, které tady Josef Buchta bude originálně komentovat v této hodince. Vy jste sám samozřejmě hudební interpret, jak jste řekl, trumpetista s nelehkou povahou, to si přiznajme, ale také skladatel, instrumentalista obecně, ale hlavně tedy vedete tohleto těleso, což není úplně jednoduché. Jste to tedy vy, kdo vybírá třeba hostující umělce?
1: V podstatě celou dramaturgii a všechno dělám já. No.
0: Co tam hraje roli? Předpokládám, že třeba nejen zajímavý hlas, ale musíte si lidsky sednout.
1: No já, hraje roli to, co mě baví. To je zásadní. Jako pokud vybírám někoho, s kým bych chtěl spolupracovat, tak první věc je, že mě musí bavit jeho tvorba, jeho hudba. A pak samozřejmě mě musí bavit ten člověk. Jako, to, což se kolikrát, zvlášť u těch zahraničních, pozná až jako na místě. Naštěstí vždycky, nebo téměř vždycky, řekl bych v podstatě pokaždé, ty světové hvězdy, které s náma vystupovaly, typu Kurta Ellinga, několik Grammy, New York Voices, několik Grammy, prostě světová špička, první liga, tak vždycky jsou to vlastně lidi se srdcem na dlaní. Já bych to řekl úplně jako teď vůzovka, já nechci nikoho urazit, ale prostě s těmato lidma se spolupracuje mnohem lépe, než s některýma lidma z Prahy.
0: Dobře. Každopádně já jsem tady měla připravenou tu otázku na to, abyste se pochlubil, jaké osobnosti prošly tím orchestrem za 20 let. Už jste ty světové jmenoval, ale pojďme si připomenout i ty místní.
1: A bylo, těch světových bylo byly i další, ale místní, když vezmu, tak samozřejmě 12 let jsme hráli s Vojtou Dykem, že jo. Tereska Černochová s náma zpívala a dělali jsme i pro Karla Černocha jako 80. nám jeho vzpomínkové koncerty. Si vezmu od Jarka Nohavici, Vlasty Redla, Slávka Janouška, Ondry Rumla, Báry Bazikové, Marušky Rotrové, Romana Dragouna, mohl bych jmenovat vlastně plejádu, Matěj Rupert, Dan Barta, v podstatě bych řekl téměř vlastně všichni. Jediný, co nám uteklo, a to jsme byli velmi blízcí, no ne, nechci to nadnes blízcí, byli jsme prostě dobří přátelé s Karlem Gottem a měli jsme spolu vystupovat v Praze a to už bylo takový 50-50, buď přijde nebo nepřijde, už byl jako hodně nemocný. A vlastně to nevyšlo, protože už tehdy ho odvezla už sanitka a už se to neuskutečnilo, což mě vlastně dodnes hodně líto, protože mě s ním pojí nejenom to, že mám rád jeho písničky, vlastně byl mě hrozně příjemný, sympatický člověk a napovídali jsme spolu dlouhých a dlouhých večerů, jako prostě na Karla vzpomínám s láskou.
0: To je pěkné. Já musím říct, že jsem měla to štěstí jako novinářka, jsem se s ním kdysi také potkala, dělali jsme rozhovor, u kterého se mnou začal tančit, tak on měl ten šarm a dokázal člověka překvapit a zároveň byl samozřejmě velmi milý a příjemný. Tak to byla vzpomínka taková neplánovaná na Karla Gotta, ale jsem ráda, že se to děje v tom vysílání, patří to sem. Pojďme si také říct, že řada vašich nahrávek vznikala také v brněnském rozhlasovém studiu. Je to tak?
1: Je to tak. A například nahrávka Volkswings, které jste slyšeli teď píseň, tak vidíš, tak ta vlastně vznikla tady ve studiu a tady do toho studia vlastně postupně jeli všichni ti hosti. Byla tady, to jsem u ní zapomněl, i Eva Farná, Vojta Dyk, jo, protože na té nahrávce je plejáda samozřejmě těch největších folkových hvězd, ale máme tam i písně autorů, kteří už nejsou živí a proto tam třeba Krylovu písničku Děkuji zpíval Vojta, nebo Kočky, duet Zuzany Navarové, tak to byla zase Vojta, Eva Farná, takže ty se tady prostřelo hodně, dělali jsme tady i nabírali dechy do spoustu jiných desek a prostě s Českým rozhlasem Brno spolupracujeme vlastně celou dobu.
0: Tak to jsme rádi, že ta spolupráce je živá. My si teď dáme píseň, kterou já jako holka od vody miluju, Města nad řekou, Vojtarik tam zaspívá. Možná připomeňme i autorství, to má velmi takový vtipný, řekla bych, báječný text, který mapuje všechna města, která jsou někde nad řekou.
1: Tu píseň pro nás napsal Martin Kudlička, brněnský písničkář, který si říká Kudla, mimo jiné vlastně na desce Tam a zpět, na naší poslední studiovce, tak tam těch písní má několik, které pro nás psal, takže doporučuji si vyhledat desku Tam a zpět a B-side band, protože to je ta poslední aktuální a určitě si poslechnout.
0: My si o ní ještě určitě také budeme povídat s Josefem Buchtou v našem dnešním dopoledním dopoledním vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Vykoupilová a za malý okamžik slíbená Města nad řekou.
2: Verbuňk, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. V pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.
3: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech Na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.

0: skvělá píseň Města nad řekou, Vojtěch Dyk za jeho zády, B-side band, 20letý letos. A právě to byl pěkný, milý důvod pozvat si Josefa Buchtu, pro kterého je tento orchestr splněným snem, jak jsme říkali v úvodu, ale také velkým kusem práce. Vy už jste zmínil, že k té oslavě patří třeba i kniha, co taková výstava fotografií. O té jsme ještě nemluvili, pojďme se chlubit.
1: Ano. My máme totiž takovou sérii různých oslavných aktivit projektů a vlastně jsme to pojmuli, jsme to jako takový roční oslavy. A samozřejmě správně říkáte, v rámci dvou koncertů v Městském divadle bude zahájena výstava fotografií Jefa a Tina Kratochvílových, protože Jef nás začal fotit a Tino to vlastně postupně přebrali. Jednu etapu fotili dokonce oba. A ta výstava tam bude až do Vánoc, takže měsíc. A bude tam zachyceno v 50 fotografiích 20 let. A já teda musím říct, že to je tak neskutečně těžký úkol, protože vlastně ono to vychází na 2,5 fotografie na rok. Jo? A my jsme těch projektů měli neskutečné množství za těch 20 let. A teď se snažíme z těch asi, nechci říct několika set tisíc, ale víc jak 100 tisíc těch fotografií je. A vybrat těch 50, u kterých si budeme jistý, že vlastně člověk si je projde a dýchne na něho 20 let té kapely.
0: Mm-hmm, že to zachytí tu atmosféru, to je krásné. A tady musíme tedy připomenout ta podzimní data těch dvou koncertů. Jeden se absolutně vyprodal během chvilky, druhý se teď nabízí.
1: Koncert, který jsme dali asi zveřejněný před 14 dny, nebo třemi týdny maximálně, ten byl 20. listopadu, tak ten už je beznadějně vyprodaný. Ten taky bude točit Česká televize, bude to použito i taky do toho filmu. A přidali jsme termín 19. listopadu a musím říct, že opravdu to letí. Ten zájem o ty stupenky je velký, protože ta sestava těch našich narozeninových hostů společně s tou kapelou, která už prostě je vyzrála, je to tak jako něco exkluzivního, nebude se to opakovat, že je o to velký zájem. A já si myslím, že pokud by někdo chtěl se toho zúčastnit a myslím si, že by udělal chybu, kdyby ne, tak není na co čekat a podívat se na goout.cz, protože já si myslím, že za velmi krátký čas ty stupenky už nebudou a další koncert už přidávat nebudeme, protože je to divadlo, má svůj nějaký harmonogram a není kam.
0: Výborně, tak děkujeme za tohle pozvání, protože před námi je píseň Gloria, tak to chce také zmínku o dalším oslavném koncertu a ten se uskuteční 28. září, bude to malinko dřív, v kostele svatého Jakuba. Co se tam rozezní, jaké tóny a budeme mít husí kůži všichni určitě.
1: To je obrovská věc, protože já jsem v roce 2008 s kapelou realizoval obnovenou světovou premiéru jazzové mše, protože jsem tehdy Jardu Hniličku dotlačil k tomu, aby tu mši dodělal. Já jsem psal na jamu o ní diplomku, takže jsem ji měl nastudované horem dolem. Vím, že tam chyběly nějaké části. Cítil jsem tam ještě tu rovinu orchestru, tak on to dopsal, nevyhodil mě a naopak to všechno přivítal. A 28. září 2008 byla premiéra, světová premiéra té obnovené mše. A teď vlastně v podstatě to jsem ani nevěděl, že to bylo 28, to jsem zjistil, tehdy jsem se hrabal v těch archivech. A 28. září 2026, což po 18 letech, zahrajeme tu mši a já bych chtěl symbolicky předat štafetu Pavlovi Zlámalovi, který je autorem, aranžérem, ale zároveň vynikajícím saxofonistou B-side bandu a zadal se mu, aby napsal jazzové variace na svatováclavský chorál. To znamená, že tím sleduju, že ta štafeta z toho Hniličky přejde na toho Zlámala. Bude to velké dílo, bude tam zpívat mužácký sbor, velký sbor Art Brunensis, solové party bude zpívat Ondra Ruml, Kristýna Danielová, Jaro Dolník, takže budou vedle sebe dvě velké díla, bude to u Jakuba, což je za mě nejkrásnější kostel v Brně a bude to událost. Těším se na to moc, takže taky si to nenechte ujít.
0: No my se teď dáme Gloria, takže kousíček tam vše uslyší i naši posluchači právě teď v našem dopoledním vysílání.
2: Host Českého rozhlasu Brno.

0: Gloria a B-side band, píseň pro vás v dopoledním vysílání. Mým hostem stále zůstává muž, který orchestru už 20 let vede, Josef Buchta. Jak už jsme říkali, nejen tedy trumpetista, ale také ten organizační motor celého toho uskupení. A já mám teď takovou záludnou otázku. Jasné, že každá písnička potřebuje hudbu, text, ale i aranže. Je něco z těch složek, co vy osobně považujete za nejdůležitější, nebo to musí jít ruku v ruce všechno dohromady?
1: Samozřejmě, pokud my děláme třeba věci, které je to původně třeba popová písnička a chceme ji udělat buď do swingu nebo do jazzu, anebo když to byly folkové věci a bavili jsme se tady o tom folk swings, tak je samozřejmě zásadní ten náhled na tu aranž. A my třeba, a ona každá věc nejde udělat. Jo? To je potřeba poslouchat ty věci, vybírat a přemýšlet o tom a vlastně už mít v hlavě představu, jak to bude znít. A já mám v kapele dva fantastický aranžery, což je Petr Kovařík a Pavel Zlámal. A vybereme třeba, já nevím, řekneme si, když jsme dělali zrovna Folksmith, tak se proposlouchalo mraky desek, stovky písniček a udělali jsme z toho nejužší výběr 30.
0: Ano.
1: A z těch 30 jsme to museli zúžit fakt na těch 10. Jo? A to už potom je několik večerů u vína, piva, všehokoliv možného a dohadování se a vlastně říkání si těch přestav a ujasnění. Já vím, já si jako třeba vzpomínám jako takhle vtipně, vím, že třeba jsem se dozvěděl, že Roman Horký z Kamelotu se pozastavil nad tím, že třeba na tom albu nebyl. A to nemyslím ve špatným. On v tom výběru byl a nebylo v tom nic, co by ponižovalo jeho tvorbu nebo tu muziku, ale prostě do konceptu toho alba prostě jsme dali těch 10 věcí, které tam je, a myslím si, že nakonec jsme to vybrali opravdu správně. Prostě občas se nedá do jedné desky, to by jsme museli udělat Folk Swing 2 a Folk Swing 3 a určitě by ten prostor byl a možná se to třeba
0: a možná
1: i stane.
0: To stane. No, teď jsem to chtěla říct právě. Nezavíráme žádná vrátka.
1: Se to pomalu děje.
0: Hlavně, co se tady řekne do rozhlasového mikrofonu, tak to se plní. Pozor na to, všechno tady funguje. Mě právě baví to, že vy tou aranží nebo tím zvukem všech těch nástrojů dohromady té písni dáváte skutečně novou hloubku, nový příběh, nový posluchačský zážitek. U něčeho, co znám třeba úplně naspaměť, jsem najednou překvapována. A to mě hodně baví a myslím, že to baví i ty hostující interprety a proto taky s vámi rádi jsou.
1: No, jinak by to nedělali, že jo. Já myslím, že teď nás čeká písnička Měla z něho vůbec rád, jo, od Evy Farné, je to tak. No a teď Eva mě vyprodala samozřejmě 3 Edeny, což je neskutečný jako úspěch. A odevšad se na mě řítí, protože já jsem tam nemohl být, protože jsem byl v Rumunsku. Ale prostě ty ohlasy jsou obrovské a já nepochybuju o tom, že to bylo opravdu fantastické.
0: Bylo.
1: A my jsme spolu vlastně na tu desku udělali její píseň Měl vlastně vůbec rád, která je vlastně rocková v podstatě, nebo poproková, jak to každý cítí. No a udělali jsme ji v jazzové aranži. A tak si poslechněte, jak to na vás působí, protože určitě ji v tom originále znáte, ale sílou na tom je, že vlastně Eva to naspívala taky v té jazzové aranži a já musím říct, že jsme se tehdy shodli. A to už je pomalu 10 let zpátky, jo, tak nějak to možná bude, nebo 8. A v podstatě mladá dáma. A ona to zaspívala jak vyzrálá 40-letá americká zpěvačka, jo, jazzová.
0: Ano.
1: Jo, protože to je opravdu něco neskutečného, jaký ona je talent.
0: Ona má, a to říkají teda hudebníci, to není můj citát, ona má výborný sluch a hudební cítění a frázování, úplně přesné, to už nezávisle jsem slyšela od několika lidí a asi to potvrdím v našem vysílání i následující skladbou, takže Eva Farná, B-side band a Měl jsi mě vůbec rád. Pro vás, milí posluchači Českého rozhlasu Brno, právě teď.

0: Vítají dobré rady právničku Michaelu Radoušovou. Povídat si s ní budu na téma mediace. Jak se domluvit v náročných situacích? Kdo se na mediátora nejčastěji obrací a jak probíhá mediační setkání? Jakým způsobem se buduje důvěra a nachází porozumění? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: To byl Phil Collins v našem dobrém dopolední. Ručičky hodin se blíží neúprosně k 12. Já si stále povídám s Josefem Buchtou o tom, že B-side band má 20 a bude slavit mimo jiné dvěma galavečery v Městském divadle, kde vy jste původně byl i zaměstnán, a je tam ještě jedna nostalgická vzpomínka.
1: No, proběhl tam vlastně první koncert B-side bandu, proto po 20 letech se vracíme vlastně
0: na
1: místo činu. Já jsem i tehdy byl v Městském divadle solo trumpetista, vedoucí skupiny trumpet, ale kvůli B-side bandu jsem vlastně dal výpověď pomohl mě k ní kamarád můj Standa Moša, ředitel, který mi tehdy řekl, tak si vyber, buď chceš dělat tady v divadle,

0: kapele, anebo jak Gustav Brom, prostě jít za tou kapelou, prostě to musíš se rozhodnout. A já jsem se prostě zabejčil a rozhodl jsem se, dal jsem výpověď a všecko jsem sadil na jednu kartu. Vybral jsem 3 stavební spoření a pořádal první koncert, jo. Ale teď se vracíme po 20 letech, já si myslím, že to báječně užijem. Máme tam fantastický hosty, Jirku Korna, Michala Prokopa, Jirku Langmajera, Kristýnu Daňhelovou, Vojta Nedvěd, vlastně syn Františka Nedvěda, zahrajeme samozřejmě nějakou z Volkswings. A no ale co tam proběhne? Proběhne tam píseň o válce a zaspívají Bolek Polívka.
1: Aha.
0: Protože to je píseň, která se dá vlastně i v podstatě z poloviny říct. To je tak silný text, který je vlastně i v dnešní době pořád aktuální. Ta píseň tu napsal otec saxofonisty aranžera kapely Petra Kovaříka a oni hrávali tehdy ještě za dob těžkého totáče jako tajně na svých večírcích a on si to vlastně, to je takový geniální, on si to uchoval v hlavě a tu píseň oživil a navídli jsme mu Bolkovi a Bolkovi se zalíbila a teď ji dokonce natočíme, takže tam bude příležitost vlastně vidět i tohoto neskutečného tu legendu Barda si stoupnout před 18 členy Big Band a zaspívat. Já se na to neskutečně těším, samozřejmě Jirka Korn taky, ale vůbec celá ta plejáda, nebo ze zahraničí přijede loňský držitel Grammy Lavance Cooley, je to černoch zpěvák, je to něco neuvěřitelný, rozsah 4 oktávy, opravdu to je životní zážitek, to nepřeháním, proto si myslím, že by byla škoda o ten koncert přijít.
1: Děkujeme za pozvání a už jen poslední otázka, poslední asi minuta a půl, přání do dalších let pro váš orchestr. Co řekne sám zakladatel?
0: Tak hlavně, aby jsme byli zdraví.
1: Tak.
0: Jo? Aby jsme byli zdraví, protože kdyby jsme nebyli zdraví, tak si můžeme přát cokoliv. A aby jsme se snažili být šťastní, dělali věci v klidu, protože mě se ptala Hanka Mikulášková, co píše teď knížku, jako co bych jako viděl do dalších 20 let. A já jsem jí úplně jednoduše řekl, dělat věci víc v klidu, protože ono s tolika ti lidma, než se to i člověk naučí a než ujde nějaký kus cesty, kdy se i uklidní, ono to není jednoduchý. Ono možná, vy jste to i předtím řekla, že vlastně možná nemám jednoduchou povahu. Já se třeba nemyslím, ale je mi jasný, že si to myslí lidi okolo, možná mě, ale člověk, kdyby při tomhle neměl okolo sebe nějakou hradbu a ty věci netlačil, protože 18 lidí, 18 názorů, každý si to řeší podle sebe a tak, jak to vyhovuje přímo jemu a vy to musíte řešit tak, aby to vyhovovalo všem a bylo to za všechny. To znamená, není to jednoduché.
1: Držím palce, ať to je co nejjednodušší. Ty další léta, ta další léta, ty další desky, ty další koncerty za B-side band dnes Josef Buchta. Díky čase neúprosný, my si dáme poslední píseň Sníh.
0: Tak se mějte, děkuju za pozvání a přijďte, bude to stát za to. 20 let B-side bandu je jenom jednou.
2: Host Českého rozhlasu Brno.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Policie v Brně chystá bezpečnostní opatření v souvislosti s víkendovou motocyklovou Grand Prix. Pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče dnes naposledy projednají úhrady v příštím roce. Znojmo vybralo firmu na obnovu Mariánského sloupu na Masarykově náměstí a bude převážně oblačno, postupně skoro jasno s teplotami do 31 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Do Brna přijíždějí první fanoušci víkendového mistrovství světa silničních motocyklů. Na Masarykově okruhu budou závody sledovat desítky tisíc lidí. Policie chystá rozsáhlá bezpečnostní i dopravní opatření. V plánu má ranní pyrotechnické prohlídky tribun a dalších míst pro veřejnost. U vchodů do areálu budou kontroly věcí, které si návštěvníci nesou sebou. Zakázané jsou také drony, upozorňuje mluvčí jihomoravský policejní ředitel Leo Štržil.
2: Nad okruhem je vyhlášena bezletová zóna pro bezpilotní letecké prostředky. Používání dronů kromě policie a dronů, které jsou povoleny, je zakázáno a k tomu budeme využívat i technické prostředky z hlediska jejich detekce a případného řešení.
0: Poslední šanci na dohodu za úhrady ve zdravotnictví dnes mají pojišťovny a poskytovatelé péče. Podle VZP už se pojišťovny pro příští rok předběžně domluvily se 12 z 15 typů péče a dalšími částečně. Shoda není třeba u ambulantních specialistů, kteří požadují zhruba o 3% více peněz než v letošním roce. Vláda chce v příštím roce o 24 miliard korun navýšit platbu za státní pojištěnce, tedy třeba nezaměstnané nebo seniory. Letos systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří se schodkem téměř 15 miliard korun. Mariánský sloup na Masarykově náměstí ve Znojmě se dočká opravy. Město vybralo firmu, která ho opraví. Restaurátoři začnou pracovat v nejbližších dnech. Radnice firmu vybírala podruhé. Předchozí zadání zakázky loni na doporučení odborníků přepracovala. Znojmo za restaurátorské práce zaplatí 8 milionů korun, tedy polovinu toho, s čím původně počítalo, upřesňuje nezávislý místostarosta Jiří Kacetl.
3: Každá součástka tohoto sloupu projde pečlivým restaurováním, bude třeba zhotovená replika té vrcholové sochy Panny Marie Immaculaty. Nutno říci, že to, co tam dneska nahoře, je už vlastně starší replika z betonu, vlastně velmi zatěžuje, namáhá ten dřík ze salzburského mramoru, takže bude zhotovená replika, která bude lehčí.
0: Na opravu pak mají restaurátoři 5 let.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně oblačno, chvílemi i polojasno, k večeru postupně skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, severozápadní. Rozptylové podmínky jsou a budou dobré, večer pak mírně nepříznivé. Biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Cestu na Slovensko po dálnici D2 komplikuje nehoda dvou nákladních aut na 55,5 kilometru. V Brně pozor na Hladíkově ulici, na křižovatce s Masnou, tam nefungují semafory. Opatrně projíždějte po silnici 52 u Modřic, ve směru na Pohořelice tam došlo k nehodě. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Na Bielovských lúkách tak touto polkou Miloslava Koustrunka mladšího nás úvodu potešili Kumpánovi muzikanti. A já jsem také velmi potěšena, že mohu pro vás dnes vysílat. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. A já v tuto chvíli chci potěšit všechny Milany, kteří slaví svůj svátek. Na Slovensku slaví Vratislav. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří a písnička, která zazní, je samozřejmě také pro vás. Tak tedy Soňa Poláková, Odvedená láska a Legruti.

0: Vítám ve vysílání paní Boženku z Dolního Němčí. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, já vás zdravím i vaše posluchače. Chtěla bych vás dneska poprosit o písničku pro moji dlouholetou spolupracovnici a kamarádku Věrku Prášilovou z Moravských Málkovic. Má dneska narozeniny, takže Věruško, všecko nejlepší, hlavně zdraví ti přeju. Pohodu, ať jsi šťastná, spokojená a to opravdu ze srdce ti přeje Božka a Jožka z Dolního Němčí.
0: Výborně. Je to vše, prosím.
1: Ano, děkuji vám.
0: Ano, ano, přeji vám pěkný den, ať se daří, naschledanou. A teď už se přeneseme do Bojkovic. Vítám pana Karla. Dobrý den.
2: Dobrý den. Paní Navrátilová, já bych chtěl poslat písničku k zítřejším narozeninám naší sousedce, paní Mirečce Gabrhelové, a popřát jí hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. V pondělí bude Pavli, tak bych chtěl poslat tu písničku a hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a pohodu a klídek paní Pavle Michalčíkové do Krhova, a bude taky Pavla, on se manžela má Pavla, to samé je jeho, jako Pavlíkovi Michalčíkovém, a pak ještě bude Ladě, tak ještě panu Vladislavovi Rapantovi z Bojkovic.
0: Ano.
2: Hodně zdraví, štěstí a hlavně tu pohodu a klídek. Děkuju.
0: Také přejeme vám krásný den, ať se vám daří. Naschledanou. Tak a pojďme teď na psaná přání. Prosíme o písničku pro paní Aničku Čajkovou z Velké nad Veličkou k jejím dnešním narozeninám. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přeje rodina Rybova. Tak a další přání tady mám. Přeji vám dobré ráno ze Strání a chci poprosit o pěknou písničku pro milou kamarádku Lidušku Balogovou z Kroměříže k dnešním narozeninám. Pevné zdraví, štěstí, lásku od blízkých, mnoho božího požehnání a splnění všech přání přeje Marie ze Strání. A připojíme písničku pánové Vandjura, Procházka na Straňanských lukách a Javorinka ze Strání.

0: Vítám paní Jarku z náměště nad Oslavou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát nějakou pěknou písničku panu Milanovi Kazatelovi staršímu, potom Milanovi prostřednímu a ještě Milanovi nejmladšímu. Ježišmarja, ten zapal. Z Ocmaní.
0: Dobře, ale vzpomněla jste si. Dobré je to.
1: Potom Milanovi Zoubkovi z Koněšina a Milanu Musilovi ze Zbyšova.
0: Ano.
1: A takže mi přeji hodně štěstí, hodně zdraví, spokojenosti a co jim splní, to si přeji a mě by se měli dobře všichni.
0: Ano, ano.
1: Nepřeji ano, Jarka z náměště. Děkuju moc krát.
0: Dobře, také. Naschledanou, pěkný den. Tak a teď už pan František Urbánek z Křepic. Vítám vás.
2: Dobrý den, Pětuško, dobrý ránko, nebo dobrý poledne.
0: Dobré poledne, jo? Jak kdo? No, kdo jak stává, že ano?
2: Ano, přesně tak. No. Takže včera oslavila narozeniny paní Zdenička Ružičková z Velkých Němčic. Tak Zdeničko, všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčka ti přeju Urbánkovi z Křepic. Dneska mají svátek Milan, tak je Milanovi Makovičkovi do Štítar. Pan Milan Maška z Tvrdonic, je to rodák z Křepic a naposledy paní Milan je Novotní z Velkých Němčic, mladej a starej. Tak hoši, všecko nejlepší, hodně štěstí, hlasí, hlavně to zdraví. Vám přeje Urbánek z Křepic a Milanovi Novotnímu a ať se tam ta roka něco trefí, no. Je to hajný.
0: No ano. Tak, dobrou mušku.
2: A ještě teda do té nedělních narozenin vám přejeme s manželkou hodně štěstí, lásky a zdravíčka, zdravíčka, zdravíčka.
0: Ano,
2: a
0: děkuji.
2: A tam v té Praze pěkně poslavíte.
0: Děkuji, tak. Děkuji. No. S vnoučatama to bude, panočku, paráda.
2: No, tak,
0: už se na to těším. Tak děkuji za přání, vám přeji taky vše dobré, a se daří a naschledanou.
2: Naschle, paní Kecuško, naschle.
0: Tak pojďme na psané přání na e-mailovou poštu. Dobrý den, dnes má svátek Milan Mach z Tasovic. Vše nejlepší, hlavně zdraví, trochu štěstí, spokojenosti a pohody. Přichází popřát švagrová Růža, kamarádka Boža a všichni kamarádi z Tasovic. A jedeme dál, přátelé. Písničku k dnešnímu svátku posílám Milanovi Budajovi z Bystřice pod Hostýnem. Štěstí, zdraví, pohodu, vždy dobrou náladu a s úsměvem na tváři, ať se ti vše vydaří, přeje Hanka z Hulína. Děkuji a přeji hezký den. Hana Druláková, tak my také děkujeme. A pokračuji ještě do třetice, přání dám tady. Dnes má svátek Milan. Chtěli bychom tímto popřát dnešnímu oslavenci a tím je pan Milan Dušek ze Starého Města. Tímto mu přejeme hodně zdraví, štěstí a ještě další léta prožitá ve spokojenosti se svou manželkou Aničkou a přejí Chrástkovi z Mařatic. A já připojím písničku lidovou Já mám milou pěknou. Milou a zpívá Josef Laša a hraje Jan Rokita starší.
3: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Šidlíkovou z Lechotic. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak já taky zdravím všechny posluchače i vás, paní Květuško.
0: Ano, děkuji.
1: Včera měla narozeniny moje dcera, paní Zdeňka Šestáková ze Sazovic, rodačka z Lechotic. A v úterý bude mít i svátek. Takže milá dcero, my ti přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. A to ti přeje manžel Pavel, děti Pavel a Martin, rodina Bouškova, Šidlíková z Velehradu, Šidlíková z Lechotic a maminka. A dnes má svátek pan Milan Navrátil z Holešova. Takže Milane, my ti taky přejeme hlavně zdraví, štěstí a co si sám přeješ. A to ti přejí všichni bratránci a sestřenice a teta z Lechotic. Děkuji moc krát a naschledanou, Květuško.
0: No naschledanou, ať se daří, pěkný den vám přeji, paní Šidlíková.
1: Ano, děkuji, taky příjemný den, ano, děkuji.
0: Ano, naschledanou. No a já si teď vezmu tady napřímo telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Halo, tu Milan ze Smolínského.
0: No tak přeji vám vše nejlepší ke svátku a prosím, co máte na srdci, pane Milane.
2: Dobrý den, paní Navrátilové. Zdravím vás a vašeho zvukového mistra a všetkých posluchačov. Dnes oslavuje meniny kamarád a veterinár na dôchodku Milan Polášek z Breznice u Zlína. Prajeme mu veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov života. Prajú mu to kamarádi ze Smolinského Slovensko. A ešte bych nechal zahrať pre manželu Milana a Jarku Kubinových zo Smolinského. Prajeme im veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov života. Ďakujem pani Navrátilová a nejaký nashledanou.
0: Ano, také pěkný den a nashledanou. A já připojím, přátelé, e-mailovou poštu máme tady. Dnešní den má narozeniny naše milovaná máma Ludmila Klinerová. Přejeme ti hodně zdraví a pohody a děkujeme za vše, co pro nás děláš, Věra a Lída s rodinami. Další přání tady máme, prosíme o písničku pro Milana Bednáře z pečovatelského domu Otrokovicích. Přejeme vše nejlepší, pohodu, štěstí, zdraví, spokojenost a to přeje sousedka ze zahrádky. Tak také jsme předali, no a do třetice tady mám přání, hezký den a bezpečnou cestu do teplých krajin přeje své kamarádce Ester Lukáš. Nakresli u moře nějaký pěkný obrázek a moc se tam nespusť. No tak, to je takové varování, dobře. Tak pojďme na písničku. Nehubuj, cérečko, no tak snad to tak nebude. Petr Černička, Dalibor Kosmík a Lidlčanka.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Tak a máme tady další volající, kterou je paní Anička z Miroslavy.
3: Hezký den přeju všem vám v rozhlase a všem, kdo je u rozhlasu. No dneska se honosí jménem a mají sváteční den pánové jménem Milan. A máme také jednoho Milana, sympatiáka, který volá občas do rozhlasu, do Českého rozhlasu Brno a pozdravuje Aničku a Jindřicha Hlávkovi z Miroslavy. Tak já bych mu chtěla popřát, taky je to pan Milan Makovička ze Štítar, tak bychom mu o vás, Jindřich, chtěli popřát taky hlavně štěstí, zdraví, pohodu. Pokud ještě stále se stará o ty ptáčky své, tak ať se mu daří v tom chovu a ať se o ně dobře stará, ať si s manželkou užívají, s manželkou Aničkou a ať se jim daří. Zdravím taky všechny naše přátelé a známé, ať se jim daří, ať jsou zdraví, taky vám, ať jste zdravá přeji a slyšela jsem, že budete mít narozeniny, tak ať si to užíváte, ať jste hlavně zdravá, to přeju všem nejvíce.
2: To vám velice děkuji. Ano, tak to potřebujeme všichni, určitě.
3: Tak si té písničky taky užijte a užijte si ji všichni, komu se bude líbit. Jinak děkuji moc za ní a mějte se moc a moc hezky všichni. Nashledanou a zase někdy naslyšenou.
2: Ano, budu se těšit. Nashledanou. Tak a teď už paní Bětka Svobodová z Petrova. Vítám vás.
4: Děkuju a já vás vítám, paní Navrátilová. To je náhoda. Já bych jen také chtěla popřát Milanovi Makovičkovi k dnešnímu svátku a také k narozeninám. A nedávno měla jeho manželka Anička také narozeniny, tak jim obom přeju všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně hodně zdraví a nech jsou stále zdraví a užívají si všeckého dobrého. A ještě bych se chtěla poslat písničku panu Petrovi Janku, který také slaví narozeniny. To je bratr Mirka Janku. A je muzikant, tak mu přeju také všecko nejlepší, nech mu to pořád dobře hraje a hlavně hodně zdraví a ať Božího požehnání, ať se zase někdy potkáme. A Mirek s manželkou jsou na dovolené, tak ať si to tam užívají a nech se zase spokojení vrátí. A písnička nech jich potěší. Paní Navrátilová, moc vám děkuju a vám přeju také všecko nejlepší.
2: Děkuji moc, děkuji.
4: Naschledanou.
2: Ano, ať se vám daří a budu se těšit někdy příště, paní Bětko. Naschledanou.
4: Naschledanou.
2: Tak a teď pojďme na psané přání. Je tady přání pro paní Martu Petrikovou z Brna, tak nebo Petrikovou z Brna, která oslaví 86. narozeniny. Milá maminko, babičko a prababičko, k tvým narozeninám ti přejeme jen to nejlepší, hlavně zdraví a pohodu. A ještě dlouho, ať ještě dlouho posloucháš své oblíbené písničky. To ti přejí děti Radek, Vlasta a Táňa s rodinami. Pravnoučátka Matýsek, Teuška, Edík, Leontýnka, Pepinka a Daneček ti posílají velkou pusu. Přání se připojuje sestra Božka s rodinou. A ještě jedno přání tady mám. Prosím o písničku pro kamarádku Mílu Celou, která slaví dnes své 69. narozeniny. Mílo, přejeme ti hodně štěstí a hlavně zdraví a radost z vnuka Vojty. Rok po roku léta běží, zastavit je jde, ale stěží. Pugét růží chceme ti dát, štěstí, zdraví, blahopřát. Lásku od těch, co tě znají, přání ti posílají. To vše přeje Růža, Hela a Vlasta. Děkuji za odvysílání, s pozdravem Růžena Pěničková. Tak předali jsme a hrajeme písničku Milocká cestička a Miločanka.

0: vážení a milí, pojďme na přání, která tady mám. Dnes má svátek náš velice dobrý kamarád Milan Bašný z Prostějova. Kamarádství spolu udržujeme již od dob základní vojenské služby v Kroměříži, tedy od roku 1961. Jsme stále v kontaktu i s jeho milovanou ženou Jiřinkou. Vždy na něho bylo spolehnutí i při výkonu vojny, kde pracoval jako automechanik. Jeho milá a upřímná povaha nás přátelila navždy. Tak dnešnímu svátku mu s celou mojí rodinou přejeme hlavně hodně zdraví, boží požehnání, protože v těchto letech je to vlastně to štěstí, které se vždy v přání objevuje. Přání i s pěknou písničkou zasílají Stejskalovi z jižních Čech. Tak to bylo jedno přání a jdeme na další. Dobrý den, milé rádio. Dnes, 18. června, slaví naše maminka paní Antonie Slezáková z Hovoran, rodačka ze Žeravic, krásné jubileum 80 roků. Chtěli bychom vaším prostřednictvím poprosit o písničku a poblahopřát hodně zdraví, štěstí, lidu, pohody a radosti do dalších let. Děkujeme za péči, starost, obětavost a za lásku. Ať si maminka nadále užívá své zahrádky, kterou má tolik ráda, a blahopřání posílají syn Jiří, dcera Jarka, zeťové Laďa a Drahoš, vnučky Stanička, Deniska a Markétka s rodinami a vnuk Ladík. Pravnoučata Eliška, Markétka, Viktorek, Víteček a Lukášek posílají sladkou pusu. A ještě bychom rádi poblahopřáli panu Josefu Andrýskovi z Žeravic, který je dvojčetem naší maminky, a přejeme také vše nejlepší ke krásným kulatinám. Za celou rodinu děkuje dcera Jarka Zahnašová. Tak předali jsme a hrajeme další písničku Lidová, Čerešničky a Mistříňanka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Polka dozněla a pojďme přivítat paní hejtmánkovou z Biskupic. Dobrý den.
1: Hezký sluný den. Svátek má Milána. Tak bych chtěla, aby písnička potěšila Milána Surovce, rodáka z Biskupitu Hrotovic, který teď bydlí, teď nevím přesně, ale bydlí u Brna. 22. bude mít čvagrová, mě už je hejtmánková z Moravských Budějovic 65 let. Tak ať písnička potěší i mého brata Sládka, který určitě u toho uští křížovku. A 26. bude mít taky narozeniny pan Ferdinand Maštadíř Biskupic. Tak všem poslouchám písničku a kdo má svátek, ať je to já příštím týdnu, tak ho máme v rodině. Všechno má svátek narozeniny, všem posluchačům pěknou písničku. Děkuji a nashledanou.
0: Ano. Taky.
1: A má písničku taky k narozeninám. Děkuji, nashledanou.
0: Velice děkuji a přeji vám vše dobré. Tak a teď už paní Vilma z Ostrovačic, vítám vás.
2: Dobrý den, paní Navrátilová.
0: Dobrý den.
2: Zahrajte prosím Marušce Jelinkové z Ostrovačic. Oslavíme s ní krásné kulaté narozeniny a taky přeji všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví, hodně štěstí a ať je na světě ještě dlouho hezky. Ze srdíčka ti to Maruško přeje, kamarádka Vilma. A vám děkuji, paní Navrátilová. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Ano, také naschledanou. No a já tady připojím další přání, která tady mám. Tak mám tady přání 17. července. Tak to je asi přání, které bude na jiný měsíc, takže to odložíme tady. No ale pojďme dále, máme tady další e-maily. Dnes by měla, ano, takže to je zase vzpomínka, no vidíte, jak se to tady krásně vrší. Tak jdeme dál. Dobrý den, zdravíme ve studiu všechny posluchače tohoto krásného pořadu. Prosíme o pěknou písničku pro naši milou sestřenku Janičku Sochorovou z Pozděchova k jejím dnešním narozeninám. Jani, vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu, stále dobrou náladu, lásku svých blízkých a k tomu hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie svatohostinské. Ze srdce přejí sousedíkovi a Zetkovi ze Želechovic, Vajďákovi z Neubuze a připojují se i všichni Polčákovi z Pozděchova a Zdenka Kobzová s celou rodinou z Petřvaldu. Živio. Tak to jsme předali a pojďme dále. Máme tady ještě další přání. Tak no ano, dnes jsme už s panem Františkem Urbánkem mluvili a řekli jsme si, popřáli jsme si takto. No a tady je ještě pro něho přání. Takže pan František Urbánek z Křepic právě slaví 21. června 74 roků. Roky letí, zdraví chátrá, pro mě však jsi a vždycky budeš ten nejlepší táta. Vše nejlepší, tati, přijmi naše blahopřání, ať štěstí tě doprovází, zdraví, ať máš.

vážení a milí, pojďme na další přání, které tady máme, ráda předám. Takže dnes slaví své narozeniny drahá manželka, maminka, babička a prababička paní Erika Foltýnová ze Zdounek. K narozeninám jí přejeme vše nejlepší, pevné zdraví, spoustu životního elánu a mnoho krásných chvil. A to jí přejí manžel Jaroslav a celá početná rodina. Tak to bylo tady. Tak máme tady další přání, které ráda předám. Dobrý den, paní Navrátilová, přeji všem ve studiu i všem posluchačům. Dnešní den je narozeninový pro moji kamarádku, paní Lidušku Balogovou z Kroměříže, která včera oslavila narozeniny. Z Kroměříže. A teď to je další přání. Včera oslavila narozeniny Jiřinka Millerová z Brna. Do dalších let přeji oběma hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a hojnost božího požehnání a těším se na brzké setkání. Z celého srdce přeje spolužačka a kamarádka Marie. A písnička Táska lidská brána, Antonín Gajdoš, Miroslav Irša a Moravěnka.

0: Vítám ve vysílání paní Hoškovou z Křenovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Já vás zdravím.
0: Také.
1: Dneska má svátek můj manžel Milan Hošek. Chtěla bych mu popřát hlavně hodně zdraví, štěstí. A ještě máme příbuznýho, je to Milan Kysilka z Kobylnici a taky mu přejeme hodně zdraví, štěstí a pošlete mi jim nějakou hezkou písničku. Děkuji.
0: Rádi pošleme, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A teď už do Šidbořic, paní Lejkebová, vítejte.
2: Dobrý den, já vám přeji krásný den dnešní a já bych chtěla nechat zahrát mému kamarádovi a jeho dceři, kteří byli dneska v Brně na zkouškách. Slavuška bude dělat vysokou a překvapili mě krásnou návštěvu. Takže jsem moc ráda, děkuji, že přijeli. A přeji jim zpáteční krásnou cestu a ať jsou hlavně zdraví. A je to Mila Sobotka a Slavuška Sobotková.
0: Výborně.
2: Děkuji vám moc krát.
0: Ano, také děkujeme, nashledanou, ať se daří. Tak a teď už pojďme na e-maily. K tvým narozeninám, milý Tomáši Jakšo, ti přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a spokojenosti v osobním i pracovním životě. Ať se ti splní všechna přání, daří se ti ve všem, do čeho se pustíš a každý den ti přináší důvod k úsměvu. Vše nejlepší k narozeninám a hodně krásných let, plných pohody a dobré nálady srdečně přeje Jarda Wolf. Já tady mám ještě další přání. Prosíme o písničku pro paní Aničku Čajkovou z Velké nad Veličkou k jejím dnešním narozeninám. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přeje rodina Rybova. A já tady chci předat ještě jedno přání, které tady máme a je to k svátku Milanu Makovičkovi a přeje hodně zdraví, štěstí, lásky, životní pohody. Ať se splní všechna přání, daří se v práci i v osobním životě a každý den přináší vám radost a úsměv. Přeji mnoho krásných chvil v kruhu rodiny, přátel a dobré muziky. Všechno nejlepších svátků a přání je pro Milana Makovičku a srdečně přeje Jarda Wolf. A teď už poslední zpívaná písnička lidová Na té louce zelený Josef Zíma a sbor Pavla Kína a studiový orchestr.

0: Tak vážení a milí, dozněla nám poslední písnička, vaše gratulace. Budeme se pomaličku loučit. Já bych jenom chtěla říci, že na e-maily, na které nedošlo teď v poledne, je jich tu pár, bohužel ta hodina není nafukovací, ráda bych, tak předáme večer na začátku hodiny té večerní, protože se těšíme po té 18. hodině. Já vám přeji radostný poslech plný pohody a to vám přeji od mikrofonu Květa Navrátilová a budeme poslouchat orchestrální skladbu, která právě už zní. Antonín Žváček, Kmotřenka a hraje Moravěnka. Přeji vám krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák Marian Vojtko.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český génius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Brno plánuje rekonstrukci několika ulic v centru města. Novým ředitelem České inspekce životního prostředí je kandidát motoristů Straka. Zlínský kraj podpoří péči o zvláště chráněná území a bude převážně oblačno, postupně skoro jasno, s teplotami do 31 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. 7 ulic v centru Brna čeká v následujících letech rekonstrukce. Město vybralo firmu na zpracování projektové dokumentace. V plánu je oprava vodovodů a kanalizace, například v Jezuitské, Kozí nebo Rooseveltově ulici. Práce chce Brno rozdělit do 5 etap. Součástí budou i opravy silnic v ulicích.
4: První etapu chce Brno zahájit v příštím roce v Jezuitské ulici. Na tamním vodovodu z 19. století město eviduje časté havárie, které často zasáhnou i sklepy okolních domů. Část kanalizací dělníci opraví pomocí štoly, kterou pod ulicemi prorazí. Ulice potom opraví podle studie z kanceláře architekta města Brna. Kromě oprav chodníků v ulicích vzniknou i nová stromořadí. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Českou inspekci životního prostředí povede podnikatel Pavel Straka. Ministerstvo životního prostředí o tom informuje na svém webu. Čtyřčlenná komise ho vybrala jako nejlepšího kandidáta. Straka je sponzorem motoristů Sobě, taky za ně v minulosti kandidoval v Jihomoravském kraji. Ministr Igor Červený z motoristů řekl, že je rád, že se funkce ujímá právník se zkušenostmi ze správního práva a životního prostředí. Výběr kritizuje opoziční exministr Petr Hladík z KDU ČSL. Podle něj nemá inspekci chránící přírodu vést podnikatel s nemovitostmi. Zlínský kraj letos rozdělí mezi vlastníky, nájemce pozemků a organizace pečující o cenné přírodní lokality skoro 1,5 milionu korun. Příspěvek získá 39 projektů zaměřených na údržbu zvláště chráněných území napříč regionem. Peníze podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové pomohou zajistit pravidelnou péči o louky, mokřady i další přírodně hodnotná stanoviště.
5: Podpořené projekty zahrnují například ruční a strojní sečení luk, odstraňování sena, výřez náletových dřevin a křovin, údržbu podmáčených lokalit, péči o jalovcové porosty nebo obnovu drobných tůní. Součástí péče bude také šetrná pastva ovcí, koz nebo skotu.
3: Jedinečné pracoviště pro výzkum a testování dronů v Moravských Budějovicích se má dále rozrůstat. V plánu je například výstavba haly o výměře 12 000 metrů čtverečních. Budování polygonu začalo před 4 lety. Využívají je různé vývojářské společnosti, civilní i armádní sféry.
0: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude převážně oblačno, chvílemi i polojasno, k večeru postupně skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty je 28 až 31 stupňů, vítr by měl foukat slabý, severozápadní, biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D2 počítejte s omezením po nehodě na 55. a půltém kilometru. Ve směru na Slovensko se tak projíždí jedním pruhem, před místem se tvoří kolony. Opatrně projíždějte i místem nehody na okraji Blanska, na cestě do Šebrova. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex. A host.
6: Má hlas jako zvon, uplatňuje ho v muzikálech, v opeře či ve vokálním kvartetu Čtyři tenoři. S nimi nedávno už podruhé zavítal do legendární Carnegie Hall v New Yorku. Marian Vojtko je naším hostem. Vítám tě srdečně.
7: Ahoj, dobrý den přeji.
0: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal a je tady s námi Marian Vojtko, operní a muzikálový zpěvák. Celkem nedávno se navrátí vší z New Yorku. Už to bylo podruhé Carnegie Hall se 4 tenory. Bylo to teď na podruhé klidnější, můžeš porovnávat, méně nervózní?
1: No, řekl bych, že to bylo ještě víc hektičtější než předtím, protože jsme měli hosty a docela významné z broadwayských divadel, kde prostě s náma zpívali na koncertě a jsou to hvězdy broadwayských divadel, takže vlastně my jsme se museli naučit všechny písničky v angličtině, protože před 2 lety tam bylo 80% Čechoslováků a 20% Američanů a teď bylo 80% Američanů a jenom ten zbytek byl jako nám rozumnější, co nám rozuměli. Takže bylo to náročnější o to, že museli jsme s nima nacvičit ten program, větší tréma, ale o to to bylo krásnější a takový pompéznější, tak my máme velkou radost, protože měli jsme standing ovation a Carnegie Hall standing ovation, to se počítá.
0: To se bez pochyby počítá, takže vy jste, řekněme, tu laťku posunuli si výš.
1: Určitě.
0: Podle čeho nebo kdo vybíral hvězdy z broadwayských divadel?
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP, máme služby, protože tam měli krásný hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný, jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program, takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm, takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat, takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková, jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký. A pak tam byla holka, která zpívala Aladina, což jsou různý hlasy, a zase kluk, který zpíval zase jiný. Takže bylo tam škála, taková širokospektrální škála hlasů a opravdu to mělo něco do sebe a já jsem fakt šťastný, že vybral právě tyhle tři, který nám to krásně tam tak ovoněli.
0: Jany Sidovský si vás hýčká. Už plánuje další Carnegie Hall, nebo teďka na pár let máte splněno?
1: Jo, tak já si myslím, že Carnegie Hall bylo dost, ale samozřejmě ještě plánujeme příští rok, jsme dostali nabídky, když jsme tam byli do dalších částí Ameriky, což je Florida, Atlanta, Washington a tak, že bychom udělali takový kolečko ještě, protože samozřejmě víza jsou drahý a ještě máme pár měsíců jako k dispozici, tak proč to nevyužít, takže jsme říkali, že ještě bychom mohli využít tuhle šanci a zajít se podívat. Na Floridě je krásně teplo a je tam dobrý golfový hřiště. Já jsem golfista, tak bych si to rád zkusil.
0: Takže byste si udělali takové východoamerické tour?
1: Určitě, já bych byl strašně rád. No, jednáme o tom a doufejme, že to dopadne, no.
0: Ale to musíte tedy rychle jednat, protože čas víc tady se
1: rychle,
0: možná brzy
1: máme
0: naplní.
1: To ještě tak na rok, takže na rok. Takže tenhle rok už jsme si to dali, takže myslím, že příští rok ještě by to mohlo vyjít.
0: Marian Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Povídám si s operním a muzikálovým pěvcem Marianem Vojtkem, který je už 9 let členem vokálního seskupení Čtyři tenoři, se kterým vystupuje na společných koncertech. My jsme mluvili o vlastně druhé Carnegie Hall. Z New Yorku jste se vrátili teprve nedávno, ale vy jste právě ten váš koncert a pobyt vlastně v New Yorku využili ještě k jiné aktivitě. Vy jste tam dokonce natočili klip k nové písni, kterou zpíváte, Massachusetts.
1: Yes.
0: Velice to známá píseň.
1: Yes, of course.
0: U nás ji proslal, tuším, že Václav Neckář.
1: Ano, ano, ano.
0: Je to
1: ano.
0: Tak? Tak Massachusetts jste tady nebyli, tam jste klip nenatáčeli, padlo to na New York, nebyl čas, chuť přejíždět?
1: No, ale chuť i čas by možná i byl, ale musel by to někdo zaplatit. A jako ty přelety, my jsme měli 6 přeletů, protože my jsme tam letěli nejdřív do Cedar Rapids. Tam jsme měli pro ty Čechoslováky v muzeu československým, kde je vedle něho i normálně malý orloj postavený. Tam jsme měli krásný koncert u příležitosti odevzdávání významných cen pro Čechoslováky žijící v Americe. Pak jsme pro vlastně taky Čechoslováky, pro Našince zpívali v Chicagu, Chicagu, se vždycky musím opravovat, no a pak vlastně ten New York, ale mezi tím jsme ještě přelétávali, takže myslím, že jsme toho měli dost, ale Massachusetts, jak jsi říkala, že 9 let je, že to je strašný.
0: 9 let, že už hraješ a zpíváš, vystupuješ tenory.
1: No. Jsem strávil se 4 tenorama, ale samozřejmě Massachusetts, blbě se to vyslovuje, že? Tak jako
0: zpomalý vždycky.
1: No, já jsem vždycky říkal Massachusetts, takže to se mi smáli, že neumím vyslovovat, ale byl to zážitek, protože měli jsme úžasného kameramana, který to točil a vlastně má na svědomí různý významnější, nemyslím, že my nejsme významný, ale významný jako osobnosti v tom New Yorku, že točil vlastně klipy pro broadwayské hvězdy, takže vymyslel nám nějaký scénář dramaturgii toho klipu a bylo to krásný, protože pod Brooklynským mostem jsme natáčeli. Měli jsme štěstí, že vlastně v ten den byl i krásně slunečno a západ slunce jsme stihli, takže koupili jsme si tam krásný nový kostýmy vlastně.
0: To je z New Yorku ty světle modré
1: jasně,
0: saka?
1: Ano, ano, ano. Vlastně celý oblek, takže taky vidíte, do nás investoval pan producent, aby jsme vypadali. Myslím si, že se to povedlo a je to taková jako podsta tomu Vaškovi Neckářovi, protože on to samozřejmě proslavil tu píseň a lidi ji znají od něho, ale my jsme tomu dali trošku jiný nádech, jiný kabát a myslím jiný sako bych chtěl.
0: To
1: když máme ty nový saka, tak jiný sako jsme tomu dali a myslím, že to dopadlo dobře a na ohlasy faninek taky jsou výborní, takže děkujeme za ně, že to poslouchají a sdílejí.
0: A přitom ten klip je venku teprve chvíli, není to nějaká dlouhá závratná doba a když člověk ten klip dokouká celý, tak je potom konec a teď tam jsou takové ty zákulisní, to, co vlastně kolikrát diváci a posluchači chtějí vidět a vypadá přesně. To, že jste se docela dobře bavili u toho natáčení.
1: Bavili, já jsem si tam všiml, že jsem nezatáhnul břicho, takže to potom musíte přetáčet. ale jo, bylo to fakt zábavný, prostě zkouška v Českém centru, že jo, v New Yorku, pak opravdu se o nás starali nádherně, pak ty záběry z té Carnegie a opravdu kdo četl, nebo jako kdo by měl možnost být v Carnegie a opravdu to přeji každému umělci, protože je to úplně jiný systém, jak zpívání v podstatě, nebo zpívání ne, to musíte zpívat jako jak umíte, ale vlastně ty přípravy a vlastně toho samotného koncertu je náročný v tom smyslu, že vlastně oni vám tam nepovolí zaprvé se pohybovat volně, nebo jako všechno, mají drahý piano, vlastně křídlo, Steinway & Son a to musí všechno dělat ty zaměstnanci, takže vy máte opravdu jenom určený čas na ty zkoušky a všechno za vás dělají určený daný lidi a technici, kteří za vás připravují mikrofon, nemůžete posouvat. Přijde pán, řekne stop a teď přijde další, který to posune. Nemůžete nic dělat, protože opravdu jsou tam drahé věci. hrají tam největší jako hvězdy celosvětový, takže aby se nic nepokazilo, aby to nebylo na nás, tak oni to vemou na sebe, když ten mikrofon spadne na zem, takže je to na něho.
0: To byste si vydělali, že?
1: Určitě, určitě.
0: No. Marian Vojtko je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Je s námi Marián Vojtko, ještě zůstaňme u čtyřech tenorů, než se posuneme dál, protože čtyři tenoři na konci června by měli svým vystoupením otevřít první český koncert americké zpěvačky Deany Ross. Jak k tomuto jste dospěli?
1: No nevím, asi člověče si, ta Deana Ross si koukla nějaký video a viděla mě tam, že jo, tak řekla, jo, toho tam chci. Ne, určitě, měli jsme tenhle nápad, no nápad, to přišla nabídka, že opravdu, že ta produkce, myslím, že buď viděla nás někde zpívat, nebo nabídli náš nějaký videoklip nebo naše vystoupení a je to, strašně se jí to zalíbilo a v podstatě nebylo tam žádný váhání v tom smyslu, že jestli ano nebo ne. A my máme obrovskou čest a radost z toho, že prostě takovýhle megastar, který prostě jako i Michael Jackson jí zbožňoval a vlastně podle ní se on chtěl jako vlastně na ní se chtěl podobat. Já jsem slyšel takovouhle ještě historku. Takže vlastně Michael Jackson uznával tuhle skvostnou zpěvačku a my máme vlastně tu šanci si s ní zaspívat vlastně před ní, jako vykopávat její úžasný koncert. A bude to 29. června vlastně tohle roku v Plzni v Lochotíně, takže je to obrovský amfiteátr, tak doufám, že se tam všichni vejdem. No a máme připravený speciální písničky, třeba i v angličtině, protože aby nám rozuměla třeba.
0: Tak jste teďka trénovaní z Carnegie Hall z New Yorku, takže nepochybuji o tom, že to zvládnete. Nicméně asi pak zůstanete všichni a užijete si i koncert samotné Deany Ross. Neumím si představit, že byste odešli po svém vystoupení.
1: To určitě ne, to jako je ta šance se opravdu, myslím, že i ona už svým způsobem, myslím, že i přemýšlela zakončit tu kariéru, takhle to turné, že bude zpívat jenom ve státech, takže vlastně tady to jeden z jejich posledních koncertů v Evropě. Takže byla by to škoda si to neužít, neužít a nevyužít toho, slyšet to na vlastní oči naživo. Takže já si myslím, dáma, která už samozřejmě má svůj věk, to se nikdy neříká, ale zpívá božsky, protože já jsem opravdu, my jsme si ji neže načetli, ale nakoukali a ty její koncerty jsou plný energie a opravdu nikdo by neřekl, že je v tomhle věku, jakým je, takže opravdu si můžeme brát jenom příklad z takovýhle profesionality a toho entuziasmu.
0: Tak dobře, tak já věk nebudu říkat, byť ho vím, ale umíš ty si představit, že ještě za 30 let
1: jo,
0: ty budeš no, tak zhruba to už tak stejně.
1: Tak teďka si to můžou všechno starý, spočítat.
0: Tak budeš zpívat?
1: No hele, já jsem fanouškem obrovským Karla Gotta, takže a to byl pro mě jeden z nejlepších zpěváků, samozřejmě jak u nás, tak i v zahraničí působil a měl úspěch. A je to můj idol, protože mě k tomu vedli rodiče, oni to furt poslouchali, takže já jsem to zkoušel, že jo, taky, nikdy jsem to nevyspíval, jak on, ale já jsem se snažil. A samozřejmě je to taková méta, no, protože on opravdu i v tom, těch osmdesátkách, 80. letech, když měl, tak zpíval božsky a prostě ta energie, já jsem přesně na něm viděl. On prostě, i když byl nemocný nebo něco, prostě nemám tam ten hlas, přišel na to jeviště. Všechno to opadlo. Normálně se změnil celý člověk, celý jeho já a byl jak v roku, já nevím, 60 na začátcích nebo 70. letech a zpíval jako za mlada.
0: Máš to také tak? Teď nemyslím, jako, že to bych dal na jeviště. A,
1: s věkem ještě
0: asi,
1: ne.
0: Asi jsi jak za mlada, ale jestli třeba, když jsi nemocný nebo není ti dobře a vystoupíš na to pódium, vidíš ty posluchače, diváky, návštěvníky, začneš zpívat, tak se uzdravíš.
1: Je to taková druhá injekce, protože předtím jdu ještě na kapačku, když jsem nemocný. Ale opravdu ty fanoušci a ty lidi ti dávají asi takovou tu třetí hlasivku, kterou opravdu potřebuješ, protože když nejsi v pohodě a opravdu ten výkon já si taky vybírám jako vysoký písničky, těžký písničky, protože i ty lidi mají radši, co je něco zvláštního, protože něco, co zpívá každý, tak to zaspívá i on doma si ve sprše, ale to, co třeba zaspívám já, tak to už nedokáže. Tak si právě vybírám ty těžké věci a na to gro vlastně ty lidi to chtějí vidět a já, když nemám ten hlas takový, jak bych chtěl, tak opravdu potřebuju tu takovou, jakože tu další sílu, energii od nich a což mi jako doteďka vždycky dávali, musím zaklepat a za to jim děkuju.
0: Marián Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, který kromě čtyř tenorů vystupuje také v muzikálech. Ostatně muzikál Drákula, jsi s ním spojen.
1: Ano.
0: Řekněme od mládí, protože ty už jsi v jednom Drákulovi byl, dokonce si dostal příležitost ještě během studií, kdy jsi úspěšně udělal konkurs na muzikál Drákula. Tehdy jsi byl ale kněz.
1: Mm-hmm.
0: Teď jsi Drákula.
1: Teď jsem ano, tehdy jsem to bylo, jak jsi říkala, před 100 lety, takže my upíří žijeme dlouho.
0: To jsem tady říkala off record.
1: My žijeme dlouho, takže jako to 100 let není nic, prosím tě, v tomhle rozmezí, ale opravdu, když jsem studoval v roku 98 dokonce, to bylo už takhle dávno, tak na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, tak vlastně přijel Drákula do vlastně Istropolisu, který už bohužel teďka taky neexistuje, a tam začali jsme hrát vlastně tenhle kultovní muzikál a oslovili mě jako takový, já jsem ještě mladionký klučina, jako Stevena a kněze. Takže vlastně posléze, vlastně dalším nastudování už jsem už po boku hlavního upíra jsem i já vystoupil, takže to byla obrovská šance a vlastně takový vlastně no, šance účinkovat a pracovat s těma nejlepšíma, protože Bednárik, Karel Svoboda, Richard Hess, Borovec Zdeněk, to byly jako kapacity, které prostě už myslím dlouho nebudou a nenarodí se jak dlouho, ale byli to lidi, na kterých jsem zhlížel, takže práce s nima opravdu mi dala něco do toho, abych vlastně mohl účinkoval v takovémhle muzikálu. Já děkuji jim za to a samozřejmě všichni vědí, že jsem účinkoval v několika muzikálech a to díky tomu, že jsem se naučil vlastně Drákulovi jak a co a že mě peskoval ten Bednárik a nadával mi a plazit jsem se musel a všechny možné věci, takže kdo s ním pracoval určitě ví, ale Drákula, to je, sami všichni víme, to je náš národní muzikál a já mám radost, že vlastně pokračuje dál v divadle Karlín hudebním a že se nadále bude hrát.
0: Ano, a tam znovu ožívá a s ním i ty, tedy tentokrát už v roli Drákuly, tak jak často, nebo při zkouškách, jak moc se ti vybavoval právě ten původní Drákula pod vedením pana Bednárika, pana Hesse, Karla Svobody?
1: To se vybavuje pořád, já tam slyším, že majovojo. Nestojí tam jak ženíchou, no a tak dále.
0: Ale to byly strašný. Takže se ti to vrací.
1: No, vrací ty nadávky při každý jako příležitosti a každý scéně vidím toho Béďa, jak na mě řve. A v podstatě on měl 150 cm, taková malinká kulička, když přiběhla z ty desátý řady. A to byl mžik, že jo. A už ustal vedle vás, už vás bušil dozad a krčil vás a lámal vám nohy, ruce, takže to jako opravdu jako to nikdy nezapomenete. Takže teďka to bude pod režijní taktovkou Filipa Renče, takže já si myslím, že to je skvostný režisér taky a že takový to novum a myslím takový ten refresh ty choreografie a scény a režie, myslím, že bude na místě, ale budeme se vždycky podle mě držet toho základu, protože ten byl jedinečný a opravdu to, kdyby chtěl někdo měnit úplně, tak to by asi ani fanoušci neakceptovali a možná ani my, protože ta historie je tam krásná a prostě je z toho cítit to prostě to, co tam bylo vždycky. No.
0: Říká Marian Vojtko, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, mimo jiné tedy o muzikálech, ve kterých účinkoval nebo účinkuje, teď jsme slyšeli Drákulu, ale ty jsi se také výrazně zapsal do Fantoma opery a ty muzikály, kdybych měla vyjmenovávat, tak to zabere celý ten vstup. Tak který ten muzikál tedy, kromě Drákuly, si ti tak jako vepsal do paměti, do srdce?
1: Určitě to byl ten Fantom opery, samozřejmě, protože to je muzikál muzikálu a kdo měl šanci to vidět a poslouchat tuhle nádhernou hudbu, tak mi dá za dost, že opravdu ten Lloyd Webber věděl, o čem píše a jak to píše, takže ta hudba prostě je, to je něco nadpozemského a takového mimozemského, bych trošku říkal. Pak to byl samozřejmě Jekyll a Hyde, kdy prostě jsem začínal takového toho, pardon za výraz, hajzlíka, protože ty mi jdou a takový ty zlosinové, takže tam jsem se, ale vlastně moje prvotní počátky byly v Praze, začínaly v roku 2000 muzikálem Monte Cristo, a který prostě teďka bude mít obnovenou premiéru, ale my jsme si to s Danem rozdělili, že on bude Monte Cristo a já na chvíličku Drákula. Takže v podstatě, aby jsme se tam neprali, kdo je lepší, to nebo hento, takže jsme to rozdělili a vlastně i tenhle muzikál, který se hrál od roku 2000, to byla taková jako můj takový odrazový můstek, protože vlastně, jak jsem říkal o těch velkých jménech, jako Svoboda, Hess, Borovec a Bednárik, to bylo to, že já jsem byl studentem a oni si mě vybrali, myslím, z 2000 lidí bylo na konkurzu, nevím, kolik na moji roli, ale taky asi přes 20, 30, 40 lidí, tak si vybrali právě mě. A to bylo pro mě obrovský zadozučení, že vlastně to, co jsem si vybral studovat, což byl operní zpěv v podstatě, tak jsem byl přesvědčen, že to ano, tak správně jsem si vybral, protože i někomu jinému se to páčí, líbí, ano. Jak i moji mamince, že jo, já tatínkovi. Oni mi vždycky říkali, ty jsi vynikající, no ale vlastně teďka už i ti profundovaní řekli, že ano, máte na to, takže to byla taková satisfakce a v podstatě už jsem tím muzikálem navázal na další spolupráce s produkcemi, jak byla Kleopatra, divadle Broadway, Mušketýři, teďka Troju tam hrajeme. No a divadle Goya Music Hall, tam nádherný světový hity, sama si je viděla samozřejmě určitě a to bylo Fantom opery, Čarodějka, Plezupíru, Bídnici. No co si přát, než takhle jako zažít dobu, kde prostě můžeš tyhle krásný skosty hrát a účinkovat v nich.
0: No vidíš, já jsem ti říkala, že když to všechno vyjmenujeme, tak máme po...
1: tak máme, to jenom čtvrtka ještě.
0: Tak máme po vstupu, ale tak mluvili jsme o čtyřech tenorech, o muzikálech, ale ty si, jak jsi sám připomněl, také operní pěvec. Mm-hmm. A je čas i třeba na tvoji solovou dráhu, zbývá na to čas?
1: No, určitě, protože jako tenoři jsou teďka prioritní, protože mi dávají vlastně spoustu práce, což je důležitý a vlastně i ta náplň je, že mě to baví a s klukama jsme strašně dobrý kamarádi a v podstatě je v tom něco, co prostě jsem nikdy netušil, že by mě mohlo bavit s někým zpívat, protože já jsem byl vždycky soulově zaměřený a nesnesl jsem žádný konkurence vedle sebe, takže, ale to asi myslím každý, takový kohouti, že jo, na tom smetišti jsou ty zpěváci a pěvkyně, že jo, takže to vždycky každý z ty ramena, každý si být první a tak dále. Ale samozřejmě moje solová dráha pokračuje dál, protože já mám spoustu faninek a fanoušků, kteří prostě mají rádi moje vystoupení a písničky, takže jsou to víceméně z těch muzikálů a jak jsem vzpomínal, že jsem miloval Karla Gotta, tak i jeho písně zpívám. A teďka mám takový malý tour po nějakých takových městech, což jsme byli Plzeň, Brno, Pardubice, Český Budějovice a zakončuju to tenhle rok v Lucerně, což je takový svatostánek, říkám, kulturní.
0: To je taková naše Carnegie Hall.
1: Jo, to je naše Carnegie Hall, já se na to strašně těším. Jako, ale minule jsem říkal v nějakém rozhovoru, že mám strašný strach z toho. Já jsem měl koncert v O2 Univerzu, nebo vlastně v těch velkých halách pro 4000 lidí a tam prostě mi to nepřišlo tak náročný, jako bylo to nádherný a zkusný, náročný to bylo, ale ta Lucerna pro mě jako, to je něco zvláštního, tam je takový, jako takový zvláštní fluidum na mě působí, že hele, tady zpíval Goťák, tady zpíval Henten, tady zpíval ten z Ameriky, Vondráčko a tak dále, všichni.

0: v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je Marian Vojtko, operní, muzikálový zpěvák, který hojně vystupuje a ty jsi to nechtěl slyšet ten počet let, ale už 9 let vystupuje se 4 tenory. Příští rok 10. Chystáte něco speciálního?
1: No určitě, my máme, samozřejmě 10 bude, no máme vystoupení zase, příští rok chystáme výroční koncert a těším se na něj, bude v O2 aréně, protože jednu jsme už měli a což je velkým překvapením jako pro mě, že se to normálně celá O2 aréna vyprodala. Já jsem tomu nevěřil a normálně boom a bylo to tam.
0: Jako už nyní?
1: Ne, ta minulá.
0: Jo, ta minulá, už jsi se lekla, že...
1: A teďka už je vlastně z poloviny vyprodaná i ta další, protože 2027 máme úžasný koncert opět v tom největší hale tady u nás v České republice a už skoro polovina je prodaná, takže a tam budeme vlastně oslavovat těch 10 let. Tam otevřem asi největší flašku, co existuje, nějakého šampanského a pokřtíme celou tu arénu a s těma fanouškama.

0: rokma, takže na to se strašně těším a to je fakt jako to je opravdu velká zodpovědnost, protože ty lidi jako přijdou poslechnout, protože my jezdíme takhle po celé České republice, jak v kulturních domech, pak pod holým nebem máme ty koncerty na zámcích, na hradech, takže celá škála vlastně vystoupení, ale je to, všechno je takový specifický a jiný, než když přijdeš do té obrovské hály a tam na tebe 12-13 tisíc lidí čumí a chce to nejlepší za ty peníze, co si kdy v životě udělal, takže tam je to zase to i pro nás všechny, jak u mě v té Lucerně, takže já si myslím, že to všechno dobře dopadne, protože to je obrovský symfonický orchestr, obrovský přípravy. Jako kdo nezažil jako něco takového, tak neví si ani představit, co všechno obnáší připravit se na takovýhle koncert. Já mám velkou radost, že máme super producenta, super kluky, no a super muzikanty, takže Milí fanoušci, máte se zase na co těšit.
1: Tak to už jsme nahlédli do příštího roku, ale teď ještě jsou před námi dva roky prázdnin, ne? Dva měsíce prázdnin. Budeš nějaké mít, budeš mít nějaké volno?
0: My máme takový zájezdový přesně představení po různých koutech a zámcích a prostě amfiteátrech České republiky, což je Drákula, Mušketýři, Kleopatra a v podstatě divadlo Broadway takhle jako prezentuje vlastně, aby nemuseli ty lidi chodit jenom do Prahy do divadla, takže i takhle chodíme k ním v létě pod holým nebem a máme koncerty s tenorama, takže v podstatě já jsem to počítal, mám asi 4 dny volno. Takže ale já se nestěžuji, já to mám opravdu rád a málo kdo se mnou vydrží, takže i ty moje frérky, ta moje frérka, tak samozřejmě to je svatozář nad hlavou, že prostě jako má se mnou strpení a ty lidi jako takhle to akceptujou, že jo, jak všichni kolem mě blízcí, tak v podstatě i ty spolupracovníci, protože já taky nejsem jako ten takový hodný kluk, že jo, i mezi těma našima, tak tam jako když už ta slovenská nátura spod tatier se jako takhle bouchne do stolu, tak tam už to jako a já jsem klidný jinak docela.
1: Teda takové obnažení,
0: jo,
1: jsem ani nečekala, ne, na závěr.
0: Já jsem úplný jako, že kliděz, pokud mě někdo naštve.
1: Tak jsem ráda, že snad mě se to teda nemohlo podařit,
0: ne,
1: že jo?
0: Určitě ne, to je, samozřejmě my jsme na tom úplně jinak.
1: Moc děkuju, že jsi přišel a ať se všechny plány vydaří. Marian Vojtko.
0: Mnohokrát děkuji, pozdravuji vás.
2: Alex a host.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: bylo 14 hodin. Eva Kostolanská dnes nastupuje do funkce ombudsmana. V Uherském Brodě vznikne Centrum výuky nových technologií. V centru Brna se dnes fanoušci mohou setkat s jezdci MotoGP a bude převážně oblačno, postupně skoro jasno, s teplotami do 31 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská se dnes ve sněmovně složením slibu ujala funkce veřejné ochránkyně práv. Poslanci ji zvolili 5. června. Po zvolení řekla, že v úřadu se nejdříve sejde s dětským ombudsmanem a zástupcem ombudsmana kvůli rozdělení rolí. Ve funkci pak chce navázat na práci jejího předchůdce Stanislava Křečka. Zlepšit chce naopak komunikaci.
1: Komunikovat intenzivně s institucemi veřejné správy, s tiskem, přes média. To znamená, že si představuji větší otevřenost vůči veřejnosti v seznamování s výsledky činnosti veřejného ochránce práv.
0: V Uherském Brodě vznikne tréninkové centrum průmyslové robotiky zaměřené na výuku, testování a vývoj nových technologií v automatizaci, robotice a umělé inteligenci. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou 42,5 milionu korun. Téměř polovinu má pokrýt dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Fanoušci se dnes mohou zúčastnit autogramiády jezdců MotoGP na náměstí Svobody v Brně. Nebudou chybět ani domácí jezdci nižších kubatur. Autogramiáda je součástí doprovodného programu motocyklových závodů Grand Prix České republiky, které město hostí od pátku do neděle. Jezdce na setkání vyjmenovává Petr Boháč, mluvčí Automotodromu Brno.
2: Konkrétně je to Ai Ogura, Raul Fernandez, Brad Binder, Jack Miller, Pedro Acosta a Toprak. Tyto závodníky doplní samozřejmě i čtveřice domácích reprezentantů v čele s Filipem Salačem, i tři juniorští závodníci Moto4 Northern Cup, a sice Roman Durdis, Adam Vyskočil a Viktor Čech. Sport.
0: České fotbalisty čeká na mistrovství světa po porážce s Jižní Koreou druhý zápas proti Jihoafrické republice. I ta na úvod šampionátu prohrála. V Mexiku podlehla domácímu výběru. Reprezentační trenér Miroslav Koubek věří, že oproti utkání v Guadalajáře předvede jeho tým lepší výkon.
3: Určitě chceme být nebezpečnější dopředu, Korejci nám to až tak tolik nedovolili, ale toto je jiný soupeř a věříme, že jsme schopni zlepšit držení míče, být kombinačně přesnější a dopracovat se k situacím, které budou pro soupeře nebezpečné a my budeme dostatečně efektivní.
0: Souboj národního týmu s Jihoafrickou republikou má výkop v 18 hodin našeho času. Počasí. Na jihu Moravy bude převážně oblačno, chvílemi i polojasno, k večeru postupně skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů, více už za chvíli s brněnskými meteorology.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě na Slovensko po dálnici D2 se u Břeclavy tvoří kolony před omezením. Na silnici 50 pozor na odstavené nákladní auto u Stupavy. Opatrně projíždějte i místem nehody na okraji Blanská na silnici do Šebrova. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A 4 minuty po 14. hodině už vás ze studia Českého rozhlasu Brno zdraví David Hasman. Nebojte, žádné prodloužené zprávy vás nečekají. Začíná tradiční dobré odpoledne, kterým vás dnes místo Borka Kapitančika netradičně provedu já. Brno už pomalu začíná vonět spáleným benzínem. Tenhle víkend totiž bude patřit MotoGP a na Masarykův okruh se vrátí světová motocyklová špička. I o tom bude dnešní odpolední vysílání. No a zatímco závodníci budou o víkendu bojovat o desetiny sekundy, my v následujících dnech budeme bojovat s vysokými teplotami a už za chvíli se proto spojíme s brněnskými meteorology, abychom zjistili to nejpřesnější počasí. Tak pohodový poslech.
4: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno a my už jsme tradičně teď 11 minut po 14. hodině ve spojení s brněnskými meteorology, abychom zjistili tu nejpřesnější předpověď počasí na nadcházející hodiny a dny. Ve vysílání už vítám Petra Hrušku, pěkné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Nejprve tedy se zeptám, jak vypadá aktuální počasí u nás v Brně a na Jižní Moravě?
1: Aktuálně máme většinou oblačnou, někde polojasnou oblohu, střídají se mraky a slnko, zrážky žádné, teploty většinou od 26 do 29 stupňů Celzia v této chvíli, no a fúka nám většinou slabý severozápadný vítr.
0: To je tedy aktuálně počasí, jak se bude situace dál vyvíjet v průběhu několika hodin?
1: Teraz zo začiatku ešte polojasná až oblačná obloha, potom k večeru budú tie mraky miznúť, takže malo by sa vyjasňovať a aj v noci potom by malo byť skoro jasno, alebo i jasno, minimá 17 až 14 stupňov Celzia a k tomu slabý premenlivý vietor alebo bude bez vetrie.
0: Do Brna se chystá taky řada fanoušků MotoGP, čeká nás veľký závodní víkend. Jak bude vypadat pátek, zítřejší den?
1: Bude sa nám ďalej oteplovať, zajtra už v podstate všade tropické teploty a slnečné počasie, obloha skoro jasná alebo i jasná, potom cez deň sa bude vytvárať menšie množstvo kupovitej oblačnosti, takže väčšinou polojasno, maximá 31 až 34 stupňov Celzia a behom dňa postupne mierny juhovýchodný vietor, potom sobota, tá by mala byť najteplejšia, minimá 20 až 16, maximá 32 až 36 stupňov Celzia. K tomu slnečné počasie, ale popoludní a večer sa bude viac vyvíjať kupovitá oblačnosť a z nej sa lokálne môžu vytvoriť i búrky alebo prehánky. Keď sa vytvárajú pri tých vysokých teplotách, bude tam potenciál i na prívalové zrážky, prípadne krúpy, ale to by boli teda veľmi lokálne záležitosti. No a podobne potom aj v nedeľu jemne chladnejšie, ale to chladnejšie len v úvozovkách, stále 30 až 34 stupňov. Zase väčšinou slnečno, ale popoludní a večer hlavne možno z lokálnych búrok alebo prehánok.
0: To je tedy predpoveď počasí na víkend a zeptám sa ešte, aké sú teplotní rekordy na dnešek?
1: Najvyššiu hodnotu máme z roku 2013, Lednice 33,6 stupňa Celzia a najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 1928 na stanici Kštiny minus 1,5 stupňa Celzia.
0: Říká Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za to a naslyšenou.
1: Příjemný den prajem, naslyšenou.
0: A za chvíli už Eda Štatlář a jeho denní dávka humoru a taky trochu hantecu. Tak pěkné odpoledne.

0: Přátelé, už se nám blíží 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a já vás chci srdečně pozvat mimo jiné k poslechu nedělního hudebního pořadu s názvem Škola základ života. Odkáže na jedinečnou práci našich základních uměleckých škol. V neděli 28. června od 10:30 dopoledne si poslechněte živě výkony nejlepších dětských a mládežnických muzik z celé republiky. A to, že jsou nejlepší, je prosím faktem, protože půjde o vítěze celorepublikové postupové soutěže žáků ZUŠ, jejíž finále se uskutečnilo vloni v Mikulově. K poslechu srdečně zve Jaroslav Knajzl.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Marie Ratrová s písničkou Markétka. Při té příležitosti jsem se podívala taky do kalendáře a tam jsem dnes objevil Milana. Tak všem Milanům všechno nejlepší k dnešnímu svátku a teď už Eda Štatlař a jeho denní dávka humoru a taky trochu hantecu.
1: Edův zvonek.
2: Dvě manželata si to tak čárujo hypermarketem, když tak najedno stopnou borca dvě hostesky s prezentačním pultem a hrno hantec. Dobrý den, pane, máte doma mamičku nádobí?
3: No, to mám.
2: No tak, toto jsou úplně nové tablety pro myčku. Nechcete si jedno balení koupit?
3: Kořeň nahodí otočku směrem ke staré a hlásí. Božka, pojď sem, podívej se na to. Budeš to chálovat?

0: No, sir.
1: V Brně zítra startuje mistrovství světa silničních motocyklů. Na druhý ročník závodu po několikaleté pauze se chystají desítky tisíc diváků z Česka i ze zahraničí. Na tento nápor se chystají také policisté, záchranáři i dopravci. O bezpečnostních opatřeních i radách, jak se na Masarykův okruh nejlépe dostat, teď budeme mluvit s redaktorkou Vlastou Gajdošíkovou. Vlasto, zdravím tě, pěkné odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Jak se policie postará o bezpečnost návštěvníků?
2: Kontrolami a prohlídkami zavazadel před vstupem do areálu. Samozřejmě platí zákaz vnášení pyrotechniky. Každé ráno budou policisté procházet tribuny se psy cvičenými na vyhledávání výbušnin. Nad závodištěm je vyhlášená bezletová zóna pro drony. V případě nepovoleného letu nad tratí nebo tribunami můžou policisté takové zařízení zneškodnit. Pokud jde o prevenci krádeží motorek, tak v minulosti se osvědčilo, že motorkáři po zaparkování dostanou náramek se stejným označením, jako má jejich stroj. Dodávkám budou policisté hlavně při odjezdu prohlížet zavazadlové prostory. V posledních letech se ale motorky podle policie už skoro nekradly.
1: Dopravu v okolí Brna už dlouho komplikuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2. Jsou i jiné opravy na silnicích v okolí okruhu?
2: Naštěstí ne, i tak ale musí řidiči počítat s kolonami, hlavně v neděli při odjezdu lidí ze závodů. Policie i pořadatelé proto doporučují vyjet na okruh s dostatečným předstihem a při odjezdu nespěchat.
1: Loni dopravu diváků na okruh zkomplikovalo počasí, protože déšť rozbahnil některé parkovací plochy. Jak to bude letos?
2: Připravují se obě dvě základní varianty parkování. Suchá varianta, která je podle předpovědi počasí pravděpodobnější, počítá s parkováním v okolí okruhu. Pokud by ale pršelo, tak rozhodnutí o takzvané mokré variantě padne na rozdíl od loňska s dostatečným předstihem, říká jihomoravský policejní ředitel Leo Štržil.
3: Pokud se rozhodne mokrá varianta, tak se rozhodne zavčas a už předem avizujeme, že bude mokrá varianta parkování na staré dálnici. Samozřejmě půjde to všude možně do éteru, takže znovu apeluji i obecně na ten příjezd do Brna i na ten rozjezd věnovat pozornost dopravnímu zpravodajství, kde budou průběžně dodávány aktualizované informace.
2: Tržil také upozornil, že kompetence pro řízení dopravy nemá jen policie, ale i bezpečnostní služba, proto by ji řidiči měli respektovat. Motocykly budou smět parkovat pouze na tradičním parkovišti pod vysokým napětím a za tribunou D.
1: Vlasto, jak se dá na Masarykův okruh dostat veřejnou dopravou?
2: Dopravní podnik nasadí mimořádné tramvajové linky P6 a P8. Ta první pojede z Králova pole a ta druhá od Zvonařky a kolem hlavního nádraží. A obě končí u terminálu v Bohunicích. Odtud cestující přestoupí na autobusovou linku C, která bude zdarma Kyvadlově jezdit k autodromu. Okružní linka Z pojede po trase Autodrom, Popůvky, Veselka, Žebětín. Navíc bude o víkendu v práci asi stovka pracovníků podniku, říká jeho dopravní ředitel Jan Seitl.
4: V maximální špičce v neděli tam budeme mít nasazeno 60 řidičů autobusů a vedle toho ta posílená tramvajová doprava, to je dalších 20 řidičů a potom máme dalších 20 lidí jako pomocný personál, takže jsou to dispečeři, kteří budou organizovat dopravu, informátoři na té smyčce na startu a případně kolegové, kteří budou pomáhat regulovat odbavení v těch špičkových okamžicích.
1: Meteorologové, jak už jsme slyšeli v úvodu hodiny od Petra Hrušky, na víkend předpovídají teploty přesahující 30 stupňů Celsia. Jak se na to připravují záchranáři?
2: Předpokládají, že budou ošetřovat především kolapsy, slabosti, ale taky alergické reakce nebo drobné popáleniny a poranění. V celém areálu budou mít celkem 12 posádek a postaví taky klimatizovaný stan s 12 krizovými lůžky pro pacienty, kteří budou potřebovat okamžitou péči. Apelují na návštěvníky, aby nepodcenili pitný režim a chránili se před přímým sluncem pokrývkou hlavy. A protože se fanoušci budou pohybovat i v centru Brna a v kempech, posílí záchranáři posádky i tam.
1: A na závěr všetečná otázka, jak velká je vlastně ta velká cena?
2: Trofej pro vítěze měří asi 0,5 metru a je vyrobená ze žlutě zabarveného skla. Kdo ji získá a jestli uspěje jediný český jezdec v mistrovství Filip Salač, to se dozvíme v neděli odpoledne.
1: Brno a okolí o nadcházejícím víkendu ožije mistrovstvím světa silničních motocyklů. Informace o bezpečnostních opatřeních a servis pro návštěvníky přinesla do studia Vlasta Gajdošíková. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj Bože už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

0: znova.
1: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
2: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
3: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
4: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
3: Žijeme tu s vámi.
1: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
2: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
1: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
2: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
1: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
2: Nevěřím, kdy, kde, jak?
1: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
2: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.

0: Helena Vondráčková s písničkou Malý svět. Ano, Malý svět nám často připomíná, že i na zdánlivě obyčejných místech můžeme objevit něco zajímavého. A podobné je to s turistikou. S Hanou Slabákovou z Klubu českých turistů vás teď na víkendovou turistickou akci pozve i Borek Kapitančik, který si s ní povídal ve studiu Českého rozhlasu Brno.
1: Dobré odpoledne, milí turisté a vážené turistky. Je čas dát vám taky cíl, tedy v naší další pozvánce na výlet, ukázat a říct, kam byste třeba tuhle sobotu mohli zajít s mnohem větším počtem turistů, než bývá zvykem. Je tu připravena Hana Slabáková s pozvánkou na výlet. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak ty Štrapáce tentokrát budou kde?
2: Takže v sobotu 20. června se koná již 49. ročník turistického pochodu Konické Štrapáce. Což znamená, že se vydáváme na Hanou do Konice nedaleko Prostějova a zároveň tam bude ještě také 28. ročník cyklojízdy na kole okolo Konice. V Konici je odbor Klubu českých turistů, ale ten není hlavním pořadatelem. Hlavním pořadatelem je odbor Klubu českých turistů, to je Spartak Přerov. Nicméně samozřejmě turisté z Konice spolupracují, také město Konice, Olomoucký kraj a mnozí další. Je připravena celá řada tras, je to i pro rodiny s dětmi, takže je 3-kilometrová kočárková trasa po Konici, pak máme 6 Konice, Břesko, Konice, 10 je Konice, Ochoz, Klužínek, Břesko, Konice, 20 přidá Hvozd, Vojtěchov, 35 Runářov, Stražisko, Laškov, Krakovec, no a 50 ta ještě přidá další, vlastně to zkombinuje dohromady. A už jsme zase u těch krásných názvů. Já myslím, že na čeština je opravdu bohatá. No a daleko lepší názvy ještě najdeme u cyklotras, protože 20 vede do místa zvaného Dzbel. To jsme měli nedávno na trase s Hankou Varmužovou. A pak je tam třeba takové místo jako Chobině nebo Úsobrno, Skřípov, Hrochov, Níva, Protivanov. Já myslím, že místa velmi zajímavá. Ty trasy jsou 20, 40, 60, 90 anebo 120 kilometrů na kole. Takže já myslím, že každý si může vybrat to svoje. A ono to Konicko není moc známé. Je tam zajímavé muzeum, které má obrovskou sekeru vlastně před sebou, jako v nadživotní. Je to opravdu
1: já ji viděl.
2: Obrovská sekera před tím muzeem. To muzeum nebývá moc často otevřeno, ale i vidět tu sekeru jenom zvenku je docela velký zážitek. A vůbec kolem Konice je třeba i Čunín a taková různá jiná zajímavá místa. Tam bydlela moje teta, proto to vím. A takže si myslím, že zavítat na to Prostějovsko a objevit tady tyto skryté krásy, že to se určitě vyplatí.
1: Skryté krásy nejen turistické, ale i lingvistické. Takže turista, národopisec,

0: A třeba i amatérský jazykospitec si přijde tuhle sobotu na Konických Štrapácích na své. Hanko, já vám děkuji za pozvánku na ten výlet, který je před námi, a přeju vám krásné léto.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Brněnská základní škola Bednářova se dočká nové přístavby, přibude 150 míst pro děti. Ministerstvo pro místní rozvoj vypíše dotační program dostupného nájemního bydlení. Výstava v Blanenském muzeu odhalí detaily zkoumání pokladu z Bořitova. A zítra bude skoro jasno nebo i jasno s teplotami do 34 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Základní škola Bednářova v brněnských Horních Heršpicích získá novou přístavbu. Zvýší se tím její kapacita ze 300 míst na 450. Přístavba bude napojená na současnou školu. Pojme 9 učeben, kabinety a 3 třídy pro školní družinu. Vzniknou také nové cesty, chodníky a parkoviště pro personál a obsluhu školy. Proč je tohle rozšíření nutné, doplňuje starosta městské části Brno-Jih David Grunc, ODS.
4: K nám se přistěhovává velký počet lidí a my chceme být připraveni na to, aby ten rozvoj byl udržitelný. A to předpokládá základní vybavenost, včetně té občanské a školních kapacit.
2: Přístavba by podle Grunda měla stát zhruba 100 milionů korun. Stavět by se mělo začít do 2 let. Obce, města a soukromé firmy budou moci znovu žádat o dotace v programu Dostupné nájemní bydlení, představila ho dnes ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Podle ní ministerstvo nabídne dalších zhruba 6 miliard korun, zejména pro žadatele, kteří v minulém období neuspěli. Města a obce se budou moci přihlašovat od konce letošního roku. Program je určený na rekonstrukce nebo výstavbu nových bytů. Obce v něm dostávají výhodu. Hodný úvěr a také dotace, která pokrývá část nákladů. V lokalitě pak musí nabízet výhodnější nájemné, než je průměr. Blanenské muzeum v nové výstavě odhaluje detaily dlouholetého zkoumání stříbrných mincí z přelomu 11. a 12. století. Od nálezu, který je známý také jako poklad z Bořitova, uplynulo 10 let. Muzeum chce poukázat na to, že objev je jen prvním krokem, po kterém následuje někdy zdlouhavá práce archeologů. Proto nese výstava název Objevem to začíná. Otevřena bude pro návštěvníky do ledna 2027, doplňuje ředitelka muzea Pavlína Komínková.
5: Výstava Objevem to začíná se věnuje odbornému vědeckému zpracování bořitovského pokladu. Je to o tom, co všechno se z mincí můžeme dozvědět, o tom, co vlastně jsme schopni z toho pokladu zjistit, jakou ten poklad měl v té době hodnotu, nebo kterým knížatům patřily ty ražby.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte skoro jasno nebo i jasno, v průběhu dne pak polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr by měl foukat slabý proměnlivý, postupně mírný jihovýchodní. Biozátěž bude vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: S kolonami počítejte na dálnici D2 u Břeclavy ve směru na Slovensko se tvoří vlivem provozu a omezení u Lanžhota. V Brně pozor u nehody na křížení ulic Otakara, Ševčíka a Ostravská. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A 4 minuty po 15. hodině otvíráme druhou půli odpoledního vysílání, kterým vás dnes mimořádně provází David Hasman. Kolega Borek Kapitančík je pár dnů na dovolené. Skromně hádám, že jeho největšími starostmi těchto dnů jsou výběr kvalitní pláže, pohodlného lehátka, případně správné příchutě zmrzliny. Tak ho tímto zdravím, stejně tak jako vás, co jste si naladili Český rozhlas Brno, a taky ty, co rádi soutěží a hádají. Ani dnes nebude chybět Trefa, jeden z vás, který se během druhé písničky dovolá, dostane možnost odpovědět na dvě soutěžní otázky, které si vybere ze 4 různých okruhů, a pokud odpoví dvakrát správně, získá cenu. A dnes tu pro vás mám 2 vstupenky na Mezinárodní folklorní festival do Strážnice, který se koná už příští víkend. Zkontrolujte svoje diáře, kdo má volno a chtěl by slyšet to nejlepší z lidové tvorby, tak číslo sem k nám do studia 726 46 52 00. Pěkné odpoledne.
7: Český rozhlas Brno.

0: 15 hodin 12 minut posloucháte Český rozhlas Brno a je to odpolední trefa. Zatím čekáme na prvního volajícího do naší odpolední trefy, který by chtěl získat dva lístky na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Připomenu číslo se k nám do studia 726465200. 726465200. Pokud tedy chcete příští víkend udělat si krásný kulturní zážitek ve Strážnici, kde se sejde to nejlepší z lidové tvorby, volejte právě teď do studia Českého rozhlasu. Rovnou dva lístky pro někoho z vás. A na telefonu vypadá, že už někoho máme. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak, kdo se nám dovolal?
1: Jitka se dovolala.
0: Jitko, jak se máte, jak trávíte dnešní odpoledne?
1: Úplně, no krásně.
0: Jste dobře naladěná?
1: Jsem na Zvílny, ano, dobře naladěná, takže to. A slyšela jsem, že nikdo nezavolal, tak říkám, to nemůžu přece nechat tak.
0: Tak jste to zachránila. Ráda byste se podívala do Strážnice. Už jste byla někdy ve Strážnici?
1: Nebyla a už si několik let říkám, že bych se ráda podívala, takže příležitost.
0: Příležitost,
1: no.
0: Ano, ano. Jitko, pravidla soutěže trefy znáte?
1: Znám.
0: Znáte.
1: Ano.
0: Mám pro vás čtyři okruhy, a to naše řeky, loutkový svět, naše zvířata nebo naše hrady. Tak které dva okruhy byste si vybrala?
1: Tak, zvířata a hrady.
0: Zvířata a hrady, dobrá. My vám spustíme časomíru, máte jednu minutu na vaše odpovědi a jdeme na to. Který z těchto živočichů není žába? Blatnice skvrnitá, kuňka obecná anebo hlavatka obecná?
1: Kusím hlavatku obecnou.
0: Jdeme na další otázku a to jste říkala hrady. Je to tak?
1: Ano, je to
0: Který
1: tak.
0: Který z těchto hradů není nad Přehradou a může to být buď to hrad Veveří, Zvíkov anebo Bouzov?
1: Bouzov.
0: A máte pravdu, Jitko, já vám gratuluju a tleskám tady tímto způsobem. Ten bouřlivý potlesk, na který jste vždycky zvyklí v odpoledním vysílání, tak ten tady teď momentálně nemám, nevzal jsem si kompárs, ale alespoň takhle osobní
1: Super.
0: Potlesk přímo ode mě. Jitko, takže
1: Děkuju.
0: Moc gratuluju, zeptám se jenom, koho vezmete sebou.
1: Nevím ještě, jak to, asi syna, jako, tak, jo, ale to tak.
0: Každopádně si tomu zúžijte, zůstaňte na telefonu, vezmeme si na vás ještě kontakt naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Já jenom připomenu, že další lístky na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici budeme soutěžit opět zítra v ranním vysílání a v souvislosti s festivalem ve Strážnici doplním, že taky nás zítra čeká speciální ranní vysílání zasvěcené tanci Verbuňk. To nám už krátce po půl čtvrté přiblíží náš folklorní dramaturg Jaroslav Kneisel. Tak pěkný poslech.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Verbuňk, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. V pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.

0: 15 hodin 23 minut posloucháte Český rozhlas Brno. Areál základní školy Mutěnická v brněnské čtvrti Vinohrady dnes ožil pohybem v rámci prvního ročníku Vinohradského sportfestu. Program má podpořit pohyb napříč generacemi a i proto se na něj vyrazil podívat náš regionální stopař Vojtěch Halaš, kterého už zdravím. Vojto, pěkné odpoledne.
1: Ahoj Davide, hezké odpoledne tobě i posluchačům.
0: Jaké pohybové aktivity si mohou návštěvníci vyzkoušet?
1: Sportfest nabízí bohatý program pro děti, rodiče i všechny milovníky aktivního životního stylu. Akce je otevřena široké veřejnosti a návštěvníci si mohou zdarma vyzkoušet řadu sportovních aktivit i netradičních disciplín. Zájemci si mohou například zasoutěžit v tradičních atletických disciplínách, jako jsou běh, hod nebo skok do dálky, a nechybí ani rodinná štafeta. Velký zájem vzbuzuje také atraktivní aktivita, včetně velké venkovní laser game, dále mobilní horolezecké stěny, obří ninja překážkové dráhy nebo vody z horbingu, což je takové žduchání se v nafukovacích koulích. Mm-hmm. Na své si přijdou i nejmladší návštěvníci. Speciálně pro ně byla připravená dětská sportovní zóna s jednoduchou překážkovou dráhou, hravými prvky a bezpečnými aktivitami dle jejich věku.
0: Vojto, kolik je na Sportfestu návštěvníků a jaké jsou jejich sportovní výkony?
1: Je tu přibližně 200 dětí, ale i starších, a obzvlášť ty nejmenší děti už řádí na různých těch nafukovacích drahách a proliskách, a teď před chvílí například začalo vystoupení místních mažoretek. Vinohradský Sportfest však není pouze o sportu a zábavě. Akce má také charitativní rozměr. Návštěvníci mohou prostřednictvím dobrovolného startovného podpořit nadační fond Krtek, který pomáhá dětem po onkologické léčbě. Fond dlouhodobě financuje například rekondiční pobyty v přírodě či dětské tábory. A organizátoři věří, že se tato nová tradice se Sportfestem stane pevnou součástí komunitního života tady a že se návštěvníci budou na další ročníky rádi vracet.
0: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který se nám přihlásil ze Sportfestu na brněnských Vinohradech. Vojto, díky moc a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou a pěkný den.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Bakana.

0: 15:35 posloucháte Český rozhlas Brno a ve studiu už je se mnou Jaroslav Kneisel, kolega, který má v našem vysílání na starosti záležitosti spojené s lidovou kulturou a folklorem. Jardo, zítra připravujeme speciální ranní vysílání, ve kterém bude řeč o verbuňku. Proč?
1: U muziky jsou já chlap. Davide. Nebude to jenom o řeči, ale bude to samozřejmě o zpěvu, protože verbuňk to je soulový mužský tanec, je to fenomén moravský a už příští týden ve Strážnici na Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice proběhne semifinále, ale především finále, dokonce se mi chce říct mistrovství světa ve verbuňku a poprvé historicky to budeme taky obrazem, jak si zprostředkovat našim posluchačům. Přátelé, to bude úplně unikátní záležitost, že verbuňk, taneční projev, bude vysílat rozhlas s obrazem. Mm-hmm. Takže zítra je na místě, abychom týden předem vlastně na tuto událost pozvali a vůbec se verbuňku věnovali.
0: Chtěl jsem říct, to bych si i přivstal, abych se o něco takového neochudil, ale vlastně zítra ráno mám zrovna ranní směnu zpráv, takže u toho vlastně budu. Můžeme se těšit také na dva hosty v ranním vysílání. Koho budeme mít ve vysílání?
1: Třeba přijdeš jako moderátor zpráv, odejdeš jako statný verbíř, jo, po těch dvou hodinách, uvidím, co tě naučíme a bude tě to učit opravdu pánové dva hosté, dva chlapy na slovo vzatí, bude to jeden už několikanásobný vítěz a skoro vítěz tohoto finále Marek Salaj, mm-hmm. předslavák a taky tady bude s náma ve studiu Laďa Šimeček, což je taky verbíř, ale především moderátor, který má na starosti už několik let vlastně moderování tohoto finále, ono vlastně to je taky taková disciplína popisovat divákům vlastně tento tanec, jaký to má, každý má trošku nějaké specifikum, jak tanečník, tak region a všechno možné, takže Laďa Šimeček bude tady s náma a celé dopoledne nebudeme s Janisem Morasem a teda vidím, že i s tebou vysílat ano. a verbovat a tančit a zpívat, ale taky samozřejmě bude běžné pravidelné vysílání, takže posluchači vstávejte, stojí to za to.
0: Ještě se zeptám, co vůbec posluchači budou se moci nějak zapojit do vysílání?
1: No tak samozřejmě, posluchači se neustále, věřím, zapojí do našeho vysílání a už teďka bych apeloval, vy, co nás posloucháte a přivstanete si, tak už nyní můžete třeba napsat na náš mail, který, Davide, zní jak? brno@rozhlas.cz?
0: Mělo by to tak nějak být, ano.
1: Tak klidně, vy, co nám píšete, tak určitě to znáte, tak napište buď nějakou otázku na pány verbíře, anebo třeba budeme rádi taky na nějaký váš osobní zkušenost, vzpomínku, jestli jste verbovali, nebo jestli verbujete, nebo jestli třeba verbuňk jako takový má nějak jaksi místo ve zvykoslovném roce vaší obce, vašeho města, nebo máte nějaký zážitek, takže klidně nám už teďka pište.
0: Je to tak, ještě když jsme u toho, jak se zapojit do toho vysílání z pozice posluchačů, tak připomenu, že tady bude soutěž o lístky na folklorní festival do Strážnice, který s tím souvisí, s verbuňkem. A to už jsme snad řekli tedy všechno. Takže slova folklorního dramaturga Jardy Kneisla, se kterým se na vás těšíme už zítra ráno a Jarda je zvědavý, jestli taky ve vysílání zaverbuje.
1: Já jsem zvědavý, já si on možná sám vyskočím, ale jsem zvědavý teda, Davide, jestli ty si poručí, zaspíváš a jestli nejenom, že vyskočíš, ale taky vhodně dopadneš.
0: Věříme v to. Severní vítr, Jaroslav Uhlíř na Českém rozhlasu Brno. Dobré odpoledne.

0: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cimbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Nemohli jsme se nad ředitele a dramaturg rozhlasových her říká, co takový Ivan Kříž, to je takový starý praktik, ten prostě už velel kde čemu v životě, ten na to bude dobrý. Já jsem zavolal Ivanu Křížovi, jsem sehnal číslo, no tak jsem to celý vylíčil a mu říkal, no tak jo, Ludvíku, já to vezmu, ale vezmu to jenom na rok nebo na dva. A to je to, na čeho já na něho vzpomínám, na někoho, kdo v těžkých dobách ten rozhlas opravdu zachránil.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Novou vločku, tak jejich tajemství odhalí právě teď v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Kdo by nechtěl žít spokojeně, naplno a podle svých představ, právě o tom zpíval Michal David. Za 5 minut budou 4 hodiny, odpolední vysílání u konce. S příchodem další hodiny to budou další zprávy s Pavlem Chaloupkou. V nich třeba o tom, že brněnský dopravní podnik kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů výrazně posílí spoje. David Hasman se loučí, přeji hezký zbytek čtvrtečního odpoledne.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnský dopravní podnik kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů výrazně posílí spoje. Kandidát motoristů Straka je novým ředitelem České inspekce životního prostředí. Znojmo vybralo firmu na obnovu Mariánského sloupu na Masarykově náměstí a zítra bude skoro jasno nebo i jasno s teplotami do 34 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V Brně zítra startuje mistrovství světa silničních motocyklů a do města přijíždějí první fanoušci. Na velký nápor se připravuje i dopravní podnik. Nasadí mimořádné tramvajové linky a k závodnímu okruhu lidi bezplatně sveze kyvadlová autobusová doprava. Navíc proto bude o víkendu v práci asi stovka řidičů a dispečerů. Dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl vyzývá návštěvníky, aby pokud možno využili k cestě na okruh veřejnou dopravu.
2: Kdo nemusí vzít auto, ať ho nechají doma nebo někde v Brně a využijí veřejnou dopravu, protože ulehčí to práci policistům, organizátorům, ale zrychlí to cestu na okruh nám i těm dalším divákům, protože se tam nebudeme vzájemně pasírovat s množstvím osobních vozidel, které třeba budou někde problematicky parkovat.
0: Ředitelem České inspekce životního prostředí je volební kandidát motoristů Pavel Straka. Jmenoval ho ministr životního prostředí Igor Červený ze stejné strany. Straka kandidoval na Jižní Moravě a je jedním z významných sponzorů motoristů. Ministerstvo vypsalo výběrové řízení na nového ředitele v polovině února. Přihlásilo se do něj 9 zájemců. Mariánský sloup na Masarykově náměstí ve Znojmě se dočká opravy. Restaurátoři začnou pracovat v nejbližších dnech. Radnice firmu vybrala podruhé. Předchozí zadání zakázky loni na doporučení odborníků přepracovala. Znojmo za restaurátorské práce zaplatí 8 milionů korun, tedy polovinu toho, s čím původně počítalo, upřesňuje nezávislý místostarosta Jiří Kacetl.
3: Každá součástka tohoto sloupu projde pečlivým restaurováním, bude třeba zhotovená replika té vrcholové sochy Panny Marie Imakuláty. Nutno říci, že to, co tam dneska nahoře, je už vlastně starší replika z betonu, vlastně velmi zatěžuje, namáhá ten dřík ze salzburského mramoru, takže bude zhotovena replika, která bude lehčí.
0: Na opravu pak mají restaurátoři 5 let. Novou nádrž na dešťovou vodu aktuálně budují dělníci v rámci revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku. Projekt za 60 milionů korun přinese i nové zastávky, parkovací místa nebo park s novou výsadbou zeleně. Práce začaly letos na jaře, hotovo by mělo být v září 2027.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte skoro jasno nebo i jasno, v průběhu dne polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, postupně mírný, jihovýchodní. Biozátěž pak bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor na exitu 182 na sjezdu ve směru na Brno, tam došlo k nehodě. V Brně počítejte s omezením po nehodě na křižovatce ulic Otakara Ševčíka Ostravská a také u Královopolského nádraží. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Vysíláme, připraveni jsme s ukázkami, telefony v provozu, taky host už přede mnou, Libuška Švormová. Libuško, zdravím a přeju hezký den.
6: Taky přeju krásné naše prostředí, krásný, příjemný člověk proti mně, co víc si můžu přát.
5: Třeba soutěž pro posluchače, a tu máme v červnu, navíc o jednu se z knížek a jedna z nich je i ta tvoje, děkovačky Libuši Švormové.
6: Ta tvoje.
5: Dávali jsme ji dohromady. Stejně tak jako třeba s Nadějou Konvalinkovou, s Uršulou Klukovou, Pepou Dvořákem nebo Jiřím Krampolem. Jednu z těch knížek můžete vyhrát. Celý červen takhle soutěžíme a v pátek navíc dáváme ještě digitální rádio.
1: Humoriáda.

0: Začínáme naplno vysílat Humoriádu dnes s Libuší Švarmovou. Co si vybereš, Libuško, ze seznamu?
1: Já bych dala Pavla Trávnička, jmenuje se to Nevěrník, to já nevím, ale je to z kabaretu U dobré pohody s Dagmar Veškrnovou, kterou já už znám spíš jako Dášu Havlovou.
0: Ano, tak. Ano, tak prostě dvě dámy, jeden pán, manžel, manželka a milenka na jednom gauči v podstatě.
2: Vůbec nic si z toho nedělejte, Katým... Promiňte, Blaničko, já jsem Katinka.
3: Katinka.
2: Aha, Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí. Než ho jim našli. Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
4: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
2: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok, miláčku.
5: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
2: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
4: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
2: No, Ludva, no.
4: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
2: Můj Ludva. No,
4: mě chceš vyprovokovat? Moment,
2: vyprovokovat,
4: buchty, prosím, ty jsi přivezla buchty, a takový buchty peče jenom teta Anča.
2: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
5: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
2: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
5: No, já se sem vrátím, ale můj jeho nikdy.
4: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov, já ho...
5: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane, jeden prolhaneček.
2: A žádný násilnost.
5: No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i...
2: Na buchty?
0: Manželka Dáša, tedy Veškrnová, dnes Havlová, Milenka Jana Paulová a mezi tím vším Pavel Trávníček. Libuška, se skoro bojím zeptat, ale zeptám se, třeba z toho bude nějaké zajímavé povídání, co ty a Nevěra?
1: No, mě právě jednou, jak jsou furt ty rozhovory, tak se mě někdo ptal, jestli bych svému muži eventuálně odpustila Nevěru. A zajímavé je, že já jsem to řekla správně, já jsem řekla, že bych mu ji odpustila, protože když ho miluju a jsme spolu, já nevím, přes 40 let, tak nevím proč, bych mu odpustila. A druhý den vyšel bulvár a tam bylo napsáno, Švormová odpustila svému muži Nevěru. Jak stačilo vynechat to jedno slovíčko, takže si každý říkal, ježišmarja, co on jako udělali.
0: A hned všichni volali a zjišťovali, ne, a litovali a utěšovali. No, by... Taky takovouhle zkušenost tedy máš s bulvárními médii a s těmi tištěnými tedy, že takhle se ozvou. Ty jsi naznačila, že Dášu tehdy Veškrnovou, dnes Havlovou, znáš hlavně jako Havlovou. Potkali jste se v divadle asi na Vinohradech.
1: No, potkali jsme se, nehráli jsme spolu teda, ale často jsme se tam vídali a tak jsem ji měla i potom, jsem ji viděla v některých inscenacích, ve kterých hrála, a tak jsem ji měla ráda jako herečku.
0: Mimochodem, jak se teď díváš na to, že Vinohradské divadlo čeká rekonstrukce, bude se stěhovat, bude hrát v náhradních prostorech. Teď vlastně na konci června čeká to poslední představení v té staré budově, ještě postaru před rekonstrukcí.
1: No, to si vůbec nedovedu. Já jsem tam hrála teda naposled asi 7 let v Pygmalionu a tam stěžejní roli hrály právě ty nádherný tahy, které bohužel v tom Radiopaláci nejsou. Tak to bude asi trošku hold jiný, no, tak co může v Radiopaláci nejsou. Není to, co je v divadlech, že jo? Že
0: vysoké provaziště.
1: Vysoké provaziště a tam to jede nahoru. Jde to dolů a je to hned změna okamžitě prostoru a všeho, tak jsem zvědavá, no tak oni tam jsou, tak byli tak skvělí vždycky technikáři na Vinohradech. Já jsem je obdivovala teda, protože oni se dokázali ze všem jako vyrovnat, tak asi se budou muset vyrovnat i s tím. Už jenom ten střídavý repertoár je strašný. Většinou v Evropě a všude v divadlech se hraje třeba 14 dní jeden kus, kdežto tady se hraje každý den něco něco jiného, tak to je pro tu techniku strašný záhul. Teda to. Oni ještě, když my už jsme skončili, byl aplaus a my jsme šli domů, tak oni teprve je volali, technika na scénu, bourat. No,
0: tak, tak jim to snad půjde potom o něco lépe s moderní technikou, pak ve zrekonstruovaném divadle. Libuše Švormová je naším dnešním hostem Humoriády, vybrala si Pavla Trávnička, mimochodem můžeme s ním pokračovat jeho povídání a vzpomínky humorné na babičku, anebo gratulace zelenáčům uslyšíte z úst Jaroslava Štercla, třeba Antonína Pokorného. To nabízím já proti, varianta B. Vy si vybíráte, jako vždycky, je to telefon do studia 731 800 900, je to SMS-kové číslo 90 01 04, posílejte humor mezera A nebo B a my budeme vaše hlasy sčítat v pořadu Humoriáda.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Humoriáda, pokračujeme s Libuškou Švormovou, nabíráme hlasy, jak se taky dá říct. Po telefonu 731 800 900 se můžete odstnout ve vysílání a vybrat si z ukázek nabízených. Buď ta s Pavlem Trávničkem, Vzpomínky na babičku, nebo Jaroslav Štercl, Gratulace zelenáčům. Tak telefonní číslo můžete použít, anebo taky SMSky na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B. Kdo nám volá? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý odpoledne. Andrej Zemník vás zdraví, Patrikovi a paní Šoro, a chtěl bych pokračování.
3: No, s Pavlem Trávničkem, tak děkujeme za to a jdeme za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím.
3: Poprosím stišit rádio, dělá to tohle neplechu, já to zatím stáhnu. Šáhnu. Ještě ne, tak pojďte.
5: No dobrý. Já zdravím Libušku, protože ona, já nevím, jestli bude mít svátek, nebo za chvíli, nebo jak už to bylo, ale...
6: Něco budu. S nějakou Amálií se dělím.
3: Dneska je Milana.
5: Ne, to já si myslím, že ale nějaký den zpátky.
6: V červenci, no.
5: Příště, a takže jako...
3: A co vybíráte? Úplně. To je důležité říct. Ačko nebo Bčko?
5: Já bych chtěl asi Štercla, to je jedno, to jako...
3: Dobře, tak zapisujeme Jardu Štercla, bod pro něj a ještě někdo. Dobrý den po telefonu.
7: Tady Roma Mysovec, Vysoký Potriku, já ji zdravím paní hostů.
3: Ano.
6: Paní Švormovou, ano.
7: A Patriku, děkuji. Je tady strašně horko.
3: Bude ještě hůř. Musíme to přežít, vydržme to a třeba nás rozptýlí teď Pavel Trávníček, Vzpomínky na babičku, protože tahle ukázka to u vás v prvním souboji vyhrála.
8: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci, jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, tak to je jenom na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu, sedneme do té restaurace, že jo, a ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla, zase já ne, že jo. Tak on dal mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je vostu, na všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa, sem budeme chodit.
3: Pavel Trávníček a jeho babička. Libuško, co tvoje babička?
6: Já jsem měla dvě babičky, ani bohužel jednoho dědečka, to už umřeli, ale babičky jsem měla obě z obou stran a ta ze strany tatínka, to byla velmi nobl dáma, protože byla v Nymburce a její manžel byl vrchní rada na železnici a my jsme, když jsme babičce psali třeba k svátku nebo k Vánocům, tak jsme museli napsat jméno a vdova po vrchním radovi. To bylo jako její téměř zaměstnání.
3: Ano, no tak to byly vážené funkce v té době, kdo byl na železnici, u pošty, nebo učetnictva, nebo učitel, to byla vážená, pan lékárník taky třeba taky, ještě. Ano. Já si pamatuju, že mě babička také kdysi do ciziny, když jsme žili s rodiči část mého dětství v cizině, tak poslala dopis a že máme odpovědět také naší příbuzné a tam byl předepsaný dopis, ta obálka, dopisnice a na tom bylo velevážený pán Emil Konvička, ředitel gymnázia toho času ve výslužbě.
6: No to je právě ono, že přece to tak bylo, měli jako povolání téměř. Vdova po vrchním radově.
3: Ano, ano, tak přesně. Vážení, teď soutěž přichází na řadu, protože jsme vyčerpali dvě ukázky s Palem Tráničkem. V této čase nebudete hlasovat, tady budete bojovat o knížku, jednu z pěti. Jednou z těch pěti knížek jsou i děkovačky Libuše Švormové, ta naše poslední knížka z edice Humoriády. Ale třeba to je taky ve hře titul Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Vylomeniny Jiřího Krampula, Kulišárny Josefa Dvořáka nebo Klukoviny Uršuly Klukové. Odpovídá ten, kdo se dovolá za chvíli, až otevřu linku 731 800 900 jako první a dostane otázku, která se týká dnes hosta. Tak otevírám telefonní linku. Jako vždycky velmi rychlé. Kdo nás přepadá v éteru a ve studiu? Dobrý den.
9: Dobrý den. No tak to je šok, protože já jsem vzala mobil, jednou to zazvonila a vy jste mi to vzal.
3: No jo.
9: Takže mě to teď překvapilo. Tak to je krásný.
3: Kdo se dovolal? Vaše jméno?
9: Antonie Střerová.
3: Antonie, jak nás dlouho posloucháte Humoriádu, Antonie?
9: Ježišmarja, to je druhý, já nevím jak dlouho, možná od začátku, ale skoro každý den.
3: To je dobře. Tohle ještě nebyla soutěžní otázka.
9: Já vím a teď nevím, jestli budu vědět.
3: Já myslím, že jo, jestli dobře posloucháte a jste takhle pravidelnou posluchačkou, vědět budete. Ptám se, kam se Libuše Švormová zhruba před 2 lety přestěhovala z Prahy. Za A do Berouna nebo za B do Brna?
9: Do Berouna.
3: Libuško?
6: Ano, potvrzuju.
3: Je to tak? No tak bylo to jednoduché, ne? Nebolelo to?
9: Ano, ne, nebolelo.
3: Tak a teď přemýšlejte, a ne moc dlouho, co si vyberete za knížku?
9: No, jestli můžu, tak na děnku.
3: Radovánky, dobře. Tak pošleme s podpisem a ještě nám zůstaňte na tom telefonu, ať víme taky kam, ať nadepíšeme i vám tu správnou adresu, když jsme tady o nich mluvili před malou chvílí. A poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a hlavně v pátek, už zítra, protože se bude hrát ještě o digitální rádio, budeme z těch všech výherců losovat ve hře jste i vy. Mm-hmm. Tak držím palce a ještě jednou velká gratulace. Ať se daří, mějte se pěkně.
6: Naslyšenou Toničko.
3: My taky a děkujeme. Poslouchejte dál a vy ostatní nevyšte hlavy. Knížky se dají pořídit přes stránky humoriada.cz.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ještě jednou gratulace Toničce Antony z Přerova, která vyhrála tedy knížku a vybrala si Radovánky. Jenom připomínám, knížky vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, jsou stále ještě k dostání a ve hře tady u nás ve vysílání až do konce června. Máte tu šanci takhle bojovat a v pátek vždycky losujeme ještě digitální rádio, což je vlastně za dveřmi, to další losování zítra nás to čeká. Teď je a ve čtvrtek s námi Libuše Švormová. Co si vybereme jako ukázku další, Libuško?
2: Tak dáme, kdyby někdo nevěděl, ale jako moment, já se tady dívám. Bošek?
1: Pavel ano. Bošek, je
2: Pavel
1: tam.
2: Bošek, no je, a kdyby někdo nevěděl, jsou to odpovědi na silvestrovské otázky, tak to bude legrace.
3: Jaký je váš vztah k Big Beatu?
4: K Big Beatu můj vztah je vřelej, protože jsem před mnoha lety sám působil v Big Beatu vojenském, který se jmenoval Bodák 1 a v něm zpíval Karel Černoch a to byl zajímavý takový Big Beat. Po letech on ještě trval, protože se pořád obnovoval, že dokonce Šimek s Jirkou Grossmanem, když byli u téhož útvaru po mnoha letech, tak se stejným Big Beatem, ale s jiným osazením dělali. A za mě se ten Big Beat jmenoval The Smokes a za Šimka se jmenoval The Vojsko.
3: Zkráceně boj.
4: He Vojsko. A mně pořád nešlo do hlavy, proč to THE vojsko. A oni mě řekli, že je to útvar technicko-hospodářské evidence.
3: Tady je přímo specializovaná otázka. Chtěla bych být básnířkou, napadají mě totiž myšlenky, ale nedostává se mi rýmů. Co mám dělat?
4: No, já myslím, že to je výborný. Já znám spoustu básníků, kde tedy rýmy se dostavují, ale o myšlenku tedy nezavadíte to.
3: Proč nepíšete o rozkvetlé jabloni?
4: Já jsem někde čet, že lidé, kteří rádi jedí, jsou dobří. Tak si říkám, proč o rozkvetlé jabloni, když štrůdl je štrůdl, že?
3: A zvláště ten, který dělá vaše paní. Chtěl jsem mít sourozence, samotnému je mi smutno. Jak to mám zařídit?
4: No, já jsem se dozvěděl, že přijde doktor Plzák a nesnad, že by to zařídil na místě, ale řekne vám k tomu víc rozhodně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dramatik, organizátor, taky herec příležitostný Pavel Bošek jako součást jednoho silvestrovského pořadu odpovědi na otázky, co a jak tedy zařídit. Tam se mluvilo o básnicích. Ty jsi, Libuško, vždycky měla ráda básníky a
2: no,
1: recitace.
2: Já jsem vlastně na takovém recitování trošku začala vůbec svoji kariéru. No. Já jsem se naučila ráda naspamět spoustu básní, které jsem si říkala třeba doma, mě to těšilo. A takže vlastně potom nějaký profesor češtiny mě řekl, když to slyšel, že prý mám fotogenický hlas, tehdy řekl, a že bych teda se měla věnovat tomuhle povolání. Ale začala jsem opravdu s básničkama. Jsem měla ráda poezii a dodnes ji mám ráda a některý básně přímo miluju. A umím je naspaměť, takže Skácela třeba, takový to miluju, tyhle básníky.
1: Je dnes ještě příležitost takhle někde no, zaujmout něco přednést,
2: když někde
1: pobavit.
2: Přijdu do takový na tu besedu třeba se seniory, tak poznám podle toho, podle skladby a podle jejich reakcí, jestli by se jim tam nějaká malá básnička třeba od toho Skácela hodila. A řeknu ji a oni ku podivu ji velice dobře poslouchají a tleskají, protože třeba se s tím nikdy takhle jinak nesetkají. Tak to se mě někdy podaří tam takhle vetknout.
1: Máš to všechno v hlavě nebo doma i knížky k poezii?
2: No, dřív jsem měla, já teďka už tolik nečtu, protože mám potíže trochu s očima, ale jako ty básničky, které říkám, ty jsem dávno, dávno uměla naspaměť. No, protože mě to bavilo se je naučit.
1: Libuška Švormová, naším dnešním hostem v Humoriádě, vybrala silvestrovské odpovědi na otázky. Můžeme v nich pokračovat. Už Pavel Bošek naznačil, že záhy by mohl přijít Miroslav Plzák. Jestli přijde do vysílání, je na vás. Pokud mu chcete dát hlas, tak humor mezera a v SMS-kách, nebo prostě řekněte Ačko do telefonu. Nebo se rozmyslete, jestli nevěnujete ten svůj bod a hlas třeba Karlu Šípovi, Jaroslavu Uhlířovi a Luďku Sobotovi. Nabízím já proti scénku rozhovor se slavným diskžokejem. Vybíráte si tedy na telefonním čísle do studia mířícím 731 800 900 pro přímé volání, pro SMS-kaře je tu kombinace 90 011 04. Myslím, že víte všechno důležité, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já,

nikdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hocou spíší finajmout dál.

problém, ať se nahlucují spíší, ke najmou dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.

0: chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší ty najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Zavysílejte si s námi tu dnešní humoriádu a podělte se o své favority. Ačko, Bčko vybíráte na telefonu 731 800 900 a naslouchá a bude se mnou píše dnes ve studiu Libuše Švormová. Kdo tam je?
4: Aranka Plzeň.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, zdravím samozřejmě vás, Pavlíku, a zdravím paní Angeliku Markýzu Andělů a přála bych si šíta.
3: Dobře, píšeme jim bod té trojice, děkujeme za zavolání. Kdo další v této chvíli je připraven? Někdo?
5: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
6: Dobrý
5: ano.
6: den.
5: Pana redaktora i váženého hosta paní Švormovou. Chtěla bych Ačko.
3: Píšu Ačko.
6: Dáme.
3: Vy tam máte velký hluk, to se luxuje, nebo někdo jede na ulici? Ne, paní už pověsila, tak se nedozvíme. S kým si popovídáme teď?
7: Dobrý den, Božina ze Žadce, zdravím vás, Patriku, a milou paní Libušku Švormovou.
6: Dobrý den.
7: A byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den.
3: Dobře, ano. Děkujeme. Nezapomínejte, prosím, také stišit rádio, když se k nám dovoláte. Kdo tam je teď? Ozvěte se nám, prosím, prosím, ve spojení s námi jste. Telefon je přepojen, nikdo nemluví, tak dobře, půjdeme za někým dalším, kdo je rychlejší. Dobrý den.
8: Dobrý den, Brez Martina.
3: Ano.
8: Hlasujem za Bečko a paní Švormová, buďte veselá a zdravá. Prajem vám pohodový deň.
3: Děkujeme moc za to přání i pro Libušku. Už můžu říct, že to ve dvou třetinách hlasů vyhráli s převahou, asi bylo jich víc, Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř, Luděk Sobota, rozhovor se slavným diskjokejem.
9: Až do nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
10: V Lipníku nad Bečvou.
9: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte? Ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
11: Dolar.
9: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí. Jo, teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
11: Co Čech, to dolar.
9: Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas. Ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
11: Co Čech, to disc jockey.
9: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce.
6: Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
11: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
6: Ano.
11: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
6: No ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
12: Co?
6: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
12: No byl open.
6: Byl open.
12: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
6: Byl vlastně open, by se...
11: No, zeptám se jinak.
6: Ano.
11: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
6: Lehce jako.
12: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumějí.
6: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
12: Kde? Tady...
6: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
12: A kde vyrábíme lodě?
11: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
6: zvládá... Ano, raději
12: nám... Takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Kombinace tedy šípovského a sobotovského humoru v téhleté ukázce, kde je navíc ještě Jaroslav Ulíř, rozhovor se slavným diskžokejem. Jakou první desku třeba měla, nebo si pouštěla, pořídila si Libuška Švormová, takovou tu klasickou gramofonovou desku?
13: No, díky tomu, že můj otec byl veliký ctitel vážné hudby, takže moje vlastně většina desek byla vážná hudba, ale naše samozřejmě, Smetana, Dvořák. Já mám dodnes ty desky, já se jich nedokážu zbavit, dokonce jsme si kvůli tomu pořídili nové šasy, takzvané, aby jsme si je mohli pouštět, protože to byly krásné desky, a takže mám Beethovena a tyhle skladatele. Já nějak pop music nějak na deskách moc nemám, člověče. Mně to stačí v rádiu. Já mám celý den puštěný rádio, tak tam se popů dočkám dost.
3: Zpívala jsi i někdy?
13: No, bohužel jsem byla donucena někdy, my jsme hráli takovou hru, Rozmarný duch se to jmenovalo, s Irenkou Kačírkovou, která zpívala výborně, a strašili jsme Václava Vosku, že jsme byli jeho dvě zemřelé ženy, takže jsme ho chodili strašit v takových řízách jako, a já jsem tam teda tím pádem taky musela zaspívat. A vím, že to byl pro mě docela problém, protože já nejsem žádná zpěvačka. A dodnes si ale pamatuju, že jsem té Ireně zpívala: byla krásnější než já, štíhlejší než já, když ti vstříc šla po chodníku, byla kouzelnější než já. To se musela zpívat, si představ.
3: Dobrý. Mimochodem, vzpomínky na tyhle kolegy jsou i v té tvé knížce Děkovačky Libuše Švormové, tak kdo ji nemá, může si ji pořídit, když ji nevyhraje a nemá možnost si vybrat jako výhru. humoriada.cz, tam je to všechno k dostání. A teď je třeba vybrat poslední ukázku, ať uzavřeme dnešní příjemné setkání a povídání v Humoriádě. Bude to ještě to setkání se slavným diskžokejem, naším zástupcem Želízkem v ohni v cizí soutěži. A nebo když už to máme Libušku Švormovou, já navrhuju, že by to byl Láďa Županič a povídání o dabingu. Co říkáš, Libuško? Mm-hmm. Mohlo by být?
13: Může.
3: To je varianta
13: ráda.
3: B. Ačko, Bčko za slovem humor, posíláno v SMSce, anebo volejte přímo na číslo 731 800 900. Taková jsou pravidla a SMSkaři, číslo jenom připomenu, 90 011 04. Je to Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Váš oblíbený pořad Humoriáda pokračuje, vybíráme poslední ukázku, s kým se pobavíme, s Karlem Šípem, s Luďkem Sobotou, s Jaroslavem Uhlířem nebo s Ladislavem Županičem. Rozhodujete vy na telefonu, čekáme na vaše rozhodnutí s Libuší Švormovou. Kdo pak tam je?
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím. Prosím, já řeknu, co budu chtět, ale... Chtěla jsem se zeptat, vy prosím jako hosté jezdijou k vám do Brna, jako z Prahy do Brna, jezdijou k vám do studia, prosím?
1: Vysíláme z Prahy.
2: Z Prahy vysíláte, já jsem to nikdy nevěděla, vždycky říkám, musím se jedno v životě zeptat.
1: Ano, tak když se nezeptám, nevím, správně děláte.
2: Ano, a paní Švrmovo pozdravuji, je šikovná, je zdravá, hlava myslí, nohy chodí, prosím vás, jak se učíte ty texty, mručka, že chce být herečka, ale ona se nechce učit ty A4ky.
3: No
2: paměť.
3: To se musí učit, hlavně
2: no,
3: se musí
2: to
3: učit.
2: To nepůjde.
1: Vlastně se celý život bude učit, pokud
2: bude asi buď to zubařko nebo právničko, ale ona se to učí.
3: A tě radši zubařkou, těch je málo, herců je dost.
2: Herců je dost a obdivuju vás, jaká jste šikouka, jak vám všechno krásně klape.
3: Děkuju.
2: Moc závidím.
3: Děkuju.
2: Chtěla bych taky tak být.
1: Ať to klape i vám. A pro co jste se rozhodla, Ačko nebo Bčko?
2: Ačko, prosím, ano. Mějte se hezký a pěkný den. Naschledanou.
1: Díky. Vám taky, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, Kolína a prosím si Ačko a oba vás zdravím. Mějte
1: Děkuji.
4: Se krásně.
1: Vy taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se přidá?
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Patriku, zdravím vás i paní Švormovou a já bych hlasoval pro pana Županiče.
1: Dobře, píšu mu bod a už se nám to, řekl bych, i rýsuje, asi to nezmění už i další hlasy, které bychom nabrali. Zase se posouváme dál, asi zabralo to téma, dubbing, takže o dubbingu bude mluvit Ladislav Županič, náš bývalý kolega.
3: No to jsem
1: kolega.
3: Zvědavá.
6: Ahoj.
7: Vyzdravé.
6: Vy
7: tady šermoval, já jsem se něco vzpomněl. No. My jsme jednou točili v dubingu takový film, ne že by se v dubingu šermovalo, ale jako ty herci tam šermovali. A byla to nehorázná taková blbost španělská a jmenovala se to Dick Turpin, jo? Takové, ale bylo to romantický. Já jsem mluvil toho Dicka Turpina a toho mýho přítele mluvil Jirka Zahajský. A v tom filmu nám už bylo divný, že ty hoši, co to hrají, tak jsou takový velice štíhlí a mají vykrojený obočí a všichni mají růžové rtíky a tak. A jako jsme si říkali, no tak ono si to patří k tomu koloritu. A teď tam byl takový jako záběr, kdy oni spolu takhle jako šermujou, že jo, a já tam říkám, a takhle musíme naučit šermovat celé Španělsko, aby Španělé vyhnali Francouze ze své vlasti. A jak on se zakecal, tak zapomněl se vykryt a ono trefil do toho, do košile roztrhnuje, jo. A normální herec, že by udělal takový a jo, a najednou ten herec, co hrál toho Dicka Turpina, udělal takový a. A já jsem říkal, aha, a tak jsme říkali, tak uděláme smyčku pro střižnu, jo, to je taková ta, aby se střihač pobavil, když tam někam něco přijde. A namluvíme to takovým zvláštním jazykem, jak bych to řekl, no, jako je jidiš, tak je bizuš. A tak jsme se domluvili tajně, Vítě Olmer to nevěděl, to režíroval a teď, jako já tam přijímám, a celé Španělsko, ať povstane proti Francouzům, a tečlo. 3, 2, 1, klap, a já říkám najednou, říkám, on je pichr, říkám, Ježíši Kriste, ty jsi mě propích celýho, košilku jsi mi roztrh, a ten Zájský říká, já můžu píchat kam chci, čím chci. Bylo to... Jako obvykle tyhle kuňárničky, bylo velice perfektně synchronní, dokonce lepší, než... Pak jsme to natočili normálně, že jo, běželo to dál a pak byla v Olympiku předávka Brandovu a my jsme se tam občas chodili dívat na to, jak jsme to zvedli. A tak jsme tam jako se šel podívat a teď takhle sedím vedle mě ten Vítě Olmer a byla paní z toho Barandova, co si to objednala, jako na schvalování a teď jako ten dubbing opravdu dobrý a teď přichází to místo a on propíchne a říká, celé Španělsko musí povstát, on je píkne, Ježíši, ty

0: To jsem stuhnul a už to sešlo dál. A celé Španělsko povstane. Já říkám, Kriste, pane, on to si dělal perna, tak on se chtěl pobavit taky, tak tam ve střih, víš, tady tuhle tu svičku. A teď já říkám, Kriste, pane, co bude? A tak jsme si říkali, no nic nebude. Protože jsme jeli ten perna to tam jako vystříhne na zpátek. Říkám, my budeme dělat, jakože to tam není. A ta paní, já se nepomněl, jak se jmenuje, ona měla tík normálně, jo, takový vždycky, jo, tam se dělá a teď to skončilo. A my jdem za ní a suverně říká, dobrý dubbing, že jo? A ona říká, no, dobrý, ale vy jste se tam ničeho nevšimli a my jsme říkali, čeho? No, to mi šiši Kriste, teď, jak mu tam propít, ty hoši začali mluvit, no, já se to až stydím říct. Říká, já? A ten mi tě říká, teď mluvili normálně. Jak my se to pustíme znovu? Říká, teď najednou přijde to místo a najednou se znovu zvolá. Ježiši, ty jsi nepropil koši. A my jsme se šli takhle už smál, protože to bylo divné. A ta paní říká, vidíte to? Vidíte to? Já jsem opravdu magor, já to slyším znovu. Já to slyším znovu.
1: Díky. Humoriáda. Silvestrovský kufr, taky úžasný pořad, ze kterého bereme tuhle ukázku v režii Jana Bonaventury. Mimochodem, dramaturka a spolumoderátor tohoto pořadu bude zítra hostem naší humoriády, Aleš Ulm. Mm-hmm. Libuško, mm-hmm. To naše dnešní setkání v rozhlase skončilo.
2: No, dík, se zase uvidíme, ano, doufejme. Ano.
1: Vysíláme i přes prázdniny.
2: Přeju hezké léto a ne tak moc horké.
1: Ano, zvládněte to a nebo se osvěžte humoriádu každý všední den po 16. hodině. A nezapomeňte, že v červnu navíc to je ještě s výhrou pro některé z vás, kteří se dovoláte a vyhrajete knížku z naší edice Humoriádnické. A zítra budeme bojovat ještě o digitální rádio. Tak krásný den, jeho zbytek dnes a zítra se zase těším na slyšenou. Mějte se pěkně.

0: hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Eva Kostolanská se ujala funkce veřejné ochránkyně práv. Urny spisovatele Kundery a jeho ženy jsou ode dneška na ústředním hřbitově v Brně. Strážníci upozorňují na rizika spojená s necháváním dětí a zvířat v rozpálených autech. Zítra bude skoro jasno nebo i jasno s teplotami do 34 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská se stala veřejnou ochránkyní práv. Dnes složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD. Ve funkci nahradila Stanislava Křečka. Kostolanská řekla, že jednou z jejich priorit je i oblast duševního zdraví. Zároveň zkritizovala přesun této agendy z úřadu vlády pod ministerstva.
3: Jsem připravena po složení slibu požádat o schůzku jedné zmocněnkyně vlády, paní pro lidská práva, paní Tatianu Malou, ale případně i pana premiéra a dále se pobavit a nastavit funkčnost celého tohoto systému těch lidských práv agent, tak aby nám fungovaly, aby zajištěna ta nadrezortnost.
1: Ostatky Milana a Věry Kunderových jsou ode dneška uložené na brněnském ústředním hřbitově. Na poslední volné nejčestnější místo je uložili zástupci města a Moravské zemské knihovny. Spisovatel zemřel před 3 lety, jeho manželka o rok později. Žili v Paříži, ale přáli si být pochováni právě v Brně, kde prožili velkou část života. Teploty na jižní Moravě zítra překročí 30 stupňů Celsia. Brněnští strážníci kvůli tomu upozorňují řidiče, aby nenechávali v rozpálených autech děti nebo zvířata. Rizika popisuje mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
4: Lidé si někdy bohužel neuvědomují, že teplota ve vozidle narůstá především na přímém slunci velmi dramaticky. Někdy skutečně stačí o trochu teplejší den, třeba okolo 27 stupňů a ve vozidle už může být okolo 40 nebo 50 stupňů. Pro dítě, které nemá vyvinutou termoregulaci, to může mít fatální následky. Sport.
1: České fotbalisty čeká na mistrovství světa po porážce s Jižní Koreou druhý zápas proti Jihoafrické republice. I ta na úvod šampionátu prohrála, v Mexiku podlehla domácímu výběru. Reprezentační trenér Miroslav Koubek věří, že oproti utkání v Guadalacháře převede jeho tým lepší výkon.
5: Určitě chceme být nebezpečnější dopředu. Korejci nám to až tak tolik nedovolili, ale toto je jiný soupeř a věříme, že jsme schopni zlepšit držení míče, být kombinačně přesnější a dopracovat se k situacím, které budou pro soupeře nebezpečné a my budeme dostatečně efektivní.
1: Souboj národního týmu s Jihoafrickou republikou má výkop v 18 hodin našeho času.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte skoro jasno nebo i jasno, v průběhu dne polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Podrobnosti přidají za chvíli brněnští meteorologové.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 pozor u nehody na stém 94,5 kilometru ve směru na Vyškov a o kus dál na sjezdu exitu 201. V opačném směru počítejte s omezením na stém 85,5 kilometru. Stoupací pruh tam blokuje nepojízdné nákladní auto. Opatrně projíždějte i místem nehody u Královopolského nádraží v Brně, stejně jako na Velkomoravské ulici ve Starém městě. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Pěkné odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Dnes je čtvrtek 18. června 2026, jsou 4 minuty po 17. hodině a právě začíná Den v kraji. Pravidelný zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Ten zpravodajský nás čeká už po úvodní nestárnoucí písničce Ondřeje Čejky. Nebude chybět předpověď počasí s brněnskými meteorology ani pravidelná publicistická rubrika O čem se mluví se Zuzanou Kopuletou. To okolo 17:30 a ještě předtím se spojíme s naším redaktorem, protože, jak už zazněl ve zprávách, ostatky Milana a Věry Kunderových jsou ode dneška uložené na nejčestnějším místě brněnského ústředního hřbitova. Více si o tom řekneme před 17:30. Tak zůstaňte s námi, pohodový a inspirativní poslech přeje od mikrofonu Janis Moras.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Od řeky Mississippi jsme zpátky ve studiu Českého rozhlasu Brno. Posloucháte pravidelník Den v kraji, tedy pravidelný publicisticko-spravodajský přehled dnešního dne. No a s tím spravodajským už je teď připraven Pavel Chaloupka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Tak ještě jednou dobré odpoledne. Do Brna přijíždějí první fanoušci na víkendové mistrovství světa silničních motocyklů. Na Masarykově okruhu budou závody sledovat desítky tisíc lidí. Policie chystá rozsáhlá bezpečnostní i dopravní opatření. Břeclav má zájem o bývalé depo České pošty. Tamní zastupitelé schválili záměr areál odkoupit. Podle radnice by mohl v budoucnu sloužit jako nové zázemí pro technické služby. Česká pošta za něj požaduje zhruba 14 milionů korun. Město podle místostarosty Milana Klima z hnutí ANO zatím o nabízené ceně nerozhodlo.
3: Budeme zpracovávat znalecký posudek a na základě toho znaleckého posudku budeme jednat s poštou o ceně toho pozemku.
2: Základní škola Bednářova v brněnských Horních Heršpicích získá novou přístavbu. Zvýší se tím její kapacita ze 300 míst na 450. Podle starosty městské části Brno-Jih Davida Grunda z ODS by se sestavbou za zhruba 100 milionů korun mělo začít do 2 let. Slavkov u Brna vrátí na sídliště většinu sběrných míst na tříděný odpad. Ta měla původně z města úplně zmizet potom, co tam začal fungovat nový systém svozu tříděného odpadu přímo od domů. Nefunkční změny uznal nezávislý starosta Michal Boudný.
4: Přiznávám, byla to chyba, takže jsme byli donuceni zanechat takzvaná v uvozovkách veřejná místa a ten svoz je potřeba udělat častěji.
2: Mariánský sloup na Masarykově náměstí ve Znojmě se dočká opravy. Město na druhý pokus vybralo firmu, která ho opraví. Restaurátoři začnou pracovat v nejbližších dnech. Předchozí zadání zakázky loni na doporučení odborníků přepracovala. Znojmo za restaurátorské práce zaplatí 8 milionů korun, tedy polovinu toho, s čím původně počítalo. A více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistránského je ode dneška k vidění v kryptě katedrály svatých Petra a Pavla v Brně. Italský kazatel a františkán, který město v 15. století několikrát navštívil, je jedním z patronů Brna.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme krátce před 17:15, čas na počasí s brněnskými meteorology. Spojili jsme se teď s Petrem Hruškou. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak vypadá to venku, že se nám léto hlásí v plné polní. Je to tak?
2: Ano, je to tak. A v této chvíli velmi teplé počasí. 26 až 30 stupňov Celzia. Najteplejšie v této chvíli Lednice. 30,6 stupňa. K tomu taká oblačná až polojasná obloha od severozápadu. Nám oblačnosť ubúda, takže menej mrakov aktuálne je v severnej časti kraja. No a fúka nám väčšinou slabý severozápadný alebo severný vietor.
1: Takže teploty atakují třicítky, někde ji lehce překročili, tedy tu třicítku. A jak to bude vypadat v noci? Vyspíme se, anebo nám bude horko?
2: Bude vyjasněné, obloha skoro jasná, obloha jasná, nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňov Celzia, takže už se zvyšují oproti predošlým nociam, ale ještě to bude horší cez víkend, no a větor slabý, premenlivý, alebo bude bez vetrie.
1: Jak to tedy bude vypadat zítra přes den po takové noci?
2: Zajtra slnečné počasie je zo začiatku skoro jasno alebo jasno, potom cez deň polojasno, bude sa vyskytovať drobná kupovitá oblačnosť a bude sa nám ďalej oteplovať. Zajtra už maxima by mali byť všade nad 30 stupňov, 31 až 34 stupňov Celzia. K tomu behom dňa postupne mierny juhovýchodný vietor.
1: Tak děkujeme za nejčerstvější informace o počasí. To byl brněnský meteorolog Petr Hruška. Díky a naslyšenou.
2: Příjemný den prajem, naslyšenou.
1: Já už k tomu jen přidám, že biozátěž bude tedy i vlivem těch vysokých teplot zítra na stupni číslo 3, tedy vysoká zátěž. Budeme si opět muset dávat pozor a velmi, velmi pečlivě pít dostatečně. No a sluníčko nám zítra vyjde minutu po 4:45, tedy vlastně chvíli předtím, než se společně zítra ráno uslyšíme. Ale teď posloucháte odpolední zpravodajsko-publicistický pravidelný přehled dne, den na Moravě. No a čeká nás také samozřejmě muzika, písničky, které nestárnou. Už teď Ilona Čáková.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 17 hodin a 18 minut. Ostatky Milana a Věry Kunderových jsou ode dneška uložené na nejčestnějším místě brněnského ústředního hřbitova. Vrátíme se k tomu za okamžik.
1: Přátelé, už se nám blíží 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. A já vás chci srdečně pozvat mimo jiné k poslechu nedělního hudebního pořadu s názvem Škola základ života. Odkáže na jedinečnou práci našich základních uměleckých škol. V neděli 28. června od 10:30 dopoledne si poslechněte živě výkony nejlepších dětských a mládežnických muzik z celé republiky. A to, že jsou nejlepší, je prosím faktem, protože půjde o vítěze celorepublikové postupové soutěže žáků ZUŠ, jejíž finále se uskutečnilo v loni v Mikulově. K poslechu srdečně zve Jaroslav Knajzl.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písmo.

0: Tak to byl Eric Clapton, Tears in Heaven. A 6 minut před půl šestou je s vámi Český rozhlas Brno. Posloucháte pravidelný zpravodajsko-publicistický souhrn Dne, den na Moravě. Čestný kruh na ústředním hřbitově v Brně je ode dneška plný. Zástupci města a Moravské zemské knihovny na poslední volné místo nejčestnějšího pohřebiště ve městě uložili ostatky Milana a Věry Kunderových. Spisovatel zemřel před 3 lety, jeho manželka o rok později. Žili v Paříži, ale přáli si být pochováni právě v Kunderově rodném Brně. Na ústředním hřbitově je teď reportér Tomáš Kremr. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Urny s ostatky manželů Kunderových se na čestném pohřebišti uložené teprve pár hodin, tedy krátce. Toho pohřbu se zúčastnilo jenom pár lidí a byl tajný, jak si Kunderovi přáli. Nechtěli žádnou velkou slávu za přítomnosti médií, proto tu dnešní pietu ani nechce nikdo příliš nějak komentovat. Ani třeba ředitel Moravské zemské knihovny a taky Kunderových rodinný přítel Tomáš Kubíček, který se o odkaz manželů i o jejich pozůstalost stará, a to například formou knihovny Milana Kundery, která je součástí té Moravské zemské, kde ostatně byly doteď urny obou manželů uložené. Právě od Moravské zemské knihovny je i věnovaná jedna z kytic, která tady leží před hrobem. Je tady ale položená i kytice od zástupců města Brna, od rodiny Uhdejových z vydavatelství Atlantis, které vydávalo Kunderovy knížky, ale je tu i kytice se stuhou od francouzského prezidenta a jeho první dámy.
0: Tomáši, jak hrob Kunderových vypadá?
1: Jeho podoba vzešla z architektonické soutěže, ve které loni vyhrál rakouský architekt Johannes Pár, a ten se inspiroval Kunderovými knihami, protože sám chtěl, ať je to dílo plné protikladů, lehké i těžké, vážné, ale i vnímané s nadsázkou. Je to vlastně celkem jednoduchá betonová deska, která leží horizontálně, ovšem jakoby levitovala nějakých 15 nebo 20 cm nad zemí, takže pod tu desku lze třeba vstrčit dlaň. Dalším protikladem navíc je, že ten náhrobek teď leží na místě, kde byl dřív pohřbený československý komunistický politik Emanuel Barša. Jeho ostatky jsou ale z tohoto čestného místa dávno přemístěné poté, co historici zjistili, že se podílel na odsouzení 2 lidí ke smrti v takzvaných babických procesech v 50. letech minulého století. A pokud je to někomu povědomé z těch, řekněme, poslední týdnů, tak připomenu, že v těchto procesech zemřeli i 2 nedávno blahořečení kněží Jan Bula a Václav Drbola. Tohle čestné místo po Emanuelu Baršovi bylo tedy dlouho prázdné a teprve teď jsou v něm pozůstatky Kunderových a čestný kruh brněnského ústředního hřbitova je tak plný.
0: To byl Tomáš Kremr přímo z ústředního hřbitova, kde dnes uložili ostatky manželů Milana a Věry Kunderových. Tomáši, děkujeme. Někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Blízko Little Big Hornu jsme se odstli s Greenhorny a Michalem Tučným. Máme přesně 17:30 a v rámci Dne v kraji je čas na pravidelnou publicistickou rubriku se Zuzanou Kopuletou O čem se mluví.
1: O čem se mluví?
2: Po půl století by Česko mohlo mít aktuální obraz o stavu nářečí v republice. A to díky projektu Atlas českého jazyka 2027, celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech. Ten se zaměřuje na sběr dat od lidí, ale samozřejmě nejen to, i na jejich vyhodnocení. Probíhá online i sběrem nářečních slov v terénu a nedávno si připsal rekord. Na začátku května databáze online dotazníku dosáhla 1 000 000 odpovědí. O čem tato čísla vypovídají, proč je důležité nářeční bohatství zkoumat a uchovávat, jak je to náročné a spoustu dalších otázek chci položit bohemistce a dialektoložce Martině Jirajnové z Ústavu pro jazyk Český akademie věd České republiky. Dobrý den, já vás tady vítám.
3: Dobrý den.
2: Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno zdraví a nerušený poslech přeje Zuzana Kopuletá.
1: Český rozhlas Brno. O čem se mluví?
2: Paní doktorko, výstupem toho projektu by měl být v roce 2027 Atlas českého jazyka. Znamená to, že takto velký výzkum nářečí se nekonal celého půl století a proč?
3: Poslední velký celouzemní nářeční výzkum se konal na přelomu 60. a 70. let minulého století, takže už je to vlastně víc než 50 let. Během té doby naši předchůdci a my jsme samozřejmě nářeční výzkumy dělali, ale nebyly to takovéto výzkumy, které by pojaly celou naši republiku. Byly to výzkumy regionální, ale teď máme po tak dlouhé době nový celouzemní výzkum. Proč to tak je? Jednak se musel zpracovat materiál z toho předcházejícího celouzemního nářečního výzkumu a výsledkem toho je Český jazykový atlas, který je dostupný nejenom v knižní podobě, ale je dostupný i na internetu, na stránkách Ústavu pro jazyk český. A tady tento atlas je 6-dílný, 5 svazků, obsahuje mapy s komentáři, je tam téměř 1600 map s komentáři a ten 6. svazek nazvaný dodatky obsahuje doplňující informace, dotazníky, nářeční ukázky a rejstřík všech slov, které jsou v těch předcházejících svazcích a tak dále. A vlastně příprava toho atlasu, vytvoření celé koncepce a jeho vydávání bylo zakončeno v roce 2011, kdy vyšel ten poslední svazek dodatky. Pak jsme začali pracovat na slovníku nářečí českého jazyka a před vlastně 3 lety se nám podařilo získat u Ministerstva kultury projekt a to je právě ten projekt, o kterém vy jste mluvila na začátku, v rámci kterého my děláme teď nový celouzemní výzkum.
2: Když přejdu hned k té praktické části, vlastně lidem dáváte určitá slova a chcete vědět, jak u nich regionálně se to říká, je to tak?
3: Spolu s kolegy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jsme vytvořili aplikaci, kterou máme v tabletech. Máme tam obrázky ke každé té položce a těm respondentům v terénu ty obrázky ukazujeme, máme k tomu doplňující otázky a oni nám přesně tak, jak vy jste říkala, říkají nám ta svoje slova. To znamená, ukážeme obrázek vařečky a oni nám řeknou, jestli je to pro ně měchačka, vařečka, vařecha, vařejka, vařéka a podobně. A vlastně podobný dotazník nám běží online, tak jak jste říkala na začátku, že sbíráme ten materiál i pomocí online dotazníku, tak tam jsou okruhy po 10 otázkách, po 10 obrázcích a lidé nám tam mohou takto doplňovat ta svoje nářeční, ta svoje regionální slova.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: Otázky týkající se nářečí a jejich zkoumání dnes kladu bohemistce a dialektoložce Martině Irajnové z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Ta nářečí vnímáme jako něco, co souvisí s minulostí. Jak se to promítá právě do těch nářečí? Zanikají ta slova, proměňují se? A mám ještě jednu doplňující otázku. Dřív vlastně byly ty komunity, ať už byly větší, menší, ale byly uzavřené, něčím oddělené od toho okolního světa. A proto se tam vytvářel jejich vlastní jazyk, možná to teď neříkám lingvisticky úplně správně. Dnes se všichni jezdíme všude, přejíždíme, převážíme sebou i ty slova, i tu naši mluvu. Znamená to, že ta nářečí se promíchávají.
3: Proměňují se, ano, proměňují se. A samozřejmě se to promíchává v tom smyslu, že třeba někdo, teď řeknu, z Uherského Hradiště začne pracovat v Brně. Tak už je tam posun, protože Uherské Hradiště máme východomoravská nářečí, Brno, oblast středomoravských nářečí, nebo někdo z Moravy jde pracovat do Čech, do Prahy a obráceně. Takže samozřejmě tady tento pohyb tam je a to je právě to, proč my potřebujeme třeba v tom online dotazníku, aby nám respondenti uvedli právě tady tyto údaje. Odkud pocházejí, kde teď bydlí, abychom se na ten materiál mohli podívat, když najednou zjistíme, že třeba Oharek, moravský Oharek, se nám objeví někde v Čechách a podíváme se a zjistíme, aha, ten respondent pochází z té východomoravské oblasti nebo z oblasti, kde je to slovo Oharek běžné, anebo třeba odtud pocházela maminka a ten člověk si to nese z té rodiny. Takže to je pro nás důležité, takže takto k tomu dochází, k tomu promíchávání, jak vy říkáte. Samozřejmě další vliv, který tam je, to je vliv spisovného jazyka, protože všichni jsme pod vlivem spisovného jazyka, chodíme do školy, jsme vedeni k tomu, abychom třeba v té škole mluvili spisovně, abychom mluvili spisovně ve své profesi. To pro nás má vliv i v tom každodenním běžném vyjadřování. Takže samozřejmě i tím se projevuje ten vliv do toho našeho nářečí. Ale máme respondenty v terénu, za kterými my jezdíme, protože jezdíme za tou nejstarší generací a mnozí z nich jsou stále ti, řekněme, takoví ti rizí respondenti, když to řeknu v uvozovkách, protože se narodili v nějaké lokalitě nebo dejme tomu tam žijí od narození, pocházejí odtud rodiče a oni tam žijí celý život. Takže tam my za takovými respondenty jezdíme do toho terénu. Ale samozřejmě nás zajímá ten materiál od všech. I od těch, kteří nám přispívají do toho online dotazníku, kteří se stěhují.
2: Plyne z toho, co jste teď řekla, že víc nářečí používá ta starší generace, nemýlím se.
3: Většinou to tak je, většinou se nám to tak potvrzuje, ale není to pravidlo, protože mám třeba studentku, která teď u mě psala bakalářskou práci, která pochází z Jablunkovska a jak ona sama říkala, tak ona doma se svojí rodinou je zvyklá mluvit jejich místním nářečím. Takže jsou i mladí, kteří to nářečí používají. Záleží na té rodině, jak je zvyklá komunikovat a co v té své každodenní soukromé komunikaci používá.
1: Český rozhlas Brno. O čem se mluví se Zuzanou Kopuletou a jejím hostem.
2: Hostem ve studiu Českého rozhlasu Brno je dnes Martina Irajnová z Ústavu pro jazyk český a bavíme se o nářečích. Určitě ne všechna slova, která vám lidé řeknou nebo napíší, jsou vyloženě nářeční. Co definuje nářečí? Jak to rozlišujete?
3: Když se podíváme na definici toho tradičního teritoriálního dialektu, tak to jsme v té odborné terminologii, tak už to tam slyšíme. Je tam něco toho tradičního, to, co, dejme tomu, už je tady delší dobu. Je to teritoriální, to znamená, je to spojené s nějakým tím regionem, s nějakou oblastí, s nějakou lokalitou. A potom, co už jsem říkala, tak je to to, co používáme v té každodenní soukromé komunikaci, spontánní, není to nic připraveného. A samozřejmě, že se to potom nějakým způsobem ovlivňuje, proměňuje právě vlivem toho, že se stěhujeme, že studujeme někde jinde mimo tu naši lokalitu, pracujeme a že jsme pod vlivem toho spisovného jazyka.
2: Já se ptám z toho důvodu, že my vysíláme v Českém rozhlase Brno rubriku, kterou nazýváme Jak se u nás mluví. A samozřejmě tam se nám vyjadřují naši respondenti, co se u nich doma používalo, jak mluvili. No a velmi často já osobně mám podezření, že je to třeba něco, co se používá jenom v rámci té rodiny, že to není v pravém slova smyslu nářečí. Tak proto se ptám, jak to nářečí vlastně definujete, jak to odlišíte od toho, co je ve zvyku říkat jenom v určité rodině.
3: To jsou potom výrazy, právě jak vy říkáte, jsou to výrazy, které jsou spojené s nějakým tím idiolektem, zase v odborné mluvě, to znamená s tím, co třeba člověk sám konkrétně používá, nebo doopravdy ta rodina může mít nějakou svoji obměnu slova. Ale většinou ta slova, na která my se ptáme, tak jsou užívaná třeba v té komunitě, to znamená potvrdí nám to doopravdy respondenti, třeba 3-4 respondenti z té dané lokality nebo z toho daného regionu. Dost často na to, co my se ptáme, tak se nám mnohdy shoduje právě s tím, co se vyskoumalo před těmi 50 lety. A samozřejmě jsou potom slova pro, řekněme, novější reálie, které se dříve neskoumaly. Já jsem si připravila výrazy třeba pro ořezávátko, které se používá, a my teď zjišťujeme v rámci toho výzkumu jak terénního, tak v toho výzkumu online, jaké výrazy se používají a potom z toho s kolegy geoinformatiky budeme dělat mapy a zjistíme, jestli je tam právě nějaké to regionální zakotvení těch výrazů, ať zatím se nám to jeví, že ano. Výrazy jako ořezávátko, což není zas až taková obměna, ale máme řezátko, máme strouhátko. A to strouhátko může mít regionální obměny. Strouhátko, středomoravské, strouhátko, východomoravské, strouhátko, s tím krátkým u, pravděpodobně slezské. Našla jsem také zastruhovátko, ostruhovátko a také krouhátko.
2: Jak to vidíte do budoucna s nářečími?
3: Určitě se promění, určitě některé další výrazy, řekněme, upadnou v zapomnění, zůstanou v našem archivu, ale proto děláme tady takovýto výzkum, aby alespoň v tom archivu zůstala zachována. A já doufám, já jsem optimista a doufám, že nějaké ty regionální rozdíly, ty výrazy, že zůstanou. A na čem to závisí? Na nás, jestli ta slova budeme používat, jestli budeme používat a říkat těm dětem, těm vnoučatům, že si vezmeme měchačku na to míchání, jestli si vezmeme ten šufánek, žufánek a podobně, a jestli jim ta slova budeme předávat.
2: Plyne mi z toho rada, nemusíme vždycky mluvit spisovně.
3: Přesně tak.
2: Hostem Českého rozhlasu Brno dnes byla Martina Irajnová z Ústavu pro jazyk český Akademie věd, která se zabývá zkoumáním nářečí a v současné době pracuje na Atlasu českého jazyka 2027. Já vám mnohokrát děkuji, že jste přišla, že jste nám řekla informace vážné i trošku nevážné, a budu se těšit někdy na slyšenou.
3: Děkuji za pozvání a nashledanou.
2: Od mikrofonu se loučí a hezký zbytek dne přeje Zuzana Kopuletá.
1: Český rozhlas Brno. O čem se mluví?

0: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás, váš Jan Kosík.
1: Verbuňk, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran.

0: To byl džínový kluk Hany Zagorové, posloucháte Český rozhlas Brno a stále posloucháte Den v kraji, tedy pravidelný zpravodajsko-publicistický souhrn dne a je teď na programu Černá kronika, jedna z našich pravidelných rubrik. Ke kuriozními odhalení hledaných osob ve středu ráno nevědomky přispěla žena uklízející chodby bytového domu v Brně Novém Lískovci. V 7. poschodí jí při vytírání překáželi dva muži, kteří spali na zemi a působili na něj zanedbaně. Operační středisko městské policie jí proto poslalo na pomoc místní hlídku a ta dvojici kontaktovala. Ukázalo se, že ani jednomu z chlapců ještě nebylo 18 let a oba byli celostátně hledaní. Strážníci je proto vyprovodili před dům a převezli je na policejní služebnu. Zlínská pobočka brněnského krajského soudu dnes otevřela únorový případ požáru stavební buňky v Provodově. Zemřel při něm muž, který ji obýval. Podle obžaloby neštěstí způsobil 32-letý muž, který do buňky vhodil petardu. Za vraždu 45-letého známého, s nímž měl podle obžaloby spory, mu hrozí 12 až 20 let vězení. Obžalovaný prohlásil vinu, což znamená, že soud nemusí v případu provádět zevrubné dokazování. Oba aktéři neštěstí byli v době činu pod vlivem alkoholu. A jedna odlehčenější informace od jihomoravských hasičů. Ti ve středu společně s kolegy z Vysočiny pořádali 21. ročník společné krajské soutěže v požárním sportu. Bojovali v náročných disciplínách, jako je výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže, běh na 100 metrů s překážkami a požární útok. Zvítězil tým Střebíče. Druhé místo získali hasiči z Vlenska a třetí ti z Pelhřimova.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: A krátce před 18. hodinou je tu ještě přehled důležitých a zajímavých událostí spojených se zítřejším dnem, tedy pátkem 19. června 2026. V Brně začíná velká cena České republiky motocyklů, potrvá do neděle a nese sebou i dopravní omezení a změny. Zítra do úřadu ve svém brněnském sídle nastupuje nová ombudsmanka Eva Kostolanská. Iniciátoři zítra představí Jihomoravský institut mysli, který bude koordinovat, rozvíjet a podporovat systém péče o duševní zdraví v regionu. A v Brně se zítra odpoledne koná den malých knihomolů. Součástí bude v sídle vydavatelství Host křest dětské knížky Jsme jenom lidi s autorkami Magdou Gargulákovou a Štěpánkou Sekaninovou a ilustrátorkou Magdalenou Rutovou. Za chvíli jsou tu zprávy v 18 hodin s Pavlem Chaloupkou, poté Morava krásná zem a my se uslyšíme opět zítra ráno ve Verbuňkovém speciálu. Janis Moras se s vámi loučí a přeji pěkný a fotbalistům vítězný večer.
1: Český rozhlas Brno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 18 hodin.
4: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Brněnská základní škola Bednářova se dočká nové přístavby. Ambulantní specialisté a nemocnice se s pojišťovnami nedohodly na úhradách zdravotní péče. Maximální ceny paliv zítra znovu klesnou o desítky haléřů a zítra bude skoro jasno nebo i jasno s teplotami do 34 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Novou přístavbu získá základní škola Bednářova v brněnských Horních Heršpicích. Zvýší se tím její kapacita ze 300 míst na 450. Přístavba bude napojená na současnou školu, pojme 9 učeben, kabinety a 3 třídy pro školní družinu. Vzniknou také nové cesty, chodníky a parkoviště pro personál a obsluhu školy. Proč je tohle rozšíření nutné, objasňuje starosta městské části Brno-Jih David Grunc, ODS.
5: K nám se přistěhovává velký počet lidí. A my chceme být připraveni na to, aby ten rozvoj byl udržitelný. A to předpokládá základní vybavenost, včetně té občanské a školních kapacit.
3: Přístavba by podle Grunda měla stát zhruba 100 milionů korun. Stavět by se mělo začít do 2 let. Na úhradách ve zdravotnictví pro příští rok se dnes s pojišťovnami dohodla většina druhů péče. Neshoda je naopak u nemocnic, ambulantních specialistů a rentgenových pracovišť, informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Třeba ambulantní specialisté požadovali zhruba o 3% víc peněz než letos, a to zejména kvůli rostoucím nákladům na starší pacienty a lidi s komplikovanými onemocněními. Pokračuje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.
6: A úhrady v těch posledních letech nám tohle to nevykryly. To znamená, my tam máme pořád jakoby vnitřní dluh, který bychom rádi dorovnali. A to bez ohledu na to, že teď inflace relativně nízká, takže by se mohlo říct, že už je to jako je v pořádku. My nejsme v pořádku, protože pořád tam je ten vnitřní dluh.
3: Podle Jojka ale nehrozí omezení péče o tyto pacienty. U poskytovatelů, kteří se s pojišťovnami nedohodli, stanoví platby ministerstvo zdravotnictví v úhradové vyhlášce. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o další desítky haléřů. Nafta oproti dnešku zlevní o 51 haléřů na 37 korun a 4 haléře za litr. Litr benzínu pak řidiči natankují nejvýše za 40 korun a 52 haléře, o 32 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června.
4: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte skoro jasno nebo i jasno, v průběhu dne polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, proměnlivý, postupně mírný, jihovýchodní. Rozptylové podmínky budou ráno a večer většinou mírně nepříznivé, během dne pak přechodně dobré. Biozátěž na trojce, tedy vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 pozor na stém 77. kilometru. Pravý pruh ve směru na Prahu tam blokuje nepojízdné auto. V Brně počítejte s omezením po nehodě na nájezdu z Ostravské na ulici Otakara Ševčíka. Opatrně i v místě nehody na Svitavské ulici na okraji Blanska. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu také Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písně.

Pěkný podvečer, milí posluchači. Začíná druhá hodina pořadu Morava krásná zem. Vítejte. Moravanka pro nás hrála směs písniček Jana Slabáka a Františka Juráčka, ta naše kapela. Věřím, že vás příjemně naladila a rozproudila a pojďme si jenom připomenout, kdo dnes slaví svátek. V českém občanském kalendáři je Milan a na Slovensku slaví Vratislav. Ještě jednou vše nejlepší. Říká se, že květina potřebuje slunce a člověk lásku, aby se stal člověkem. Já ještě připomenu telefonní číslo 726465200. Budu se na vás velice těšit a teď už písnička Lanžhotety dědinečko, pánové Mordych Tesařík napsali tento valčík a bude nám hrát tu Faranka.

Tak přátelé, pojďme na e-mailovou poštu. Dnes slaví své narozeniny naše drahá manželka, maminka, babička a prababička, paní Erika Foltýnová ze Zdounek. K narozeninám jí přejeme vše nejlepší, pevné zdraví, spoustu životního elánu a mnoho krásných chvil. To jí přejí manžel Jaroslav a celá zbylá početná rodina. No a já tady mám další přání, ráda ho předám. Tak vidím, že už se dneska po třetí bude milé posluchačce Lidušce Balogové přát, ale pojďme tedy na toto přání. Dobrý den, přeji všem ve studiu. Dnešní den je narozeninový pro moji kamarádku paní Lidušku Balogovou. Z Kroměříže včera oslavila narozeniny Jiřinka Millerová z Brna. Do dalších let oběma přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a hojnost božího požehnání a těším se na brzké setkání. Z celého srdce přeje spolužačka a kamarádka Marie. Tak to jsme také předali. No a ještě tady jedno máme. Blahopřejeme Ladislavě a Milošovi Musilovým z Velkých Němčic k jejich 65. výročí jejich svatby. Přejeme jim hodně, hodně dalších společných let, hlavně spoustu zdraví a tak to přejí Marcela a Miloš s rodinami. Tak přidáme písničku Můj milý Šohajku, Jan Slabák a Tufaranka.

0: Tak tu faranka dozněla a pojďme tady na e-mailovou poštu. Milá babičko, táničko, Šajche Nostová ze Zborovic, k tvým krásným 60. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti, lásky a pohody v kruhu celé rodiny. A ti každý den přináší důvod k úsměvu, ať jsi stále obklopena těmi, kteří tě mají rádi. Velkou pusu posílají vnoučci Honzík, Maruška, Eliška a Viktorka. S láskou a přáním všeho nejlepšího tví synové Honza, Vojta a Michal s rodinami. Ale pro paní Táňu přišlo ještě jedno přání k jejímu krásnému jubileu, a to v tomto znění: ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří, ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost. Hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání ze srdce přejí rodiny Smetanova a Světinská. Takže předali jsme a hrajeme další písničku. Janušku, Janošíčku, Valašská Lidová, Jarmila Šuláková, a hrají Jan Rokita starší cymbál a Jan Rokita mladší taktéž na cymbál.
1: Český rozhlas Brno.

Jarmila Šuláková nám dospívala krásnou Janošku Janošičku, Valašskou Lidovou. No a pojďme dál předávat tady vaše přání. Mám tady přání pro pana Milana Sukupa z Lipiny. Milane, k dnešnímu svátku ti přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a ať se ti v životě daří na 100%. Ať máš kolem sebe jen skvělé lidi, užívaj si každý den plnými doušky a hlavně, ať máš spoustu důvodů k úsměvu, to ti z celého srdce přejí Petr a Mirka z Vizovic. No a ještě jedno přání dáme. Dnes je tomu přesně 60 let, co si řekli své ano a vykročili na společnou cestu životem manželé Danuše a Jiří Lajtkebovi z Nových Bránic. Tímto bychom jim chtěli poděkovat za lásku, péči a obětavost, kterou nás celá léta zahrnují. K jejich diamantové svatbě jim přejí všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti i do dalších společných let v kruhu svých nejbližších, synové Jiří a Marek a dcery Dana a Petra s rodinami. No a dáme další písničku. Tmavá noc, tmavá noc. Bude to polka a bude hrát Dambořanka.

0: Přátelé, a pojďme přivítat paní Marušku z Vysočiny. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Paní Květiško, já vás zdravím a také všechny posluchače. Děkujeme. Tohoto krásného pořadu. Prosím o pěknou písničku, co vy teda hrajete. Pro tyto oslavence 17. června měl narozeniny pan Jaromír Kozelek. 18. června, to je dnes, má narozeniny paní Maruška Smetáková z Výtonic. 21. června má narozeniny pan František Urbánek z Křepic. Takže všem třem přeji hodně zdraví, štěstí do dalších let. To přeje Maruška z Vysočiny. A zdravím moje tři bratříčky a jejich protějšky a celou rodinu do Telnice u Brna. Květinku a Viléma, Aničku a Jindřicha, Marušku a Mirka z Bánova a všechny známé kamarády, kamarádky. A vám ještě jedno všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
0: Tak děkuji pěkně.
1: Mějte se moc hezky a děkuji.
0: Ano, děkuji moc a ať se vám daří a pěkný čas děkuji. Přeji. Teď co budou krásné dny. Doufejme, no, že si to užijeme.
1: Až moc,
0: začnou rozkvétat lípy, bude to vonět. Já se těším na ten příští týden. Doufám, že to bude to teplo tak akorát, že jo?
1: Já si myslím, ano.
0: Ano.
1: Tak jo, takže se mějte moc hezky a moc děkuju.
0: Ano, také velice děkuji. Naschledanou, pěkný večer. Tak a máme tam ještě další telefon, tak já ho teď vezmu napřímo. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý večer, paní Květuško Navrátilová, tady je paní Zita z Jevíčka.
0: Ano, vítejte.
2: Já vám, paní Květuško, já vám v první řadě gratuluji, hodně štěstí, zdraví, boží požehnání k vašim nedělním narozeninkám.
0: Děkuji, děkuji vám. Jste milá, děkuji.
2: A taky František Urbánek,
0: ano,
2: má narozeniny s vámi,
0: ano,
2: takže jemu taky gratuluji, všechno nejlepší, hodně zdravíčka a hodně lásky. A Pavlínka Pelková má v pondělí narozeniny, tak Pavlínce také gratuluji k jejím narozeninám. A dnes má narozeniny paní Marie Smetáková, takže také jí gratuluji a posílám všem vám píseň,
0: ano,
2: i zvukovému mistru posílám píseň,
0: ano,
2: a všem vám přeju co nejvíce zdravíčka,
0: ano,
2: a božího požehnání.
0: Aby se to zdraví tak nějak uchovalo jakž tak co nejdéle, vidíte. Ano, abychom trošku to všechno zvládali. I vám přeji, paní Zito, abyste to všechno zvládala a hlavně nestrácejte prostě ten optimismus a takový ten jas, aby to prostě, to nás trošku drží a
2: ano,
0: dobrou mysl, ano, abyste měla dobrou mysl.
2: I vy, ať máte dobrou mysl.
0: Ano, děkuji, snažím se.
2: Opatruji se, protože to je opravdu nejdůležitější a hlavně, aby vám chodili nohy.
0: No, teď jste to trefila. Tak děkuji moc.
2: Mějte se všichni
0: a
2: krásně.
0: Přeji vám krásný podvečer. Naschledanou.
2: A zdravím Jarouška Wolfa.
0: Ano.
2: Toho nesmím, toho mého milého kamaráda. Na něj nesmím zapomenout.
0: Dobře. Tak
2: Jaroušku, měj se krásně.
0: Ano,
2: naschledanou.
0: Ano. Naschledanou. Tak a já tady mám ještě jedno přání, které ráda připojím. Prosíme o pozornost ve Velké nad Veličkou. Právě tam dnes slaví své krásné šestkové narozeniny paní Anička Čajková. Milá Aničko, přejeme ti pevné zdraví, kolečko ať dobře šlape, pak odpočni si na kanape a s přáteli nebo sama zaspívej si bez piána, moc dobře víš, jak srdíčka uzdraví a rozveselí písnička. Ráda si zaspíváš, s přáteli se pobavíš, žádnou legraci neskazíš. Sluníčko, ať přináší ti štěstí, větřík bolístky a šrámy odvane, když někdy dojdeš na rozcestí, ať zvolíš cestu, kde se ti nic nestane. Boží požehnání ať tě životem provází a nic ti neschází. To ti upřímně a z celého srdce přeje Hana a Slávek Suchovi a Český rozhlas Brno ti pošle krásnou písničku, u které si zaspíváš anebo zatancuješ, třeba zvládneš obojí. Děkujeme Českému rozhlasu Brno za pěkný pořad, který za ta desetiletí, co ho posloucháme, neubral na kráse ani aktuálnosti a stále se mu daří dělat svým posluchačům radost. A věřte, že poděkování je upřímné a s velkou radostí a vděčností sdělené. A my vám velice děkujeme a vážíme si těchto krásných a upřímných slov. Děkujeme ještě jednou. Takže která, že to bude písnička? Jak to tak bývá, když jsem taky mezi vámi, těmi oslavenci, tak si i zaspívám. Modré zvonky Vladimír Fefr neboli paní Marie Veselá otextovala. Bude to Valčík, zaspívá Jarka Kachyňová, já se připojím a bude hrát Moravěnka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A jsme zpět v pořadu Blaho, v pořadu Morava, krásná zem. A já chci přivítat paní Květu z Vilémova. Dobrý podvečer.
3: No já vám také všem přeju hezký podvečer v rozhlasi a také všem známým. Já bych dneska ráda popřála Milanům.
2: Ano.
3: A sice všem třem Milanům z Biskova Soufalovým, ať mají hodně zdravíčka, ať se těší z vnoučat, pravnoučat a od nejstaršího Milana až po toho třetího nejmladšího Milánka vám přeje hodně zdraví, Milánci, a ať se vám daří v životě a máte v rodinách jenom štěstí a ať všechno kvůli.
2: Ano.
3: Tak a ještě krom toho bych chtěla dodatečně popřát Toničkovi Čechovi z Podhostýnek.
2: Ano.
3: Hodně zdravíčka a jeho partnerce Věrušce a všetkým známým tam. Hodně zdravíčka a těšíme se zase ze všetkým a úplně nashledanou na setkání. Takže
2: výborně.
3: Děkuji vám, paní Květušku.
2: No ano, tak ať se vám
3: mějte
2: daří.
3: Mějte si také moc hezké.
2: Paní Květo, ano, nashledanou.
3: Děkuji za písničko, nashledanou.
2: Rádi, ano. A teď už paní Marie z Moravce, dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, zdravím vás a vaši kolegyni nebo kolegu, nevím, kdo tam je. A chtěla bych poslat tuto písničku vám k narozeninám nedělním. Přeji vám všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, zase zdravíčko, štěstí a pohodu, tomu všemu boží požehnání a hodně spokojenosti v rodině. To vám přeji já, Marie a Zdeně z Moravce a tuto písničku posíláme do Lanžota, do Měvnice, do Miroslavy a do Otnic. Oni ví komu. Ke krásnému večernímu posezení.
2: Ano,
4: děkujeme,
2: určitě.
4: Děkujeme, to jim přeji Marie a Zdeně z Moravce. Děkuji a zase někdy nashledanou.
2: Ano, a já vám, paní Marie, velice děkuji za přání, ať se vám daří a budu se těšit někdy
4: také
2: příště. Ano, nashledanou. Tak a já tady ještě připojím přání e-mailové, které tady mám. Hezké pozdravení posíláme vám, Květuško, i všem posluchačům. Prosíme o písničku, kterou bychom chtěli poslat se zpožděním do Němčic nad Hanou k sobotním jmeninám pro pana Antonína Ošťádala. Je to bývalý učitel a muzikant, tak věříme, že ho písnička potěší a udělá alespoň trochu radosti v samotě. Toníku, tak hlavně ti přejeme zdraví, aby tě moc nezlobilo a nožky tě líp nosily. Vše jen to dobré ti přejí Anička a Karel Štolfovi. No a v sobotu mají svátek Květušky, tak písničku posíláme do Blučiny Květě Strouhalové a také vám, Květuško, budete mít narozeniny, tak i vám oběma. Přejeme jen všechno nejlepší, především dobré zdraví a osobní spokojenost. Písnička pro potěšení, ať zaletí i ke všem našim přátelům a známým. Anička nebo manželé Štolfovi nám takto napsali. Takže děkuji moc, já opravdu velmi děkuji. Moc si toho vážím, je to moc milé od vás. Takže dáme písničku, přátelé. Když sa dvě srdéčka hněvají, pánové Procházka, Pernička a bude nám hrát Krumsíňanka.
0: Český rozhlas Brno.

přátelé, a máme tady také vzpomínku, máme tady přání, které přišlo, teda e-mail, který přišel. Dnes by měla narozeniny moje milá babička Oldřiška Marková. Vzpomínáme na tebe, babičko a prababičko. Všechno nejlepší k narozeninám posíláme do nebe. Děkuje paní Gerhátová. Tak to byla jedna vzpomínka, já tady mám ještě jednu. A dnes, 18. června, uplynulo 6 let, kdy nás opustil pan Josef Winter z Hodějic. Na manžela, tatínka, dědečka a pradědečka vzpomíná manželka Anna a synové Josef a Milan se svými rodinami z Hodějic a Křižanovic. Tak to byly vzpomínky, přátelé. No a já tady mám další přání, které ještě k tomu připojím. Tak, dobrý večer, dnes má svátek kamarád a muzikant pan Milan Bartoš z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přichází popřát celá rodina, muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. A ještě jedno přání tady mám. Dobrý večer, dnes má svátek kamarád a spolužák, pan Milan Adámek ze Strání Květné. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a kamarád Broněk s maminkou. Tak předali jsme a já tady budu hrát další písničku. Lidová, kdyby černé očenka, mistříňanka, a zaspívají nám Štěpánka Pavlušová a Dominika Pavlušová.

0: Tak vážení a milí, pojďme pokračovat ve vašich e-mailech. Mám tady e-mail od Broňka Uhra a já to tak trošičku shrnu, protože jich opravdu velké množství. Budeme vinšovat Milanu Zachodilovi z Hodonína, dále panu Milanu Milan Bída z Dolního Němčí slaví svůj svátek, no a také pan Milan Janča z Horního Němčí. Přejeme vám vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání a tak to přeje celá rodina a kamarád Broněk s maminkou. Tak předali jsme tato tři přání, no a pojďme přátelé, já tady mám ještě klub přátel, který před sebou a já bych ráda popřela k dnešnímu svátku panu Milanu Djuržo, pan Milan Djuržo slaví svůj svátek, pan Milan Dymák slaví svůj svátek ze Zlína a pan Milan Djuržo ze Starého Hrozenkova slaví svůj svátek. Tak to je tady jedna část, no a pojďme dále, neboť pan Milan Vaňura z Brna slaví také svůj svátek a je v tom klubu, našem klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Takže také jsme předali, no a pojďme dále. Máme tady i narozeniny. Paní Jaromíra Straková z Tišnova slaví své narozeniny a paní Marta Petříková z Brna Starého Lískovce. Takže předali jsme přání a co popřejeme? Popřejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, ať se vám daří, dobrou mysl, pěkné dny. Zkrátka a velmi jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. Takže na zdraví a živio, vážení a milí, dáme písničku Kobylský šohajku, Valčík, Martin Horák, Pavel Karlík a Straňanka.
1: Český rozhlas

Tak a jsou to mladšímu synovci Milanu Boleslavovi, jenž pracuje v Povodí Moravy jako počítačový specialista. Je vždy ochotný a pomůže mi s počítačovými problémy, nastavením kabelové televize a podobně. Dalším nositelem jména je bývalý kolega z Lachemy Brno a symptomu Blansko Milan Havlíček. Je chovatelem papoušků, sběratelem starých mincí a znalcem historie Podkarpatské Rusy. Předevčírem jsem telefonoval s inženýrem Milanem Kakrdou, jehož znám též z Lachemy Brno. Má rád jako já staré mapy a tisky a je nadšeným amatérským fotografem, dle vlastních slov tedy polovičním bláznem. Všem přeji hodně zdraví, štěstí, radosti a příjemných lidí kolem sebe. Tak to byl milovník všeho pěkného a zajímavého pan doktor Jan Boleslav Stišnova, náš věrný posluchač. Takže přátelé, a já tady mám ještě jedno přání, tak a je to, chtěl bych poslat pěknou písničku k dnešnímu svátku našim chlapům, bráškovi a synovci Milanům Šlesovým z Jezeřan Maršovic, Milanu Hamalovi z Kupařovic a kamarádovi Milanu Prokešovi z Velkých Pavlovic. Přeji jim všem hlavně hodně zdraví, štěstí a všeho, co si jenom přejí. To vše přeje Radek Šles z Jezeřan Maršovic. Ještě bych chtěl zavzpomínat na našeho velkého kamaráda Milana Hamalu mladšího, který nás nedávno náhle opustil. Nikdy na něho nezapomeneme. Děkuji a pozdravuji vás všechny. S pozdravem Radek Šles, Jezeřany, Maršovice. Tak přátelé, pojďme na další písničku Počkaj synečku, Václav Maňas mladší a Moravenka.

Polka nám dozněla a pojďme ještě si tady předat pozvánky. Mám tady další, mám tady pozvánku první. Dobrý den. Sbor dobrovolných hasičů Pavlovice a krojovaná chasa z Pavlovic vás srdečně zvou na krojované hody, které se konají tento víkend. Program je opravdu velmi bohatý. Začíná to v pátek 19. června 18 hodin. Staví má je cymbálová muzika. Bude hrát při Zu

0: Bučovice, Cimbaho. Bude zábavová kapela hrát také Black Forex z Březí. V sobotu ve 13 hodin průvod obcí, vyzvedávání statků, 17 hodin požehnání pana faráře u kapličky, 17:30 předání práva pana starosty s zápletkami máje, hanácká beseda s vystoupeními, vystoupí děti, no a ve 20 hodin nástup statku a zahájení zábavy s moravskou besedou. 21:30 čardáš a celým dnem bude provázet dechová hudba Vlkošáci. Neděle 8 hodin mše svatá u kapličky svatého Jana a Pavla, žehnání nového hasičského praporu a za všechny zve velitel sboru dobrovolných hasičů Pavlovice Zdeněk Skokan. Tak to bylo jedna pozvánka, pojďme ještě tady rychle na další. Třaslavičáci z Jundrova vás srdečně zvou na vystoupení pěveckých sborů. Druhé jundrovské zpívání pod lípami. V sobotu to začíná 20. června 14:30. Program je taky velice bohatý a je to až do 21. hodiny. Budou tam Třaslavičáci z Jundrova, dále Barborky z Komořan, Jundrovské Falešnice a tak dále, Jundrovská Chasenka. Zkrátka opravdu přijďte se podívat, bude to velmi zajímavé. No a do třetice tady mám ještě jednu pozvánku. Maňasovi Sehradice, 27. ročník Festival dechových hudeb. Budou hrát Ištvánci, Polančanka a Vacenoviáci. Je to neděle 21. června, o 15. hodině to začíná a bude moderovat Jožka Šmukař. Tak a vážení a milí, já už se loučím. Skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám přivětivý večer přeje Květa Navrátilová. Tak a v této chvíli už posloucháte orchestrální skladbu, kterou pro nás hraje Gloria s názvem Moravské nocturno. Tak říká se, že přátelství půlí žal a znásobuje radost. A to je určitě pravda, takže přeji vám krásný večer.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Obyvatelé sídlišť ve Slavkově prosadili návrat systému sběru tříděného odpadu. Základní úroková sazba stoupla o 0,25 bodu. Výstava v Blanenském muzeu odhalí detaily zkoumání pokladu z Bořitova. A zítra bude skoro jasno nebo i jasno s teplotami do 34 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Slavkov u Brna vrátí na sídliště většinu sběrných míst na tříděný odpad. Tam měla původně z města úplně zmizet po tom, co tam začal fungovat nový systém svozu tříděného odpadu přímo od domů. U rodinných domů to fungovalo a lidé si vyzvedli městem nabízené modré a žluté popelnice na papír a plasty, ale v případě obyvatel bytovek narazil tento plán na odpor.
2: Nemáte na to místo vybudované. To by si musel zřídit každý sám na svoje náklady, což samozřejmě nechceme a nechtěli jsme si i ubírat zeleně před domem a tvořit smetiště.
3: Vysvětluje Michála Kratochvílová, předsedkyně společenství vlastníků jednotek v jedné z bytovek na sídlišti Zelnice. Vedení města jejich požadavkům vyhovělo. Kontejnerová hnízda zůstanou a svozy budou jednou týdně místo jednou za měsíc, říká nezávislý starosta Michal Boudný.
4: Přiznávám, byla to chyba, takže jsme byli donuceni zanechat takzvaná vozovka veřejná místa a ten svoz je potřeba udělat častěji.
3: Svoz tříděného odpadu bude na sídlištích Zelnice, Nádražní a Zlatá Hora každý pátek. Poprvé zítra. Vlasta Gajdušíková, Český rozhlas.
0: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25 bodu na 3,75%. Informoval o tom ředitel odboru komunikace banky Jakub Holas. Jde o první úpravu měnové politiky po 13 měsících a zároveň o první zvýšení sazeb od roku 2022. Od základní sazby se odvíjí úroky u bankovních vkladů i úvěrů. Vyšší sazby tak můžou znamenat dražší půjčky pro domácnosti i firmy, zároveň ale zvyšují zhodnocení peněz na spořících účtech. Jedinečné pracoviště pro výzkum a testování dronů v Moravských Budějovicích se má dále rozrůstat. V plánu je například výstavba haly o výměře 12 000 metrů čtverečních. Budování polygonu začalo před 4 lety. Využívají je různé vývojářské společnosti z civilní i armádní sféry. Blanenské muzeum v nové výstavě odhaluje detaily dlouholetého zkoumání stříbrných mincí z přelomu 11. a 12. století. O nálezu, který je znám také jako poklad z Bořitova, uběhlo 10 let. Muzeum chce poukázat na to, že objev jen v prvním krokem, po kterém následuje někdy zdlouhavá práce archeologů. Proto nese výstava i svůj název Objevem to začíná. Otevřená bude pro návštěvníky do ledna 2027, doplňuje ředitelka muzea Pavlína Komínková.
5: Výstava Objevem to začíná se věnuje odbornému vědeckému zpracování bořitovského pokladu. Je to o tom, co všechno se z mincí můžeme dozvědět, o tom, co vlastně jsme schopni z toho pokladu zjistit, jakou ten poklad měl v té době hodnotu, nebo kterým knížatům patřily ty ražby.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte skoro jasno nebo i jasno, v průběhu dne polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý, postupně mírný jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer většinou mírně nepříznivé, během dne přechodně dobré, biozátěž na Trojce vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 77. kilometru dálnice D1 blokuje pravý pruh ve směru na Brno nepojízdné auto. V Brně pozor u nehody na Štefánikově ulici, došlo při ní k úniku oleje. Opatrně pak projíždějte i místem nehody na Svitavské ulici v Blansku a v Ratíškovicích na ulici Dědina. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Příjemný dobrý podvečer a možná už i večer vám přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Jan Kosík. Začíná naše oblíbená půlhodinka s lidovou písní Pořad na pěknou notečku. Hned v úvodu nás velmi energicky přivítala známá cymbálová muzika, kterou já osobně mám velmi rád a také hrdě můžu říct, že jsem s ní chvilinku asi možná před čtvrt stoletím hrával. Zkuste ještě chvilku popřemýšlet, o koho se dnes jedná.

Určite ste, milí posluchači, poznali, že se jedná o cimbálovou muziku Grajcár z Dolních Bojanovic. Pouštím vám dnes nahrávky, které vznikly při živém vystoupení v pořadu Na živou notečku v roce 2017. Já věřím, že si na tento projekt Českého rozhlasu mnozí ještě pamatujete. Cimbálová muzika Grajcár vyniká skvělými zpěvy i muzikantskou dovedností. Začali spolu hrávat prý na Silvestra v roce 2000 a krátce na to se jejich sestava ustálila na 6 muzikantů, kteří spolu hrají dodnes. V jejich podání já osobně mám asi nejraději píseň Za horama dědina. Tak si ji pojďme poslechnout z živého koncertu.

Milí posluchači, je tu s vámi pořad Na pěknou notečku, ve kterém si dnes hrajeme ze záznamu koncertu Na živou notečku cymbálovou muziku Grajcár z Dolních Bojanovic. Kluci sami o sobě říkají: šíře a žánrová pestrost repertoáru je pro cymbálovou muziku Grajcár příznačný. Nejedná se totiž vyloženě o muziku čerpající pouze ze studnice pramene lidových písní, i když tyto patří k základním zdrojům. Členové muziky si rádi poslechnou i big beat, proto svůj repertoár rozšířili i o úpravy světových hitů legendárních kapel, například Queen, Metallica a dalších, nebo filmové hudby, například Tenkrát na západě s hudbou Ennia Morriconeho. Tímto stylem se Grajcár také často prezentuje. Muzika se na svých vystoupeních podle požadavku pořadatele prezentuje dvěma dramaturgickými liniemi. První tvoří vystoupení samostatné cymbálky nebo ve spolupráci s taneční složkou, ve kterých posluchačům nabízí program ryze lidových písní a tanců spojených se slovem konferenciéra či lidového vypravěče. Druhou složku tvoří tzv. Moderní styl. Ten právě zahrnuje úpravy písní populární hudby v podání Grajcáru. Takže nyní uděláme malou folklorní odbočku a pojďme si pustit i styl hudby, který je pro cymbálovou muziku Grajcár také velmi charakteristický.

Milí posluchači, s cymbálovou muzikou Grajcar se pravidelně můžete setkat na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebo na řadě plesů, koštů vín, hodů či jiných zábav. Za dobu své činnosti se zúčastnila desítek folklorních, folkových či multižánrových festivalů. Cymbálová muzika Grajcar má na svém kontě několik zvukových nosičů. Také spolupracuje s mnohými známými interprety populární hudby, ať třeba s Ilonou Čákovou nebo skupinou Krištof. Pravidelně se také Grajcaři umísťují v anketě Zlatý slavík. Primášem muziky je Martin Zlomek, druhé housle hraje Roman Hořák, klarinet Marian Dvořák, za cymbálem sedí Petr Zlomek, violová kontra Radek Pekařík a kontrabas Ondřej Kaňa. 29. srpna tohoto roku mají Grajcaři výroční koncert ke svému založení v Dolních Bojanovicích. Tak jste všichni srdečně zváni. Doufám, milí posluchači, že jste si dnešní pořad krásně užili a mějte hezký večer. Loučí se a za pozornost děkuje Jan Kosík.

0: Přátelé, už se nám blíží 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a já vás chci srdečně pozvat mimo jiné k poslechu nedělního hudebního pořadu s názvem Škola základ života. Odkáže na jedinečnou práci našich základních uměleckých škol. V neděli 28. června od 10:30 dopoledne si poslechněte živě výkony nejlepších dětských a mládežnických muzik z celé republiky. A to, že jsou nejlepší, je prosím faktem, protože půjde o vítěze celorepublikové postupové soutěže žáků ZUŠ, jejíž finále se uskutečnilo v loni v Mikulově. K poslechu srdečně zve Jaroslav Knajzl.
1: 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer, lačerat šukar šuněben. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková v úterý oznámila rezignaci. Své rozhodnutí zdůvodnila změnami v koordinaci romské agendy a přesunem jejího odborného zázemí z úřadu vlády na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle ní nové nastavení neumožňuje funkci vykonávat v souladu s původním smyslem a vizí této pozice. Na protest proti změnám rezignovali také místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Marián Dančo a člen rady Tomáš Ščuka. Obávají se oslabení nadrezortního charakteru romské agendy a posilování pohledu na Romy především optikou sociální problematiky. Za chvíli se dozvíte více.

Poslech nám zpříjemnil Zdeněk Lázov a posloucháte u Roma Vakeren. Pěkný večer. Lucie Fuková rezignovala na funkci vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny. Své rozhodnutí zdůvodnila nesou

0: jmenována první vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny v historii České republiky. Své 3,5leté působení hodnotí jako období posilování participace Romů a Romek, rozvoje dialogu mezi státem a romskou občanskou společností a prohlubování spolupráce s partnery na regionální i mezinárodní úrovni. V současné chvíli se její profesní vize neslučovala s návrhem vlády.
1: V té formě fungování toho vládního zmocněnce, to, že pod úřadem vlády nemůže vznikat další pracovní místa, jsem věděla, ale ta vize, že jednou bude vládní zmocněnec a bude tu fungovat úřad, je není vize za jeden rok, za dva roky. Mně se podařilo s norskými fondy domluvit předem definovaný projekt, který by právě od ledna mohl posílit tu pozici vládního zmocněnce třeba o několik pracovních míst a různých aktivit a projektů, které by právě podporovaly tu činnost romské agendy ve vztahu právě k různým rezortům. Nastavovala se tam spolupráce s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem školství a podobně.
0: Lucie Fuková spolu se členy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny byly vyzváni ministerstvem práce a sociálních věcí, aby předložili zprávu, která se bude týkat komunikace a koordinace. Dokument připravili a předložili ministerstvu práce a sociálních věcí.
1: Byly tam vytyčeny ty témata. Na těch tématech se tak nějak jako shodujeme, na těch tématech, které jsou důležitý k řešení. Nicméně tam byla i praktická část, která mohla definovat lépe naše fungování, ale ten dokument byl jako celek schozen ze stolu.
2: A můžete nám přiblížit, co bylo psáno v dokumentu?
1: Kompetence vládní zmocněnkyně, ministerstva práce a sociálních věcí, náměstkyně ministerstva, jakou plní roli Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, jak se často budou scházet, že bude vytvořen roční plán priorit. To opravdu se jednalo o dokument, který měl zajistit plynulou komunikaci mezi mnou, radou a ministerstvem. Odpověď byla to, že není potřeba žádný dokument k zajištění komunikačních kanálů, protože pro mě bylo důležité to, co bylo komunikováno poslední 3 týdny, aby jsme dali na stůl a měli něco v ruce, aby jsme se měli o co opřít.
0: Mezi konkrétní výsledky své práce řadí podporu komunitního vzdělávání prostřednictvím programu Pro Roma, přijetí definice anticikanismu vládou i parlamentem a rozvoj spolupráce s policií České republiky při řešení napětí v regionech. Boj proti romským předsudkům považuje za jednu z nejdůležitějších součástí své agendy. Přijetí definice anticikanismu označuje za důležitý krok k účinnějšímu rozpoznávání a řešení těchto projevů.

0: dohrála, dospívala kapela Duobend Kladno. V polské Oświęcimi se minulý týden uskutečnilo setkání projektu TRACE, zaměřeného na monitorování a potírání antisemitismu a anticikanismu ve střední Evropě. Součástí byla také prohlídka bývalého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau Oświęcim-Březinka. Mezi účastníky byla Zuzana Havírová, předsedkyně a výzkumnice Romského advokačního a výzkumného střediska ve Skalici na Slovensku, kterou oslovila Iveta Durdoňová.
1: Paní Havírová, vy jste z organizace Romské advokačné a výzkumné středisko. Jsme v Oświęcimi v Březince 2 Auschwitz-Birkenau. Teď jsme vyšli z budovy, kde bylo vězněno 800 žen. Jak na vás toto místo působí?
2: Já se přiznám, že jsem měla dost velké obavy sem vůbec přijít, lebo tyto místa jsou velmi těžké na zpracování a být přímo tu je pre mňa veľmi ťaživé, pretože si uvedomujeme tú váhu toho, jak tí ľudia proste, jak tu s nimi bolo zachádzané, jak sa k ním chovali, v jakých podmienkach museli žiť, prežívať. A tá dehumanizácia ľudí, akože to je pre mňa to úplne že najstrašnejšie. Môj starý otec bol v pracovnom tábore počas druhej svetovej vojny a v rodine v podstate máme jednu tú vetvu preživších práve odtiaľto, z tohto koncentračného tábora, ktorý ale samozrejme už nie sú medzi nami. Ale o to je to pre mňa ťažšie, keď si predstavím, že jak ten môj starý otec musel žiť i v tom pracovnom tábore, že ja sa mu nečudujem, že keď prišiel, on o tom nechcel nikdy rozprávať. Akože on rodine nikdy nehovoril, on proste zakázal im sa vôbec vypytovať a ani sa mu nečudujem, lebo proste tí ľudia tu boli naozaj zbavení ľudskosti. Proste boli im tu vykonávané veci, ktoré ich nie, že ponižovali, ale že úplne, že ich proste robili z nich fakt, že menej ako ľudí. A s tým sa človek veľmi ťažko vyrovnáva.
1: Pani Danielová, vy už jste tady po čtvrté, byla jste i v té části, kde byly umístěni Romové, romské rodiny.
3: Ano, byla jsem tam viacejkrát a byla jsem tam aj dvakrát 2. augusta, kdy si připomínáme vlastně oběti romského holokaustu na komemoraci.
1: Jak je to pro vás bylo poprvé, kdy jste viděla vlastně přeživší a potomky?
3: Bylo to pro mě velmi osobné a je to taková citlivá téma, kdy si člověk uvědomí, že to, co robí, je vlastně velmi důležité. A že na historii se vlastně nemůžu zabudnout.
1: 2. srpna tento rok vy se zúčastníte pietního aktu. Pojedete jako za organizaci.
3: Tento rok má naše organizace Romské advokačné a výzkumné středisko na starost zobrať lidi zo Slovenska. Konkrétně tento rok jsme dostali pokyn, že můžeme zobrať 3 lidí a zobereme Romov a neromov. Tímto chceme iniciovat, aby to vidělo více lidí a aby to viděli i neromovia. To je vlastně naším cílem, že není iba Romovia, ale neromovia.
1: Paní Danielová, z vaší rodiny někdo zažil koncentrační tábor v Oświęcimi?
3: V Oświęcimi nie, ale otec mojej babky vlastně byl zajatý jako partizán a byl umístěný v koncentračnom tábore v Dachau. A je to velmi osobná téma pre mě, lebo hneď jako jsem se to dozvěděla, jsem si tak povedala a vlastně začala robiť to, co robím. Jsem si tak uvedomila, že keď to můj pradědo vedel robiť v také těžké době, proč by som to nemohla robiť ja teraz. My sa venujeme prevažne výskumnej činnosti proti romského rasizmu, porušovaniu ľudských práv. A vlastne okrem toho, že to robím ešte v organizácii v našej, tak som interná doktorantka na Fakulte sociálnych vied v Trnave a tam sa tomu venujem tiež.
0: Sme v závieru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že ste dnes byli s námi. Mangautumenge Budbacht, zhorte sa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová. Thank you.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Meteorologové varují před víkendovými vedry. Vláda zrušila už dřív schválenou dotaci pro Černošický městský úřad. V noci bude 17 až 13 stupňů, v pátek se teploty dostanou až na 35. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česko čeká tropický víkend. Meteorologové varují před vysokými teplotami. V pátek může být například v Plzeňském kraji až 34 stupňů, v Polabí Středočeského a Ústeckého kraje až 35. V sobotu se výstraha rozšíří na celé Česko. Lidé by měli omezit námahu, dost pít a chránit se před sluncem. Nejvíc ohrožení jsou seniori, malé děti, diabetici a lidé se srdečními nemocemi. Jak horka zvládnout, poradí plzeňský záchranář Martin Štěpán.
2: Tekutiny bychom měli doplňovat průběžně během celého dne, ideálně vodu a neslazené nápoje. Doporučujeme vyhýbat se pobytu na přímém slunci a omezit fyzickou námahu v nejteplejší části dne, tedy přibližně mezi tou 11. a 17. hodinou. A samozřejmě nějaké lehké světlé oblečení, pokrývka hlavy, snažit se vyhledávat nějaký stín.
0: Vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO zrušila už dřív schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích. Upozornil na to server iRozhlas.cz, který získal jinak neveřejné usnesení vlády. Bývalý kabinet Petra Fialy z ODS schválil městu 221 milionů korun na stavbu nové budovy úřadu. Současná vláda dotaci zrušila na návrh ministerstva vnitra. Rezort to zdůvodňuje stavem státního rozpočtu. Černošický úřad v roce 2019 udělil Babišovi pokutu 200 000 korun kvůli střetu zájmů. Sankci pozdější zrušil Středočeský krajský úřad. Podle starosty Černošic Filipa Kořínka z Věcí černošických, ale sdílené prostory zatěžují fungování obou institucí. Ostravští celníci letos odhalili 110 případů nelegálního prodeje naplní do elektronických cigaret, nikotinových sáčků a zahřívaného tabáku. Daňový únik přesáhl víc než milion korun. Nejčastěji kontroly odhalily nelegální výrobky v maloobchodních prodejnách a večerkách.
3: Při jedné z největších letošních razií zajistili celníci přes 23 tisíc náplní do elektronických cigaret. Celníci upozorňují, že takové výrobky představují pro spotřebitele riziko, protože nemají garantovaný původ ani složení. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Americké motorky Indian brázdí ode dneška jihočeské silnice. Do Lipna nad Vltavou se sjíždějí účastníci festivalu Indian Raiders Fest. Potrvá do soboty a nabídne přehlídku strojů, spanilé jízdy i koncerty, říká Vojen Smíšek z pořadatelského týmu.
4: Indian Raiders Fest se koná na pláži v Lipně nad Vltavou přímo u vody, kde probíhá ten hlavní program festivalu, ale v podstatě celé Lipno je už teď plné motorek a ty parkují v hojném počtu třeba na nábřeží v Maríně, kam se lidé mohou podívat i bez vstupenky na festival. Sport.
0: Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa s jeho Africkou republikou 1-1. V Atlantě už běží závěr utkání. Češi vedli od 6. minuty po gólu Michala Sadílka. Jihoafrická republika ale v 83. minutě vyrovnala. Prosadil se Teboho Mekoana. Pro český tým je zápas důležitý. Po úvodní porážce s Jižní Koreou potřebuje bodovat, aby se udržel šanci na postup ze skupiny.
1: Počasí.
0: Pátek bude slunečný a tropický a nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je hustý provoz od sjezdu na Velké Popovice mezi 18. a 23. kilometrem u omezení u Šmejkalky se tvoří nesouvislá kolona. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už si poslechněte reprízu pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Má hlas jako zvon, uplatňuje ho v muzikálech, v opeře či ve vokálním kvartetu Čtyři tenoři. S nimi nedávno už podruhé zavítal do legendární Carnegie Hall v New Yorku. Marian Vojtko je naším hostem. Vítám tě srdečně.
6: Ahoj, dobrý den přeji.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal a je tady s námi Marian Vojtko, operní a muzikálový zpěvák. Celkem nedávno se navrátivší z New Yorku, už to bylo po druhé Carnegie Hall se 4 tenory. Bylo to teď na podruhé klidnější, můžeš porovnávat, méně nervózní?
1: No, řekl bych, že to bylo ještě víc hektičtější než předtím, protože jsme měli hosty a docela významné z broadwayských divadel, kde prostě s náma zpívali na koncertě a jsou to hvězdy broadwayských divadel, takže vlastně my jsme se museli naučit všechny písničky v angličtině, protože před 2 lety tam bylo 80% Čechoslováků a 20% Američanů a teď bylo 80% Američanů a jenom ten zbytek byl jako nám rozumnější, co nám rozuměli. Takže bylo to náročnější o to, že museli jsme s nima nacvičit ten program větší tréma, no a, ale o to to bylo krásnější a takový pompéznější, tak my máme velkou radost, protože měli jsme standing ovation a Carnegie Hall standing ovation, to se počítá.
0: To se bez pochyby počítá, takže vy jste, řekněme, tu laťku posunuli si výš.
1: Určitě.
0: Podle čeho nebo kdo vybíral hvězdy z broadwayských divadel?
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP. Máme služby, protože tam měli krásné hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný. Jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program. Takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm. Takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat. Takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková, jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký. A pak tam byla holka, která zpívala Aladina, což jsou různý hlasy, a zase kluk, který zpíval zase jiný. Takže bylo tam škála, taková širokospektrální škála hlasů a opravdu to mělo něco do sebe a já jsem fakt šťastný, že vybral právě tyhle tři, který nám to krásně tam tak ovoněli.
0: Jany Sidovský si vás hýčká. Už plánuje další Carnegie Hall, nebo teďka na pár let máte splněno?
1: Jo, tak já si myslím, že Carnegie Hall bylo dost, ale samozřejmě ještě plánujeme příští rok, jsme dostali nabídky, když jsme tam byli do dalších částí Ameriky, což je Florida, Atlanta, Washington a tak, že bychom udělali takový kolečko ještě, protože samozřejmě víza jsou drahý a ještě máme pár měsíců jako k dispozici, tak proč to nevyužít, takže jsme říkali, že ještě bychom mohli využít tuhle šanci a zajít se podívat. Na Floridě je krásně teplo a je tam dobrý golfový hřiště. Já jsem golfista, tak bych si to rád zkusil.
0: Takže byste si udělali takové východoamerické tour?
1: Určitě, já bych byl strašně rád. No, jednáme o tom a doufejme, že to dopadne, no.
0: Ale to musíte tedy rychle jednat, protože čas víc tady se rychle, možná brzy
1: naplní.
0: Máme
1: to ještě tak na rok, takže na rok. Takže tenhle rok už jsme si to dali, takže myslím, že příští rok ještě by to mohlo vyjít.
0: Marian Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s operním a muzikálovým pěvcem Marianem Vojtkem, který je už 9 let členem vokálního seskupení Čtyři tenoři, se kterým vystupuje na společných koncertech. My jsme mluvili o vlastně druhé Carnegie Hall. Z New Yorku jste se vrátili teprve nedávno, ale vy jste právě ten váš koncert a pobyt vlastně v New Yorku využili ještě k jiné aktivitě. Vy jste tam dokonce natočili klip k nové písni, kterou zpíváte, Massachusetts.
1: Yes.
0: Velice to známá píseň.
1: Yes, of course.
0: U nás ji proslal, tuším, že Václav Neckář.
1: Ano, ano, ano.
0: Je to
1: ano.
0: Tak? Tak Massachusetts jste tady nebyli, tam jste klip nenatáčeli, padlo to na New York, nebyl čas, chuť přejíždět?
1: No, ale chuť i čas by možná i byl, ale musel by to někdo zaplatit. A jako ty přelety, už jsme měli opravdu, my jsme měli 6 přeletů, protože my jsme tam letěli nejdřív do Cedar Rapids. Tam jsme měli pro ty Čechoslováky v muzeu československým, kde je vedle něho i normálně malý orloj postavený. Tam jsme měli krásný koncert u příležitosti odevzdávání významných cen pro Čechoslováky žijící v Americe. Pak jsme pro vlastně taky Čechoslováky pro Našince zpívali v Chicagu, Chicagu, se vždycky musím opravovat, no a pak vlastně ten New York, ale mezi tím jsme ještě přelétávali, takže myslím, že jsme toho měli dost, ale Massachusetts, jak jsi říkala, že 9 let je, že to je strašný.
0: 9 let, že už hraješ a zpíváš, vystupuješ tenory.
1: No. Jsem strávil se 4 tenorama, ale samozřejmě Massachusetts, blbě se to vyslovuje, že? Tak jako
0: zpomali vždycky.
1: No, já jsem vždycky říkal Massachusetts, takže to se mi smáli, že neumím vyslovovat, ale byl to zážitek, protože měli jsme úžasného kameramana, který to točil a vlastně má na svědomí různý významnější, nemyslím, že my nejsme významní, ale významný jako osobnosti v tom New Yorku, že točil vlastně klipy pro broadwayské hvězdy, takže vymyslel nám nějaký scénář, dramaturgii toho klipu a bylo to krásný, protože pod Brooklynským mostem jsme natáčeli. Měli jsme štěstí, že vlastně v ten den byl i krásně slunečno a západ slunce jsme stihli, takže koupili jsme si tam krásný nový kostýmy vlastně.
0: To je z New Yorku, ty světle modré
1: jasně,
0: saka?
1: Jasně, ano. Vlastně celý oblek, takže taky vidíte, do nás investoval pan producent, aby jsme vypadali. Myslím si, že se to povedlo a je to taková jako podsta tomu Vaškovi Neckářovi, protože on to samozřejmě proslavil tu píseň a lidi znají od něho, ale my jsme tomu dali trošku jiný nádech, jiný kabát a myslím jiný sako bych chtěl. Když máme ty nový saka, tak jiný sako jsme tomu dali a myslím, že to dopadlo dobře a na ohlasy faninek taky jsou výborní, takže děkujeme za ně, že to poslouchají a sdílejí.
0: A přitom ten klip je venku teprve chvíli, není to nějaká dlouhá závratná doba a když člověk ten klip dokouká celý, tak je potom konec a teď tam jsou takové ty zákulisní, to, co vlastně kolikrát diváci a posluchači chtějí vidět a vypadá přesně. To, že jste se docela dobře bavili u toho natáčení.
1: Bavili, já jsem si tam všiml, že jsem nezatáhnul břicho, takže to potom musíte přetáčet. ale jo, bylo to fakt zábavný, prostě zkouška v Českém centru, že jo, v New Yorku, pak opravdu se o nás starali nádherně, pak ty záběry z té Carnegie a opravdu kdo četl, nebo jako kdo by měl možnost být v Carnegie a opravdu to přeji každému umělci, protože je to úplně jiný systém, jak zpívání v podstatě, nebo zpívání ne, to musíte zpívat jako jak umíte, ale vlastně ty přípravy a vlastně toho samotného koncertu je náročný v tom smyslu, že vlastně oni vám tam nepovolí zaprvé se pohybovat volně, nebo jako všechno, mají drahý piano, vlastně křídlo Steinway & Son a to musí všechno dělat ty zaměstnanci, takže vy máte opravdu jenom určený čas na ty zkoušky a všechno za vás dělají určený daný lidi a technici, kteří za vás připravují mikrofon, nemůžete posouvat, přijde pán, řekne stop, a teď přijde další, který to posune. Nemůžete nic dělat, protože opravdu jsou tam drahé věci. Hrají tam největší jako hvězdy celosvětový, takže aby se nic nepokazilo, aby to nebylo na nás, tak oni to vemou na sebe, když ten mikrofon spadne na zem, takže je to na něho.
0: To byste si vydělali, že?
1: Určitě.
0: No. Marian Vojtko je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Je s námi Marián Vojtko, ještě zůstaňme u čtyřech tenorů, než se posuneme dál, protože čtyři tenoři na konci června by měli svým vystoupením otevřít první český koncert americké zpěvačky Deany Ross. Jak k tomuto jste dospěli?
1: No nevím, asi člověče si, ta Deana Ross si koukla nějaký video a viděla mě tam, že jo, tak řekla, jo, toho tam chci. Ne, určitě, měli jsme tenhle nápad, no nápad, to přišel, přišla nabídka, že opravdu, že ta produkce, myslím, že buď viděla nás někde zpívat, nebo nabídli náš nějaký videoklip nebo naše vystoupení a je to, strašně se jí to zalíbilo a v podstatě nebylo tam žádný váhání v tom smyslu, že jestli ano nebo ne. A my máme obrovskou čest a radost z toho, že prostě takovýhle megastar, který prostě jako i Michael Jackson jí zbožňoval a vlastně podle ní se on chtěl jako vlastně na ní se chtěl podobat. Já jsem slyšel takovouhle ještě historku. Takže vlastně Michael Jackson uznával tuhle skvostnou zpěvačku a my máme vlastně tu šanci si s ní zaspívat vlastně před ní, jako vykopávat její úžasný koncert. A bude to 29. června vlastně tohle roku v Plzni v Lochotíně, takže je to obrovský amfiteátr, tak doufám, že se tam všichni vejdeme. No a máme připravený speciální písničky, třeba i v angličtině, protože aby nám rozuměla třeba.
0: Tak jste teďka trénovaní z Carnegie Hall z New Yorku, takže nepochybuju o tom, že to zvládnete. Nicméně asi pak zůstanete všichni a užijete si i koncert samotné Deany Ross. Neumím si představit, že byste odešli po svém vystoupení.
1: To určitě ne, to jako je ta šance se opravdu, myslím, že i ona už svým způsobem, myslím, že i přemýšlela zakončit tu kariéru, takhle to turné, že bude zpívat jenom ve státech, takže vlastně tady to jeden z jejich posledních koncertů v Evropě. Takže byla by to škoda si to neužít, neužít a nevyužít toho, slyšet to na vlastní oči naživo. Takže já si myslím, dáma, která už samozřejmě má svůj věk, to se nikdy neříká, ale zpívá božsky, protože já jsem opravdu, my jsme si ji neže načetli, ale nakoukali a ty její koncerty jsou plný energie a opravdu nikdo by neřekl, že je v tomhle věku, jakým je, takže opravdu si můžeme brát jenom příklad z takovýhle profesionality a toho entuziasmu.
0: Tak dobře, tak já věk nebudu říkat, byť ho vím, ale umíš ty si představit, že ještě za 30 let
1: jo,
0: ty budeš
1: no, tak
0: zhruba
1: to už,
0: tak stejně.
1: Tak teďka si to můžou všechno spočítat.
0: Tak budeš zpívat?
1: No hele, já jsem fanouškem obrovským Karla Gotta, takže a to byl pro mě jeden z nejlepších zpěváků, samozřejmě jak u nás, tak i v zahraničí působil a měl úspěch. A je to můj idol, protože mě k tomu vedli rodiče, oni to furt poslouchali, takže já jsem to zkoušel, že ho taky, nikdy jsem to nevyspíval jak on, ale já jsem se snažil. A samozřejmě je to taková méta, no, protože on opravdu i v tom, v těch 80. letech, když měl, tak zpíval božsky a prostě ta energie, já jsem přesně na něm viděl. On prostě, i když byl nemocný nebo něco, prostě nemám tam ten hlas, přišel na to jeviště. Všechno to opadlo. Normálně se změnil celý člověk, celý jeho já a byl jak v roku, já nevím, 60 na začátcích nebo 70. letech a zpíval jako za mlada.
0: Máš to také tak? Teď nemyslím, jako, že to bych dal na jeviště a...
1: S věkem ještě
0: asi,
1: ne.
0: Asi si jak za mlada, ale jestli třeba, když jsi nemocný nebo není ti dobře a vystoupíš na to pódium, vidíš ty posluchače, diváky, návštěvníky, začneš zpívat, tak se uzdravíš.
1: Je to taková druhá injekce, protože předtím jdu ještě na kapačku, když jsem nemocný. Ale opravdu ty fanoušci a ty lidi ti dávají asi takovou tu třetí hlasivku, kterou opravdu potřebuješ, protože když nejsi v pohodě a opravdu ten výkon já si taky vybírám jako vysoký písničky, těžký písničky, protože i ty lidi mají radši, co je něco zvláštního, protože něco, co zpívá každý, tak to zaspívá i on doma si ve sprše, ale to, co třeba zpívám já, tak to už nedokáže. Tak si právě vybírám ty těžké věci a na to gro vlastně ty lidi to chtějí vidět a já, když nemám ten hlas takový, jak bych chtěl, tak opravdu potřebuju tu takovou, jakože tu další sílu, energii od nich a což mi jako doteďka vždycky dávali, musím zaklepat a za to jim děkuju.
0: Marián Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, který kromě čtyř tenorů vystupuje také v muzikálech. Ostatně muzikál Drákula, jsi s ním spojen.
1: Ano.
0: Řekněme od mládí, protože ty už jsi v jednom Drákulovi byl, dokonce si dostal příležitost ještě během studií, kdy jsi úspěšně udělal konkurs na muzikál Drákula. Tehdy jsi byl ale kněz.
1: Mm-hmm.
0: Teď jsi Drákula.
1: Teď jsem ano, tehdy jsem to bylo, jak jsi říkala, před 100 lety, takže my upíří žijeme dlouho.
0: To jsem tady říkala off record.
1: My žijeme dlouho, takže jako to 100 let není nic, prosím tě, v tomhle rozmezí. Ale opravdu, když jsem studoval v roku 98 dokonce, to bylo už takhle dávno, tak na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, tak vlastně přijel Drákula do vlastně Istropolisu, který už bohužel teďka taky neexistuje. A tam začali jsme hrát vlastně tenhle kultovní muzikál a oslovili mě jako takový, já jsem ještě mladionký klučina, jako Stevena a kněze. Takže vlastně posléze, vlastně dalším nastudování už jsem už po boku hlavního upíra jsem i já vystoupil, takže to byla obrovská šance a vlastně takový vlastně no, šance účinkovat a pracovat s těma nejlepšíma, protože Bednárik, Karel Svoboda, Richard Hess, Borovec Zdeněk, to byly jako kapacity, které prostě už myslím dlouho nebudou a nenarodí se jak dlouho, ale byli to lidi, na kterých jsem zhlížel, takže práce s nima opravdu mi dala něco do toho, abych vlastně mohl účinkoval v takovém muzikálu. Já děkuji jim za to a samozřejmě všichni vědí, že jsem účinkoval v několika muzikálech a to díky tomu, že jsem se naučil vlastně Drákulovi jak a co a že mě peskoval ten Bednárik a nadával mi a plazit jsem se musel a všechny možné věci, takže kdo s ním pracoval určitě ví, ale Drákula to je, sami všichni víme, to je náš národní muzikál a já mám radost, že vlastně pokračuje dál v divadle Karlín hudebním a že se nadále bude hrát.
0: Ano, a tam znovu ožívá a s ním i ty, tedy tentokrát už v roli Drákuly, tak jak často, nebo při zkouškách, jak moc se ti vybavoval právě ten původní Drákula pod vedením pana Bednárika, pana Hesse, Karla Svobody?
1: To se vybavuje pořád, já tam slyším, že majovojo. Nestojí tam jak ženichou, no a tak dále.
0: Ale to byly takže strašný. Se ti to vrací.
1: No vrací, ty nadávky při každý jako příležitosti a každý scéně vidím toho Béďa, jak na mě řve. A v podstatě on měl 150 cm, taková malinká kulička, když přiběhla z té desáté řady. A to byl mžik, že jo? A už ustal vedle vás, už vás bušil dozad a krčil vás a lámal vám nohy ruce, takže to jako opravdu jako to nikdy nezapomenete. Takže teďka to bude pod režijní taktovkou Filipa Renče, takže já si myslím, že to je skvostný režisér taky a že takový to novum a myslím takový ten refresh té choreografie a scény a režie, myslím, že bude na místě, ale budeme se vždycky podle mě držet toho základu, protože ten byl jedinečný a opravdu to, kdyby chtěl někdo měnit úplně, tak to by asi ani fanoušci neakceptovali a možná ani my, protože ta historie je tam krásná a prostě je z toho cítit to prostě to, co tam bylo vždycky. No.
0: Říká Marian Vojtko, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, mimo jiné tedy o muzikálech, ve kterých účinkoval nebo účinkuje, teď jsme slyšeli Drákulu, ale ty jsi se také výrazně zapsal do Fantoma opery a ty muzikály, kdybych měla vyjmenovávat, tak to zabere celý ten vstup. Tak který ten muzikál tedy, kromě Drákuly, si ti tak jako vepsal do paměti, do srdce?
1: Určitě to byl ten Fantom opery, samozřejmě, protože to je muzikál muzikálu a kdo měl šanci to vidět a poslouchat tuhle nádhernou hudbu, tak mi dá za dost, že opravdu ten Lloyd Webber věděl, o čem píše a jak to píše. Takže ta hudba prostě je, to je něco nadpozemského a takového mimozemského, bych trošku říkal. Pak to byl samozřejmě Jekyll a Hyde, kdy prostě jsem začínal takového toho, pardon za výraz, hajzlíka, protože ty mi jdou a takový ty zlosinové. Takže tam jsem se, ale vlastně moje prvotní počátky byly v Praze, začínaly v roku 2000 muzikálem Monte Cristo. A který prostě teďka budou mít obnovenou premiéru, ale my jsme si to s Danem rozdělili, že on bude Monte Cristo a já na chvíličku Drákula. Takže v podstatě, aby jsme se tam neprali, kdo je lepší to nebo hento, takže jsme to rozdělili a vlastně i tenhle muzikál, který se hrál v roku 2000, to byla taková jako můj takový odrazový můstek, protože vlastně, jak jsem říkal o těch velkých jménech, jako Svoboda, Hess, Borovec a Bednárik, to bylo to, že já jsem byl studentem a oni si mě vybrali, myslím, z 2000 lidí bylo na konkurzu, nevím, kolik na moji roli, ale taky asi přes 20, 30, 40 lidí, tak si vybrali právě mě. A to bylo pro mě obrovský zadozučení, že vlastně to, co jsem si vybral studovat, což byl operní zpěv v podstatě, tak jsem byl přesvědčen, že to ano, tak správně jsem si vybral, protože i někomu jinému se to páčí, líbí, ano. Jak i moji mamince, že jo, já tatínkovi. Oni mi vždycky říkali, ty jsi vynikající, no ale vlastně teďka už i ti profundovaní řekli, že ano, máte na to, takže to byla taková satisfakce a v podstatě už jsem tím muzikálem navázal na další spolupráce s produkcemi, jak byla Kleopatra, divadle Broadway, Mušketýři, teďka Troju tam hrajeme. No a divadle Goya Music Hall, tam nádherný světový hity, sama si je viděla samozřejmě určitě a to bylo Fantom opery, Čarodějka, Plezupíru, Bídnici, no co si přát, než takhle jako zažít dobu, kde prostě můžeš tyhle krásný skosty hrát a účinkovat v nich.
0: No vidíš, já jsem ti říkala, že když to všechno vyjmenujeme, tak máme po tak máme,
1: to jenom ještě.
0: Tak máme po vstupu, ale tak mluvili jsme o čtyřech tenorech, o muzikálech, ale ty si, jak jsi sám připomněl, také operní pěvec. A je čas i třeba na tvoji solovou dráhu, zbývá na to čas?
1: No určitě, protože jako tenoři jsou teďka prioritní, protože mi dávají vlastně spoustu práce, což je důležitý a vlastně i ta náplň je, že mě to baví a s klukama jsme strašně dobrý kamarádi a v podstatě je v tom něco, co prostě jsem nikdy netušil, že by mě mohlo bavit s někým zpívat, protože já jsem byl vždycky soulově zaměřený a nesnesl jsem žádný konkurence vedle sebe, takže, ale to asi myslím každý, takový kohouti, že jo, na tom smetišti jsou ty zpěváci a pěvkyně, že jo, takže to vždycky každý z ty ramena, každý si být první a tak dále. Ale samozřejmě moje solová dráha pokračuje dál, protože já mám spoustu faninek a fanoušků, který prostě mají rádi moje vystoupení a písničky, takže jsou to víceméně z těch muzikálů a jak jsem vzpomínal, že jsem miloval Karla Gotta, tak i jeho písně zpívám. A teďka mám takový malý tour po nějakých takových městech, což jsme byli Plzeň, Brno, Pardubice, Český Budějovice a zakončuju to tenhle rok v Lucerně, což je takový svatostánek, říkám, kulturní.
0: To je taková naše Carnegie Hall.
1: Jo, to je naše Carnegie Hall, já se na to strašně těším. Jako, ale minule jsem říkal v nějakém rozhovoru, že mám strašný strach z toho. Já jsem měl koncert v O2 Univerzu, nebo vlastně v těch velkých halách pro 4000 lidí a tam prostě mi to nepřišlo tak náročný, jako bylo to nádherný a zkusný, náročný to bylo, ale ta Lucerna pro mě jako to je něco zvláštního. Tam je takový, jako takový zvláštní fluidum na mě působí, že hele, tady zpíval Goťák, tady zpíval Henten, tady zpíval ten z Ameriky, Vondráčko a tak dále. Všichni ty kapacity a říkám, no a teďka ty, tak se ukaž. No a z toho já mám docela strach, no ale doufejme, že to vyjde dobře a že nějaký takový ten umělecký duch na mě poklepe a říká, neboj se ty, jsem tady s tebou.
0: Tak a za pár let tam bude stát někdo další, že tady byl ta kapacita, ten Marian Vojtko,
1: no
0: to musím taky zvládnout.
1: No tak jo, tak se zapíšu do análu.
0: Análu, Marian Vojtko.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
3: 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je Marian Vojtko, operní, muzikálový zpěvák, který hojně vystupuje a ty jsi to nechtěl slyšet ten počet let, ale už 9 let vystupuje se 4 tenory. Příští rok 10. Chystáte něco speciálního?
1: No určitě, my máme samozřejmě 10 bude, no máme vystoupení zase, příští rok chystáme výroční koncert a těším se na něj, bude v O2 aréně, protože jednu jsme už měli a což je velkým překvapením jako pro mě, že se to normálně celá O2 aréna vyprodala. Já jsem tomu nevěřil a normálně boom a bylo to tam.
0: Jako už nyní?
1: Ne, ta minulá.
0: Jo, ta minulá, už jsi se lekla, že...
1: A teďka už je vlastně z poloviny vyprodaná i ta další, protože 2027 máme úžasný koncert

0: a jiný, než když přijdeš do té obrovské haly a tam na tebe 12-13 tisíc lidí čumí a chce to nejlepší za ty peníze, co si kdy v životě udělal. Takže tam je to zase to i pro nás všechny, jak u mě v té Lucerně, takže já si myslím, že to všechno dobře dopadne, protože to je obrovský symfonický orchestr, obrovský přípravy. Jako kdo nezažil jako něco takového, tak neví si ani představit, co všechno obnáší připravit se na takhle, na takovýhle koncert. Mm. Já mám velkou radost, že máme super producenta, super kluky, no a super muzikanty, takže milí
1: takže
0: fanoušci,
1: to musí být.
0: Milí fanoušci, máte se zase na co těšit.
1: Tak to už jsme nahlédli do příštího roku, ale teď ještě jsou před námi dva roky prázdnin, ne?
0: Dva měsíce prázdnin.
1: Budeš nějaké mít, budeš mít nějaké volno?
0: My máme takový zájezdový přesně představení po různých koutech a zámcích a prostě amfiteátrech České republiky, což je Drákula, Mušketýři, Kleopatra. A v podstatě divadlo Broadway takhle jako prezentuje vlastně, aby nemuseli ty lidi chodit jenom do Prahy do divadla, takže i takhle chodíme k ním v létě pod holým nebem a máme koncerty s tenorama, takže v podstatě já jsem to počítal, mám asi 4 dny volna, takže takže ale já se nestěžuji, já to mám opravdu rád a málo kdo se mnou vydrží, takže i ty moje frérky, ta moje frérka, tak samozřejmě to je svatozář nad hlavou, že prostě jako má se mnou strpení a ty lidi jako takhle to akceptujou, že jo, jak všichni kolem mě blízcí, tak v podstatě i ty spolupracovníci, protože já taky nejsem jako ten takový hodný kluk, že jo, i mezi těma našima, tak tam jako když už ta slovenská nátura spod tatier se jako takhle bouchne do stolu, tak tam už to jako, a já jsem klidný jinak docela.
1: Teda takové obnažení,
0: jo,
1: jsem ani nečekala na závěr.
0: Já jsem úplný jako, že kliděz, pokud mě někdo naštve.
1: Tak jsem rád, že snad mě se to teda nemohlo podařit, že jo?
0: Určitě ne, to je, samozřejmě my jsme na tom úplně jinak.
1: Moc děkuju, že jsi přišel a ať se všechny plány vydaří. Marian Vojtko.
0: Mnohokrát děkuji, pozdravuji vás.
2: Alex a host.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Kurioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
4: V Králově dvoře na Berounsku střílel muž po policistech. Češi remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. V pátek se teploty dostanou až na 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Muž v Králově dvoře na Berounsku střílel po policistech. Zásahová jednotka ho následně našla v domě, kde se předtím zabarikádoval mrtvého. Kriminalisté to oznámili na síti X. Nikdo další nebyl zraněný. Podle policistů už v tuhle chvíli nehrozí žádné nebezpečí. Okolnosti teď budou vyšetřovat. Horské hotely a penziony v Jizerských horách a Krkonoších mají na letní prázdniny stále volné pokoje. Zhruba polovina termínů není obsazená. Podle zjištění Českého rozhlasu turisté s rezervací čekají do poslední chvíle. I délka pobytů se v posledních letech zkracuje.
5: Teď ten trend je, že ty lidi vlastně si rezervují de facto na poslední chvíli a na kratší pobyty.
6: Říká David Jiráček z prezidentské chaty nad Bedřichovem. Nejčastěji do Jizerských hor jezdí Češi na prodloužené víkendy. Přibylo i přespání na jednu noc. S rezervací pobytů turisté čekají do poslední chvíle, říká majitel harochovského penzionu Krakonoš Daniel Beneš.
7: Určitě takhle, jako bych vlastně půlce června vlastně strávním se začátkem prázdním, že by toho bylo takhle málo, to si snad ještě asi nepamatuju.
6: Penzion je na léto zaplněný jen zhruba z pětiny. Ostatní oslovená zařízení mají k dispozici asi polovinu pokojů. Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
4: Brno připravuje rekonstrukci 7 ulic v centru. Opravy se týkají vodovodů, kanalizace i silnic, například v Jezuitské, Kozí a Rooseveltově ulici. Město teď vybralo firmu, která připraví projektovou dokumentaci.
8: První etapu chce Brno zahájit v příštím roce v Jezuitské ulici. Na tamním vodovodu z 19. století město eviduje časté havárie, které často zasáhnou i sklepy okolních domů. Část kanalizací dělníci opraví pomocí štoly, kterou pod ulicemi prorazí. Ulice potom opraví podle studie z kanceláře architekta města Brna. Kromě oprav chodníků v ulicích vzniknou i nová stromořadí. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Vedení psychiatrické nemocnice Kosmonosy na Mladoboleslavsku otevřelo centrum ambulantních služeb. Lékaři tam poskytnou psychiatrickou péči, včetně využití nejnovějších metod, takzvané neurostimulační léčby. Podrobnosti o ní přidává lékař Gabriel Dvořdorák.
9: Používáme vlastně při léčbě různých jako psychiatrických poruch, jako například deprese nebo úzkosti nebo bažení při syndromu závislosti a tak dále.
10: Sport.
4: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa v Atlantě s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve skupině šampionátu tak získali po úvodní porážce s Jižní Koreou premiérový bod. Jediný gol Čechů vstřelil Michal Sadílek. Češi zakončí základní část turnaje za týden proti domácímu Mexiku.
10: Počasí.
4: Pátek bude slunečný a tropický, nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě na 28 až 31 stupňů. Na horách se ojedinělé můžou objevit přehánky nebo bouřky.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
4: Na D1 ve směru na Ostravu leží u 257. kilometru zbytky pneumatiky v obou pruzích. Na místo jede policie, na D35 je ve směru na Olomouc zavřený nájezd u exitu 281 kvůli požáru vozidla. A na D1 směrem na Prahu je mezi 108. a 107. kilometrem porouchané auto.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Pavel Bobeka vyznání krásné Amandě, s ním se díky textu Víta Hrubína dlouhá léta toulá éterem. Jedna z nejpovedenějších country balad Baba McDilla, kterou premiérově uvedl na desky Texas and Don Williams v roce 73, ale až na samotný vrchol hitparády vyvedl o rok později Waylon Jennings.

Honky Tonk Heroes, titulní skladba 19. alba Waylona Jenningse z roku 73, tak jak ji o 3 roky později naspíval Olda Nussberger se skupinou VO, kterou v roce 75 založili v Praze studenti konzervatoře v čele s Jiřím Hoškem, Markem Ebenem a banjistou Ivanem Preisslerem. O rok později si odvezli z Ústí nad Labem Portu a nahráli hitparádovku Johnnyho Rodrigueze Pass Me By. Jako přiznání, jen já vím, co zbylo z mých snů.

Všechno zlato Kalifornie leží v bankách pod jiným jménem. Veleúspěšná lamentace Texasa Larryho Gatlina, která jej v roce 79 držela 2 týdny na vrcholu hitparády. Tu v té době pečlivě sledoval i Karel Gott a ještě v době její slávy ji nabídl s textem Zdeňka Rytíře Dlouhý proud mě stále láká.

Eduard Žovinec kytara, Ivan Lamser baskytara, Karel Brožek bicí, Eva Trnková mandolína a v jejich čele solový kytarista Radim Zelina, tedy brněnská parta Radimec and Old Horses, která letos oslavuje 9. narozeniny a Cowboy z jejího 2. alba. To první vyšlo už v roce 2014 a právě odtud je Radimovo přiznání To jsem já.

Je z dob, kdy za městem bydlíval drak a po cestách chodil čert. Čerti měli své povinnosti a lidé se jich proto báli. Jednou se zatoulal jeden čert až do vzdálených hor, kde potkal mladíka, co hrál ohnivě na housle.

Čert si otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk.

legendární plavci se solovými huslemi i zpěvem Jirky Weisera a dokonale vystižený louisianský příběh Jirka a čert. O pět let dříve, tedy v roce 79, jej proměnil v platinový single nezapomenutelný velikán jižanského roku Charlie Daniels.

Majitel Porty z roku 1980 Budějické zřídlo, které v roce 79 založil jako pokračování úspěšných Bobrů mimořádně činorodý Karel Tampír se svou ženou Jitkou, Honzou Bicanem a benžistou Romanem Procházkou. Jejich společná postel byla z živého záznamu z Porty 84. A ještě jednou vás vrátím ke skupině Vio, která, jak už jsem říkal, vznikla v roce 1975 a po třech letech se přejmenovala na Nevio. Ale ještě předtím stihl Olda Nussberger proměnit Haggardovu Here in Frisco na Sníh ve vlasech.

brněnská parta Radimec and All Horses a jeho boty. O 5 let mladší než její velikánské odhodlání rozkážeme svým snům.

Mickey Rivola z gramofonové skládačky Trampských Elit, mimořádně vytrvalá poslední píseň z roku 1991. Na úplný závěr našeho dnešního toulání světem country, folku a trampské písně vám ještě připomene člen nešvilské dvorany slávy Eddie Arnold, tak jak i o 43 let dříve zpíval celých 9 týdnů na vrcholu hitparády. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Finanční podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se od příštího roku sníží. Speciální aplikace usnadňuje pacientům kontakt se Strakonickou nemocnicí a v pátek se teploty dostanou až na 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Stát od příštího roku sníží podporu na dostupné nájemního bydlení. Nový program představila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO. Dotace mají nově pokrýt nejvýš 30% nákladů. Celková podpora může dosáhnout 85% ceny. Peníze mají přednostně získat žadatelé, kteří dřív neuspěli. Nová aplikace Strakonické nemocnice s názvem mZdraví usnadňuje lidem poradenství s lékaři i jednotlivými odděleními. Pacienti díky ní můžou žádat o vybrané zdravotní záznamy, laboratorní výsledky, přehled předepsaných léků nebo jejich dávkování. Podrobnosti přidává mluvčí nemocnice Kateřina Koželuhová.
2: Součástí aplikace je také notifikace, která pacienta upozorní na důležité informace přímo v telefonu. Cílem aplikace není nahradit osobní kontakt s lékařem, ale umožnit zájemcům rychleji a pohodlněji řešit situace nevyžadující návštěvu nemocnice.
1: Ostrava zahájila řízení o povolení demolice haly Tatran v centru města. Stavba má ustoupit rozšíření silnice na Frýdek Místek a nové protihlukové galerii. Fanoušci architektury ale varují před ztrátou cenné budovy s unikátní střechou. Podle stavebního experta Martina Mlčáka ze serveru M-Stavby by ale silnici bylo možné rozšířit i při zachování haly Tatran.
3: Obecně je složité zasahovat do velkých, již v legislativním procesu běžících staveb. Jsou však možnosti, například v rámci změny stavby před dokončením, provést úpravy projektu tak, aby hala s galerií byla propojená. Musí zde však být někdo, kdo to vše skoordinuje. Otázkou pak také je, zda nelze unikátní zastřešení aspoň demontovat a uskladnit.
1: Organizátoři největších vánočních trhů v Praze začali hledat adventní strom. Jako tradičně vypsali soutěž, ve které můžou lidé zasílat tipy na urostlý jehličnan. Musí růst v Česku a být alespoň 23 metrů vysoký. Vítěz soutěže navíc získá finanční odměnu, vysvětluje mluvčí pořadatele Hana Týce.
4: Strom bude zdobit staroměstské náměstí po celou dobu adventu. Tipy na urostlý jehličnán mohou zájemci posílat na e-mail info@tajko.cz a to až do 15. září.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém skupinovém zápase na šampionátu tak získali premiérový bod. V Atlantě vedl národní tým po gólu Michala Sadílka ze 6. minuty. V závěru ale inkasoval z penalty. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí byl zklamaný.
5: Řekl bych, začátky poločasu byly od nás velice slušný, cítil jsem odhodlání, cítil jsem odvahu a bohužel se to časem vytráselo. Musíme si teď říct z očí do očí, kde je ten problém. Zároveň přepnout do toho, že pořád žijeme a dokud je víra, tak je šance, takže takhle pojeme do posledního zápasu a víme, že nic jiného nám nezbývá, než vyhrát.
1: Pátek bude slunečný a tropický, 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě 28 až 31. Na horách se ojedinělé můžou objevit přehánky nebo bouřky.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D55 ve směru na Zlín stojí na 30. kilometru porouchaný nákladní vůz s návěsem, je v odstavném pruhu a čeká na odtah, na místo míří policie. V Karviné je nehoda v Ostravské ulici, havarovalo tam auto a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Nehoda je se zraněním. A na dálnici D1 ve směru na Brno je mezi 257. a 256. kilometrem nebezpečná překážka. Tak šťastnou cestu a nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak možná bych vás měl teď přivítat spíš trochu s brněnským přízvukem Karla Hügera. Kdybych to ale uměl, protože právě on, pan Karel Heger, bude dnes naším hlavním hostem v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Karel Heger a rozhlas, většina starších posluchačů okamžitě, ale okamžitě doplní Rudolf Těsnohlídek a Liška Bystrouška. Ano, je to tak. A možná právě v Lišce Bystroušce zůstal Karel Heger dodnes takovým, jak to říct, nadčasovým interpretem Těsnohlídkova textu, protože ono vám to čtení nebo vyprávění zní bez ohledu na technické podmínky záznamu velmi moderně i dnes.
2: Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou oháňkou a právem, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesním žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal. Smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

0: Drva hladionky, bílonky a takový kruci lunti mě je u nosa zeberou, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Vztek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobití se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hladionky, bílonky jako ženský kolena. Hřmělo v duši revírníkovi dále. A všecko to zebrali, ani třísečky nenechali. Ale kdybych já nekryho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých soudů. Bez tak včel krom slušného člověka nikého nezavřelo. Sed, sakra pes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovy hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl z to chuti zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval, ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil, ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli, rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špína chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebničku, to tak, sed sakra pes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pyšně hlásil sedmica na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. A tu vscházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo, a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčeji nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad. Vstoupil-li tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temeni báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme bořku, vzdychl revírník. Posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koňa by to porazilo. Spolehnu se na chvíličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberty. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel na trávě hebké jako axamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vexa, o kterém jsi nevěděl, řekl si spokojeně. Jaká pak zvěř tudyma chodí?
1: Alo, po něm.
0: Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřimovala, ježto maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky, a to je s maličkým vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní.
2: Jeda, mane, tutni se, mami, co to je?
0: Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peříderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla.
2: Je, ten je studený,
0: vykřikla.
2: A holý jako kameň,
0: prohodila překvapeně peříderka.
2: Oháňku zapomněl doma,
0: divil se oháněček.
2: Mami, pjosím vás, a jí se to?
0: Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará Liška neodpovídala, líbovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež seskupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mrází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru Lišči rodiny, potom odsunul haluzy, jež mu překáželi, a jako šelma vral se po nejbližší lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška zpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa a vítězoslavně si ji prohlížel a už čuřoval se. Tož tak, ty kujone, v čem se vymluvíme doma na tebe? Řekneme, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleche nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká nedělí. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe majou dětská radost. Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa Lišku pod paží jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena na vrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami. Bylo li to kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovou lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce bít, když se blížila k myslivně.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Taky jste si mysleli, že při čtení Lišky Bystroušky Karel Heger hodně čerpal ze svého dětství v Brně, Králově Poli? No, nejste sami. A přitom je to vlastně trochu jinak. Ostatně, jak dokazuje i starší rozhovor Antonína Přidala s Karlem Hegerem, natočený v brněnském rozhlasovém studiu.
2: Vy znáte dobře dialekt Lišky Bystroušky. Liší se hodně od toho zvláštního jazyka, kterým jste v Brně mluvíval jako kluk?
3: Liší. Počkejte, to dialekt Lišky Bystroušky. Jak to teď tady právě u vás natáčím, tak se mi zdá, že Rudolf Těsnohlídek není Moravák a tím méně Brňák.
2: Narodil se v Čelaslavě.
3: No, tak tím je to vysvětleno, protože on tam opravdu neužívá toho čistého nářeči horáckého, na které já si pamatuju ještě jako kluk, které je mou tedy rodnou řečí, ale proplítá tam do toho, nacházím tam výrazy třeba ze Slovácka, nacházím tam i takovou nepěknou řeč pražskou. Takže když tedy Rudolf Těsnohlídek dovolí, tak při tomto čtení já si to musím upravovat do té původní nářečové podoby, kterou velmi dobře znám a na kterou jsem zvyklý a která právě tím, že jsem přišel sem do Brna, se mě zase obnovila, zase mě vyprovokovala k tomu, že Liška Bystrouška mě nesmírně zachutnala.
2: Já myslím, že Rudolf Těsnohlídek by jako novinář citem pro tyto věci s malými opravami v aktuálním místě souhlasil. Vy jste v rozhlase, myslím, začínal pracovat stejně v brněnském studiu. Kdy to bylo poprvé?
3: Počkejte, kdy to bylo? No, to bylo tehdy, kdy jsem vlastně přišel k divadlu a to bylo v roce 1932.
2: Začínalo to rozhlasovou hrou?
3: A to vám řeknu, že nevím. To už je tak tuze dávno. Já si jenom pamatuju jenom na takové nějaké výrazné věci, které se tehdy v brněnském rozhlase dávaly. Například to bylo první dramatické zpracování Šrámkova Stříbrného větru, který udělal František Kožík, který režiroval Bestíček a kde já jsem tenkrát hrál Jana Radkina a Aničku hrála Jiřina Čermáková. Víte, ta brněnská stanice, ta byla malá a ona to byla taková rodina. Tady se všichni znali a v té době kulturní Brno opravdu vedlo, ať to bylo v muzice, anebo ať to bylo v literatuře. To se projevovalo třeba na symfonicích, abonentních koncertech v Zemském divadle. To se projevovalo třeba v operní dramaturgii, operní ansambl a vedení bylo tak opravdu výtečné a můžeme říct tedy hudebně pokrokové, že hudební skladatelé naši zadávali své premiéry do Brna. A teprve potom, až jak to tam dopadlo, tak pak se to hrálo v Praze. To byla činohra, to byla opereta. V operetě to byl náš známý a nestárnoucí Oldřich Nový, který dělal výtečnou operetu jako šéf i jako přední představitel operetních milovníků.
4: Ale když už jsme se přece k dnešnímu večeru sešli a už se nám pomalu stmívá, vidíte, no. A posloucháte-li mladí, kteří dnes pracujete v nádherných a komfortních studiích našeho rozhlasu, musím vám říci, že zrození brněnského radiožurnálu v té jedné budce na Zemském domě, když se i říkal pavilon, tak to byla budka, tedy bylo sice slavné, ale neskonale stísněné. A myslím si, že i když je tak vysoko, že by měla být povýšena na pomník, protože tam pracovali mnozí umělci, na které se časem zapomnělo, s nesmírným nadšením pro věc. A pod tímto studiem se vinula Veveří ulice, kde jsem hrál divadlo, kde jsem bydlel, kde byla herecká hospůdka u Kálů, kam jsem chodíval s herci Jaroslavem Auerswaldem, Karlem Urbánkem a dramaturgem Vilémem Skochem na Deci.

0: jej znáš a té pravé srdce dáš.
1: Věř, že jedno je, když ta tvoje snad manekínkou či vznešenou velkou dámou je.
0: Láska se nedá splést
1: a jde za cílem svým.

0: Já vím, že máte velice málo volného času, ale když se někdy stane, že zjistíte, že máte tento volný čas, co v něm nejraději děláte?
1: No, chtěl bych spát, třeba. Když mě ten volný čas chytne na ulici, tak si skočím na nějakou výstavu. Teď jsem zrovna se koukal na Jiřího Trnky a kdyby tam nebylo tolik lidí, tak by byl opravdu pokleknul a hluboce se mu poklonil. Ne, on tam sám přítomný nebyl, ale tomu jeho dílu, tomu, co jsem tam viděl, to byl překrásný zážitek. No a když mám víc času, tak jsem si opatřil magnetofon a tak si nahrávám. No a nahrávám si všechno možné. Nahrávám si jazz, nahrávám si klasickou hudbu, tu si nahrávám ze svých desek, ze své diskotéky. Jazzovou hudbu si chytám, tu si nahrávám přímo z éteru a pak si dělám takový, jednak svůj archiv si přetáčím, kterým si dělám už od 35. roku. To si zachycuju, teda jednak sebe, ne snad z nějaké samolibosti, ale samozřejmě z toho, abych viděl, jak to jde a kde mám všelijaké chyby, byť technické jenom. A pak si nechávám přetáčet z rozhlasu různé zajímavosti, třeba celé hry. A když si tak člověk najednou pustí třeba z roku 1942 nějaké zachycené vysílání, nějakou činohru a teď najednou je tam přerušení a ozve se Achtung, Achtung, wir geben die Luftlage Meldung. Tak je to taky zajímavý dokument. A teď hlavně sbírám ony chvilky v zákulisí, které se dělaly v Praze a v nich jsou zachyceni i členové zdejšího brněnského divadla. Já myslím, že se také stane v Praze, že se to smaže a pak budu nakonec jediný já, který bude mít nějaký takový dokumentární záznam.
0: Takže ve vás má rozhlas svou zlatou železnou rezervu.
1: Já zatím to neví, aby se nestalo, že by měl tuto jistotu a ty pásky smazal.
0: Nebudeme to prozrazovat.
2: Tak, ale vy už to teď víte. Lecos ze zvukového archivu Karla Hegera se po letech vrátilo po jeho smrti zpátky do rozhlasu. Respektive velkou část pozůstalosti získalo i divadelní oddělení Národního muzea v Praze. A mimochodem, když tu byla řeč o chvilkách v zákulisí, to vám byl, jistě si pamatujete, oblíbený publicistický seriál. No a mezi jeho hosty nemohl svého času chybět ani Ladislav Pešek.
3: Dámy a pánové, ještě jednou a naposledy Archie Rice, Milánek paní Riceové, to jsem já. Má poklona, pane řediteli, tak dneska naposled, to se nedá nic dělat. Dámy a pánové, tak jsme vás tady dneska bavili 2,5 hodiny, chudáci, museli jste to vydržet. Já se totiž pojistil, dal jsem zavřít všechny dveře, tamhle. Co? Nic, no proto. Děkuji za ten výbuch smíchu. Karlíku, my tu máme dneska intelektuály. Naštěstí nemám brejle, abych viděl, jak trpíte. No to nic. Jistě si myslíte, že mám báječné časy tady nahoře se všemi těmi slečnami, víte? Mám. To jsou holky, co? Klasa. Ale to víte, já už tak radši sklenici piva dnes a denně. No ale co abych spustil, ne? Abych spustil. Karlíku, S! Je vám jeden domeček. V domečku stoleček, na tom stolku láhev vína, pane, to bude hlína. Muzika spustí estata, přisednou si k nám děvčata, a pak už budeš náš, s námi si zaspíváš. Kdo na světě se baví, je Archie Rice, a kdo si be nedává, je Archie Rice.
4: Přece Archie Rice, titulní postava komedie anglického dramatika Johna Osborna, komik z prostředí kabaretních umělců, že?
3: Ano. Studovali jsme Osbornova komika s režisérem Radokem. Věděl jsem, že v Anglii má v této hře velký úspěch Laurence Olivier, pro kterého byla psána, ale netušil jsem, že se stane skoro událostí i u nás. Jistě k tomu dopomohla vynikající společná práce režiséra Radoka, výtvarníka Svobody, baletního mistra Borise Milce a hudebního skladatele Zdeňka Petra. A nejkrásnější vzpomínku mám na komika v Bratislavě, kdy jsem tuto namahavou roli hrál dvakrát po sobě jeden den a zapomněl jsem na všecku únavu dík vynikajícímu bratislavskému publiku.
4: Stejně namahavou roli je přece i Chlestakov v Revizoru.
3: Ano. Prvního mě chtěl dát šéf činohry doktor Hilar už v roce 1934, ale zemřel dřív, než se mohl dát do Revizora. Hilar měl tuto představu Chlestakova. Prosím, pane, víte, to je takový pekařský učedník s drábkem, víte? On škrabe. No a tak první můj Chlestakov byl u přítele Jiřího Frejky v roce 1936. Frejka mě zase postavil před fakt. Víš, to jsou jedny dveře, 10 dveří, 100 000 000 000 dveří, zkrátka je to sen. A minulého Chlestakova jsem pak dělal v roce 1948 s režisérem Honzlem a ten chtěl na scénu postavit člověka, jevištního člověka, kde hrál hlavní roli Gogolův smích. Pleskot mě dal ne konkrétního Chlestakova, nýbrž pojem chlestakovštiny. Jako je oblomovština, tak chlestakovština. Gogol sám říká, každý aspoň na okamžik, ne-li na okamžiku několik, Chlestakovem byl nebo se jim stal. A měl by si vyhledat svůj podílek z této role. S Peterburkem se to ovšem srovnat nedá. Oh, Peterburg, tam je život, opravdu v skutku. Vy si snad myslíte, že já tam jen opisuju nějaká akta? Ne. Náš přednosta úřadu je se mnou jedna ruka. Poklepá mi každou chvíli na rameno a povídá, přijď k nám dnes, kamaráde, na oběd. Přijď k nám. No já jdu. Do departmentu zaskočím každý den jen tak na pár minut, jenom abych rozdělil práci. Tohle tak a onohle zas takhle. Šup. A už písař. Taková kancelářská myš se pustí do psaní perem. Tr. Ale co stojíte, pánové? Prosím, račte se posadit. Ne, posaďte se bez ohledu na šarže. Já nemám velké ceremonie rád. Naopak, já vždycky hledím proklouznout co nejnepozorovaní. Ale to nejde, to nejde, to vůbec nejde. Víte, já jen tak vyjdu a už si lidé šeptají. Tamhle jde Ivan Aleksandrovič. A jednou mě dokonce pokládali za vrchního velitele. Vojáci se vyřítili ze strážnice k postě, zbraň trubaž spustil, generál marš, to je vám úžasné. Víte, já už jsem tak všude známý, znám také lidi od divadla. Já tu a tam i sám nějakou tu frašku. A s Puškinem si tykám. Často ho vydávám a říkám, tak co, Puškine, co, milý brachu, jak pak se nám vede? No. A to víš, říká Puškin. Tak. Ani tak, ani onak. To je vám strašně zvláštní chlap, ten Puškin. A píšu taky do novin, už jsem toho napsal strašně moc. Figarova svatba, nemá sporty, či mlynář a jeho dítě. Já si ani nevzpomenu, co jsem všecko napsal. A všecko jenom tak levou rukou, já ani psát nechtěl. Ale to víte, divadelní ředitele, pořád na mě a napiš něco, kamarádičku, napiš. A tak jsem to, myslím, za jeden večer všecko napsal. Já taky pořádám domácí bály.
4: Už jste řekl, že vašeho prvního Chlestakova režíroval Jiří Frejka. S tím jste hodně pracoval?
3: S tím jsem pracoval snad nejvíc. A také je nejraději. Víte, to byla slavná éra činohry Národního divadla. Frejkova představení byla vždycky sváteční divadelní událostí. Neznám jeho prohry. V jeho režích byla velká poezie. My dva jsme se doplňovali a rozuměli jsme si dokonale. On už mě ani nerežíroval slovy. Jiří jenom třeba vyhrkl ze sebe zvuk nebo zamňoukal určitým tónem a já jsem přesně věděl, co v tom okamžiku chce.
4: Za druhé světové války režíroval Frejka také vašeho Plautova lišáka Pseudola, o kterém sám Eduard Bass napsal, že to byl váš veliký den.
3: Ano, to bylo v roce 1942. Bylo to velké představení Jiřího Frejky a Jiřího Trnky, který dělal výpravu. Pseudola se miloval. Zoufalá doba protektorátu nedovolovala svobodný projev. A tak jsme sáhli 2000 let zpátky po Plautovi, aby mluvil za nás.
4: A tak vznikl váš paťatý, spocený otrok se splihlým břichem a upracovanýma rukama, který se musí rvát o vlastní sousto přes nepřízeň doby.
5: Jisto je, že třeba užít vždycky příležitostí, pak ti řeknou moudrý člověk. A zatím jsme hloupí všichni. A náš cíl je vždycky sázka. toužíme a pachtíme se a nevíme vlastně po čem, ani co by nejlíp mohlo touhu naši podepřít. A tak zahazuje člověk často jisté pro nejisté. Štvem se marně, až nás doštve v jalovém tom zhonu smrt. Ale dost už průpovídek, dost už filozofie, protože ten, kdo má za ušima, se nemusí už ptát. Pustíme sklece tygra, zemání jo na štvát.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Karel Höger a děti. No, to je velké téma. Karel Höger sám říkával, že možná právě ten fakt, že děti nikdy neměl, způsobil to, že o to víc a taky častěji se k mikrofonu, do rádia nebo do televize kvůli dětem a jejich rodičům tak rád vracel. Nakonec, jak si dnes jinak rumcaj se, takové to rumcaj sí, nebo pejska a kočičku, jak si jinak představit než s těmi hegrovskými brněnskými koncovkami. Tak a na závěr dnes ještě dvě malé pohádky. U té první si pozor, všimněte, jak se Karlu Hegerovi náramně hodil hlas jeho kolegy Jaroslava Vojty. To máte ode mě ty pohádky jako pozdrav na dobrou noc. A dobré dny a brzy naslyšenou.
7: Když se zas jednou sešla kapela, aby si zahrála, řekl fagot. Dámy a pánové, mám pro vás překvapení. Přivedl jsem vám nový hudební nástroj. Bude hrát s námi. Je to veliký umělec. Tady je. Všichni hleděli zaraženě na malinkou černou krabičku.
8: To je nástroj?
7: Divil se kontrabas.
8: Kde má struny? Nebo klapky?
7: On jich nemá zapotřebí, řekl fagot. On hraje bez strun i bez klapek.
8: A jak se jmenuje?
7: Ptal se pozoun. Tran zí stor, řekl tajemně fagot.
8: Divné jméno, dumal kontrabas. No tak mu řekni, ať zahraje.
7: Fagot otočil jedním kolečkem a z krabičky se ozvalo.
8: Ten hraje jako já, vydechla harfa. Jenže neví, jak dál. Dál to asi neumí.
7: Začal znovu
8: a neví, jak dál. Zůstal zase trčet. Nějak mu neslouží paměť.
9: Za okamžik uslyšíte časové znamení, bude 7 hodin.
8: Co to říká?
7: Šeptal pozoun. Prý za okamžik něco uslyšíme, asi nějakou skladbu, nějakou bude 7 hodin. Bručel pozoun. A proč až za okamžik? Ten si dává na čas.
8: A to je všechno, divil se klarinet. To je divná skladba. Měl taky.
10: Náhodou umí ohromné věci, bránil se fagot. To stačí takhle, že ono takhle zakroutit tím kolečkem.
8: To je krása, vydechla harfa. To je jako v kostele.
10: No, že jo, potěšil se fagot a zase zatočil kolečkem.
8: Tak to přece jen bude umělec,
10: minila kytara.
8: No ne, no tomu to jde, no výborně je přijat.
10: zvolal kontrabas. A teď mu řekni, Fagote, že si smí zahrát s náma. My spustíme předehru a až řeknu teď, ať začne solo.
11: A teď.
12: Vážení přátelé, nijak se nám to nechce líbit. Hráči jsou asi unaveni, já nevím. Hra je pomalá, úplně bez vtipu, bez vervy.
10: Co to tam křičí?
11: Diví se kytara. No, do toho, vysvětluje Fagot. Nějak se mu to nelíbí. Prý hrajeme bez vervy.
10: Oho, zatroubí pozoun. Dobrá tedy, ještě s vervou.
12: Hoši moc radosti neuděláte, to ne. Plno nepřesností, souhra žádná, ajaj.
10: Ale sofraporte, ten tomu nějak rozumí. Durdí se kontrabas. Ty s nám sem, Fagote, přivedl pěkného šťourala.
11: Fagot už byl tak nešťastný a začal honem kroutit kolečkem.
13: Dobrý trvený přátelé, jste jistě všichni připravení, můžeme začít. Tak a teď budeme zhluboka dýchat. Vdech, výdech.
10: Co? Vykřikl pozoun. Ten mě bude učit dýchat? Já mám plíce jako měchy.
13: A teď na špičky výpon a natáhnout krk.

0: Co? Zahučel kontrabas. Já že mám natáhnout krk? Já ho mám dost dlouhý. Ať si natahuji svůj. Mně to není zapotřebí. O takový instrument my tu nestojíme. Fagote, vrať ho, odkud ho vzal. Ale já to myslel dobře, breptal Fagot. No to my víme a nikdo se na tebe nezlobí. Jen když bude pryč ten. No, jak se jmenuje?
1: Transistor.
0: Jo, ten. No, ten srandistor. No, tak teď si zahraješ s námi ty, Fagote. Prosím, tak, pozor, předehra.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. Věřte nebo ne, jednou se to stalo. Když zafoukal první říjnový severák, všechny malostranské děti se někam ztratili a nikdo nevěděl kam. Ani bílá kočka s červeným obojkem nevěděla, kde je hledat. Potom mi napadlo, že by mohli být v cukrárně na zmrzlině. Kočka vyšla na ulici a tu zafoukal tak chladný vítr, že se honem přikrčila do kouta průjezdu. Sotva odletěl jinam, šla dál, až přišla ke vchodu do malostranského kina. Stál tam biletář a zeptal se jí, jestli má lístek. Kočka se zarazila, protože žádný neměla, ale tu letěl kolem jeden zažloutlý list platanu, který roste nad čertovkou. Kočka po něm hned chňapla a podávala ho biletáři. Ten si lístek prohlédl, utrhl půlku a hodil ji do koše. Ach jo, povzdychl si, nastává nám smutný čas, vidíte, bude pršet a můj nos dostane takovou rýmu, že celý zčervená. Kočka pohlédla na smutný bilitářův nos a musela uznat, že až dostane rýmu a zčervená, bude na něj opravdu neradostný pohled. No, každý máme něco. Mně se zase ztratili všechny malostranské děti. Nejsou u vás v kině?
2: A nevím, odpověděl biletář, protože mi slzí oči. A když mi slzí oči, nevidím vůbec nic, natož nějaké děti, které se vám ztratili.
1: Bílá kočka s červeným obojkem se tedy běžela přesvědčit sama. Vyšla do kina a rozhlédla se po sále. Nespatřila však nikoho, jenom v první řadě někdo seděl a byl tak malý, že mu nad opěradlem sedadla vykukovala sotva na zezlá čupřina vlasů.
3: Hej ty, zašeptala bílá kočka s červeným obojkem tiše a sedla si vedle čupřiny, co tu děláš? Čupřina se ohlédla a řekla, jsem tady v kině, protože se mi ztratili všichni malostranští kluci a holky. No, nejsou ani na kampě, ani nebíhají po Petříně, ani nelížou zmrzlinu.

zmrzlina a že se ulicemi prohání klikatý severák, který pronikne do každé skuliny a tak přijdou večer o celou slávu, vzdychl si Péťa Všetečka. Je, mine, spráskla kočka přední tlapky. No s tím se musí něco udělat, vždyť oni určitě zmeškají lampionový průvod. To znamená, povídá Péťa Všetečka, že to musíme napravit my dva. Musíme vyrobit ten nejkrásnější lampion na světě, lehonký jako vánek a tak veselý, aby se musel každý, kdo ho uvidí, ať chce nebo nechce, smát. Pojď, řekla kočka a seskočila se sedadla. Vyběhli z kina a běželi honem napravit to, co zavinil klikatý severák, který dnes letěl ulicí. Nakoupili špejle a papír a barevné tušky s lepidlem, stříhali, lepili a přivazovali a nakonec měli tak krásný lampion, jak ještě nikdy nikdo neviděl. Sami se divili, že se jim tak povedl. Ale bylo to tím, že v něm bylo zalepeno přání, aby se líbil všem lidem, kteří ho spatří. Kočka i Péťa Všetečka na něj byli náramně pyšní. Když se setmělo, vyšli s ním na ulici. Bylo tu mnoho lidí, vlajky vlály a hudba hrála. A jak tak jdou a jdou, vidí pojednou, že proti ním jde jiný lampion a že je stejně hezký jako ten jejich. A ten lampion nesli dva kluci, kteří chodili do školy s Péťou Všetečkou. Potom se objevili další a další lampiony a všechny byly stejně krásné a pod všemi byli malostranští klukové a holčičky. Tady jsou, volala kočka se Všetečkou dvojhlasně. Už se našli. Kdo se našel? Zeptal se jeden chlapec. No přece vy, dneska odpoledne jste se ztratili a my vás nemohli najít. Nikam jsme se neztratili, volali kluci a děvčata. Chystali jsme přece své lampiony na dnešní průvod. Chtěli jsme, aby byli co nejkrásnější a do každého jsme zalepili své přání. Zrovna jako my, řekla kočka. My jsme také zalepili do svého lampionu své přání, aby byl co nejhezčí. A jaké přání máte? Zeptal se Péťa Všetečka ostatních dětí a natáhl ruku, aby se podíval. V tu chvíli se však všechny ty nádherné lampiony zvedly jako motýly a vznesly se k promodralé zimní obloze. Letěli pěkně pohromadě vzhůru, protože v nich byla ta nejkrásnější přání, jaká jen člověk může mít. A když doletěli až tam, co jsou hvězdy, spojili se všechny lampiony a utvořili jedno veliké společné přání, plné krásy a štěstí, přání, které mají všechny děti na celém světě stejné. A malostranští kluci a děvčata se radovali a klikatý severák přestal foukat.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Krásný čtvrteční večer, respektive už skoro noc, vám přejeme teď krátce po 23. hodině, kdy začíná další vydání Noční linky Českého rozhlasu. Ať už jste doma, na chalupě, na cestách nebo třeba v práci, budeme rádi, když nás necháte dělat vám společnost i během následujících 2 hodin. Dnešní povídání možná v mnohých z vás probudí vzpomínky na časy, kdy jsme netrpělivě vyhlíželi pošťáka a s radostí otevírali schránku. Budeme si totiž povídat o dopisech, o pohlednicích a vůbec o psané korespondenci. A tak se rovnou ptám, psali jste si dopisy s někým pravidelně? Posílali jste pohled z každého výletu nebo dovolené a schováváte si dodnes psaní od prvních lásek, z vojny, z táboru nebo ze škol v přírodě? A kdo vám napsal dopis, na který nikdy nezapomenete? No a zároveň se můžu zeptat, jak to vnímáte dnes? Nahradili ručně psané řádky e-maily a zprávy z mobilních telefonů nebo si s někým stále píšete, tak říkajíc, po staru. Zazpomínáme i na sbírání známek, pohlednice z různých koutů světa i na chvíle, kdy jsme čekali na odpověď, která ne a ne přijít. No možná zjistíme, že i v dnešní uspěchané době má takový obyčejný dopis stále své kouzlo. Do našeho nočního povídání se můžete zapojit na telefonním čísle 731 800 900. Psát nám můžete také prostřednictvím internetových stránek rozhlas.cz/linka a nebo na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zajímavá setkání s dopisy, které vám život přinesl. Z pardubického studia Českého rozhlasu vám příjemný večer a pohodový poslech Noční linky přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

Москва зачемкни. У Prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Noční linka Českého rozhlasu, tohle byl Jaromír Nohavica a ve vysílání už vítám paní ano. Ivetu, která telefonuje z Hradíkova, jste říkala, u Olomouce.
2: Ano, Olomouc, Hradíkov, ano.
1: Na samotě u lesa.
2: Mě jste i znají, že volám do té noční linky.
1: Tak, paní Ivetu, vy jste začala to povídání nějaké k těm dopisům, že ve 12 letech
2: ano,
1: a já
2: ano,
1: jsem to zastavil, abyste nám to řekla.
2: Mně bylo 12 let, mně bylo 12 akorát. A my jsme s rodiči jezdili na dovolenou Štenberg, jo, do toho Štenberka tam, na ty chatky, na dovolenou. A já jsem se tam seznámila s jedním klukem.
1: Ano.
2: Mě bylo 12, mu bylo 18. A my jsme si začali psát, jo. On žil v Německu, NDR, to nebyl Západ, on byl NDR. A my jsme si začali psát a oni měli ve Štenberku tam rodinu a já jsem si s ním začala psát, s tím chlapcem, a já jsem každý týden čekala na jeho dopis, jo. On mě psal, já jsem mu psala, tenkrát nebyly mobily, nic.
1: No jasně.
2: Takže my jsme si psali, no, a já jsem na ten dopis čekala. Strašně jsem na to čekala.
1: Takže to byly,
2: jo,
1: takové zamilované dopisy to byly.
2: Úplně, jo, no. Já jsem byla mladý děvče.
1: No ve 12 a... letech, to jste byla hodně mladá s 18-letým klukem. O čem jste si tak psali?
2: No. Že jsme si psali, jak se máš, mám tě ráda, jo, jak se ti daří. A takový, jo, já jsem uměla německy, anglicky.
1: Jo, takže jste ještě trénovala jazyk na tom.
2: Já jsem mluvila, já jsem chodila do němčiny, angličtiny, jsem uměla anglicky, německy, rusky, jo, a naši neuměli nic říct, nic. A my jsme se tenkrát aj stykali s těmi rodiči, když tam každý rok přijeli do toho Štenberka. To byl Dolní Žleb, jo. Teď jsem si vzpomněla. Dolní Žleb.
1: Ano.
2: Do Dolního Žlebu, jo. Tak oni tam měli rodinu, ti jeho rodiče, toho chlapce. On se jmenoval George. George. Oni mu říkali Georgi, jo. George.
1: Ano.
2: A oni mu říkali George. A oni tam jezdili za tou rodinou.
1: Takže jste se občas i viděli?
2: Každý rok. A moje rodiče, ano, každý rok. My jsme jezdili s rodiči do toho Dolního Žlebu na dovolenou. Tam byly takové chatky.
1: Ano, ano.
2: To byla perfektní dovolená, jo. Tam bylo jezero. Tam dál,
1: jo,
2: my jsme se tam koupali.
1: Takže vzpomínky na mládí, na dětské lásky. Paní Iveto, řekněte mi, jestli pak máte dopis od George schovaný nějaký?
2: Víte, že nemám.
1: No.
2: A lituju toho do dneška, nevím. Já jsem to nějak ztratila, povyhazovala. Já nevím prostě. Já jsem toho člověka milovala a jsem teďka vzpomínala na něho, že on byl potom chirurg, on vystudoval, jo, lékařství, doktor. A já jsem na to vzpomínala, že to mohl být můj manžel.
1: A když jste si přestali psát?
2: Přestali jsme si pak psát, co on mě pak napsal. On za mnou jezdil na motorce, jo.
1: Ano.
2: On měl perfektní motorku, jo. A on za mnou jezdil do Olomouce na motorce z toho Německa. On byl Hamburg, Barleben tam bydlel.
1: No, takže to byla oboustranná láska.
2: Jo, my jsme se milovali. A já jsem měla 18 let tenkrát, jsem za ním jela v 18 letech do toho Německa, v Maminka říkala, Ježišmarja, co blázníš? Já říkám, ne, mami, já tam musím jet. Já jsem za ním jela v 18 letech do toho Barlébenu, Hamburg Barlében to bylo, jo, na mých 18 letech jsme to tam spolu oslavili, on za mnou jezdil do Olomouce na té motorce, on měl perfektní motorku.
1: A pak to skončilo, bol. Ale.
2: A potom mě napsal, ano, a já jsem to strašně to oplakala, on mě napsal, že si našel holku.
1: Yeah.
2: No, prostě si tam našel holku v tom Německu.
1: Takže to takhle prostě skončilo.
2: No, ta láska na dálku pro něho nebyla. A napsal mě, promiň, já jsem si našel děvče. A já jsem plakala hrozně.
1: No jo, tak už to bývá v tom životě.
2: Já jsem ho milovala, toho
1: rozumím,
2: kluka.
1: Rozumím.
2: George.
1: Ale zůstaly vám hezké vzpomínky.
2: Jiří. Já do něho, na něho do dneška vzpomínám a on už dneska může mít 70 let.
1: No jo, tak...
2: 70 let.
1: Uvidíme,
2: a
1: tak...
2: A tenkrát mu bylo takových 18.
1: 18, ano. Tak jo, tak já vám moc, paní Iveto, děkuju za to krásné vyprávění o lásce, o dopisech.
2: No,
1: zdravíme George, třeba s to k němu. Rozumím tomu.
2: George.
1: Rozumím tomu.
2: Můj George.
1: Tak
2: já jsem ho milovala.
1: Rozumím.
2: Já jsem ho prostě milovala.
1: Tak zdravíme George a třeba to uslyší.
2: Já to milovala.
1: Třeba se to k němu nějakým způsobem donese.
2: Dneska je to starý chlap.
1: Ale to nevadí přece, ty vzpomínky zůstávají a můžete s úsměvem.
2: Já jsem ho milovala, hrozně moc.
1: Tak se mějte hezky. Jo? Moc vám děkuji za zavolání. Ať se daří.
2: Ano.
1: Naslyšenou.
2: Dobrou noc, zdravím vám všechny
1: taky.
2: Lidičky.
1: Ano, ano.
2: Ano, ano.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Bunky štěstí, Karel Gott, Darinka Rolincová a pokračuje noční linka, pokračuje telefonátem a povídáním s paní Eliškou, která volá také z Olomouce. Předchozí posluchačka Iveta byla nedaleko Olomouce, paní Eliška je přímo v Olomouci. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím srdečně a zdravím všechny posluchače a chtěla bych se zmínit o korespondenci, kterou jsem opravdu provozovala. Měla jsem přítele, který bydlel v Plzni. A my jsme totiž měli trošku, on byl o 7 roku ode mě mladší. A měli jsme stejné osud. Mu ve válce zabili při náletě tatínka. A mě v Brně, já jsem pocházím z Brna, zase při náletě zemřela moje maminka a moji sourozenci a my jsme si měli právě o čem povídat. Takže jsme se seznámili, když už mě bylo 37 a on byl o 7 roku, takže on byl ještě mladý. A my jsme se seznámili v Lázních. No a tak jsme si začali dopisovat. Byl to vynikající přítel, že když jsem potřebovala nějakou radu, tak stačilo napsat.
0: Ano.
1: Okamžitě přišel dopis nebo telefonát mě do zaměstnání. No a tak jsme si dopisovali 25 let.
0: Pane jo.
1: 25 roku jsme si dopisovali, až těžce onemocněl a dostal rakovinu prostaty. Takže byl trošku tvrdší, já jsem mu vyčítala, že s tím nechce jít na operaci. Mm. On mě říkal, že ne. A pro mě byla teda hrůza, když jsem zjistila, že teda zemřel. Mm. Bylo to pro mě trošku těžké, ale mám tady těch dopisů 150.
0: No, tak to je ale pěkné číslo.
1: A může to přečíst každý, není v tom nějaký zamilování nebo prostě přátelství tak, jak má být. No takže jsem byla ráda kolikrát, že jsem šla z práce a už jsem čekala, jestli mám ve schránce dopis.
0: Ano.
1: A už jsem měla trošku větší děti a vždycky dcera mě mávala z okna. Mami, přišel ti dopis.
0: Je tam dopis, jasně, jasně. No,
1: takže jsem si to tak střádala a bojím se to číst.
0: No to jsem se chtěl zeptat.
1: Mám je tady všechny uschovaný.
0: Takže nepročítáte.
1: Ale bojím se to číst, že mě to citově rozpoloží.
0: Jo takhle, že vás to třeba dojme, nebo nějak, že vám bude smutno z toho.
1: Přesně.
0: Mm-hmm.
1: Takže mám je uschovaný a poručila jsem mojim dětem, až jednou zemřu, že si přeju, aby ten balík těch dopisů mě dali do rakve.
0: Mm-hmm.
1: Že to prostě je to moje takové, že skutečně jsem si toho člověka vážila.
0: Mm-hmm.
1: A postrádala jsem, protože jsem byla už sama rozvedená.
0: Mm.
1: A potřebovala jsem trošičku poradit. Ale bylo to opravdu. Já jsem říkal, on by se hodil ke mně jako bratr. Tak jsme byli přátelé.
0: Ano, ano, přátelé takže přes dopisy, rozumím tomu. No a řekněte mi, v dnešní době ještě si píšete s někým klasické dopisy, nebo už to řešíte moderními způsoby, nebo jak to je dneska?
1: No teď už ne, teď už jsem vůbec, já to ani, já totiž nemám ráda ani mobily.
0: Jo takhle, takže ani telefonování.
1: Já mám pevnou linku.
0: Mhm.
1: A chci podat na pevné lince a já už ani ty mobily nemám ráda, takže já když jdu někde, já jsem pořád někde na výletě,
0: ano,
1: tak jdu bez telefonu a dětka mi to vyčítají, mami, kdyby se ti něco stalo,
0: mají
1: tak
0: strach.
1: Nemáš
0: no.
1: Telefony, musíš mít tu sebe a já ho nechci, ten mobil.
0: Máte to ráda po staru. Hmm.
1: Já po staru, prostě. No. A taky se mě stalo, že jsem měla třeba úraz a šla jsem do nemocnice a děcka o tom nevěděli.
0: Mm-hmm.
1: Protože jsem neměla ten mobil u sebe.
0: No, vidíte to, jak by se hodil.
1: Takže,
0: helejte, ale Eliško, ještě vy jste mi, pardon.
1: Já si říkám, že jsem starodávný.
0: Starodávný člověk. Vy jste mi říkala, že hodně jezdíte na výlety, že hodně chodíte, že jste pořád taková aktivní. Posíláte pohledy?
1: No, já vždycky teda na Velikonoce posílám.
0: Jo, takhle, dětem, přáníčka.
1: Tak, já nikomu volomoci nemám ze svých dětí, tak já jim posílám o Velikonocích, o Vánocích, tak to jo.
0: Tak. Tak jo.
1: A já nejezdím moc daleko. To já takových 5-6 kilometrů.
0: No to vůbec nevadí. To vůbec nevadí. Hlavně, ale že nesedíte doma pořád jenom.
1: Ne, nedokážu to.
0: To je dobře.
1: Já jsem se dneska vrátila, vyjela jsem ráno, no. Vrátila jsem se na oběd a pokračovala jsem až do 5 hodin.
0: Jo, zase jiným směrem potom po obědě. Perfektní.
1: Ale já si potom, když jsem doma, tak si uvařím, abych to měla pohotový, takže já tu ráda venku mezi lidma.
0: Jasně.
1: Já nedokážu být sama.
0: Tak jo, no tak o těch výletech si třeba můžeme povídat zase někdy příště.
1: A jo, určitě.
0: Já vám moc krát děkuju, že jste zavolala do noční linky.
1: Taky.
0: Ať se vám daří, pozdravujte
1: vám
0: v Olomouci.
1: Ano, děkuju.
0: Naschledanou.
1: Děkuju, a vy taky, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě bych potřeboval chvilku, aby Naďa Urbánková záviděla, abych si mohl popovídat s paní Dášou, která už čeká na telefonu, ale Naďa dospívala, tak pojďme na to. Dobrý den.
1: Krásný, dobrý večer.
0: Dobrý večer, tedy vlastně, já mám pořád den, tak dobrý večer, aby jsme byli přesní. Dáša momentálně na cestách a vy jste říkala, že také pro nás máte nějaké zajímavé povídání, které se týká dopisování.
1: Ano, ano, já teda nejsem tak to vrala, jako byly předchozí účastnice tohohle vysílání, teprve 2.40, takže, ale taky jsem zažila krásný takový to dopisování z táboru a přesně takový ty briefroindy, což bylo jako milý, ale ačkoliv se to nezdá v dnešní době běžné, tak já si třeba znova píšu, nep muže, kterého miluju, tak mi zabásli a vlastně jediný kontakt, který máme poslední rok, jsou ty dopisy. Jo, samozřejmě vidíme se v rámci nějaké návštěvy jednou za měsíc, ale znova jsem se přistihla při tom, že opravdu každý den dychtivě běžím do té schránky a doufám, že se tentokrát Česká pošta vytáhla a ten dopis mi doručí. Jako. Takže jsem zase zpátky v té fázi toho dychtění a těšení se na ten dopis a je to jak, se chtěla říct za mladá, ale já se pořád cítím teda nesmírně mladá a tak, ale je to vlastně okouzlující a musím se přiznat, že vlastně mám ráda i klasický přání k Vánocu. A vlastně mě obtěžuje, jak mi telefon v době svátků zahltí desítky hromadných zpráv. Od lidí, který za celý rok se neozvou. A říkám, a to, přesně podle toho poznáte, že to je ta hromadná zpráva. Jasně. Jednak to není vůbec personalizovaný, žádný oslovení jménem. Takže ano, takže já jsem na tom podobně jako kočky, co volali přede mnou a mám radši osobní kontakt a příroda je taky skvělá a myslím si, že je to škoda. Je dneska ty mobily sebraly lidem možnost se opravdu potkávat a opravdu prožívat a opravdu se setkávat jako přítomný. Protože vlastně teď se mi stalo, setkala jsem se po nějaké době s přáteli, se kterýma jsme chodili cvičit. A my jsme seděli v té restauraci a bylo nás tam 7.
0: Ano.
1: Já a 6 kluků ve věku třeba 17 až 28. A já jsem byla jediná, kdo neměl telefon v ruce. A vlastně oni celou tu dobu místo nějakého hovoru mezi náma strávili koukáním do mobilu. Takže si myslím, že zlatý dopisy.
0: To by mělo být zakázané, tak když sedíte, že v nějaké společnosti.
1: Já říkám, hele, kuty, já vím, že bych vám mohla dělat mámu, ale uvědomujete si, jak je tohle neslušný k těm ostatním lidem, kteří jsou s váma u toho stolu a vlastně přišli proto, aby s váma konverzovali. Já říkám, já jsem se nepřišla najíst, já jsem s váma přišla strávit čas. A vy vlastně se ke mně chováte teď neúctivě. A vidím to všude. Vidím to na dětském hřišti, vidím to v tramvaji, v autobuse, ve vlaku, když jsem jediný člověk, který tam čte knížku. A říkám si, tyjo, kam se to podělo? A potom přesně se mladí lidi ptají chatu GPT, jak oslovit holku, jak oslovit kluka, nebo jak se chovat v takový a takový situaci. A vlastně se připravují o strašně moc krásných okamžiků toho seznamování, toho vlastně přátelského kontaktu, kdy jenom třeba jdete, podíváte se někomu do očí, potkáte se očima, usmějete se na sebe a vlastně si vzájemně zpříjemníte den, aniž byste cokoliv říkali nebo dál tu interakci rozvíjeli a tohle je něco třeba, co mě nesmírně baví. A proto jsem vlastně i ráda, že jsem se dovolala, mohla jsem tohle s váma rozdílet.
0: Ale je to tak.
1: A vlastně se mi krásně ukrojili ten čas na té cestě.
0: Máte naprostou pravdu, kdo kouká do mobilu, ošizuje se o ten reálný svět a může mu uniknout spousta krásných věcí. S tím s vámi souhlasím. Ty vánoční hromadné SMSky, asi bych to neměl říkat nahlas do vysílání, ale také nemám úplně rád ty veršované, co přijdou od 20 lidí, stejná zpráva. No, to prostě není úplně ono. Ale já bych se ještě vrátil k vám a k vašemu příteli. To znamená, že vy se vidíte jednou měsíčně, jo?
1: Ano,
0: a jinak veškerý ten kontakt závisí na těch dopisech, na té korespondenci. No tak to musí být úplně hodně intenzivní psaní. Já nechci vědět, co si píšete, ty detaily úplně ne, ale vy to vlastně všechno musíte dát tomu papíru.
1: Ano, je to tak. Máme teda možnost, nebo takhle. právně by měla být možnost, že by mohl telefonovat 20 minut denně, ale bohužel samozřejmě zaměstnanců vězeňské služby je málo, vězňů asi hodně, takže není bohužel možné, abychom se slyšeli každý den, ale i těch 20 minut se vám tak zdá tak nesmírně vzácný. A musím se přiznat, že ze začátku opravdu ty moje dopisy měly 10 stránek třeba. Jo, já říkám, ale jestli to fakt někdo čte, tak je mi ho skoro líto, protože jako samozřejmě je to zamilovaný, je to hezký, spoustu vděčnosti, jo, do toho samozřejmě, protože mám 3 děti, 2 pubertáky, 13, 11 a do toho 2letáčka, který je totální torpédo. Tak vlastně samozřejmě potřebuju pozdílet, že jo, co ty děti, jak jestli zlobí, nezlobí, samozřejmě tatínkovi nepíšeme, že i když zlobí, protože mu nepředěláváme starosti, ale i pořád je co, ano, jako opravdu, já kdybych každý den večer, kdybych na to měla sílu každý den, tak každý den večer mám co psát. Jo, ale je pravda, že jsou dny a nebo týdny, kdy jsou ty dopisy stručnější. Ale pravda je, že někdy je to taková forma terapie, kdy tomu papíru dáte všechno. Jo, ten, tu vlastně touhu, to těšení, ale zjistila jsem, že mi nesmírně pomáhá. Samozřejmě, že bych tam mohla do každého dopisu psát, strašně mi chybíš. Jo, hrozně je mi smutno, ale zjistila jsem, že mě samotný je líp, když napíšu těším se. Těším se na to, co bude a ano, teď ještě máme prostě pár třeba týdnů, možná měsíců před sebou toho odloučení. Ale to nemění absolutně nic na tom, že pak máme zbytek života.
0: Lepší se dívat dopředu prostě.
1: Ano, jo, stavíme to spolu vlastně v harmonii a v obrovské vděčnosti. Protože znám příliš mnoho párů, příliš mnoho lidí, kteří spolu žijou, nebo respektive žijí vedle sebe. Ale nejsou, vlastně nevyužijou ten potenciál toho času.
0: Ano.
1: Jo, protože znám ženy, které si stěžují na svý muže a spoustu mužů, kteří si stěžují na své ženy.
0: No tak vy jste vlastně díky té situaci pochopila, že čas je vzácný.
1: Ano, přesně tak. A hlavně, že některé věci, některé situace, bych stoprocentně vím, že je budu řešit jinak, víc v klidu a paradoxně musím říct, že tohle odloučení náš vztah velmi posílilo a opravdu si vážíme jeden druhýho obrovský moc, protože přesto, že můj muž teďka jako zavřený, tak přesto je mi obrovskou oporou a vlastně tolik krásných slov, který já teda obdržím v těch dopisech, který si čtu kolikrát opakovaně. Tak, vlastně vždycky, jo, takže je to tak, protože to je taková moje ukolíbavka před spaním. Tak to jsou slova, které si myslím, že by každá žena si přála od svého muže slyšet. Že si ji váží, že si váží toho, co pro něj dělá, toho, jak se stará o jejich děti, o rodinu a to, že vlastně pořád, jo, v radosti, snažím se i tak, navzdory situaci, žít v radosti
0: a že se těšíte.
1: Dělat radostním ten svět prostě kolem sebe, protože ano, někdy jsou ty dny těžký a někdy jsou zašoupu nohama, ale prostě jsem šťastná, že žiju.
0: Perfektně.
1: Jo, třeba teďka jsem stála, to vám ještě řeknu, protože to si myslím, že je něco, nad čím by se lidi asi měli zamyslet.
0: Ano.
1: A staly se mi ty dvě situace a jedna byla, že jsme stáli v koloně, protože tam byla obrovská nehoda. A lidi v té koloně strašně nadávali, že tam musí čekat a tohle. A já jsem si říkala, říkám, ano, my tady teď čekáme, ale čekáme tu ve zdraví. A mohli bychom být tamhle, jo, mezi těma tělama, co tam vytahujou ty hasiči z těch aut. A to si myslím, že je něco, co by si lidi měli uvědomit.
0: To je přístup.
1: Že prostě, že ano, jako, jo, opravdu ten náš život je strašně vzácný.
0: Je to tak.
1: A teď jsem mluvila se svojí kamarádkou, která je úžasná žena, ale bohužel umírá. Jo, ten stav je nezvratný a ona mi řekla nesmírně silnou věc. Ona mi řekla, Dáši, já už se na nikoho nezlobím, protože na to nemám sílu, ale hlavně na to nemám čas.
0: Tak, a tím bych
1: to uzavřel. A proto, když vidím někoho, jak se rozčiluje v obchoďáku, protože nemají něco v akci, tak si říkám,
0: jak je to
1: Bože,
0: zbytečný.
1: Ano, to je tak zbytečné, jo, prostě lidi mějte mějte radost ze života, protože vaše radost nezávisí na tom, jestli to zboží ve slevě bude, nebo jestli prostě pojedete celou cestu a budete mít zelenou, ale ta radost je o tom, jak vnímáte ten svět kolem sebe, že si řeknete, to je tak skvělý, že prostě dneska se mi hezky dejchá, nebo dneska se mi dobře chodí a ty brďo, jako tyjo, když potkám nějakého vrstevníka, tak vypadám o 20 let mladší, jo, nebo a nakonec si řeknete, tyjo, můžete se dostat do fáze, že si řeknete, sakryš to, já jsem tak šťastná nebo šťastný, že žiju, že si můžu užívat svoje děti, svoje vnoučata, navzdory tomu, že samozřejmě, když byli puberťáci, tak vás štvali, ale jo, už se posunuli a všechno se posouvá. My všichni se měníme každý jediný den, protože já taky nejsem člověk, kterým jsem byla včera. A proto není třeba někomu vyčítat něco, co provedl před dnem, týdnem, před rokem, před 10 lety.
0: Zkrátka, buďme na sebe hodní, buďme šťastní.
1: Ano,
0: už jsme utekli od těch dopisů někam úplně hrozně moc daleko, ale to nevadí. Tak Dášo, nic se neděje. Já vám moc děkuju za úžasné, no chtěl jsem říct povídání, spíš jsem jenom poslouchal, jak to máte v životě hezky nastavené. Ať se vám daří a přeju šťastnou cestu domů, abyste v pořádku dorazila.
1: Děkuju mějte vám se. Za opravdu příjemnění téhle cesty. Přeju vám krásný zbytek tohoto vysílání a vlastně krásný zbytek vůbec léta. A
0: no počkejte, a zbytek, ještě to začíná.
1: Ano, jo.
0: Tak díky.
1: Zbytej ty tropy, tak nestěžujme si, že je vedro, užijme si, že je krásně.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23.40, posloucháte noční linku Českého rozhlasu a ta telefonní linka, ta je opět obsazená. Tentokrát tam čeká paní Elena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A vy jste říkala, že máte sice nějakou krátkou, ale možná přímo napínavou příhodu, která se týká dopisu, tak já jsem zvědavý, co to bude.
1: Taková vzpomínka. Když mi bylo 15, tak jsem byla na Slovensku, Bardějově, a vždycky pátek nás propouštěli domů. A ještě s kamarádkou, kdo mohl jít, tak si vzít kamarádku k sobě domů na víkend. Dovali nám misky, no a z Bardějova večer jsme jeli vlakem do Prešova. A tam jsme čekali na vlak, který jsme potom pokračovali směr Vranou na Toplou.
0: Ano.
1: No, my jsme tam přijeli půl osmi do Prešova, tak jsme museli čekat. A plno lidí v hospodě, tam se kouřilo a tuhle to, no v zimě, bylo to hezky. Kluci k nám chodili, sedli si, dali nám večeři, kecali jsme, zasmáli jsme se a ten večer nám uběh.
0: Ano.
1: A ráno ve 4 hodiny hlásili se čtvrtou, že osobní vlak který bude pokračovat směr ty vesnice a takhle a Vranou na Toplou. Tak říkám kamarádce, pojď, budeme dovnitř, tam si sedneme.
0: Mm-hmm.
1: Ale nebyla jsem si jistá, že to je ten vlak, tak říkám, hele, já se zeptám tej slečni, takhle, naproti ona takhle stála, tak se zeptám tej slečni, jestli je to ten vlak osobný do Vranova.
0: No.
1: No, tak jsem tam přišla k ní a říkám, prosím vás, slečno, je to ten vlak do Vranova osobní? Odpověď mi, jo, je to on. Tak jsem si sedla, ptali jsme, za chvíli jsme se rozjeli, jenomže ta slečna přišla ke mně, vedla si ke mně a začala se ze mnou bavit.
0: No.
1: No, jenomže z té slečny vyšlo na to, že to nebyla slečna, ale to byl kluk.
0: Aha.
1: On měl krásný modrý oči, dlouhý vlasy až po pás.
0: No.
1: To tak rozpustěný. Tak mi to vůbec nepřišlo, že to je kluk. No, tak jsme se takhle po tým, jak jsme jeli, tak jsme se bavili. Já jsem mu řekla, kde jsem, on odchodí a takhle. No, a když jsme vystupili ve Vranově, tak on je jiným autobusem, zase jiným směrem. No, a já s kamarádkou zase s jiným autobusem na jinou stranu. Napsali jsme si adresy, jsme si dali. Jo, no rozloučili jsme a kašli jsme ještě spolu. A dali jsme si slib, že si budeme psát.
0: Uh-huh.
1: A že kdo jste z nás první. Buď když já se vdám, takže mu napíšu a tím párem se skončíme spolu. A nebo on.
0: Uh-huh.
1: Tak můžu vám říct, 2 roky jsme si psali dopisy pravidelně.
0: Ano.
1: Jo, o zážitku a o všechno možný, kam jsem jezdili. Jsem jezdila s kamarádkama a takhle, no zkrátka všechno možný. A on mi taky takhle psal. No a já jsem se potom zeznámila s mým manželem.
0: Mm-hmm.
1: No a on na to tady nepřišel.
0: Jejda.
1: Jsem měla i fotku na tom a vzadu bylo napsáno, že mnou na mě zapomeneš, tak tu fotku roztrhej.
0: Ano.
1: No, jenže já jsem ji neroztrhala, ale roztrhal on, protože ten hrozně žárlil.
0: Hmm.
1: No, tak jsem mu naposled napsala dopis, že už mám jinýho, jo, a že se budeme brát. A takové ještě podrobnosti, aby se nezlobilo.
0: A s tím to skončilo.
1: A s tím pádem to skončilo.
0: A od té doby už jste si nikdy nenapsali?
1: Ne, už nenapsal. No, mě bylo 15, když jsem jako syn, a jemu bylo 25.
0: Mm-hmm.
1: Jo. No, takže takhle nám ten příběh skončil, ale hrozně ráda si na to vzpomenu a když jedu kolem, jo, vždycky.
0: Tak vám to naskočí na tu mysl, jasně, rozumím. No jo, tak bylo to opravdu napínavé teda, musím uznat, paní Eleno, moc díky za váš příspěvek do naší noční linky. Mějte se moc hezky, ať se vám daří a naslyšenou.
1: Jo, a všechny, co poslouchají a mluví, tak je pozdravu.
0: Dobře.
1: Tak jo, dobrou tak noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Desatero Lucie Bílé doznívá ve vysílání Českého rozhlasu z pardubického studia. Zdravíme, ano. Noční linka v plném proudu, no a z Teplic nám telefonuje Iveta, dneska druhá v pořadí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro, já zdravím všechny posluchače Noční linky. Tak my jsme psali hojně dopisy i pohledy dříve.
0: Ano.
1: Psali jsme k přání, k narozeninám, k svátku, pak k vánočním a k velikonočním k svátkům pohledy. Pak já jsem z nich vždycky strhávala ty známky a dávala jsem si je do alba. A pak také to na poště prodávají takové malé obálky a v nich byly všelijaké známky.
0: To takže si to pamatuju, jsem si taky vždycky, to si pamatuju,
1: no, tak
0: ano.
1: To jsem si taky zakládala do alba. No, z dopisu taky, jo, to byly všelijaké květinky, prezidenti a kde co, autíčka tam byly, takže jsem to všechno slepovala a zakládala jsem si takový album.
0: Takže
1: pak,
0: vy jste filatelistka.
1: A to mám schovaný dodnes. No, to jsem si schovala, že to mám dodnes. A ty pohledy právě jsem si taky schovávala, ty vánoční i z těch přání, že byly krásně prostě motivovány, jo, prostě byly krásné pohledy, no, takže to mám taky dodnes schované na památku. No, potom jako jsme psali příbuzným do Bratislavy.

0: taková ta měnivá, jako, jak se měnilo, Vlk a Zajíc, jen počkej, Zajíci z toho seriálu. Hmm. Tak to mi taky poznal různý pohledy, jsme si tam taky v těch dopisech posílali, tak to byla taková rarita, že do zahraničí. No pak jsme psali, že jo, dopisy, když byl bratr na vojně, tak jsme mu napsali různě takhle, no a i pohled se mu někdy poslala, tak mě maminka psala do školy přírody, když jsme jeli pohledy a dopisy. No, takže jsme to využívali jako hojně, tu poštu.
1: Po všech stránkách. No a co dneska píšete?
0: A korespondiáky jsme ještě posílali na různé soutěže, nebo hlasy, když se hlasoval o československý slavík, že jo? Aha. Tak to se posílalo na korespondiáku. No, takže jako všechno možný, no. Prostě jsme to využívali, tu poštu, protože to dříve bylo za pár korun, jo. Dneska právě to upadá. Jednak to, že ty známky jsou drahý, jak na pohled, tak na dopis, že jo. Mm-hmm. A takže už proto lidi od toho ustupují, že využívají ty mobily a e-maily, no, takže...
1: No a co teda zkusit proto napsat to... nějaký dopis v dnešní době někomu,
0: no, já jsem,
1: co?
0: Jako já taky píšu, jo, že třeba někdy taky tomu, ještě tam mám nějaký bratrance se Střenice na tom Slovensku, takže někdy jim napíšu.
1: Takže to funguje pořád.
0: A nebo jako kamarádku mám v Ostravě, tak tam teď jsem jí posílala na Velikonoce balíček, tak do toho jsem jí napsala taky takový dopis, no, takže... Mm-hmm. Mě to baví psaní, no, jako já ráda psala, no, ale říkám za tu cenu, aby potom člověk posílal k Vánocům, jo, za 400, za 3, jo, takhle ty...
1: No jo, tak jako dneska tak jsou ty ceny drahý, jinde, no. to je pravda, to pak poslouží, no, ta SMS-ka.
0: Právě. A oni to furt natahují a natahují, kdyby to bylo za 10 korun, jo, tak prostě, že jo, tak to lidi budou využívat víc, no, ty pohledy a to.
1: No tak myslíte si, že třeba jednou textovky úplně nahradí dopisy a pohledy?
0: No já si myslím právě, jo, že právě to v tom hraje ta cena, no, že tady máte SMSku za 2 koruny, že jo, do zahraničí za 5, no takže to je úplně rozdílný než 36 korun potom, že jo, za jeden pohled nebo dopis.
1: Ale takový neosobní, ne?
0: No je to tak, no, ale potom raději se potom člověk setká, jo, že... Když je tak ta možnost se sejít, no, že když tam jedete na dovolenou, že s těma příbuznýma nebo tak, no. A měla jsem i kamarádku, že z Týny jsem si opsala adresu, že tam byla Slovenka, jako, a nakonec to byla těžka provdaná na Slovensko, no.
1: Jo, takhle.
0: Tak s tom jsem si taky několik let jako psala, no, že teď je někde v Rajci, jako tam si postavili domeček a to už potom jsme taky, a když jsem se já vdala, tak jako ona, tak potom jsme to nějak taky, no, už si přestali psát. A tu adresu taky mám někde ještě skovanou, no. Mm-hmm. Možná i ty dopisy třeba, no, pár taky, že mám skovaných. No.
1: Jedna taková otázka na zamyšlení, paní Iveto. Kdybyste mohla napsat dopis komukoli na světě, kdo by to byl?
0: No, kdyby to šlo, tak mamince do nebe, no.
1: Čekal jsem
0: prostě
1: to trošku.
0: A prostě tátovi i bráchovi, no, že ty už jsou v nebi, takže já jsem v té původní rodině zbyla já, no. Že.
1: Takže jim, no tak...
0: Takže jim bych poslala nějaký hezký psaníčko.
1: Dopis jim poslat...
0: O tom, že ráda prostě mám život, jo, že ano. I když jsem zůstala já jako jedno z nich sama, tak prostě mám ráda všechny zážitky, takže užívám si toho života, no, naplno.
1: To je správný, to je správný, tak bezvadný.
0: A to by měli všichni, že prostě by furt ten, jo, že ten život tak rychle utíká, že prostě nesmíme ho promarnit.
1: Jo, jo, jo. Jak to říkala paní Dáša?
0: Ano.
1: Ona to tak hezky rozvedla tady před chvílí. Dobře, tak jo, tak já vám moc děkuju za zavolání. Zdravíme do Teplic.
0: Já taky jsem ráda povídala, no, a těším se zase někdy příště, naslyšenou.
1: Taky dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Válka. Před malou chvílí odbyla půlnoc, začal nový den, pátek 19. června a my vám přejeme klidnou noc ve společnosti Českého rozhlasu. Pokračuje noční linka, ve které si dnes povídáme o dopisech, pohlednicích, známkách a vzpomínkách, které jsou s nimi spojené. Možná si ještě pamatujete, jakou radost udělal dopis od kamaráda z tábora, pohlednice od příbuzných z dovolené, nebo několik řádků od někoho, kdo vám byl blízký a možná někde doma stále schováváte krabici plnou dopisů, které byste nikdy nevyhodili. O své příběhy se s námi můžete podělit na telefonním čísle 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Mě tady blikají telefony, no tak asi dáme možnost a prostor někomu dalšímu a nevím, kdo tam teď bude, bude to překvapení pro mě. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré skoro ráno.
0: No o to snad tady ještě ne.
1: Tady je Božena z Uherského Brodu.
0: Dobrý večer.
1: A pane redaktore, já jsem nedávala pozor, jak se jmenujete přesným jménem.
0: Já jsem se nepředstavil teď na začátku hodiny. Zdravím z pardubického studia, Mirek Hruban.
1: Mirek Hruban, no. Ano. Děkuji vám tak, pane Mirku.
0: Ráno se stalo, paní Boženko. Tak co vy a pohlednice?
1: Budeme spolu komunikovat?
0: Ano, už komunikujeme, už jsme slyšeli ve vysílání.
1: Už ve vysílání.
0: No jo, no.
1: Ježiš, tak já zdravím. Všichni noční myšky. No. No, takže já o té korespondenci.
0: Ano.
1: Tak vám povím, my jsme byli jako dosti korespondenční rodina. Já jsem ročník 1937, moje maminka byla 1903. Byla z 9 dětí pátá a její maminka, babička naša, která u nás dožila, byla rok 1870. Takže měli 9 dětí a z těch 9 dětí bylo 7 dětí roztroušených po Čechách.
0: Aha.
1: Takže u nás se hodně psalo. A víte mi, jako když já jsem teda pocházám z Kunovic, mluvím s toma nářečím, ale v Kunovicích se mluvilo ještě jináč. A to byla taková říkánka, můžu vám to říct?
0: No jsem s ní.
1: Šua jsem šua, našua jsem kus skua. Nebylo to skuo, bylo to mi duo. Já su ale trduo. No, takže to jako prostě ukazovalo to kunovské nářečí, takže ale by se psalo, že? Babička teda hodně psávala a furt snad až do těch 80. roku vždycky drahé děti ingustovou tušku, dnesky se to ještě dělá, ty tušky nevím, napěkný dopisní papír, ale vždycky se říkalo, toto je pokunovsky a toto je spisovně. A aj ta babička, která byla 1870 rozená, psala spisovně. A měla syna, jednoho byl v Praze, ale ve 43. roku se s toma ustěl, tak jsme si psávali. Hodně nám psával ten strýc a posílával aj nám často pohledy. A většinou to byl pohled z Karlova mostu Hradčany. No, jenomže, víte, bylo to ve válku a já, když jsem viděla, už vidím někde pohled s Hradčanama nebo prostě nějaký obrázek, nebo aj když jsem v té Praze byla a dívala jsem se, přesně co tak je, ty Hradčany, jak na těch pohledoch. Já tam vždycky vidím tu známku toho Hitlera.
0: Jo, takhle to máte spojené s tím.
1: No, a tož, ale tak tímto pádem, že psávali, tak vím, kde byli. Třeba jeden strýc měl manželku z Chaloupek na Královéhradecku, potom bývali v Podolí bez. Manželka jednoho strýca, ta byla ze Zvíkova, to byla, tam se šlo z Lechanic, potom do toho Zvíkova pěšky. V Kojicích, tam se měla tetu, tam měla 10 dětí. Jedna moja, jak když od bratranca holka žije, dokonce v Pardubici, no v České Lípě.
0: Všude prostě.
1: No, takže já jsem se tak docela jsme se orientovali, víte, po těch mapách. No.
0: Jo, takže
1: vy jste... To je, no a počkajte, ještě se mi po mamince byl ještě bratr rodní, potom o 2 roky mladší. A ten, to jste nevěděl, lesti říká slovo lesti vážně, nebo ne.
0: No.
1: A hnehnul brvu a takový, tak vám aj nám psával takovým stylem. Třeba vám aspoň řeknu tu adresu.
0: Aha.
1: Na obálce. Familia Josefa Zábojníka na Rybníku Pochodníku číslo 1118 Kunovice, důležitá železniční stanice, okres Uherské Hradiště, konečné skladiště.
0: A dorazilo to?
1: No, to žba, ale on a v tom duchu tak to napsal celý ten dopis.
0: Jo.
1: No, tak maminka si říká, bože, to je starý buázen. A ten žil na Valbrechici. Krnová, pak se odstěhovali do Ostravy, takže to bylo na Vánoce, na Velikonoce pohledy, potom jsem to zdědila. Já jsem sávala 23 pohledů. No a tak teď jich píšu tak třeba 6-7, no a ještě od toho jednoho mamičeného bratra po jeho dceři, jak když je to jako moje netes, ta žije v Čachovicích, tak s ní se stýkám, několikrát tady byla u nás, zvožňuje Bílé Karpaty, prochodili to předloni tam všechno, ale to všechno, co spolem korespondujem, to s telefonem.
0: Dobře, no jo, tak jako je potřeba jít vstříc těm moderním technologiím taky trošku, ale říkala jste, že dodnes si tedy něco pár dopisů napíšete, pošlete,
1: určitě,
0: takže furt to funguje.
1: Ano, ano.
0: Dobře.
1: No a měla jsem bratranca, to byl jako bratr její matky tady této holky, tak ten žil v Praze nad Zbraslavy, tak jsem k němu jezdila od roku 2003, 2002 byla v Praze ta povodeň, že?
0: No.
1: No a já potom, myslím, 5 roků jsem k ním jezdila na pár dní a psávala jsem jim dopisy, co se děje u nás a to. No tak on je 26. ročník, takže měl 89 roku, když odešel, takže už jako korespondence žádná, ale vzpomínám na to velice ráda, protože vždycky jsem si poručila, kam chci jít a on tam šel se mnou, mě tam zavédl.
0: A ukázal, dobře.
1: Víte, kde si ještě, že se vám tak trochu pochválím. Byla jsem v Tichém údolí, v Zdenky Braunerové ateliéru a to prostě to byl zážitek. No, a potom ještě generála Pelého Vila. Tak, no měl tam výstavu Jiří Andrle, takže to díky korespondenci stále tady s tímto bratrancem bylo toto umožněno.
0: No tak super, tak. Vidíte to, co všechno je díky korespondenci
1: zařídit. Ale ano,
0: zařídit.
1: Samozřejmě.
0: Tak jo.
1: Takže to je tak v kostce, co jsem vám chtěla říct a přeju vám hodně zdaru.
0: Vám též, díky moc.
1: A držím vám palce.
0: Držte, mějte se krásně.
1: Děkujem,
0: děkujem.
1: No,
0: dobrou
1: mějte
0: noc.
1: Mějte se krásně, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už je pátek 19. června, posloucháte Český rozhlas, Noční linku. Dneska si povídáme o dopisování, o pohledech, o korespondenčních lístcích, ale také o tom, jak se píše dnes SMSky, maily. Zkrátka, doba jde dopředu, i na tohle je potřeba si zvykat. No a já teď narazil na příběh od Daniely z Prahy, která napsala, a to musím tedy přečíst, to je úplně neskutečné. Dobrý večer, miluji pohledy, které mi v rámci rodinné tradice posílají všichni potomci. Byť už pohled z Řecka jednou přišel 3 měsíce po návratu vnuka od moře. To se někdy stává, to známe, myslím, všichni. Pohledy na Vánoce a Velikonoce řešíme elektronicky, dopisy jsem milovala a mám mnohé dodnes schované. V roce 1961 jsem jela z cestovní kanceláří mladých do Sovětského svazu a poslední den v Kyjevě jsme šli na výstavu úspěchů a tam nás zastavil sympaťák s mikrofonem a zpovídal nás, odkud jsme a jak jsme byli s pobytem spokojeni. Byl reportérem kyjevské televize a já v té době pracovala v krajské rozhlasové stanici. Večer jsme nastoupili do vlaku a těsně před rozjezdem přiběhl Vitali a dal mi okénkem kytičku a krabičku, ve které byla jeho adresa. Začali jsme si psát dlouhé dopisy spíš filozofického rázu, diskutovali jsme o situaci ve světě. I když mě 68. rok šeredně poznamenal, tak jsme i potom v dopisech diskutovali a naše přátelství přežilo. Pak jsem několikrát byla u nich na návštěvě a jeho žena s dcerkou zase přijeli do Prahy. V polovině 90. let Vitalij zemřel a pokračovali jsme v psaní s jeho ženou. Dnes už Světlana má víc roků než já a těžce snáší situaci v Kyjevě, a tak si píšu s její dcerou, se kterou už mnohem lépe a anglicky píše můj vnuk, ale ti už nelepí známku, ti si e-mailují. Začalo to mladickým pozdravem a s rodinou udržujeme přes všechny kotrmelce světového dění písemné i osobní přátelství 65 let, píše Daniela. Tak díky za tenhle nádherný, neuvěřitelný příběh. No a jdeme se podívat opět na telefonní linku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, jste vysílání u telefonu Mirek Hrubán. Zdravím vás. Koho a kam?
1: No, tady je Anna z Brna. Já bych napojila právě na podobný příběh, co je v rozhlase před chvilkou byl.
0: Ano.
1: Ale obávám se, že je to málem trošku politikum. Ale já bych to tak nezdůrazňovala. Mm-hmm. Pokud by se vám to nezdálo, tak mě nemůžete zkrotit. Já jsem jako mladá holka v 69. třeba jezdila do Bulharska s kamarádkou na dovolenou k moři. A stalo se mně, že to jsme vždycky večer chodili na posezení, tak na večeři a tak, a seznámili jsme se s těma místníma nebo tak. Teď jsem se poznala s chlapcem, řeč k řeči, při tanci, že byl z Libanonu. A teď z toho Libanonu právě se divil, jak se domluvíme.
0: No to taky si říkám.
1: No právě. No, jenže on mě řekl, on mluvil krásně rusky a já, když jsem řekla, že jsem z Česka, no tak asi pochopil, že mluvím taky rusky, ale já jsem v té době už lapala, já jsem si učila soukromně, tak lehce něco z angličtiny jsem pochopila, ale on začal normálně rusky, že on robota je v rádiu Libanon, v rádiu Bejrut a že ho zajímá tak o světě, takže cestuje s kamarádem a tak. A tak mě to teda zajímalo taky a tak jsem se ho vyptávala rusky, on mě, a mezi tím jsme špitl nějaký anglicky a tak jsme se prostě bavili. No a teď mě právě řekl, no, já bych se s váma rád setkala i třeba v Česku, ale já třeba nemůžu tak nějak, ale můžu vám potom třeba napsat a rád bych vás poznal, protože jste, zajímáte se o svět a tak. To mě na tom zajímalo nejvíc a tak jsme se prostě stýkali. No a já jsem chtěla tady k tomuto vlastně říct jenom tohle, že stýkali jsme se jenom teda na té dovolené.
0: Ano.
1: A když jsme končili tu dovolenou, tak on mě chtěl po mně adresu a že mě určitě napíše. A napsal právě, že vzpomíná I remember all your time in Varna. A teď k tomu připsal tu ruštinu. Da. Tak mně to připadlo tak strašně vtipné. A byl to pohlednice Baalbeku, což je rozvalina římského hlediště, římského divadla, ano. Tam v tom Libanonu. No, já jsem chtěla podotknout jenom tohle, že když sleduju kdykoliv teď rozbořeniny Bejrútu, takže vždy si vzpomenu na něho, že tam někde třeba je, nebo jeho děti a tak. Jedinou pohlednici, ale často ji prohlížím a vzpomínám na něho. A v souvislosti právě tady s tím. Jo, a když jsme byli právě v tom, tak on zase vzpomínal na to, jak nás v tom 68. zase napadli ti. A takže já teď zase vzpomínám naopak na ně, na ně, jak jsou napadení.
0: Jo.
1: Tak to je moje vzpomínka na Eliase.
0: To je škoda, že to máme spojené s takovými nepěknými historickými událostmi, některé ty naše soukromé věci, ale tak to prostě je a je fajn, že tedy to přátelství nějakým způsobem fungovalo a že jste si psali takhle hezky anglicko-rusky, teda to je úplně, to je úžasný. Tak, Elias jste říkala, že se jmenoval?
1: Elias, no. Uh-huh. Takže kdyby náhodou pracoval v rozhlase, třeba by se to k němu mohlo dostat.
0: Těžko říct. Tyto cesty jsou nevyspytatelné. Možná se to dostane, možná ne. Takže chápu to dobře, že v kontaktu už dneska nejste, nic o něm nevíte.
1: Ne, nevím. On měl staré rodiče a byl sám syn. Rodiče bydleli někde v horách, to říkal. Byli křesťané, to jsem se dozvěděla. A že on by neopustil je ty rodiče právě.
0: Jo, takže
1: to bylo zřetelné. Ale mně to stačilo těch pár dní třeba, co jsme tak se setkávali a tak. A musím na něho vzpomínat, kdykoliv se podívám na zprávy a vidím právě ten...
0: To děň. Dobře, tak...
1: Tak je to jenom moje vzpomínka. Mám jedinou pohlednici, ale je to hezké.
0: No jo, tak o to víc těch událostí ta pohlednice nese, zkrátka.
1: Určitě. Děkuji vám.
0: My také děkujeme, zdravíme do Brna, paní Ano, a dobrou noc.
1: No, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Děkuji.
0: Taky.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrou noc. Dobrou noc, přeje Pavel Bobek. My ještě ne, my pokračujeme. Noční linka je v plném proudu. No a teď nám, tuším, že z Mladé Boleslavy telefonuje posluchač Milan. Trefil jsem to, je to Mladá Boleslav, dobrý večer.
1: Ano, správně, dobrý večer. Velice vás zdravím. Vás, pane redaktore, což je velmi úžasné, už delší dobu sledu Český rozhlas. Chtěl bych všem posluchačům Českého rozhlasu popřát krásnou, hezkou dobrou noc. A potom...
0: Vy jste říkal, že posluchačka před chvílí vás vyprovokovala přímo k tomu, abyste se ozval, že máte také něco, na co byste chtěl navázat.
1: No, jenomže já jsem jaksi nestarší dámy.
0: No?
1: To jako... Pro mě jsou přitažlivé, ale abych se neodběhl od tématu.
0: Ano, já napětě poslouchám.
1: No, já jsem armádní důstojník, lítal jsem s vrtulníkem. Já nevím, koho to zajímá, posluchačům Českého rozhlasu přeju krásný večer a je taková fajnová noc. A zítra přijde ještě peprnější.
0: Teda tak teďka ve smyslu, úplně... No, v jakém smyslu?
1: Ve smyslu meteorologie, jakože bude ještě o 5 stupňů víc, než bylo dneska. Ale máme to krásné, klimatizované, jakože... Omlouvám se, promiňte.
0: Nic se neděje, v pořádku. Já jenom, abychom se dostali k tomu tématu, my si dneska povídáme o dopisech, tak pořád čekám, jestli máte také něco, co byste k tomu řekl.
1: To si pište, že mám.
0: No, já to,
1: já to mám tolik na srdci, no. Že už ani nevím, kudy kam.
0: Tak to zkusíme, nebo to necháme na jindy?
1: No, zkusme to.
0: Tak pojďme do toho.
1: No, musíme... Pane redaktore, ukládám za vaši povinnost, vzhledem k tomu, že znám Lídu Rakušanovou jako taky velice peprnou a hlavně, co se týče českého jazyka, úplně superovou slečnu, která se už jak ty, já ji poslouchám jako mladý kluk ze svobodné Evropy, ale říkejte mi,
0: no.
1: Ty krásné vaše skladby a ta vaše skladba Českého rozhlasu, to nemá konkurenci. Já si poslouchám i konkurence a říkám, já budu radši poslouchat Český rozhlas. To no, je pro mě prioritní.
0: Tak to
1: já
0: jsme rádi.
1: Sloužil v armádě.
0: Jo, lítal se s vrtulníkem, ano. Helejte. Pane Milane, asi to necháme na jindy to naše povídání, protože vy toho máte tolik na srdci, jak jste říkal, že nevíte, kde začít, tak to pojďme nechat, jak jsem říkal, třeba na zítřek, na pozítří, ale já bych se ještě chtěl dostat tady k některým vzkazům, které píšou ostatní a které se věnují právě tomu tématu, které dnes večer rozebíráme, což jsou dopisy a dopisování. No a my tady máme i pozdrav od Michala Sedláka z Myšlína. Vůbec nevím, kde je Myšlín, budu se muset podívat. A ten píše, že patří k těm, kteří také rádi píší a posílají papírové dopisy, udržuje mezinárodní korespondenční styk s několika cizojazyčnými kamarádkami. Takový dopis se sice neobejde bez známky a putuje světem třeba i několik dlouhých týdnů, ale milovníci dopisování se mnou budou jistě souhlasit, že své kouzlo to má a kvůli tomu kouzlu to člověk také dělá. U doporučených dopisů nabízí Česká pošta službu sledování zásilek. Jsou tedy k dispozici údaje o tom, kdy byla zásilka převzata do přepravy, odeslána do země určení, tam převzata vyměňovací poštou, převzata do přepravy a připravena k doručení. A právě Michala tohle baví sledovat. Má i sbírku známek, mezi nimi mimo jiné protektorátní známky s Heidrichem. No taky si je rád prohlíží. Líbí se mi třeba známka s vyobrazením majáku na Fajerském ostrově Mykines. V těch končinách ale žádnou korespondentku nemám. Tedy alespoň zatím, uzavírá Michal. Tak díky i za tento vzkaz. No my si dáme další písničku, čeká nás Michal Prokop a pak dáme prostor ve vysílání někomu dalšímu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kousínek po půl jedné v noci mi tady ukazují naše rozhlasové hodiny, pokračuje noční linka, zdravíme vás z pardubického studia, no a zdravíme do sousedního Hradce Králové, kde poslouchá i paní Magdalena, se kterou jsme ve spojení. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Tak paní Magdaleno, jak to máte vy s dopisováním? Také nám máte co říct?
1: Ano, já bych chtěla na začátek říct takovou raritku. No. Můj trenér si působil v Africe, v Sudánu a posílal svým známým pohledy. A měl jednoho kamaráda, který byl hodinář, jmenoval se Mirek a poslal mu pohled. Mirek, hodinář, Hradec Králové, Československo.
0: Takhle jenom takhle adresa?
1: Ano, ten pohled došel.
0: No tak
1: já jsem ho viděla na vlastní oči.
0: Mirek, hodinář, Hradec Králové, Československo a stačilo, aby dorazil ano. Z Afriky. No tak to je ale perfektní, to ta pošta tehdy fungovala naprosto skvěle.
1: To určitě.
0: No.
1: Protože my jsme si psali, já jsem od něj dostávala na trénink různý pokymín, takže jsem tady mývala dopisy během několika dnů, já už si to přesně nepamatuju, že to už další dobu. Jinak dopisy, já jsem mám ráda prostě psaný slovo. A myslím si, že to je taková nejslušnější komunikace.
0: Ano.
1: Nepovažuju za nějakou jako slušnost velkou. Asi já jsem teda už starší, takže tyhle ty SMSky a tyhle ty vzkazy a hlavně přání. Já si potrpím posílat svým největším přátelům jako pohledy.
0: Ano.
1: Ať jsou to vánoční, velikonoční, k svátku, k narozeninám, to považuji prostě za takový slušnou komunikaci. Taky. Ale od dětství jsem si psávala s přáteli ze Sovětského svazu, z NDR, z Polska a mě to i trvalo až do pozdních let za socialismu.
0: Ano.
1: Tak se to nějak jako přetrhalo a ať to byli sportovci nebo školní družba, tak si myslím, že jsem, jo a mám ty dopisy ještě schovaný některý a nejdůležitější dopis, který uchovávám, je od přímo šéfa Alexandrova souboru.
0: Ano.
1: Když tady byl asi v 50. roce.
0: Počkejte, takže... No vy jste si psala jako takhle se známými osobnostmi, jako se sportovci, anebo s těmito jako šéfy sborů, jo?
1: Ano. Mám tady pohled od Marity Koch.
0: Aha.
1: Se kterým jsme měli s Amporem Rostok družbu. Jejich tak šéf trenér odešel do jaru. A toho jsem zahlídla kdysi v televizi, na nějakých závodech byl trenérem sprinterky Johnson. A takový ty dětský psanička, když jsme dělali tábory, tak si děti posílali mezi sebou psanička a my vedoucí jsme jim dělali takový zprostředkovatele. Byly to takový nevinný ty dětský tábornický lásky.
0: Ano.
1: Většinou to končilo i nějakou svatbou, kterou jsme jim v rámci karnevalu vždycky udělali.
0: Jo, takhle, já myslel, že to přetrvalo až do dospělosti, že se pak vzali nakonec.
1: Ne.
0: Jenom prostě táborová svatba.
1: Ano. Aha. A když jsem měla svého kamaráda na vojně, v Dukle, tak on si psal s Emilem Zátopkovým a ten mu posílal jako, jak trénuje a to. A mě posílal taky, jak mám trénovat a kolik těch dávek a to. A to byly třeba 14 stránkový dopisy.
0: Pane jo.
1: Z družebního z Banskou Bystricí jsme měli i družební manželství. Mm-hmm. Manžel pocházel z Banské Bystrice a já Hradečana a seznámili jsme se tady při družební akci.
0: Jo. Takhle vám to hezky klaplo. No jo, tak dobře, vidíte to, co všechno dokáže dopisování a udržování kontaktů takhle přes dopisy, nebo dokázalo. Dneska těžko říct, jestli by to šlo stejným způsobem.
1: Mrzí mě to opravdu, protože já i s noučaty, který žijí v zahraničí, si píšu, protože oni mají velkou radost.
0: Pořád klasicky papírově si píšete, jo?
1: Ano. Aha. Mají velkou radost, když dostanou dopis.
0: Tomu rozumím. Je to prostě hezké dostat ten dopis do ruky a vrátit se k němu kdykoliv.
1: I když je ta známka drahá, tak prostě já to tak neberu.
0: Rozumím.
1: Prostě je to tak a když chci někomu udělat radost, tak udělám i takovou maličkosti a nehledím na to, že to je o nějakou korunu víc, než to stálo. Hmm. Ale mám sbírku starých pohledů, který s dětma, když přijdou noučata, tak je probíráme a já jim tomu vypravuju, kdo to byl, od koho to někdy to poslali. Ale nedávno jsem našla i sbírku pohledů vánočních, velikonočních, ještě nepoužitých a staré korespondenční listy nepoužité.
0: No jo, tak to nevím, jestli ještě půjde poslat, ale ty staré pohledy, to by bylo docela takové zajímavé to někomu zkusit poslat na Vánoce, historický pohled.
1: Jo, budu toho teď využívat.
0: To by asi koukali a určitě budou mít radost. Tak paní Magdaleno, moc díky, zdravíme do Hradce Králové.
1: Děkuji vám zbytek večera příjemné společnosti.
0: Díky. Tak jo, naslyšenou. No a já ještě doplním, že když jsem se chystal na dnešní večer, tak jsem schválně lovil, jak staré jsou dopisy, jak dopis sám o sobě má dlouhou historii a vůbec nejstarší dochovaný osobní dopis byl napsaný v Babyloně před 4000 lety, představte si, a nejhezčí na tom je, že to byl dopis milostný.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Český rozhlas, Noční linku, dnes je to o dopisech, o dopisování, o pohlednicích, možná trošku i o známkách a jsem moc zvědavý, o čem bude mluvit pan Miloš, který na telefonu. Zdravíme do Říčan, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak jak už jsem vám říkal, už je mi přes 70 jemně a moc rád na korespondenci vzpomínám. A nejvíc asi první, co bylo, byly dva roky vojny v Popradě a v Písku. Obě dvě teda moc krásná města a dostal jsem se domů minimálně, ale měl jsem něco málo kamarádek a víc kamarádů a domů samozřejmě a psal jsem každý den, na tenkrát, já nevím, ani ne korunu, stál dopis a pohledy taky, no ale na těch 90 korun za měsíc, no měl jsem nějaký peníze, takže jsem psal, mám ještě 100 dopisů od svých kamarádek a přítelkyň a kamarádů, takže to bylo moc pěkný a teďka jsem rád, když mi napíšou moje vnučky, který tady bydlejí od Říčan 50 kilometrů a s těmi známkami, s těmi cenami, to je taky zajímavý, že to tam nedojde někdy ani za týden do těch otic tady a že ty známky, když to vemu a jedu za mladší vnučkou do Benešova, která tam chodí do školy, takže to vyjde stejně jako ta známka.
0: Jízdenka ale, jako známka, jo?
1: No, tak známka stojí 36 a zpáteční do Benešova a do Říčan stojí 72, jo, takže to je takový humorný, ale jsem strašně rád, když mi napsali vždycky pohledy, kde byli na dovolený a kde byli na táboře a když tam něco namalovali a je to moc pěkný, no samozřejmě jsem psal, když ještě mobily nebyly, ale taky tady byly na vesnici dva telefony v těch
0: budky.
1: 60. 70. letech, tak jsem chodil k jedný paní a vždycky za korunu jsem volal.
0: Jo, takhle.
1: Spolužačce 3 kilometry, aby koupila lístky do kina.
0: To byly takové...
1: A to jsme si taky, no. I na ty 3 kilometry jsme si psali pohledy a dopisy taky a normálně se známkou. Přitom jsme se viděli každý den ve škole.
0: Ale prostě jste si chtěli napsat.
1: Tak jsme si takhle psali. No a pamatuju si, že tenkrát v těch 60. letech taky byla taková hra, jako potom v 90. tady s těma finančníma obnosama,
0: jo.
1: Pošli 10 známým, tak tenkrát to bylo jenom z dopisy, jo, a moc toho nechodilo, zrovna ta pyramida, nebo jak se to jmenovalo.
0: Ano, vzpomínám, ano.
1: No, takhle to bylo s těma pohledama, bylo to hezky, no pár mi přišlo, ale tolik, co jsem třeba odeslal, ne, no.
0: No, tak on asi ne každý to dodržel a pak, když to někdo přetrne,
1: jasně.
0: Tak to nefunguje úplně.
1: Tím spíš s těmi penězi, no, tak to.
0: No jo, to už odbíháme někam úplně jinam. Já jsem se teďka vybavil ještě, jak jste říkal, že jste si psal s kamarádkou na těch pár kilometrů, tak mě zase kamarádi dělali to, že mě posílali z hospody pohledy a nedávali na to známky a já to pak musel doplácet.
1: Jo, to je možný tohle, že jsme taky dělali jako nevyplacený, to byly takový humorný.
0: Ano, to bylo popukání, věci, skutečně, no.
1: A nebo se psalo kamarádům, jeli jsme do Prahy, tak jsme to tam vždycky po ulici a aby se tam princezny, co šly kolem jdoucí, aby se podepsali na ten pohled.
0: Jo.
1: Posílali jsme jim to domů a tak takovýhle, nebo do školy přímo, jako do té třídy, z čeho měli učitele velikou radost v uvozovkách, tak takovýhle. Takové, ale strašně rád píšu. Teďka už tolik moc ne. Mám tady několik pohledů a přání a známky nakoupený mám a to jim tam ještě dám zpátky známku, aby napsali. No,
0: aby
1: taky už teďka moc neposílej. Tak telefonujeme, no. Aspoň,
0: že jste v kontaktu.
1: Nebo jedu do toho Benešova, nebo do těch Votic, jedu tím vlakem.
0: To vyjde teda levnějc, nebo skoro stejně, jste říkal.
1: No, takhle to, je. Nebo... No, ty známky teda, já se nedivím, že lidi jako nepíšou, protože, no, tak za těch 630 korun s prominutím není ani pivo, jo, tak lahový, no.
0: Dobře, tak Miloši, zdravíme do Říčan, moc díky za zavolání. No, přeji vám krásnou dobrou noc. Taky.
1: Mějte se pěkně, ať vám taky někdo pošle na vaší redakci nějaký
0: dopis.
1: Pohled.
0: Jo, tak jo, tak uvidíme, třeba se tak stane. Dobrou noc a naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zdravím všechny posluchače i vás, Miroslave. Zrovna nedávno mi přišla polhednice krásného západu slunce z Austrálie, ze Sydney. Co mi na ní ale přišlo ještě hezčí než ten západ slunce, byla známka, která nesla jméno Melbourne a město také zobrazené. Samozřejmě mě ale nejvíc potěšil krátký vzkaz od vnučky a taky to, že pohlednice ještě nejenom existují, ale že ta generace, která někdy, myslím, neprávem schytává kritiku, je dokáže najít a udělat tolik radosti. Píše posluchačka Helena, tak i za tento vzkaz děkujeme. Opět najdete je na našich internetových stránkách, když se kouknete na rozhlas.cz/linka. No a my pomalinku jdeme do finále. Myslím si, že stihneme poslední hovor v dnešní noční lince a ten bude s kým? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím do východních Pardubic.
0: Dobrý večer, a kdo nám volá?
1: A všechny zpravce, Iveta.
0: Iveto, tak co vy a dopisování, jak to máte?
1: Já jsem jako dítě měla kamarádku a její tatínek byl, pracoval na velvyslanectví. A ona s tatíkem hodně cestovala po světě. A já měla od ní spousty různých z celého světa.
0: Pohlednic.
1: Pohledu a i dopisu a hlavně pohledu. A tak jsem je začala sbírat. A potom mi ještě moje prababička dala svoje pohledy, které měla od svých dětí.

0: potom pracovala ve školce, jezdila jsem s dětmi na školu v Přírodě, tak jsem nakázala rodičům, že chci od každého dva pohledy napsaný.
1: Jo, takhle, už jako do kapsy rovnou, jo, že to vezmete sebou.
0: Ano, ale jsem si zahrála na pošťáka.
1: Aha, no tak to se to vyřešilo ale krásně.
0: A když jste viděl ty rozářený oči dětiče, když dostali obyčejný pohled, maminka tam tu známku nakreslila, byl to pohled pejska nebo kotičky, nebo prostě takováhle nějaká blbost, ale ty děti prostě z toho měly obrovskou radost.
1: No jo, to je jasné, no.
0: Já mám kamaráda, dneska už jsme teda oba, já už jsem vdova, on je taky sám, bydlí tam na Drožnově a my si spolu píšeme už příští rok, to bude 40 let.
1: Ale tyhle dopisy máte schované?
0: Některé ano, některé ne, některé zmizely v přistěhování, v propadlišti dějin taky, ale většinu mám teda schovanou. Byli jsme tenkrát v Karlových Varech v Lázních, posadili nás 6 lidí k jednomu stolu. Ze začátku jsme si psali všichni, ale myslím, ty dvě paní už ani nejsou, to už by bylo přes 90. A my dva teda jsme vydrželi.
1: Ano.
0: A píšeme si do dneška.
1: No tak to je úžasný teda. Tak mám lepší konec noční linky jsme si nemohli přát snad ani.
0: Dřív jsme si psali pohledy, dopisy, no a dneska vzhledem jaksi důchodům a zase rychlosti pošty.
1: Ano.
0: Sedneme k počítači a já to tady večer napíšu. A on si to ráno přečte, no. Nebo on to večer napíše a já si to ráno přečtu.
1: Takže už jako i ta moderní technologie pohltila i vás.
0: Ano, i tuhle malému 80-letou bábu. Takže, ale opravdu jako ty pošty, myslím si, že to s těma financema přehánějí. No, to si budeme povídat.
1: To ale, si nebude.
0: Ale to s tím prostě nikdo nic nenadělá, prostě peníze vládnou světu, nedá se nic dělat. A ještě, když už teda jsem u těch peněz, chtěla bych všem novinářům, rozhlasákům, televizákům, aby konečně vláda dostala rozum. A jsem na vaší straně.
1: Děkujeme. Díky moc.
0: Mějte se hezky.
1: Taky.
0: Přeju hezké léto
1: a
0: dobrou noc.
1: Dobrou noc a naslyšenou. A neloučím se jenom s posluchačkou Ivetou, loučím se s vámi všemi, kteří jste naladili dnešní noční linku. Díky všem, kteří jste do ní přispěli, ať už slovem nebo textem. A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jsem rád, že mohu v některých našich divadlech, alespoň v některých, reagovat na vaše ohlasy, e-maily a vzkazy, mezi kterými nechybí ani přání o výběr těch slavných, než kvůli přímo legendárních historek a scének z vysílání rozhlasu anebo televize. Tak zase dnes večer pro jednou na veselou notu, jak se říká. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem vám tu nedávno nabídl humorný monolog Jana Libíčka a taky Heleny Růžičkové, napsal mi jeden z vás posluchačů. Vidíte stand-up vystoupení nebo na stojáka jako vyšité, akorát se tomu tak dřív neříkalo. To je pravda. A společné mají ty tehdejší monology nebo čtení z povídek s těmi dnešními jedno. Totiž musí se to umět, ať už ve studiu nebo před publikem. Jak ostatně v zápětí dokáží Jaroslav Štarcl, anebo taky Oldřich Nový, ten tedy v roce 1953 s povídkou stejně noblesního humoristy Achille Gregora. Jak se jim asi psalo oběma pánům a četlo o jídle a závodní kuchyni?

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, bez zbytku skonzumovali. Jednou i připálené, a pak zase přesolené. Nejsme zjíčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté, a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních spécí. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extravuřty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Les, kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí na statku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned za tepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali. I s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky. Odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dnes mě není opravdu do smíchu, natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím. To byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... No ne. Promiňte, to jsem zase sáhl vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je. Samozřejmě, jako vždycky mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Kdysi měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu. A ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchhletěch věcech z ústa i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa. Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo. Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marzu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tam se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, Všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne, pokrajováč.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. Učirůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přídelku Střepka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízelým působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně, mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marné tě voláníč. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Ano, nechci stále kýdat ti bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Asi mi dáte za pravdu, že paní Dana Medřická, ačkoliv sama o sobě prý velký smíšek a milovník dobrého humoru, sama zase tolikrát v humorných skečích a scénkách v rozhlase nebo v televizi nehrála. A možná je to škoda, jak o tom svědčí ten krásný unikát Americké dědictví, napsaný snad přímo na tělo právě Daně Medřické vedle pánů Miloše Kopeckého a Eduarda Dubského. Inu, to je tak, když se potkají herci, kteří znají a přesně respektují zvolený autorský styl a taky míru gegu nebo vtipu.
2: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
2: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
4: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadal.
2: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že jo, ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
4: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
3: No jen jestli. Jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
2: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
3: On nebyl pojištěný?
4: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
2: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
3: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti...
3: Jenom mě.
2: Ano. To neprávoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce bez ohledu na příbuzenské vztahy.
3: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe
2: ne,
3: kočky.
2: Ne, ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
3: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
2: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
3: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnci, já ho hejíčkala, já s ním nahračala, do vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
2: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
3: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
2: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
3: No to jo, to k flekům strejček chodila sám, protože já po hospodách nevysedávám,
2: ale... V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
3: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
2: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Jak prosím?
2: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Vodu. Ten dědek se zblází. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
2: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
3: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs. Musí se podat rekurs, ten ožrala na něj udělala nátlak.
2: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
3: Nemá?
2: Ne.
3: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu fleku.
2: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
3: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Pak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
5: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
2: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. To je prosím paní Kovářová.
5: No, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný Filut a Honzíček, co?
3: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
5: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, nech si, opulence, korpulence a elegance se nebude jak si vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokučil.
3: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
5: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa z podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měli?
3: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
5: A to se velice mýlíte. Já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
3: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
5: To se divím.
3: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
5: No, tomu se ani nedá věřit.
3: Jo, jo.
5: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávna. Ženská, jako vy.
3: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
5: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílim hospodu, než řeknete šec. Tebík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mlada, natož teď, ne.
2: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
4: No počkejte, vy se do toho laskavě nepeďte, jo.
5: Jak to mluvíte s panem notářem?
4: Tak co si říkáte, že je naše? Ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
5: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
4: Tak si ho opatrujte. Mě nenuťte, abych se stala znova vdovou.
5: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřesníka a průťase, jako jsem já.
4: Jo, vzala. Vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
5: O, ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
4: Okamžik.
5: To, prosím, ne,
4: to byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčel sledovat.
5: Prosím, to teda znamená, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
3: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
2: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
6: 200? Ne, drahej strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
7: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
3: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
2: Moment, ještě jsem neskončil.
7: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
3: On měl auto.
2: Bohužel. Od sepsání závěti do jeho vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
7: Ano, přibyly úroky, že?
6: Ano,
2: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
7: Očích klesá i on.
2: Ve snaze znovu nabít jmění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
3: A já jsem toho chlapa tady měsíc živila za daň.
7: I já jsem tratil, dámo.
3: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
2: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
3: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
7: Vy mě mluvíte z duše.
3: Mě nikdy nešlo o peníze, ne. Nikdy.
7: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
3: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
7: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
3: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
7: Ale nemusíš.
3: No nemusíš. Podle chuti, to já jsem tedy jak... No ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
6: Strašně.
7: Já a alkoholík, jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravou.
2: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám a proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu, už nikdy víc milovat nebudu.

dávno musil odevzat se osudu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu,

píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu.

0: Na mě záleží, už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu, nebudu, nebudu. Ani za nic.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Kolikrát jsme tu už jenom připomněli celoživotní přátelství Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka. V televizních hovorech H byla kdysi příležitost, aby Jiří Sovák vedle pana Miroslava Horníčka zavzpomínal na svého tatínka a taky na léta strávená v mládí v pojišťovně. No a pro nás je ten závěr dnešního divadla vlastně taky dobrou příležitostí vzpomínat na to, jak společná setkání obou pánů pokaždé přinesla něco chytrého humoru a dobré nálady.
3: Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu, ano, který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tady pojistku od požáru, od hloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jaký zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska v hlavě. Tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak nám měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, ano, že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny 50 milionů korun a že jsme nákladem 1 milionu korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
4: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
3: Tohle to jsem
4: měl.
3: Takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
4: Ano, ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
3: taky jo, tak, to ty myslíš, chtěl, já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy půl roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
4: Ano.
3: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy.
4: Dogy.
3: Dogy, ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
4: Ano.
3: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Já to nemůžu říct, těch dog.
4: Dog, ano, ano.
3: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, oba, ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, pač myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se na domů smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sovku, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou dorošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy ty nepojistný.
4: Ano.
3: Nepojistné cvoci. Jo, a tam je to zavedlo, ale tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv, a ona vyšla. Skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, bůž tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo bůžců, pak jsem se zarazil, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, když někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebo až ona viděla, že s těma ano. Dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa je nadšený a nebo prostě rozuřený. Ne, poznám. No
4: to... Já to někdy nepoznal ani u herce.
3: Někdy, no. U některých je to těžký.
4: Ano,
3: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a oni nakonec jako no, stáli mi chlupy na těle, pokud ten moment ano. První, já měl v každý kapse bušta, aby, já jsem s nima mluvil neustále, když jsem je krmil, takže ano. Oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek a dole, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat, toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako ano. Hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jo. Jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden... Do huby, takhle, tedy jak si mě svojí hubou do úst, ne? Takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
4: Ano.
3: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu, a vždycky mi takhle packou, jo? Jo. A teď bába od stolu přes vejde pozoroval, jak se zachovám, jo? Tak já tak, tohle, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla. Ano, tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
4: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
3: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
4: Moment! Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
3: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
4: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe, ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
3: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty. Ano.
4: No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
3: On můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
4: Ano, tak, jako ty, jako ty.
3: On byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
4: Jako ty, jako ty.
3: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem. Vem to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle, z téhle strany, ale ne, takhle, dí druh, blbče, sejdi. No a právě vědět s tím Frejtem, tak to byla taková...
4: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
3: A to jsem právě, když máme hovořit o tom Frejtu, přišel ze školy, to jsem došel mladíčky, ze školy a nabíral jsem si Frejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílým plášti v čepičce u stolu, čet noviny. Poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějak, víš, tím pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš? Ano. Je zcepeně rybova. Najednou on vylecel, vypřel a už jsme byli oba pod Frejtem.
4: Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se nabít na svý zdraví?
3: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly. No.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.